0: u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. Za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a pracují tam na vozovce. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy řeší nehodu mezi Malým Újezdem a Vyšicemi. V lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Čekejte omezený průjezd. A v Ostravě je stále uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů Celsia a místy bude i větrno. Objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má mít vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
3: Co byste řekli na telefonickou soutěž? Ano, je tady, začíná v pravidelný čas, tady 6 minut po 2. hodině. No a protože je nový týden, tak pro vás máme taky novou cenu. Hrajete až do neděle o novou audioknihu Pavlíny Křivánkové, Příběh příbuzní. Jedná se o příběh mladé ženy, která hledá svou biologickou rodinu a taky příbuzné. Tak tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: V létě, když bylo v Praze opravdu velké horko, to jedno z největších veder, jaké kdy tady bylo, tak vystoupili v Praze, tohle byli One Republic ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď je 9 minut po druhé hodině, chladná noc, tedy alespoň z toho letního pohledu, tak telefonní čísla do telefonické soutěže dobře doufám už znáte, ještě jednou zopakuju 221 552 155 anebo 221 552 255 soutěží o novou audioknihu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Zdeněk dneska v noci nespí, tak vás zdravím, Zdeňku, dobrý den.
3: Vás taky zdravím, dobré ráno.
0: Odkud nám voláte dneska?
3: No, akorát přijíždím do Prahy.
0: A jaká byla cesta?
3: Volám z auta. Jo, bylo to dobrý, je to prázdný.
0: Zdeňku, co vy a audioknihy posloucháte třeba takhle v noci na cestách?
3: No, přiznám se, že moc ne, ale rozhodl jsem se, poslouchám vaše rádio a rozhodl jsem se, že to zkusím.
0: Tak zkusil jste to ve správný čas, ve správný den, protože dneska je to bez soutěžní otázky, takže stačilo se pouze dovolat jako první, takže to jste splnil, takže audiokniha pro vás, takže poslouchat budete, vy zkusíte to a nebo někomu věnujete?
3: Budu poslouchat já.
0: Tak ať se vám to dobře poslouchá, třeba i přitom dobře řídí. Zdeňku, přeju dobrý start do nového týdne a pokud tady to správně chápu, tak teď už půjdete spát po cestě.
3: Ne, právě že vyrážím do práce.
0: Začínáte.
3: Dělám taxikáře, takže vyrážím.
0: Tak hlavně hodně klientů, přeju hodně slušných klientů takhle v noci. Ať se vám daří, Zdeňku, ještě vydržte na telefonu. Naslyšenou.
3: Super, já vám děkuju a naslyšenou.
0: Telefonická soutěž je velmi svěžná pro tu dnešní noc za námi. Jestli chcete vyhrát i vy novou audioknihu na Radiokartě Pavlínu Křivánkovou Příbuzní, tak můžete zase zítra po druhé hodině v noci. 2 hodiny, teď skoro 12 minut z hudby, teď nabízím Avičiho a taky Elu King, Let's Ride Away.

0: Pár minut po čtvrté na tři Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, které dnes patří k největším hvězdám klasické hudby, Gustavo Dudamel. Diriguje už od 11 let a snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Zakládá hudební školy pro děti z chudých rodin, spolupracuje s popovými hvězdami, dirigoval i finálový poločas světového poháru ve fotbale. Svůj první koncert v nové funkci proto odehrál v Radio City Music Hall, kam pozval i zpěvačku Lizo. V hledišti byla i naše americká zpravodajka Jana Siglerová.
1: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět. Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
2: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
1: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku. Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu, má hvězdu na chodníku slávy. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka, tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum?
3: New York, this is the best city in the whole fucking world, it's crazy.
1: Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané. Z Radio City Music Hall Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Ve studiu je Martin Matějka.
1: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. A konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Vedrné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu. Třetí blok odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras. Sport. Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů pravděpodobně vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský to řekl po vítězství Slávie v Šancelize nad Plzní 2-1. Uspěla taky Sparta, která porazila domácí Olomouc 3-0. Svůj první bod v aktuální sezóně získal Zlín za remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D11 u Jiren i na D4 za Obořištěm. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se rychle rozjela, teď se projíždí plynule jedním pruhem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic počítejte s novým omezením za Obořištěm. Na 35. kilometru se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě mostu nad dálnicí. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy. Mezi Malým Újezdem a Byšicemi v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. A v Ostravě je ještě uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. A pracují tam na mostě, až do 3 ráno počítejte s objížďkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci postupně ubylo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severozápadní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Je pondělí, nový týden, už se taky rozbíhají nové díly Vinohradské 12. Ten nejaktuálnější díl si můžete v našem vysílání poslechnout už za hodinu. Teď 4 minuty po půl třetí, skupina Kaiser Chiefs.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Skupina Činasky má za sebou velmi úspěšné letní turné. Teď jsme vám skupinu Činasky taky hráli ve vysílání nočního radiožurnálu a pohled na hodiny za chvíli bude 3:15. Možná jste o tom už v našem vysílání slyšeli, ale je to důležité téma. Letos skokově přibývá lidí, kteří se nakazili lymskou boreliozou. Důvodem je změna systému hlášení nákazy, ale taky prodlužující se sezóna klíšťat. V čem je nemoc nebezpečná a jak můžeme nákaze předcházet? Téma pro infektoložku Ditu Smíškovou, přednostku kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ptal se jí moderátor Štěpán Pokorný.
1: Poraďte, jak řisáté klíště správně odstranit.
2: Takže jak klíště správně odstranit, ono na tom zas tolik nezáleží, hlavně ho odstraňme včas. To znamená, hned jak se z toho lesa vrátíme, tak důsledně se prohlédnout, jestli někde není přisáté klíště, vyměnit si oblečení, svléknout oblečení, ve kterém jsme přišli, a potom klíště vydezinfikujeme jakoukoliv běžnou dezinfekcí, opatrně podebereme nějakou nepříliš ostrou pinzetou a trpělivě vyvykláme. Jakmile se klíště uvolní, tak to místo zase vydezinfikujeme. A tím je to hotové. Klíště zlikvidujme tak, aby už nás nemohlo ani nikoho jiného ohrozit, to znamená někam spláchnout a je to vyřešené. Ale tady skutečně má svoji roli čas.
1: Takže jak velkou tu roli hraje ten čas? Jak velkou roli hraje to, jak dlouho máme to klíště přisáté?
2: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké. Ale potom už klíště si přerovnalo své borelie, které v něm jsou, a přicházejí už do kůže ty, které skutečně můžou způsobit onemocnění.
1: Jak poznám, že jsem se nakazil lymskou boreliózou? Jaké jsou ty první příznaky a kdy mám tedy vyrazit k lékaři?
2: Prvním příznakem nákazy lymskou boreliózou skutečně bude typická skvrna na kůži, o které se hodně píše, mluví, všichni jsme s ní tak nějak srozuměni, takže to je vlastně dobře, když se taková skvrna vytvoří, protože můžeme začít hned jednat. Ta skvrna je typická tím, že vůbec nebolí, nesvědí a pomaličku se zvětšuje, a když dosáhne zhruba 4-5 cm, rozhodně už to je důvod, aby jsme navštívili lékaře.
1: A je možné, že nemusím mít ty příznaky a ta nemoc se projeví i přesto?
2: Bohužel ano, někdy ta nemoc vynechá tuto první fázi a naši pacienti se k nám dostávají až později, což může být i několik týdnů od přisádí klíštěte, někdy dokonce i několik měsíců, a to už jsou pak příznaky pokročilejšího nebo diseminovaného onemocnění, diseminované fáze onemocnění lymské boreliózy, ale tu také umíme celkem dobře zvládnout.
1: A jak se projevuje borelioza u dětí? Co bych jako rodič měl sledovat, pokud vím, že moje dítě mělo klíště?
2: U dětí to není velký rozdíl oproti dospělým pacientům. Stejně můžou mít stejnou skvrnu jako právě dospělý pacient. K tím dalším příznakům, k tím, jakoby, co mohou nastoupit po té skvrně, bývají bolesti hlavy, lehce zvýšené teploty, může se projevit, takovým typickým projevem je obrna lícního nervu. A já bych spíš upozornila na příznak, který je častější u dospělých, u dětí tolik ne. A to jsou neobvyklé bolesti zad. A na to se často nemyslí, protože si to nikdo nespojuje s klíštětem, zvlášť když to je několik týdnů až měsíců po něm. A jsou to bolesti zad, které jakoby vystřelují od páteře do různých částí těla. Takže to je také příznak lymské boreliózy, o kterém se trošku méně ví, a ty pacienti zůstávají zbytečně dlouho bez správné diagnózy.
1: Očkování proti borelioze stále není, tak jak se před klíšťaty chránit co nejúčinněji?
2: Já možná na úvod dobrou zprávu, že v dohledné době snad už konečně bude. Probíhají schvalovací procesy s vakcínou proti lymské borelióze. Jak se v současné době chránit? Ano, určitě berme si správné oblečení do lesa. Teď už není problém mít dlouhé kalhoty, oblečení s dlouhými rukávy a používat repelenty. V tuhle chvíli nic jiného jako zbraně nemáme, a potom důsledně se prohlédnout, až se z lesa vrátíme.
0: Mezi lidmi přibývá nákaz přenášených klíšťaty. Mluvila o tom přednostka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka infektoložka Dita Smíšková. Povídal si s ní moderátor Štěpán Pokorný. 11 minut a budou 3 hodiny v noci. Je pondělí 21. září. Dobré jitro.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny.

0: Vysíláme zprávy u mikrofonu Martin Matějka.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháníkami teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Jestli některá skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už aktakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
6: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
7: Tak tedy půjdu do vězení.
8: Odsouzení republiky, odsouzené 4,5 roku 1979. Razítko.
9: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
10: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
9: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdy tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tip Sport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2 a brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem. Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2. Nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. Návrat na stupně vítězů v závodě mistrovství světa Salač předtím slíbil fanouškům, jak řekl v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
11: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal, ale to, co jsem slíbil, dodržel jsem to druhý místo. Je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku, Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
1: V celkovém hodnocení kategorie Moto 2 se Salač posunul na 7. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D11 u Jiren a nehoda u Mělníku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se dnes v noci pracuje u Jiren. Na 7. kilometru pracovníci pomocí těžké techniky nainstalovali nosníky. Dálnice byla několikrát uzavřena. Teď už se opět projíždí jedním pruhem. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu mezi Malým Újezdem a Byšicemi. V lokalitě Vavřinec osobní auto narazilo do betonového sloupu. Připravte se na omezený průjezd. A v Bohumíně na Karvinsku je ode dneška uzavřený starý hraniční most do Polska. Začíná tam roční kompletní rekonstrukce. Objížďky povedou přes vedlejší most a jsou vyznačené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci postupně ubylo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů při slabším větru až na 5. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
0: Zprávy s Martinem Matějkou za námi, 3 hodiny 6,5 minuty pondělí 21. září. My se ještě ohlédneme za víkendem, protože na včerejšek připadl letošní ročník tradiční akce nazvané Ukliďme Česko. Dobrovolníci se do akce zapojili na stovkách míst, no a sešli se taky v Duchcově na Teplicku, kde s nimi byla i naše reportérka Jana Vitásková. Reportáž uslyšíte za pár minut.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tak možná i vy jste o víkendu uklízeli své okolí, městské parky i volnou přírodu. Na 20. září totiž připadl takzvaný celosvětový úklidový den. U nás se tradiční akce jmenuje Uklidíme Česko a letos se zapojilo asi 600 míst po celé zemi. Sbírat odpadky vyrazili taky v Duchcově na Teplicku. Tamní úklid organizovali místní sokolové.
1: Máme, vzala si to jako všechny. Musíš jít všechny.
2: Nebo mám baťovu.
3: Jana Pangerlová z Duchcovského sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
4: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci, odjakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidíme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako sokolové zapojit.
3: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidíme Duchcov věnovala 10 let.
5: Jsem takovej ten zelenej, trošku chycenej nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
3: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
6: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
7: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
6: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti střední učiliště, takže i ty mladí prostě jedou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
3: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli bude 15:30. Dobré jitro. Černé hrnce plné mušlím a k tomu hranolky jako desert wafle. I takhle vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene. A prakticky si tam může vybavit celou domácnost.
1: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
2: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
1: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
3: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
1: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
4: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
1: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
3: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
5: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
1: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáků v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, len, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Na hodinách je 15:30. Zprávy s Martinem Matějkou.
4: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže, informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po 3 dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. V sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. A ministři mají dnes schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opozičních stan to může jejich činnost dál oslabit.
5: Sport.
4: Fotbalisté Slávie porazili v 9. kole šance ligy Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají náskok 3 body na 2. Liberec. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Poprvé v nové sezóně bodoval Zlín, který uhrál remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál 0-2 s Teplicemi. Belgičan Remco Evenpool vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po 4. za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut. Počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam pravý pruh. A na D5 z Prahy do Plzně podobná překážka u sjezdu na Žebrák. Na kilometru 34,5 stojí porouchané nákladní auto. I tam mohou některá vozidla vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severozápadní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů na jihu, Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy větru až kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
9: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
10: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
11: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
12: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
13: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro 3-násobek.
7: Vojtěchova mise. chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
14: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
7: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
14: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, tak že vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
7: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
14: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
7: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
15: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
7: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
15: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací. Jeho cílem
7: on totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
15: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
7: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
14: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou. A prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů. A z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
7: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
14: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy SPD, ale právě
7: i část,
14: kritici
7: ano.
14: Jsou i z hnutí ANO. Aha, aha. Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
16: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
17: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
7: což je ostatně něco, co říká i SPD.
18: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
7: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
18: V žádném případě my nejsme pro to, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF.
14: Objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
19: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
14: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
19: A nově se z ní má stát prostředek naplnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
14: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
7: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
14: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
7: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá a dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
14: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo, pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to rovnou poslal do připomínkového řízení.
7: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
14: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají proto dítě odpovídající zázemí.
20: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
21: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
14: To je pro a proti, a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
21: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
14: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spolu vlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, iCare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
22: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
14: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
21: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
14: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tady k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
21: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
14: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek. Ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu se produkční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklu s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotně, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky, rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích, tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
21: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
14: To jsou ta data z roku 2023.
21: Ani nic novějšího nemáme.
14: Jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Hmm. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval covid a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
21: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
14: Přesně tak.
21: 12.
14: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
21: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
14: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
21: Můžou přijít takhle i cizinci teda?
14: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv.
21: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
14: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další. Další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
21: Ale
14: a
21: samozřejmě musí tam být ta indikace gynekologa, teda, protože
14: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takovéto dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
21: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
14: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
21: Jak to bude vypadat v té sněmovně, co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne, SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí.
14: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
21: Piráti jsou asi pro,
14: starostové jsou pro.
0: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohly podstupovat umělé oplodnění.
21: Jak by to měla ODSka?
14: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
1: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
14: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá, právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
21: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
14: Je to tak?
21: A ta vláda to bude řešit?
14: V řádu týdnu.
21: Takže do sněmovny.
14: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu.

0: Alanis Morissette z hudby nočního radiožurnálu. Možná se už probouzíte do nového dne a taky do nového týdne. Je pondělí 21. září, jestli je to na silnicích, ten nový den začínáte, tak za chvíli aktualizace zelené vlny s Michalem Šofrem. Radiožurnál 4 hodiny. Teď je u mikrofonu Martin Matějka.
1: Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně, reagoval na výroky slovenského premiéra Fica. Do sněmu v Maklenborsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy Pavel reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu a kvůli článku 5 Severoatlantické

0: Atlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
1: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
0: Fico na slova českého prezidenta reagoval, že jako bývalý generál NATO by Pavel rád bojoval. Předseda slovenské vlády zopakoval, že Západ podle něj hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech, po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek a v sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averej na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
2: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
0: V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulice Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demontovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Sport. Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. V Edenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
3: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
0: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tip Sport Extralize, po druhé v řadě Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové taky 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Kolona se rychle rozjela, krátké uzavírky mají skončit do 5 hodin ráno. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 stojí dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na dálnici D35 opatrně také u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200,5 stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje tam odstavný pruh. A v Třinci je uzavřená silnice 468 do Českého Těšína. U Třineckých železáren hoří vozidlo, zasahují tam hasiči a je to teď neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě bude 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: A za celý tým přeju dobré ráno. 6 minut po 16:00 je pondělí.

0: V Loučce u Vizovic mají novou kapli, vydáváme se tam. Příprava její stavby a pak i stavba samotná trvala v součtu přes 10 let. Kaple připomíná pohnuté události z konce druhé světové války a její součástí je i unikátní zvonkohra. Na včerejším slavnostním žehnání kaple natáčela i naše reportérka.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování a vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je taková jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem. Je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená. Sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte před půl pátou. Dobré jitro, my vás teď pozveme do divadla. Liberecké divadlo FX Šaldy se večer proměnilo v cirkus Humberto. Soubor tam odehrál první premiéru letošní sezóny. Divákům představuje život cirkusových umělců, akrobatů i tanečníků. No a součástí hry jsou taky zvířata.
1: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
2: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
1: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
1: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
2: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
3: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
4: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
3: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
5: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
6: Nikdo.
7: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
5: To je ale pěkný jméno.
2: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
8: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce. A spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bezjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
2: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
9: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
2: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení. I proto je jim zrovna cirkus Humberto.
9: To představení, kde se potkají všechny generace, je to rodinný představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání. A já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí, protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka, tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
2: Z Liberce, Karolína Lašáková, Radiožurnál.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, je 4:30. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakce okolních zemí. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náborů děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje. A izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského seriálu Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu.
0: Sport.
3: Hokejisté Pardubice zvítězili v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary ve třetím kole porazili 5-2. A brněnská Kometa přehrála Hradec Králové 3-1. Kladno vyhrálo taky 3-1 v Liberci. Olomouc prohrála 2-3 v Českých Budějovicích a Vítkovice podlehly stejným poměrem Litvínovu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka v omezení na D11 a odstavený kamion na D35 u Svitav. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně omezením za Chlumcem nad Cidlinou. Na 59. kilometru uvízlo ve zúžení osobní auto. Stojí s poruchou v pravém pruhu, zatím je to průjezdné bez větších komplikací. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje u Jiren. Na 7. kilometru pomocí jeřábu instalují nosníky. Do 5 hodin jsou ještě možné uzavírky. Aktuálně se ale projíždí plynule jedním pruhem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavní pruh a je označené světelnou šipkou. A v Třinci je uzavřená Těšínská ulice kolem nádraží. Zasahují tam hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů na jihu Moravy naměří 18, na horách kolem 6, na Šumavě až 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: Přeju dobré pondělní ráno, 4:45. My si zahrajeme skupinu Linkin Park nebo také George Michaela a vezmeme vás v čase do 5:00 ještě do jednoho obřího muzea pod širým nebem.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: hodina se přiblížila, posloucháte Radiožurnál, nejprve ale bude 4:45 a to za necelou minutu. Je pondělí 21. září, po 5. hodině s vámi už bude v ranním Radiožurnálu Petr Král. My se do té doby ještě vydáme do Švédska. Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen pár minut od centra, leží obrovský park. Dnes by na 300 000 čtverečních metrů mohla vyrůst celá nová luxusní čtvrť. Na tenhle prostor si ale obyvatelé Švédska nedají sáhnout. Sídlí tam totiž skanzen, obří muzeum pod širým nebem.
1: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
2: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
1: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
2: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
1: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
2: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
1: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
2: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
1: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
2: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
1: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
2: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
1: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze skanzenu Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Agenti ICE postřelil v texaském Austinu muže. Fotbalisté Slavie i Sparty v Champs-Élysées vyhráli. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky. Teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale zatím říct nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží k 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmad Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo přechystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
2: Náklady na naftu podle Felixe tvoří přibližně třetinu všech nákladů dopravců.
4: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trest.
2: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce potom sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Letos příslušníci imigračního a celního úřadu zastřelili v Minnesotě dva americké občany.

0: V detenčních centrech od loňského nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce zemřelo už víc než 50 lidí. 300 autorů, značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Blog. Tématem ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festival uskuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
1: Srdcem celého festivalu bude veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
2: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
1: Říká ředitelka Design Bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
3: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
1: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Slavie po obratu porazili Plzeň 2-1 a v šance lize vedou o 3 body. Utkání v Edenu rozhodl v nastavení gólem z opakované penalty útočník domácích Tomáš Chorý. Vyhrála taky Sparta v Olomouci 3-0. Je to pro ně čtvrtý soutěžní triumf za sebou, pokračuje kapitán Sparty Adam Karabec.
4: Hlavní věc, co jsme měnili, aby jsme nemuseli furt presovat a když to prostě nejde, není problém si jako počkat a potom třeba jít do těch breaků s klukama, který jsou na křídlech, je to taky jako naše silná zbraň. Nebo já to cítím tak, že jsme si na sebe možná víc zvykli, všichni tak nějak pochopili, co chceme hrát a jak se kdo má chovat v určitých situacích a dává nám to větší tu kompaktnost.
0: Zlín poprvé v této sezóně bodoval, v Jablonci remizoval 1-1 a Hradec Králové prohrál na domácím stadionu s Teplicemi 0-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D11 u Chlumce a nehoda u Nové Paky. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Chlumcem nad Cidlinou. A v omezení na 59. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše. Zablokovalo pravý pruh, už je tam ale šipka, zatím bez kolony. Na D35 zpomalte u Svitav. Na kilometru 200,5 ve směru na Hradec Králové stojí nepojízdné nákladní auto. Je tam už i světelné značení, některá vozidla vybočují. Na silnici 16 z Jičína do Trutnova pozor na nehodu u Nové Paky. A před odbočkou na lázně Bělohrad havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A u Třince je zavřená silnice 468. V Těšínské ulici na úrovni železáren zasahují hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10. A většinou bude foukat čerstvý severozápadní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, pondělí, ve středu už nám začne astronomický podzim. Možná už tohle bude důvod k tomu bilancovat letošní léto a prázdniny. Co jste stihli, co jste nestihli, co se možná dá zvládnout a co už raději necháte na příští léto. Bilancovali třeba ale také hasiči a lesníci. Pro ně to letošní léto bylo velmi náročné a tak se v té jejich bilanci objevují termíny jako hořící lesy, milionové škody a náročné hašení v těžko přístupném terénu. Těch termínů v bilanci bylo mnohem více, tak právě tomuhle věnujeme úvodní reportáž dnešního ranního Radiožurnálu. Dobré jitro.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál, 9 minut po 5. hodině. Průseky a vyfrézované cesty, kam se vejdou velká hasičská auta, začal letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že zpřístupnění cest má svůj velký význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly objevit i jinde.
1: Při tom zásahu hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu nás čeká cypermanovský týden. V neděli dokonce v našem vysílání budeme přímo u oslav 60. sezóny divadla Jary Cyrmana. Na webu i rozhlas stále vybíráme nejoblíbenější postavu. Na celý týden jsme také připravili speciální seriál. O čem bude, povíme za chvíli. Dobré ráno, je 5:45. Právě dnes má vláda schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezen. Volby do zemského sněmu vyhrála v Mecklenburgsku přední pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice.
1: Během včerejšího odpoledne a večera přes naše území přešla studená fronta. Na frontě bylo hodně mraků, místy sprchlo a také bylo větrno. Za ní ale oblačnosti rychle ubývalo, takže dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno, ale od severu už se šíří další oblačnost. Takže v severní polovině Čech už máme oblačno, zatím ale bez deště. Teploty nejčastěji klesly ke 12 až 8 stupňům, v Čechách místy až k 6 stupňům. Taková je teplota na západě Čech. A fouká k tomu zatím mírný severozápadní vítr, na horách už se ale zvedá čerstvý, s nárazy kolem 10 metrů za sekundu, což je 630 km v hodině. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 5.19, tak co nás dnes čeká? Oslava 80. herečky Daniely Kolářové. Sledovat budeme také schvalování rozpočtu na vládě. No a prezident Petr Pavel ten pro změnu zahájí návštěvu Spojených států. I o tom dnes po ránu bude řeč. Také vás dnes pozveme na jinou oslavu, protože s námi určitě musíte být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Do Příchovic u Tanvaldu přijedou v neděli členové legendárního souboru, včetně zakladatelů Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky. Čekání nám může zkrátit seriál, který jsme nazvali Cimrmaniaci. První díl uslyšíte v ranním radiožurnálu v 8.50 a seznámíme se s mužem, který sice není členem souboru, ale nechybí téměř na žádném jeho představení.
1: Kolik záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
1: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatrách. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na záskok. Viděl jsem záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
1: Bílá košile, černá vesta, brýle a pronikavý smích. Pokud potkáte v hledišti divadla Járy Cimrmana takhle vypadajícího muže, bude to bezesporu učitel Petr Porjanda. Už víc než 4 roky navštěvuje soubor pravidelně. Zvlášť každou z repríz nejúspěšnější hry Záskok nemůže vynechat.
2: Je to prostě fakt baví.
1: Každý všední den krátce po 8:45 vám představíme i další nadšence, kteří se rozhodli Cimrmanovi zasvětit život. Ať už tím, že píší vlastní semináře, vytvářejí cimrmanovské expozice, nebo prostřednictvím Cimrmanova jména pomáhají dobrým věcem. I tito nadšenci přijedou v neděli do Příchovic. Od 16 hodin je tam budeme živě zpovídat. Už od 10 ale budeme z areálu u Čápa vysílat živě. Nabídneme besedu se všemi členy souboru a jedna z hodin bude patřit i Miloni Čepelkovi, který už pozítří oslaví 90. Vstup na nedělní oslavy je zdarma a cílem je, aby se na jednom místě shromáždilo co nejvíc cimrmanologů. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Za 5,5 minuty bude 17:30, s vámi ranní radiožurnál. Míříme teď na česko-slovenskou hranici, konkrétně k mostům u Jablunkova. Tam totiž vzniká most, velmi speciální most pro divoká zvířata. Ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata se tak na své migrační trase bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici a využijí ho medvědi a možná i losy.
1: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě víme, že probíhá migrace zvěře. Tady tohle území nespadá ani pod HKO, ani pod žádnou rezervaci.
2: Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny je místo ale chráněné jako migrační koridor. Nový ekodukt bude navazovat na blízký podchod pro zvěř pod železnicí. Místem nejčastěji prochází vysoká zvěř, pak ale také velcí savci.
1: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází. Je medvěd hnědý, nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné.
2: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších zvířat. V plánu je už dlouho. Na silnici se zvýšil provoz mimo jiné po otevření automobilek v Nošovicích a Žilině. Základy ekoduktu jsou už hotové, teď roste do výšky, říká stavař Jan Subka.
3: Chtěli bychom do konce měsíce připravit převedení provozu tak, abychom mohli začít budovat pilíř uprostřed.
2: Ekodukt bude 40 metrů dlouhý, dodává Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic.
4: Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85.
2: Na mostu pro zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlost cesty odsloní speciální stěny. V Česku je podobných staveb zhruba 30 a další vzniknou třeba na dálnicích D6, D11 nebo D35. Z mostů u Jablunkova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: 15.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radiožurnál půl šesté. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO oznámí, jak bude reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zatím Havlíček neřekl. K rychlejší reakci kabinet vyzývají jak dopravci, tak opozice. Ta upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá. Podle něj nedostatek plynu nehrozí. Odboráři v Německu dnes budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. Jeho život a dílo chtějí tvůrci výstavy připomenout i v širším kontextu 500. výročí vzniku Habsburské monarchie, kterému Palacký věnoval své klíčové spisy. Program bude kromě Senátu i v pražské Vile Lana.
1: Sport.
6: Fotbalisté Slavie vedou, šance ligu o 3 body před Libercem. V Edenu v 9. kole porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve 4. bundesligovém zápase za sebou. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici u Prostějova a v Třinci zavřená Těšínská ulice. Na dálnici D46 ve směru Solomouce do Prostějova dejte pozor před sjezdem na Olšany. Na kilometru 34,5 stojí osobní auto na úzké krajnici. Zasahuje lehce i do jízdního pruhu a vybočuje se. U Velkého Meziříčí na silnici 360 na příjezdu z Křižanova a komplikace. Kousek před mostem Vysočina havarovalo dost těžce osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a podle potřeby mohou i zastavovat provoz. Opatrně projíždějte. V Třinci je zavřená silnice 468 příjezd z Těšína. V Těšínské ulici za Konckou zasahují hasiči u požáru auta. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nový týden začne s větrným a v severovýchodní polovině našeho území také deštivým počasím. Ráno bude ještě polojasno nebo skoro jasno, během dne nás ale čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě se vyskytnou četné dešťové přehánky, jinde jich bude jen málo. Večer pak budou srážky ustávat a také oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Teploty budou oproti včerejšku citelně nižší, nejčastěji odpoledne vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na jihu Moravy může být ještě o 1 stupeň tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku mírný, během dne ale většinou čerstvý severozápadní vítr, který bude mít místy nárazy až kolem 55 km/h. K večeru pak bude částečně slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno přejeme 21. září. Školáci, učitelé i rodiče už se rozkoukali a přivykli na školní režim. Už nám přicházejí ze škol zajímavá data, tak například o tom, že mezi středoškoláky roste zájem o španělštinu, což potvrzují alespoň při nejmenším zpětné vazby z Olomouckého kraje. Proč je mezi mladými právě tenhle jazyk stále populárnější? Tak to se vydáme zjistit už za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 5.37 Radiožurnál. Naše reportéry zajímalo, co stojí za zvýšeným zájmem středoškoláků o výuku španělštiny. No, přišli jsme na to, že to je třeba hudba, filmy, ale i cestování. V Olomouckém kraji při průzkumu na středních školách také zjistili, že právě španělština se dostala v zájmu studentů před jiné cizí jazyky. Tak například konkrétně na střední škole gastronomie a služeb Přerově ji letos nabídli vůbec poprvé. No a na španělštinu se přihlásila dokonce většina zdejších žáků.
1: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne? Nada! Nic!
2: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
1: Dobrý den. Me gusta, buenos días.
2: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
3: Já bych chtěla procestovat svět. Moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
4: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
2: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
3: Je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
2: Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
5: Zájem byl obrovský. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
2: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje, pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
6: Dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
2: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Radiožurnál v pondělí s vámi 2 minuty před 6:45 dalším informačním přehledem. Teď ještě pojďme do divadla přiblížit Václava Havla dětem a přitom nenudit také jejich rodiče, tak tohle přesně chce docílit úplně nová rodinná inscenace nazvaná prostě Vašek. Inscenace má premiéru právě dnes večer v pražské Peškovce. Představí se v ní členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Život Václava Havla, jeho texty i vzpomínky lidí, kteří ho dobře znali, poskládala do divadelní mozaiky režisérka Tereza Pušová.
1: Tak tedy půjdu do vězení. Odsouzený republiky, odsouzený na 4,5 roku 1979. Razítko.
2: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
3: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
2: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
4: Kdo se bere příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
2: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů, takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
4: Jsem člověk velmi nejistý. Téměř neurotický, trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závidění hodně rozvážen a houževnatý.
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. Radiožurnál o tom, co se děje. Ukrajinským a americkým diplomatům se povedlo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká už tento týden v New Yorku, kde se bude konat valné shromáždění OSN. Houbaři se dnes přesunou do muzejního depozitáře Alšovka ve Znojmě. Právě tam začíná tradiční výstava živých hub. Uvidíte tam stovky nazbíraných exemplářů ze Znojemska, ale i dalších oblastí. No a nebude chybět ani komentář mykologa. Výstava se otevře v 16 hodin a kvůli čerstvým exponátům potrvá pouze do čtvrtka.
5: Nebezpečná situace na hradecké dálnici u Chlumce a odstavené auto u Prostějova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor v omezení za Chlumcem nad Cidlinou. Přibližně na kilometru 54,5 stojí v omezení na pravé straně osobní auto. Podle našeho zpravodaje se musí vybočit.
6: Ještě v tom omezení je to ke konci. Jako nalepili na spodidlech, ale musíte opět. No. Ale je tam tak jako blbě, no. Není moc vidět.
5: Na místo už jede šipka a začíná se tvořit kolona směrem do Prahy. Teď se pojede nějakou dobu pouze levým pruhem v omezení. Podobná situace je na dálnici D46 ve směru Solomouce na Prostějov. Před sjezdem na Olšany na kilometru 34,5 stojí na úzké krajnici nepojízdné osobní auto. I tam se vybočuje. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes i zítra bude nad Českem převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině našeho území občas zaprší. Teploty budou nízké. Po ránu se drží mezi 11 a 6 stupni, stejně tak budou i zítra. Odpoledne pak jen mezi 12 a 17 stupni. Navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr, který bude foukat od severu. Středeční ráno pak bude nejchladnější. Čekají nás dokonce místy přízemní mrazíky. Přes den ale na řadě míst bude mít slunečnější počasí a také se oteplí. To už bude mezi 14 a 19 stupni. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 10 minut před 6 hodinou, opět trocha sportu v našem vysílání, a to proto, že fotbalisté Sparty tentokrát potvrdili vzrůstající výkonnost, no a v pořadí už 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci poměrně přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v nebezpečnosti křídelních hráčů. Ti spartančtí doslova létali po hřišti, no a oba dali gól. Ti olomoučtí byli mnohdy, no dá se říct, neviditelní. A v Olomouci si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
1: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
2: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
3: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Mercadovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili, navíc po velmi pohledných akcích.
2: No, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singatek samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
3: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debutanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
4: Podle mě odehrál jako fantastický zápas, hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrám.
3: Naopak Sigmě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu vás pozveme na největší evropský festival pěší turistiky, ten se konal v Krušných horách, ale třeba i do New Yorku, tam zahuje prezident Petr Pavel návštěvu Spojených států. A zveme je na dálnici D1 ve směru do Brna z Vyškova, 208 km podle našeho zpravodaje, 4 auta v levém, čerstvá nehoda, kolona tady rychle narůstá.
1: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
2: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Cimrmani 60 let vyprodáno.
2: Velká debata s herci souboru.
1: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
2: I oslava 90. Miloně Čepelky.
1: Cimrmani
2: 60 let vyprodáno.
1: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání radiožurnálu.
2: Radiožurnál každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. Se zprávami Tereza Tomášková.
3: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Prezident Petr Pavel bude v New Yorku hledat podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie po výhře nad Plzní vedou ligu o 3 body. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes bude schvalovat státní rozpočet na příští rok. Deficit má být nakonec nižší než původních 389 miliard korun, které navrhovalo ministerstvo financí. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
4: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
3: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. V New Yorku se sejdou zástupci 130 členských zemí OSN na zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
5: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
6: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o 3 tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: A vrátíme se k tomu podrobně v ranním radiožurnálu po 6:30. Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho poslal soud za dotační.

0: podvod. Speciální jednotky zadržely Wolfa v Paraguaji. Tamní úřady ho pak vydali zpátky do České republiky.
1: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další 2letý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Slávie vedou šance ligu o 3 body díky výhře 2-1 nad Plzní. Rozhodující gól dal v Edenu v nastavení utkání z opakované penalty Tomáš Chorý. Nejdřív pokutový kop neproměnil, pak s ním mluvil obránce Štěpán Chaloupek.
3: Já osobně jsem se Čora ptal a řekl, že si věří a v tu chvíli já jsem prostě mu věřil 100%, že ji promění. Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to od nás nebylo herně takový, jak bychom si představovali, takže zase jsme ukázali nějakou tu svoji sílu.
2: 3 body získala taky Sparta po vítězství 3-0 v Olomouci. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna vyhráli i ve 3. kole Tipsport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2, Brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem. A čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy v Turíně proti Belgii.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Brna a kolony před Lipůvkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Provoz houstne, navíc na 208. kilometru za sjezdem na Slavkov překážela nehoda. Srazila se 4 auta a v levém pruhu. Na místě už policisté dávají ta auta teď na stranu. Ta kolona od 211. kilometru se bude pomalu rozjíždět. U Brna velká kolona už taky na silnici 43 ve směru ze Svitav do Brna. Od Milonic až do Lipůvky pojedete už asi 30 minut. Na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor mezi Vrbčany a Českým Brodem. Před křižovatkou na Vitice hlásíte nepojízdné auto.
6: Před odbočkou na Vitice odstavené černé vozidlo částečně zastavuje do vozovky. Je sice označeno trojúhelníkem, ale je černý a je pěkně špatně vidět.
5: Tak opatrně projíždějte. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno bude slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a většinou má foukat čerstvý vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, pondělí 21. září, ranní Radiožurnál pro vás i dnes s informačním přehledem o všem, o čem je dobré po ránu vědět, třeba o digitálním kuplíctví a vydírání na internetu, což se velmi rozmáhá, je to velmi aktuální téma. Také vás pozveme na Eurorando, co to přesně je, tak to si povíme ještě do 6:30. No a ještě přidáme také poděkování i dnes našim dopravním zpravodajům ze Zelené vlny. Díky, že jedete s námi. Dobře dojete, šťastnou cestu. Ranní Radiožurnál s vámi.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9,5 minuty po 6. Osobní konverzace, intimní videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak takhle funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Nemusí jít v úvozovkách jen o uniklé fotky a videa, ale také o vydírání či digitální kuplížství. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být opravdu výrazně víc. Některé činy je navíc velmi těžké jakkoliv postihnout.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu Obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana. Do podobné situace se může dostat oběť i třeba skrz legitimně se tvářící nabídku práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Často si podle vedoucí brněnského poradenského centra rozkoše bez rizika Aleny Holoušové neuvědomí, že obsah může uniknout.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď ale neplánuje. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve čtvrtá 7. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Akce začne v 10 hodin a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Program taky představí osobnosti spojené s Havlem a s jeho dobou. Předběžné výsledky parlamentních voleb v Rusku ukazují, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko podporující ruského prezidenta Putina. Informovala o tom agentura AP. Volby ještě pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dál na západ, včetně Spojených států.
1: Nehoda na Vídeňské u Brna, kolony u Lipůvky. U Brna další nehoda na dálnici D52 na Vídeňské se na příjezdu do Brna u Futura srazila dvě auta. Podle našeho zpravodaje blokují dva jízdní pruhy.
2: V středovém pruhu stojí vozidlo a potom stojí v pravém. Asi o 10 metrů dál srazili se.
1: A už se tvoří kolona, je silný provoz. Dlouhá fronta u Brna i na silnici 43 ve směru ze Svitav. Po pojíždí před Lipůvkou od Milonic a je to asi na půl hodiny. A menší kolony taky na D1 na příjezdu z Vyškova do Brna. Tam na 208 kilometru chvilku překážela i nehoda. Všechna auta, čtyři auta už jsou na straně, provozu nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes bude deštivo, hlavně v severovýchodní polovině našeho území. Na návětrné straně Beskyd může spadnout až 20 mm srážek. A také bude větrno. Během dne se rozfouká čerstvý nárazový vítr o rychlosti kolem 55 km v hodině. Počasí se oproti víkendu promění i v teplotách. Docela citelně bude znát ochlazení. O víkendu na mnoha místech ještě nad 20. Dnes už jen mezi 12 a 17 stupni. Na jižní Moravě kolem 18 stupňů Celsia. Ani nízké teploty budou i na horách, na hřebenech už jen kolem 6, na Šumavě až kolem 10 stupňů Celsia. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 6 hodin 20 minut, to byl Ray Dalton, s vámi ranní radiožurnál v pondělí 21. září. 10 minut před 6:30 jste s námi a my teď vyrážíme směr Krušné hory, a to protože na desítky tras právě v Krušných horách právě dnes vyrazí účastníky takzvaného Euroranda, tedy největšího evropského festivalu pěší turistiky vůbec. Až do soboty je pro ně připravených celkem 650 organizovaných pěších výletů, a to s průvodcem na obou stranách česko-německé hranice. Turisté také navíc navštíví historická města, doly a štoly, technické památky a nebo také vyhlídková místa. Festival zahájili organizátoři včera na Božím daru.
1: Umlouváme se za typické krušnohorské počasí a slibujeme, že od zítřka se polepšíme.
2: Přivítal účastníky za organizační tým destinační agenturu Krušnohoří její ředitel Štěpán Javůrek. Matyáš, jsem přijel se skupinou 24 turistů z Lipska. V Krušných horách nejsou poprvé, ale znají spíše německou stranu. Přijel jsem hlavně kvůli setkání s dalšími lidmi, protože, jak mi říká Mateo, jsou tady už účastníci z Itálie, Polska, Španělska a dalších států.
3: Je to asi kilometr tady odsud, bude to žlutý turistický značce.
2: Registrační místo pro turisty je v budově radnice vedle informačního centra.
3: Tam je parkoviště zdarma.
2: Paní Zuzana přijela z Prahy.
4: Chceme se tady zúčastnit Euroranda a projít si nějaký trasy.
2: Máte vybrané už některé?
4: No, něco máme, ale něco i individuálně na doporučení. Podíváme se i do Německa, myslím tak dvakrát i možná víckrát.
2: U registrace je Zdeňka Ušáková. Z jakých zemí sem přijíždějí účastníci?
5: Tak asi nejvíc z České republiky. Měli jsme tady i Angličany, Francouze a plno německých turistů.
2: Se skupinkou turistů tady stojí Míša Svatošová z Jihlavy.
6: Známe Krušné hory, ale přesto bychom chtěli vidět všechno, co je možné. Takže máme přihlášený 3 zájezdy a budeme odjíždět až v sobotu odpoledne.
2: Letošní Eurorando zakončí v sobotu průvod účastníků z Božího daru do německého Oberwiesenthalu. Z Krušných hor Monika Červená, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál v 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Vláda dnes bude schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice už se dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, vyhrála pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie s 35,5%. Výsledky zveřejnil volební úřad. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do místního sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vyjíždět na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový autobusový terminál vznikne. V budoucnu by tam měla končit i tramvajová trať z Liberce.
2: Sport.
6: Fotbalová Slavia vede, šance ligu o 3 body. Plzeň porazila 2-1 po obratu. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Zlín poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže bodoval. V Jablonci remizoval 1-1. Fotbalová reprezentace se dopoledne sejde před zápasy Ligy národů. První čeká národní tým v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Bude to první duel se španělským trenérem Santim Deniou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na Vídeňské v Brně a kolony už taky u Prahy. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice čekejte kolony. Na Vídeňské na úrovni Futura se srazila 2 auta a blokují 2 jízdní pruhy ze 3. Kolona od sjezdu na Modřice zabere už asi 30 minut a prodlužuje se. Půlhodinová kolona u Brna je na silnici 43 ze Svitav po pojíždí mezi Milonicemi a Lipůvkou. O něco kratší fronty čekejte na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Po pojíždí od 211. kilometru, teď je to asi na 15 minut. Taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na dálnici D5 na příjezdu z Plzně do Prahy se brzdí už na 4. kilometru u benzinky Rudná. Tam je nové omezení navíc na Rozvadovské spojce směrem do centra. Kolona na 15 minut už je na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi anebo na 9 z Mělníka do Prahy před Líbeznicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V tomto týdnu pocítíme sichravé podzimní počasí. To hned dnes i zítra bude deštivo, hlavně na severovýchodě. Větrno a také chladno. Teploty jen mezi 12 a 17 stupni. Těšit se můžeme ale i na babí léto, které nás čeká o víkendu. Mezitím se ale počasí ještě několikrát promění. Ze sichravého pondělního až úterního do slunečné středy po ránu s přízemními mrazíky, pak se teploty dostanou místy téměř až ke 20 to odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek se k nám pravděpodobně vrátí velká oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou ale stále docela příjemné, nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. A víkend, ten by měl být krásný, čeká nás babí léto se slunečnou oblohou a teplotami, které mohou vyšplhat i nad 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí pondělí, 7:45, všechno tak, jak má být. No a za chvíli také na spojení naše zpravodajka Jana Ciglerová z Washingtonu. A to proto, že prezident Petr Pavel přicestoval právě teď do New Yorku na valné shromáždění OSN. S jakými cíly tam dorazil, dozvíte se od nás.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu v 6.38 míříme do New Yorku, kam přicestovalo také na 130 hlav státu a nechybí mezi nimi ani český prezident Petr Pavel. Čeká ho nabitý týden, nejdříve schůzky s vrcholnými představiteli OSN, no a ve středu projev na zasedání valného shromáždění. Hlavním cílem je získat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti, ale bude jednat také o válce na Ukrajině. Víc o tom, co chce v OSN říct, teď poví také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, toho času tedy v New Yorku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdy přesně Petr Pavel na zasedání vystoupí a o čem tedy přesně chce mluvit?
1: Prezident vystoupí ve středu, jak si řekl, v 16:30 českého času. Před odletem řekl, že se zaměří hlavně na tři témata ve svém projevu. Prvním je reforma OSN, aby její složení a způsob práce lépe odpovídaly dnešnímu rozložení sil ve světě. Druhým tématem bude odpovědnost velmocí a velkých zemí za mír, stabilitu a řád založený na pravidlech. A třetím tématem jeho projevu budou příležitosti a rizika nových technologií, hlavně tedy umělé inteligence. Koncept projevu prezident Pavel minulý týden představil i premiéru Babišovi a vychází z námětů ministerstva zahraničí.
0: Česko skoro 40 let nesedělo ve vrcholném orgánu OSN. Čím chce prezident české kandidatuře pomoct?
1: Je to tak, Česko v radě naposledy sedělo v roce 95, od té doby uplynulo přes 30 let, ale prezident mluví skoro o 40 letech proto, že ta kandidatura České republiky míří až na roky 2032 a 33. Volby se ale blíží, počítá se každý hlas, kandidát potřebuje 2/3 z těch všech 193 členů valného shromáždění, takže prezident řekl, že každý hlas se počítá a že členství v radě je podle něj věcí prestiže a signálem, že Česko je aktivním členem mezinárodního společenství. Naposledy jsme kandidovali, Petře, v roce 2007 a prohráli s Chorvatskem.
0: Do New Yorku také míří minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Setkají se tam oba muži?
1: Setkají se ale minimálně v sále, protože při zahájení té generální rozpravy v úterý oni budou sedět vedle sebe, jakoby v jedné řadě, ne úplně vedle sebe. Prezident o tom se zmínil, řekl, že neočekává žádný problém z jedné či z druhé strany, že spolu naposledy mluvili v pátek v Praze při návštěvě jordánského krále o situaci v regionu úplně standardně, ale jinak mají v New Yorku každý svůj program. Petr Macinka má téměř 20 bilaterálních jednání, zůstává až do pátku, zatímco prezident odjíždí dřív, míří do Nebrasky za krajany.
0: Prezident Petr Pavel přicestoval do New Yorku na valné shromáždění OSN, o jeho programu jsme teď mluvili v našem vysílání s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou, toho času tedy nikoli ve Washingtonu, ale přímo v New Yorku. Jano, díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Braníme Radio Žurnálu ještě před 7 hodinou o tom, jak Štěstíčko šlo opět někde naproti a sice opakovaná penalta přihrála fotbalové Slávii tentokrát vítězství. I o tom budeme ještě mluvit. Tři čtvrtě na 7. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání totiž rozkotala, proti bylo především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 osob a subjektů se zmrazeným majetkem a také zákazem cestování. Současná sankce platí do zítřka. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování cen pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní právě dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje také na zásoby plynu před nadcházející zimou. Karel Havlíček tvrdí, že nedostatek plynu ale nehrozí.
1: Nehoda na Vídeňské u Brna a kolony u Mirošovic. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice připomínáme dlouhé kolony. Na Vídeňské před sjezdem na Futurum nehoda. Srazila se dvě auta, projíždí se jedním pruhem a kolona je tam na 40 minut od sjezdu na Rejhrad. A tradiční radní kolona i na D1 na příjezdu z Vyškova do Brna. Brzdí se za sjezdem na Roucínov na 215. kilometru a je to až k Rohlence, asi na 20 minut. Téměř půl hodiny budete popojíždět i na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. A taky na příjezdech do Prahy silný provoz na D1 před Čmejkalkou, už menší fronta. Větší kolony čekejte na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Tam stojí v koloně v levém pruhu i nepojízdný autobus. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Během včerejšího večera a noci na dnešek přešla přes naše území k východu studená fronta a téměř na celém našem území zapršelo. Vydatněji v Krkonoších a Jizerských horách, nejméně naopak na Moravě. Přes den bude proměnlivá, ale převážně velká oblačnost. Na severovýchodě s častými přeháňkami jinde bude deště málo. Teploty budou ale citelně nižší než například včera. Jen mezi 12 a 17 stupni, na jihu Moravy bude kolem 18 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý nárazový vítr. I přesto krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Sam Fender, zpěvák, který už má také svoji cenu Brit Awards. V ranním radiožurnálu 9 minut před 7 hodinou. Fotbalisté Slávie si v posledním ligovém kole před reprezentační přestávkou v nastaveném čase zajistili ligové vítězství 2-1 nad Plzní. Obhájcům mistrovského titulu tentokrát pomohla penalta, kterou tedy až na druhý pokus poslal do sítě reprezentační útočník Tomáš Chorý. Byli jsme u toho.
1: Brankář Plzně Florian Wiegele vystihl stranu, sáhl si na míč a vytěsnil ho na tyčku. Po konci akce ale zasáhl videorozhodčí a upozornil na to, že Merchas Doski, který pokutový kop zavinil, následně vběhl do vápna dřív než měl a trefil vyražený míč jako první. Slávia proto dostala druhou šanci. Znovu se jí chopil Chorý a tentokrát Wiegele ho prostřelil.
2: Když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevezme v tuhle tu chvíli. Nebyli na hřišti dva lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč vezme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
1: Chválí Chorého za suverenitu trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Penaltou v nastavení slávisté zachránili zápas, ve kterém prohrávali, a to po trefě Amara Memiče v 64. minutě. Srovnání zařídil Štěpán Chaloupek o 10 minut později. Příliš dalších vyložených gólových šancí poslední zápas před ligovou pauzou nenabídl. Což chtěli Záporočeši spoléhat, říká trenér Radoslav Kováč.
3: My jsme chtěli vlastně hlavně z pevné obrany, aby jsme prostě přestali dostávat góly a byli jsme připraveni na to, že jsme dali rychlí hráče nahoru, nakonec jsme šli do vedení a říkám škoda, že jsme to neuhráli aspoň do toho bodu, ale tady jinak hrát nemůžete. Tady bychom to otevřeli, tak pořád jsme v té obraně byli trochu křehký a dostali jsme góly. Ten plán si myslím, že byl fajn, ale nakonec to nic není. No.
1: Slavia se tak před reprezentační pauzou drží v čele ligy. Na druhý Liberec má náskok 3 bodů. Plzeň v součtu s Evropskou ligou po třetí za sebou prohrála a klesla do spodní poloviny tabulky nejvyšší soutěže. Z Edenu Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
3: Dobré ráno, je 7 hodin. Aktuální zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda představí opatření proti drahým palivům. V Rusku skončily volby do státní dumy. Vede proputinovská strana Jednotné Rusko. Fotbalisté Slavie v Šancelize porazili Plzeň 2-1. Nehoda brzdí provoz na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky. Teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice už proto oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka čekal na reakci okolních zemí.
5: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
4: K rychlé reakci na rostoucí ceny pohonných hmot vládu vyzývají dopravci i opozice. Volby do ruské státní dumy skončily. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko, které podporuje prezidenta Vladimira Putina. Má necelých 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považované za demokratické.
6: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
4: Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok to bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích a těžko se proto postihuje.
7: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
8: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
7: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
9: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
7: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7:50.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku Šanceligy vedou o 3 body před druhým Libercem. V dalších zápasech 9. kola nejvyšší soutěže podlehla Sigma Olomouc pražské Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval

0: se Zlínem 1-1. Zlín tak vybojoval první bod v této sezóně šance ligy. Obhájci mistrovského titulu Pardubic porazili v hokejové Tip Sport Extralize Karlovy Vary 5-2. Kometa Brno zvítězila nad Hradcem Králové 3-1, České Budějovice nad Olomoucí 3-2, Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3 a Liberec Kladnu 1-3. Kladenští tak v nové sezóně nejvyšší soutěže ještě neprohráli. A čeští volejbalisté odpoledne zavojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií. Radiožurnál Sport odvysílá zápas o 16 hodin v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehoda na Vídeňské u Brna ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic velmi dlouhá kolona. Brzdí se už před sjezdem na Rajhrad a sune se až k nehodě u Futura v Brně. Tam se srazila dvě auta. Zdržíte se asi 45 minut. Poslední volný sjezd je na 16. kilometru na Hrušovany. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova kolona aktuálně od sjezdu na Rousínov 216. kilometru až k Rohlence a je to asi na 25 minut. Ucpává se tam i příjezd k dálnici od Slavkova. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona dnes o něco pomalejší než obvykle. Je tam nové omezení na konci dálnice u sjezdu na Pražský okruh, zavřený levý pruh a směrem do centra se projíždí pouze jedním. Navíc teď u Rudné, u benzínky na 4. kilometru i nehoda v pravém jízdním pruhu a brzdí se už na 8. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy fronta před Mirošovicemi asi na 20 minut. Chvilku se zdržíte i na D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy. Brzdí se na 27. kilometru. A ještě do Mělníka silnice 9, výjezd na Prahu. Za benzínkou nehoda, tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
4: Ráno bude slunečno, během dne většinou velká oblačnost a na severovýchodě časté přehánky. Teploty je 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno. Plány vlády na dnešek měla by schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Téma pro nás.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 7.09 po dnešku by mělo být jasné, s jakým rozpočtem bude Česko příští rok hospodařit. Vláda se sejde, aby projednala všechny změny, na kterých se dohodla a měla by je i schválit. Lídři ANO, SPD a motoristů se ve čtvrtek shodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než původně navržených 389 miliard. O kolik to bude, poví Eliška Zábrocká. Vítej.
1: Hezké ráno, úspory by měly být v jednotkách miliard. Přesné číslo ale zatím neznáme. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ho chce oznámit právě až po dnešním jednání vlády. Deficit chtěli snižovat SPD a motoristé, právě oni hledali úspory třeba ve školství nebo zdravotnictví, tyto dva rezorty jsou ale prioritou ANO. Na finální podobě se každopádně lídři nakonec dohodli, například vládní poslanec za SPD Miroslav Ševčík ale včera Radiožurnálu řekl, že pro rozpočet v takové podobě hlasovat nemůže, že úspory jsou zkrátka malé.
0: Jak hodnotí plánované snížení schodku opozice?
1: Podle ní jsou úspory v jednotkách miliard taky málo, některé rozpočtové kapitoly kritizují i odbory, podle jejich předsedy Josefa Středuly hrozí, že budou peníze chybět třeba ve školství. No a připomenu, že návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září.
0: Vláda tedy dnes bude schvalovat státní rozpočet, jak bude vypadat, jaký je aktuální návrh, o kolik se snížil. Tak to nám v ranním Radiožurnálu teď řekla Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin, 11 minut.

0: Radiožurnál 7 hodin 15 minut. Agent amerického úřadu pro imigraci Acla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co tomu incidentu předcházelo, ale zatím není jasné. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahrají tak tradiční jihočeský festival a zahájí ho, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových, klávesových a strunných nástrojů.
1: Hromadná nehoda na Plzeňské před Prahou, autospaná Vídeňská u Brna. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hromadná nehoda. Na 7. kilometru ve stoupání za loděnicí se srazilo 6 auta. Blokované jsou podle našeho zpravodaje 3 pruhy.
2: Jsou rozházený napříč jízdníma pruhama. Začíná se to šnosovat čím dál tím víc.
1: Uvolněte uličku pro hasiče, jedou na místo. Ještě se dá sjet na loděnici na 10. kilometru, za chvilku už bude i tento sjezd v koloně. No a kolona na D5 se pak pokračuje i za nehodou, a to až ke zúžení na Rozvadovské spojce. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic čekejte dlouhé kolony od 13. kilometru až k nehodě u Futura. Tam se srazila 2 auta a zdržíte se asi 50 minut. Poslední volný sjezd je na Hrušovany. A na D1 postojíte až půl hodiny v koloně na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova, od Rousínova až k Rohlence. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Během včerejšího odpoledne a večera přes naše území přešla studená fronta. Na frontě bylo hodně mraků, místy sprchlo a také bylo větrno. Za ní ale oblačnosti rychle ubývalo, takže dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno, ale od severu už se šíří další oblačnost. Takže v severní polovině Čech už máme oblačno, zatím ale bez deště. Teploty nejčastěji klesly ke 12 až 8 stupňům, v Čechách místy až k 6 stupňům Celsia. Taková teplota je na západě Čech. A fouká k tomu zatím mírný severozápadní vítr, na horách už se ale zvedá čerstvý s nárazy kolem 10 metrů za sekundu, což je 630 km v hodině. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7.20 varování z dálnice D5, příjezd do Prahy od Plzně. Ve stoupání na 7. kilometru se srazilo 6 aut, je to tady zavřené na místě hasiči, sanitky, záchranáři. Poslední volný sjezd je na 10. kilometr na Loděnici. No a naše vysílání teď patří herečce Daniele Kolářové. Přes 40 let působila v divadle na Vinohradech. V porevolučních letech si zkusila krátce i funkci poslankyně. Daniela Kolářová dnes slaví 80. narozeniny. Blahopřejeme.
1: Režisérka řeknou, zavrčte, a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem prosula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, varování všem, kteří od západu teď momentálně míří ku Praze. Dálnice D5 stále ještě uzavřená po hromadné nehodě na 7. kilometru. Poslední volní sjezd na 10. na Loděnici. Jak tam aktuálně situace vypadá, za chvíli popíše Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové.
1: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
2: Nestíháte se dostat na stadion?
1: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
2: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
1: Přepínejte libovolně mezi duely.
2: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
1: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
2: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
1: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
2: webu radiožurnalsport.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
3: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, v 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Úzhuří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k úplnému vyčištění místa. Sanaci tak bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Vyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Proti bylo podle serveru Politico především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Praha si dnes při jedné z mnoha akcí připomene 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Před budovou nové radnice odhalí v 15 hodin jeho lavičku podle návrhu architekta Bořka Šípka. Součástí programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadá na 5. října.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slavie porazili v šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají tříbodový náskok. O výhře rozhodl Tomáš Chorý z opakované penalty. V dalších duelech 9. kola Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda u Mělníka. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě zavřená. Na 7. kilometru ve stoupání za Loděnicí se srazilo asi 7 aut. Na místě hasiči, sanitky a nedá se teď projet směrem do Prahy. Sjíždějte na 10. kilometru na Loděnici. Dá se to objet osobním autem po souběžné silnici. Zpět najdete u Rudné. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu. Za benzinkou Orlen před Vinicemi nehoda. Silnice je průjezdná Kyvadlově. Kolony jsou tam z obou stran. Pokud pojedete z Mělníka raději po silnici 16, tak čekejte kolony před nájezdem na dálnici D8, aktuálně od odbočky na Vraňany. A teď do Brna na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic překážela přes hodinu nehoda u nákupního centra Futurum. Už jsou pryč, kolona se pomalu rozjíždí, je hodně dlouhá, brzdí se už na 14. kilometru, ucpaný je tam i průjezd Rejhradem. A kolona i na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Od Rousínova k Rohlence pojedete asi 25 minut. Objížďkou po staré si nepomůžete a ucpaná je tam i silnice 50 od Slevkova k dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nový týden začíná s větrným a v severovýchodní polovině našeho území také deštivým počasím. Ráno bude ještě polojasno nebo skoro jasno, během dne nás ale čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě se vyskytnou četné dešťové přehánky, jinde jich bude málo. Večer pak budou srážky ustávat a také oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Teploty budou oproti včerejšku citelně nižší, nejčastěji odpoledne vystoupí na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy může být ještě o jeden stupeň tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku mírný, během dne ale většinou čerstvý severozápadní vítr, který bude mít místy nárazy až kolem 55 km v hodině. K večeru pak částečně zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Katastrofou skončily podle německého kancléře Friedricha Merce dvoje včerejší regionální volby v Berlíně a na severovýchodě Německa. Odstoupit se ale spolkový kancléř navzdory hlasům, které to po něm chtějí, nechystá. Náš berlínský zpravodaj chystá podrobnosti, a tak buďte s námi.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pondělí 7.37, s vámi Radiožurnál. V Německu byly včera dvojezemské volby a pro středové strany vládní koalice vůbec nedopadly dobře.
1: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
0: Kancléř Merz mluvil o katastrofě a to ještě nevěděl, to vůbec nejhorší. Co přišlo později, to nám poví náš zpravodaj v Německu Tomáš Javlín. Tomáši, vítej.
2: Dobrý den, to, co přišlo později, je, že v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde tedy Friedrich Merz indikoval tu katastrofu, tak se křesťanští demokraté, strana CDU, vůbec nedostali do zemského sněmu ve chvíli, kdy o tom kancléř Merz mluvil. Ještě to vypadalo tak, že by to být mohli, ale potom ty průběžné a teď v tuto chvíli předběžné výsledky ukázaly, že ne, 4,9%, tolik získali křesťanští demokraté v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, tedy nejenom, že včera ztratili vládu nad Berlínem v druhých volbách, tam v Berlíně, v hlavním městě, zvítězila strana Die Linke s víc než 25% hlasů, ale taky jsou v těch druhých volbách v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, odsouzeni do role mimo parlamentní opozice, což je něco, co se křesťanským demokratům od poloviny minulého století vlastně ještě nikdy nestalo.
0: No a jaké dopady budou mít výsledky na kancléře Friedricha Merze? O jeho odstoupení se spekulovalo už před volbami?
2: Sam kancléř Merz se včera právě po uzavření volebních místností, když vyšly ty první odhady výsledků, snažil ty diskuze o svém odstoupení vlastně utnout a nedával najevo žádnou poraženeckou náladu.
1: Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU.
2: On řekl, že chce být dál předsedou křesťanských demokratů, že chce pokračovat jako spolkový kancléř. V tuto chvíli je podle něj potřeba hlavně trpělivost a pevná páteř, aby se proplulo mezi úskalími levice a pravice těch radikálnějších stran a aby se prosazovaly reformy, které budoucím generacím zajistí mír v Evropě, ale i blahobyt. Nicméně samozřejmě teď ty hlasy po jeho odstoupení budou sílit. Na druhou stranu to, že Friedrich Merz nemusel odstoupit už včera po té porážce, to taky něco ukazuje. V německých médiích se teď píše, že ti, kteří ho mohli nahradit, jako třeba ministerský předseda severního Porýní Vestfálska Hendrik Wüst, takže teď z nějakých důvodů váhají, takže je možné, že se ještě nestane nic, že kancléř Merz povládne dál, v každém případě asi bude rád, že volební rok končí a další volby čekají Německo až v příštím roce na jaře.
0: Nacionalistická AfD je podle předběžných výsledků nejsilnější stranou v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a výrazně posílila i v Berlíně. Dá se tedy říct, že vítězné tažení Alternativy pro Německo pokračuje?
2: Její lídr v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, Live Erik Holm, si včera jasně řekl o vládní mandát. Vyzval ostatní strany, aby s ním jednali, ale úplně to asi nevyjde, protože sociální demokraté v Mecklenburgsku, předním Pomořansku přece jenom skončili docela v závěsu a budou schopni složit vládu s pomocí strany Die Linke a Greene. Nicméně dá se mluvit o dalším úspěchu pro stranu AfD, protože když vezmeme oboje dvoje ty včerejší volby v Německu dohromady, tak volit v nich mohli asi 4 miliony lidí a nejvíc hlasů ze všech stran získala právě strana AfD.
0: Jak dopadly regionální volby v Berlíně a také na severovýchodě Německa, nám teď v ranním Radiožurnálu řekl náš zpravodaj z Berlína Tomáš Havlín. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.

0: Radiožurnál ve 3:15. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem 280 nejrůznějších protestních akcí. Nová socha večer rozzáří náměstí před Liberskou radnicí. Jmenuje se Támar a jejím autorem je sochař Čestmír Suška, známý mimo jiné monumentálními ocelovými objekty s vyřezávanými vzory. Dílo zatím nebylo nikde vystavené a v Liberci zůstane celý rok. Socha je napojená na veřejné osvětlení, takže se každý večer rozsvítí.
1: Zavřená Plzeňská před Prahou a ucpaná Vídeňská u Brna. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na 7. kilometru likvidují hasiči následky hromadné nehody 7 aut. Řidiči se snaží sjet už na Loděnici na 10. kilometru. Obět to a ve sjezdu na Loděnici už se tvoří kolony. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna silný provoz. Poprvé se brzdí před Šmejkalkou, pak za Mirošovicemi a pomaleji pojedete v podstatě pak až do Prahy. Velké kolony na výjezdu z Mělníka na Prahu po silnici 9. Je tam za benzínkou nehoda, projíždí se Kyvadlově. Silnice je ucpaná v obou směrech. V Pardubicích hlásíte kolony mimo jiné na příjezdu z Přelouče od odbočky na Mateřov až k nadjezdu u Parama. A ještě do Brna vídeňská dálnice D52 stále ucpaná před Brnem na 14. kilometru od 14. kilometru až k nehodě u nákupního centra Futurum. Ta už je na straně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes i zítra bude nad Českem převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině našeho území občas zaprší. Teploty budou nízké, po ránu mezi 11 a 6 stupni, odpoledne pak jen mezi 12 a 17 stupni. Navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr, který bude foukat od severozápadu. Středeční ráno pak bude nejchladnější, čekají nás dokonce přízemní mrazíky. Těšit se ale můžeme na slunečnější počasí s teplotami mezi 14 a 19 stupni. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50 a ranní interview. Prodávají své fotky a videa na internetu za sex business, to ale nepovažují. Přesto jim hrozí únik intimního obsahu nebo třeba vydírání od klientů. Nástrahy často podceňují, varuje organizace Rozkoš bez rizika. Ve vysílání se mnou teď terapeutka vedoucí poradenského centra v Brně Alena Holoušová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zmínili jsme prodej fotek a videí. Jaké všechny služby vůbec se jde online poskytnout? A je to tedy sex business nebo není?
1: Těch služeb je samozřejmě velké množství. Nejsem si jistá, jestli je dokážeme úplně všechny zmapovat. Sexuálně erotická práce online přináší mnoho možností, ale vytváří obrovský prostor pro rizika, kontrolu nebo nové druhy nátlaku a vykořisťování. Určitě tam patří komunikace, to znamená seznamovací inzertní profily, komunikace přes chat, sociální sítě, domlouvání online schůzek, patří tam digitální obsah, to znamená už placená videa, fotografie, předplatitelské platformy, různé webkamery, prodej už vytvořeného obsahu na objednávku. A potkáváme se samozřejmě také s prodejem různých fetiší, prodejem prádla, předmětů a podobně. A pak samozřejmě online sexuálně erotické služby, což už je sexuálně zaměřená komunikace, erotický chat, videochat, virtuální sexuální interakce různé mezi klientem a zákazníkem. A pak tam samozřejmě neodmyslitelně spadá marketing, to znamená prezentace té mojí nabídky, co nabízím, zveřejňování profilů, fotografií, videí. Tam bývá velký problém v tom, že vlastně velmi často nedohlížejí na to, co ta fotografie o mě prozrazuje, už to, že ji dávám na ten portál. A je to hrozně důležité pro to, aby si vlastně klienty udrželi, aby si je získali, takže ty ženy velmi často už na tom počátku jsou schopné překročit hranice, které by tam měly být.
0: No a s jakými problémy nebo s jakými dotazy se na vás v poradně tedy především asi ženy potom obracejí?
1: Nejčastěji se setkáváme s různými formami vydírání ze strany klienta, ať už je třeba nespokojený, že ten domů poskytoval služby, tak neposkytl to, co on se představoval, nutí ho do překračování nějakých hranic nebo vydírání fotkami, videí a podobně. Potom jsou to smluvní podmínky, které jsou na různých webových portálech, které někdy bývají velmi zajímavé a velmi jako nepříjemné vůči těm lidem. A ti lidé si je velmi málo čtou a odklikávají, aniž by věděli, jaké mají možnosti odstupu od smlouvy, jaké mají možnosti sankcí, které tam můžou fungovat. A pak vlastně přichází za námi s potíží. Potom jsou to při vyšetřování, kdy klientky například už vychází jako svědci a přichází k nám s různou obavou, co řekli, jaký to bude mít pro ně dopad. Takže s tím se setkáváme taky. A setkáváme se i s daňovým poradenstvím, tím, že zprostředkováváme daňovou poradkyni, protože samozřejmě ty služby jsou placené online, takže se objevují na účtu ty platby a tam už jako nejde ty platby úplně skrýt a banky mají možnost vlastně kontrolovat vyšší množství plateb pravidelných v rámci prevence praní špinavých peněz. Takže se na nás obracují klientky i s tímhle, že banka po nich chce původ peněz.
0: Nejenom tedy sex business je velmi pestrý, ale velmi pestrá je tedy i nabídka vašich služeb. Povězte, krom překračování nějakých těch hranic toho, co je člověk ještě ochoten udělat a poskytnout, co mu pak tedy může hrozit? Je to vydírání, únik obsahu, odhalení identity. Mluvili jsme tedy teď i o nějakých finančních postizích souvisejících s praním peněz a dalšími informacemi, které souvisí právě s finančními toky?
1: Ano, nejčastěji jsou tady tyhle ty věci, většinou je to z neznalosti, tím, že ten člověk do toho vstupuje a vlastně si neověří, co všechno mu může hrozit, kde všude mohou být nějaké potíže, ale za mě ten největší důsledek, který to má, tak je vlastně na psychiku a celkový psychický stav toho člověka. Tam si myslím, že to většinou má největší dopad.
0: Ještě jedna věc, co si tak asi představit pod kuplířstvím v digitálním prostoru online? Setkali jste se s něčím takovým?
1: Ono nejde o samostatný trestný čin, který by byl takhle definovaný, protože náš trestní zákoník nezná tuhle definici. Jde spíše o označení, kdy je internet a digitální technologie používaná k nějakému jednání, které může ty znaky kuplířství podle paragrafu 189 naplňovat. To znamená, že přimět, zjednat, najmout, zlákat někoho vést k provozování prostituce anebo kořistnit z prostituce, kterou provozuje někdo jiný. Takže není důležitý ten internet, ale to, co člověk dělá. Tam může nastávat otázka například u webových portálů, jestli jsou jenom jako provozovatele, kteří nabízejí inzerci, a nebo jestli už je tam něco víc. A je tam vlastně rozhodující to, jaké jsou ty okolnosti a způsob zapojení do toho kontaktu s tou klientkou. To znamená, jestli tam dochází k tomu zjednání, nalákání k prostituci a aktivní řešení zprostředkování a vlastně samotný zisk té prostituce, jestli tam je.
0: Hostem ranního interview byla Alena Holoušová, terapeutka a vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika. Díky za to a naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60.

0: akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČEZ, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Prezidenti Volodymyr Zelenský a Donald Trump se mají tento týden setkat v New Yorku. Fotbalisté Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a ligu vedou o 3 body před Libercem. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě neprůjezdná. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli, že schodek nakonec bude o něco nižší než původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měli přeškrtání omezené možnosti.
4: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
2: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů obou zemí. Volodymyr Zelenský napsal na sociální síti, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo 1 cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Mladší bratr britské princezny Diany, Charles Spencer, dnes vydává paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
6: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ní zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slavie porazili před reprezentační přestávkou Plzeň po obratu 2-1. Tabulku šance ligy tak vedou o 3 body před Libercem. Výhru vystřelil Pražanům z opakované penalty útočník Tomáš Chorý. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nepochyboval o tom, že si po předčasném vběhnutí plzeňského obránce Merkase Doskyho vezme Chorý rozehrávku znovu.
7: Protože letmo, když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevíme v tuhle tu chvíli, takže nechci to jako prozrazovat ven, ale vím, že některý hráči prostě nechtějí na penaltu a nebyli na hřišti 2 lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali v tu chvíli, takže to bylo jako předem jasný. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si to máš ten míč veme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
1: V 9. kole taky Olomouc podlehla Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda u Mělníka. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě zavřená. Na 7. kilometru ve stoupání za loděnicí se srazilo asi 7 aut. Kolona je dlouhá, ucpaný už je sjezd na loděnici a plná je i 605 z Vráže do Loděnice. Hodně řidičů tak sjíždí na Beroun, jedou přes Chyňavu směr Karlovarská dálnice. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu. Za benzinkou před Vinicemi nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově a kolony až na 30 minut z obou stran. A teď do Brna na dálnici D52 na příjezdu z

0: Hořelic překážela nehoda u nákupního centra Futurum. Ta už je na straně, kolona i tak stále zhruba o 14. kilometru, je to asi na 30 minut. Fronty na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od Rousínova k Rohlence pojedete přes 20 minut. Objížďkou po staré silnici si moc nepomůžete a dost ucpaná je tam i silnice 50 od Slavkova k dálnici. V Brně pozor, je ucpaný taky okruh ve směru z Bohunic na Žabovřesky. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona pomalu už z dálnice D1 z Bohunické ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Ráno bude ještě slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost a na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. A teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a foukat má čerstvý severozápadní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno. Volilo se nejenom regionálně v Německu, ale volilo se i v Rusku v parlamentních volbách. I to nás bude zajímat v té poslední hodině ranního radiožurnálu. A také vyrazíme tankovat čerpacím stanicím, a to protože ceny paliv v Česku dál rostou, čehož jste si zřejmě asi všimli. Čerpací stanice průměrně nabízí naftu za 50 a benzín za 45. Co s tím chce dělat vláda? Povíme.

0: S vámi Radiožurnál Úzkost možná místy přichází. Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50 korunovou hranici a benzín teď stojí asi o 5 korun méně. Vláda proto připravuje opatření, která by zabránila dalšímu zdražování. Už dříve ministři mluvili o tom, že vyčkají na reakce okolních států. A ty už přichází. Přichází i Eliška Zábrovská s podrobnostmi. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Představí tedy vláda už dnes nějaké konkrétní kroky, které zamezí dalšímu zdražování paliv?
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO to nechtěl potvrdit. Nejdřív chce opatření představit ostatním ministrům. Připomenu, že vláda už letos na jaře sáhla k regulaci cen paliv. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a také určovalo denně stropy koncových cen. Podle sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia by měla vláda znovu přistoupit ke snížení spotřební daně, to se prý osvědčilo. O úpravě spotřební daně mluví z opozice třeba lidovci, zároveň ale podle nich má vláda omezené nástroje.
0: No a jaké kroky už přijaly sousední země?
1: Německá vláda se podle agentury DPA v zásadě dohodla na snížení daní z benzínu a nafty o v přepočtu zhruba 4 koruny a zavedení cenových stropů. O regulaci cen už rozhodlo taky Maďarsko, Chorvatsko nebo Slovinsko.
0: O cenách paliv v Česku Eliška Zábrocká, následně také naše vláda. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Situaci budeme i nadále sledovat. Ranní Radiožurnál 8 hodin 10,5 minuty. K tomu přejeme dobré pondělní ráno.

0: Zpět v tom zemí příběhu vlastní rodiny, proč závislost připravila jeho milovaného bratrana, dva bratrance o vztahy, bezpečí i střechu nad hlavou. Mladá režisérka Pepa Lubojacky a její snímek nominovaný na Oscara Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Tentokrát můžete vidět film v projekci od radiožurnálovkyně Lucerna 24.9. od 17.30. Vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu pište Chci do kina na holuby. Desáté e-maily v pořadí vyhrávají, dokud to nerozdáme.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 8:45. Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku probereme podrobněji, a to v ranním radiožurnálu už po 8:30. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Zájemcům se ode dneška až do pátku otevře více než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Kluby pro příchozí připravili workshopy, debaty, soutěže a také hudební vystoupení anebo sportovní aktivity.
3: Nehoda na D5 před Prahou a kolony v Brně. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně opět průjezdná. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí stále odstraňují následky hromadné nehody. Před malou chvílí pustili na Prahu alespoň levý jízdní pruh. To je málo na ranní špičku, kolona je tak stále dlouhá, aktuálně od 13. kilometru a nehýbe se. Ucpává se i objížďka z Vráže na Loděnici. V Brně připomínáme ucpanou D1 na příjezdu z Vyškova. Od sjezdu na Rousínov Krohlence pojedete přes 20 minut. Fronty stále i na dálnici D52 z Pohořelic do Brna od 13. kilometru až k D1 pojedete 25 minut. Hodně ucpaná je taky Vídeňská směrem z D1 na Žabovřesky. Za tunelem Hlinky je nehoda a kolona na té Žabovřeské je už z Bíteřské ulice. Brzdí se kousek za sjezdem z D1 na Výstaviště. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes bude deštivo, hlavně v severovýchodní polovině našeho území. Na návětrné straně Beskyd může spadnout až 20 mm srážek. A také bude větrno. Během dne se rozfouká čerstvý nárazový vítr o rychlosti kolem 55 km v hodině. Počasí se oproti víkendu promění i v teplotách. Docela citelně bude znát ochlazení. O víkendu na mnoha místech ještě nad 20. Dnes už jen mezi 12 a 17 stupni, na jižní Moravě kolem 18 stupňů Celsia. Nízké teploty budou i na horách, na hřebenech hor kolem 6 stupňů, na hřebenech Šumavy až kolem 10 stupňů Celsia. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 10 minut před půl devátou ranní radiožurnál o dění u sousedů. Německo dnes ochromí stávky odborářů. Ti nesouhlasí s podle nich drastickými škrty v automobilovém průmyslu. Protesty svolal vůbec největší odborový svaz v Německu i v celé Evropě IG Metall, který združuje více než 2 miliony lidí. Co přesně odborářům vadí, tak to nám poví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. V tom vyjádření, které umístil odborový svaz IG Metall na sociální sítě, vlastně hlavně kritizuje plánované balíčky úspor vedení největších automobilek, hlavně tedy toho německého koncernu Volkswagen. Protestujícím vadí, že teď se má propouštět pravděpodobně až desítky tisíc lidí. Ostatně už loni vlastně v automobilovém sektoru v Německu přišlo o práci 50 tisíc lidí. Vadí ale taky třeba návrhy na prodloužení pracovního týdne. Vedení by po zaměstnancích mohlo nově chtít, aby do práce chodili o 5 hodin týdně navíc než předtím, a to tedy za stejné peníze, jaké předtím měli.
0: No, proč německé automobilky tedy navrhují tak razantní změny?
1: V posledních měsících se hlavně Volkswagen potýká s rostoucí konkurencí čínských automobilek, ale taky třeba vysokými výrobními náklady a americkými cly. No a reakce jsou na to různé. Třeba právě dozorčí rada Volkswagenu minulý týden vlastně schválila největší restrukturalizační plán v historii firmy. Do konce roku 2030 by tak po celém světě mělo zaniknout až 100 000 pracovních míst. Omezit by se ale taky mělo třeba množství vyráběných aut.
0: No a když je řeč o koncernu Volkswagen, tak jeho součástí je i Škoda Auto. Dotknou se ty změny i mladoboleslavské automobilky?
1: Neměly by. Mluvčí Škodovky Martin Vejdělek na začátku měsíce uvedl, že ten nový transformační plán Volkswagenu nemá na aktivity mladoboleslavské Škodovky žádné přímé dopady a zopakoval tak vlastně stanovisko, které měla firma dlouhodobě.
0: Velké protesty v Německu chystají se tedy na dnešek až 280 nejrůznějších akcí. Do ulic vyrazí desítky tisíc lidí. Jiří Chábera měl podrobnosti, díky, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ještě podrobnosti z dopravy. Dálnice D5 před chvílí průjezdná jedním pruhem ve směru na Prahu. Na 7,5 kilometru nehoda, projíždí se jedním pruhem, kolona odvráže se rozjíždí pomalu. Je ucpaná i objízdná trasa po staré Plzeňské. A problémy i v Mělníku na výjezdu na Prahu. I tady je nehoda na silnici 9 u vinic, kolony dlouhé, a to obousměrně.
2: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
3: Záchranná služba 155.
2: Policie 158.
3: Hasiči 150.
2: A zelená vlna 800 553 553.
3: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
3: One last mission.
2: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
3: We're not gonna die out here.
2: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
4: Dobré ráno, 8:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky zadržely Wolfa v Paraguaji. Tamní úřady ho pak vydali zpět do České republiky. Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013. Kromě původního 6letého trestu mu tak za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí další 2 roky. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde asi 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. Jeho život a dílo chtějí tvůrci výstavy připomenout v širším kontextu 500. výročí vzniku Habsburské monarchie, kterému Palacký věnoval své klíčové spisy. Program bude kromě Senátu i v pražské vile Lana.
0: Sport.
5: Slavia vede fotbalovou šance ligu o 3 body před Libercem. V 9. kole slavisté porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Fotbalový útočník Patrik Schick skoroval ve 4. bundesligovém zápase za sebou. Leverkusenu tak pomohl k vítězství nad Lipskem 2-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D5 za Berounem a nehoda v Mělníku. Dálnice, na dálnici D5 ve směru z Prahy, z Plzně do Prahy. Čekejte dlouhé a pomalé kolony za Berounem. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí stále odklízejí následky hromadné nehody asi 7 aut. Průjezdný ze 3 pouze levý pruh a kolona od sjezdu na Vráž jede krokem. Ucpává se i souběžná silnice 605 z Vráže do Loděnice. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu. Za benzinkou před Vinicemi nehoda a projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam až na 30 minut z obou stran. Pozor, pokud byste jeli z Mělníka na Prahu raději po silnici 16, tak před nájezdem na D8 Nové Vsi popojíždí zhruba 20-minutová kolona. Ještě do Brna v Žabovřeské na okruhu ve směru z D1 na Svitavy brzdí provoz nehoda za tunelem Hlinky. Kolona je dlouhá, brzdí se už ve sjezdu z dálnice D1 na výstaviště na Bítejskou ulici. Jinak na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova kolona stále asi na 25 minut od Rousínova Škrohlence. A provoz vázne stále i na dálnici D52 na příjezdu z Pohořelic do Brna. Tam je fronta od 13. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V tomto týdnu pocítíme sichravé podzimní počasí, to hned dnes i zítra bude deštivo, hlavně na severovýchodě, větrno a také chladno. Teploty mezi 17 a 12 stupni. Těšit se můžeme ale i na babí léto, které nás čeká o víkendu. Mezitím se ale počasí ještě několikrát promění. Ze sichravého pondělního až úterního do slunečné středy, po ránu tedy s přízemními mrazíky, pak se ale teploty dostanou odpoledne místy téměř až ke 20. Ve čtvrtek a v pátek se k nám pravděpodobně vrátí velká oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou ale stále docela příjemné, nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. A víkend, tak ten by měl být krásný. Čeká nás babí léto se slunečnou oblohou a teplotami, které mohou vyšplhat i lehce nad 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno a za chvíli také se zpravodajem České televize v Rusku Karlem Rožánkem, a to proto, že Rusko má za sebou první voličský test Kremlu po invazi na Ukrajinu. A Rusové volili v parlamentních volbách poprvé od začátku plnohodnotné války v roce 2022.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál 8 hodin 38 minut. Podle předběžných výsledků ruských parlamentních voleb získala Putinova strana Jednotné Rusko 58% hlasů. Ruský prezident ještě před volbami tvrdil, že jsou prvním testem podpory Rusů pro 4,5 roku trvající válku na Ukrajině. Šlo totiž o první volby do Dumy od začátku invaze. No a povolební atmosféru v Moskvě nám teď zprostředkuje stálý zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak víme, tak hlasování provázely tedy hlavně v Moskvě rozsáhlé dronové údery. Jaká je mezi obyvateli města nálada?
1: Tak myslím si, že ty údery samozřejmě Moskvě zaznamenaly, staly se součástí jejich životů. Ta válka, která byla kdesi na Ukrajině, je najednou součástí jejich běžného života. To znamená palivová krize a jak už se říkal, dronové útoky. Ale myslím si, že nějakým způsobem ten v Moskvě ten život funguje v normálním stylu. Včera jsem nezaznamenal, že by Moskvané chodili méně po ulicích, chodili méně do restaurací, na kafe, nebo že by nechodili hlasovat. Samozřejmě, jak to ovlivnilo jednotlivé lidi, to nemohu říct. A oni samozřejmě mohli hlasovat i distančně, tedy ze svého počítače. Ale samozřejmě válka ta na Ukrajině už se stala součástí života většiny Rusů v evropské části Ruska.
0: Zaznamenali jsme také zprávy o porušování pravidel, ale taky o různých kyberútocích. To hlasování probíhalo v Moskvě. Vy jste zaznamenal nějaké takové incidenty?
1: Já, my jsme naznačili v různých okrscích, nic takového jsem neviděl, ale samozřejmě ústřední volební komise mluvila o více než tisících útocích právě na moskevský systém elektronického hlasování, který je oddělený od toho ostatního v Rusku, který je v 32 regionech, ale samozřejmě zaznamenal jsem, že se objevily v sociálních sítích a na internetu informace o tom, že byli někde odepírali lidé z volební komisí dávat lidem hlasovací lístky, papírové hlasovací lístky, že je nutili, aby chodili aby hlasovali elektronicky právě, protože to elektronické hlasování je nekontrolovatelné a dá se s ním snadno manipulovat. Samozřejmě objevily se zprávy o tom, že byly otevírány urny, protiválečná strana Jablko si stěžovala, že její lidé nebyli puštěni jako pozorovatelé do volebních místností, to samé i někteří komunisté, takže si stěžovala i komunistická strana. Takže ano, nějaké narušení bylo. Mluví o tom i ústřední volební komise, tam mluví o tom, že zaznamenala více než 300 ohlášení, nebo se lidé mluví o 300 porušení zákona volebního a že v 27 případech, ale nevíme v jakých, zahájila policie trestní stíhání. To jsou oficiální údaje, ale opozice mluví o tom, že docházelo do porušování pravidel při volbách.
0: Tolik tedy aktuálně na téma volby v Rusku a v Moskvě. Karel Rožánek, zpravodaj České televize. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den do Prahy a do České republiky.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Právě na dnešek připadá židovský svátek Jom Kippur. Izrael během něj chystá rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Armáda tak reaguje na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu. Izrael na dobu svátku uzavře letiště i vzdušní prostor a zastaví se také hromadná doprava. O dalším postupu při sanaci kontaminovaného areálu na Šumavě bude jednat vláda. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je u zhůří asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Vyčištění má stát zhruba asi 190 milionů korun.
3: Nehoda na D5 před Prahou a taky v Mirošovicích na silnici 3. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy stále dlouhé kolony popojíždějí za Berounem. Na 7,5 kilometru ve stoupání uklízejí po hromadné nehodě, jede se pouze levým pruhem. Fronta od sjezdu na Bráš zabere asi 50 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy komplikace hlásíte v Mirošovicích. Kousek před nájezdem na D1 v Dolíku vypadl náklad z kamionu podle naší zpravodajky Pražce.
4: Nějaké dřevěné kůly, vypadalo to jako Pražce nebo něco. Je to tam rozházený v obou směrech, jak na Benešov, tak na dálnici D1.
3: A v Mirošovicích čekejte kolony v obou směrech. V Brně velmi ucpaný okruh ve směru z Bohunic do Žabovřesk. Je tam nehoda za tunelem Hlinky v Žabovřeské ulici a kolona se táhne už z dálnice D1. Ucpává se kvůli tomu už i sjezd z D1 na výstaviště, tak opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Během včerejšího večera a noci na dnešek přešla přes naše území k východu studená fronta a téměř na celém našem území zapršelo. Nejvydatněji v Krkonoších a Jizerských horách, nejméně naopak na Moravě. Dnes přes den pak bude proměnlivá, ale převážně velká oblačnost. Na severovýchodě s častými přeháňkami, jinde bude deště málo. Teploty budou ale citelně nižší než například včera. Jen mezi 12 a 17 stupni, na jihu Moravy bude kolem 18 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu navíc bude snižovat čerstvý nárazový vítr. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tohle byla zase teď v ranním radiožurnálu Petr Porjanda. Ten v divadle Járy Cimrmana je velmi známý, nikdo mu tam neřekne jinak než pan učitel. Věrný divák souboru, povoláním učitel angličtiny ze Studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně, no možná by mu leskerý zájemce o lístky záviděl. On ale tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porjanda je první, kterého představíme v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit svůj život. Pana učitele jsme zastihli na prvním představení sezóny, tedy na hře Záskok Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přeštěte to také. Vyjděte k němu.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové a to proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně pokaždé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, ne? Pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak, no.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi zachce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
3: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
2: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
3: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
2: Je to tak, no, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
3: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
2: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
3: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál. Ten dopolední dnes odstartuje Jan Pokorný se svým hostem, nebo hosty?
1: S hostem. Dnešním hostem bude lékařka, gerontoložka, spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti, ředitelka gerontologického centra v Praze 8, která se jmenuje Iva Holmerová. Jeden Alzheimerovy choroby. Rozhlas, tak jako už tradičně několik let, testuje paměť dole ve vestibulu, což samo o sobě je zajímavé. My se s paní docentkou budeme bavit nejenom o Alzheimerově chorobě, ale taky o osamělosti seniorů, což jsou věci, které spolu leckdy souvisejí.
0: Jan Pokorný, vše z hlavy, paměť slouží.
2: Antivirus.
3: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
2: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
3: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
2: Antivirus.
3: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
2: Antivirus.
3: Bezpečný průvodce v online světě.
2: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na

0: obrany Jaromír Zuna za SPD lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda se speciální technikou. Podle Zuny ale nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
1: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů korun. Skončí do června 2028. Odboráři po celém Německu dnes budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzval je k tomu největší německý odborový svaz IG Metall.
2: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
0: Pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
3: Tak tedy půjdu do vězení.
4: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
5: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
4: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdity tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští volejbalisté budou odpoledne bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jejich zápas s Belgií začne v italském Turíně v 16 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Tipsport Extralize nad Olomoucí 3-2, Pardubice nad Karlovými Vary 5-2, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3, Liberec s Kladnem 1-3 a Kometa Brno zdolala Hradec Králové 3-1. Králové hradečtí dali v posledních dvou zápasech jediný gól, mluví o tom asistent trenéra Petr Koukal.
7: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D5 za Berounem a nehoda v Mirošovicích. Dálnice D5 ve směru z Plzně do Prahy je na příjezdu do Prahy opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 odtahují auta po hromadné nehodě a jednou dodávku teď musí naložit Jeřábem. Zastavili kvůli tomu provoz směrem do Prahy. Kolona je dlouhá, zdržíte se asi hodinu od sjezdu na Bráž. Ucpaná je i souběžná silnice mezi Vráží a Loděnicí. A dlouhé kolony pak čekejte i na Pražském okruhu. Hlavně ve směru z D1 na letiště se zdržíte asi půl hodiny a to před sjezdem na Ořech. Musí i regulovat vjezdy do tunelů. Silnice 3 z Benešova na Prahu je ucpaná v Mirošovicích. Kousek před nájezdem na D1 vypadl náklad z kamionu. Vezl Pražce, ty spadly do obou směrů a tvoří se kolony. Ve směru z Prahy se kvůli tomu brzdí už na D1 před sjezdem na Benešov. A v Brně se vyhněte Bítežské a Žabovřeské ulici okruhu ve směru z D1 na Svitavy. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona se táhne už z dálnice D1. Ucpává se i sjezd z D1 na Výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: O
8: 800

0: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
1: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Počasí. Bude většinou velká oblačnost a na severovýchodě přehánky, teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
3: 9 hodin 6,5 minuty, dobré dopoledne. Hostem je lékařka a gerontoložka, spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti, ředitelka gerontologického centra v Praze 8, vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, docentka Iva Holmerová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tohle všechno zvládáte, paní docentko?
4: No, já neříkám, že to zvládám.
3: Ale děláte.
4: Já mám nástupce a jsem moc ráda, že prostě přebírají to. Ty otěže, jsou-li to otěže, spíš tu práci, a jsem na ně nesmírně hrdá a funguje to krásně, jak zejména třeba v České alzheimerovské společnosti, v gerontologickém centru, i v tom centru pro studium dlouhověkosti, které není tak letité, bych řekla, nikoli staré, letité, jako ty ostatní instituce, ale tam už také se rýsují nástupci.
3: Dlouhověkost, to je teď hit, ne?
4: Dlouhověkost nebo longevity, jak to vezmeme, čím dále, tím více se o tom začíná mluvit, nebo mluví se o tom. Já vždycky, když se objeví takové ty otvíráky, ty články na titulní stránce nějakých novin nebo na titulní stránce webu a podobně o tom, že Český statistický úřad vydal zprávu, jak nám populace stárne a co budeme dělat, tak se trochu usmívám, protože už od, pamatuji dlouho, teda se přiznám, že jo, už od 90. let s kolegy a zejména také z demografy vlastně upozorňujeme na to, že naše populace stárne, že bude stárnout, že to je prostě zákonitý proces. No a tehdy v těch devadesátkách, počátkem našeho tisíciletí, to nikdo moc nechtěl vědět, nikdo ani z novinářů o tom příliš nechtěl mluvit. Když se z téma stárnutí dostalo nakonec někam do nějakých novin, tak to pan editor často posunul ještě na nějaké ty zadnější stránky. A teď prostě jenom zpráva o tom, že stárneme a je to otvírák. Takže trochu se tomu usmívám, ale je to tak prostě, je to realita.
3: Kromě otvíráku je dlouhověkost taky biznis.
4: To čím dál tím víc, čím dál tím víc. A my se snažíme právě v tom Centru pro studium dlouhověkosti, abychom na to nahlíželi i takovým kritickým zrakem, abychom se dívali na to, co opravdu dlouhověkost je, co přináší v různých oblastech lidské činnosti, a s tím souvisí také péče samozřejmě, protože ne každý, kdo je dlouhověký, potřebuje péči, ale zase každý z nás v jakékoliv životní etapě péči potřebovat může, je ideální, když budeme pečující společností, takže i ta péče je nesmírně důležitá. Tak i z tohoto vzorného úhlu na to nahlížíme a já jsem ráda, že vlastně asi v brzké době snad, tedy na to vše vyjde, budeme i akreditovat vlastně takový oživený program, který v současné době máme. Máme doktorský program studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií a ta studia dlouhověkosti se budou více možná zaměřovat i na tu péči. Takže longevity and care, tak zní vlastně naše webová zrámka.
5: Host Radiožurnálu.

0: Pokračujeme v rozhovoru s docentkou Ivou Holmerovou. Paní docentko, nečetla jste to? Barcelonští vědci podávali prý lidem každý den po dobu 3 měsíců rajský protlak a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky je překvapily. Některé testy se zlepšily a s nimi ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Věděla jste, že rajčata můžou působit blahodárně?
1: Ano, rajčata jsou zdravá, působí blahodárně a tam je trošku specifická záležitost v tom, že se to týká i vařených, převařených, konzervovaných rajčat, různých produktů, kečupů a podobně. Pokud tam nejsou samozřejmě zase nějak přidané nějaké další škodlivější látky. Ale rajčata jsou skutečně zdravá, ale ono je mnoho zdravých potravin, ale je důležité, anebo mnoho zdravých látek, ale dlužno podotknout, že žádná z těchto látek, ani různé vitaminy a podobně izolovaně, pokud jsou podávány izolovaně, jako jakási tedy rádoby zázračná pilulka proti demenci, tak prostě nefungují. Jo? A důležité jsou, co se týká těchto nefarmakologických intervencí v podstatě, kam ještě i potraviny vlastně řadíme, důležité jsou takové ty komplexní intervence. Komplexní intervence, které prostě fungují a proto je opravdu dostatek bitelných vědeckých důkazů, například veliká studie Finger, která už běží vlastně mnoho let, původně finská studie, která běží už v mnoha zemích vlastně globálně a ta ukázala, že intervence, která zahrnuje právě tu zdravou stravu, řekněme tedy včetně olivového oleje, včetně rajčat, dalších oxidantů a tak dále, která zahrnuje prevenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich zvládání samozřejmě a hlavně aktivity. A ty aktivity, které jsou jaksi tělesné samozřejmě, čili cvičení, chůze, trénink přiměřený a podobně, které jsou duševní, ale které jsou také sociální. A tam se míří zejména na osamělost.
0: Pro lidi, kteří by se třeba ode dneška rozhodli každý den si dávat, já nevím, sklenici rajského protlaku, bychom měli říct, že možná důležitější je nechat si tu paměť otestovat, což nabízí ve spolupráci s vámi Český rozhlas.
1: Ano, a za to moc děkujeme. Jménem se tady mohli mluvit za kolegyně z České alzheimerovské společnosti, vlastně ale i za sebe, protože celá léta tuhle tu spolupráci sleduji a jsme velice rádi, že Český rozhlas nás právě tímhletím způsobem podporuje a že už po mnoho let je tady jedno z míst, kde se měří paměť. Česká alzheimerovská společnost projekt Dny paměti vlastně už vede mnoho let, více než 20 let a jsou to skutečně 10 000 lidí, kteří byli otestováni a já bych řekla, že vlastně ty zprávy nebo ty výsledky jsou velmi příznivé, protože je důležité pamatovat, zejména jestli mi je 60 a více, na to, že paměť je také měřitelná, že jestliže mám nějaké poruchy paměti, nějaké poruchy s myšlením a podobně, tak bych měl vyhledat nějakou pomoc, ale vlastně ty výsledky jsou pozitivní v tom, že vlastně se ukazuje, že ne každý, kdo se dostaví s nějakými takzvaně tedy subjektivními stezky na paměť, má poruchu paměti, že ty testy jsou nějakým způsobem patologické a pokud jsou, tak se tam často objeví jiná příčina. Ta bývá třeba únava, stres, nějaká dekompenzace různých onemocnění somatických a zejména třeba deprese. Takže já bych tím chtěla vyzvat, že ne každý, kdo má jaksi poruchu paměti, musí mít nutně demenci, Alzheimerovu nemoc a podobně, ale je důležité prostě na to pamatovat, důležité vyšetřit, protože to nasměruje člověka právě k té správné pomoci.
0: Čímž vyvracíte obavy některých lidí, kteří řeknou, dobře, tak já se tam půjdu otestovat, ale v zápětí dodají, ne, nepůjdu, já se obávám.
1: A to bych ráda vyvrátila, protože my jsme vlastně i tenhle ten projekt, pokud pamatuju před mnoha lety už, vlastně začali právě s tímhletím optimistickým sdělením, protože jsme říkali, že je důležité pamatovat na poruchy paměti, ale zase není, je spíš škodlivé se toho zbytečně obávat.
0: A taky je dobré, když už něco takového nastává, tak to odhalit zpočátku jako u většiny chorob, protože to, kam postoupila věda, respektive farmacie, se vlastně týká zejména raného stádiu.
1: Ano, máte naprostou pravdu. A týká se to také vlastně takového takzvaného prodromálního stádia, stádia ještě předtím, než vznikne demence, takzvané mírné kognitivní poruchy. A to je vlastně období, kdy je sice zvýšené riziko rozvoje do toho syndromu demence, ale kdy je možné ještě zasáhnout. Prostě jestliže je zjištěná mírná kognitivní porucha, tak je důležité nastavit režim preventivní režim, právě ty aktivity různé, zdravou stravu, pozitivní vztah vlastně k svému životu, pečovat o sebe, dělat něco pro sebe, protože jsem si vědom, že mám to riziko vyšší, jestliže tam je tam jedna kognitivní porucha a mohu s tím ještě něco udělat, takže to je důležité. A zdůraznila bych, že důležité jsou právě ty vlastní síly, to, aby se člověk sám snažil nějakým způsobem těmi aktivitami, zdravou životosprávou, pohybem, duševní, sociální a tak dále aktivitou. Jo? To si myslím, že je nesmírně důležité. A ty pilulky jsou také důležité, samozřejmě ta léčba je důležitá, až v případě, kdy je diagnostikován syndrom demence a máte pravdu, že je dobré vlastně vše začínat včas.
0: Říká Iva Holmerová.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dnes je zajímavý den i pro paní docentku Ivu Holmerovou. V čem?
1: Je Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci. 21. září. A ten vlastně jaksi rámuje týden Alzheimerovy nemoci nebo týden demence, syndromu demence.
0: A je důležitý taky pro osvětu, kterou můžeme v tom rozhovoru udělat, protože i kolem Alzheimerovy choroby je řada mýtů. Tak kdybych to vzal po lopatě, Alzheimerova choroba je druh demence?
1: Ano, Alzheimerova nemoc je nejčastější příčina toho syndromu demence. Ale tenhle ten syndrom demence má mnoho ještě dalších příčin nebo dalších důvodů, proč vzniká. Takže v pořadí jsou vlastně vaskulární cévní změny a potom další takzvaná neurodegenerativní onemocnění jako demence z levého tělísky nebo frontotemporální demence a podobně. Takže to jsou různé syndromy, různé soubory příznaků vlastně, kterým vévodí hlavně poruchy myšlení, paměti, orientace, soustředění a tak dále, ale jsou do určité míry jiné u těch jednotlivých příčin, u těch jednotlivých nemocí. A Alzheimerova nemoc je vlastně typ demence, který je hlavně amnestický, čili tam je výrazné to poškození paměti.
0: A víte, co mě překvapilo? Když jsem ještě před covidem prodělal takovou virozu, že jsem po ní ztratil čich, tak specialistka na ORL mi řekla, že to může být příznak počínající Alzheimerovy choroby.
1: No, to nebylo moc asi šetrné, nebo moc to vás, moc vás to nepotěšilo, asi jak si tak hádám.
0: Nic postavili mě na magnetickou rezonanci mozku. No,
1: a bylo to vše v pořádku, dobrá. Ale ano, samozřejmě, může to být, porucha čichu bývá často v určitém procentu, nevím přesně jak, protože ty studie se prostě různí, jaksi součástí prvních příznaků, které mohou znamenat, že se něco děje v mozku, takže určitě nějaká ta opatrnost, to vyšetření další bylo na místě, ale takových těch rizikových znaků, známek může být samozřejmě více a nejvýznamnější je porucha paměti. Porucha paměti zejména taková, kdy vlastně si nevybavím něco ani v kontextu nějaké situace, když prostě zapomenu celou tu situaci. Takže bych jenom možná uklidnila i naše posluchače, i nás tady, jak sedíme, že vlastně takové to, prostě, že si nyní nemohu vzpomenout na něčí jméno, ale mám to už na jazyku a potom si to, buď to na to vzpomenu, nebo si to nějakým způsobem připomenu v tom kontextu, tak to je součást jaksi poruch paměti, které přicházejí s vyšším věkem. A samozřejmě, jaksi nekonečná paměť nebo takzvaná hypermnézie také není normálním stavem, takže přirozený proces je, že zapomínáme. To je jasné, ale je normální, když jsme schopni si tu situaci vybavit.
0: A je normální, když tady před mnou sedí kolegyně, zprávařka, kterou znám několik desítek let. Chci říct, že zprávy přečte ta a ta a nevzpomenu si za Boha?
1: No, to je normální, vy potom víte, může se to stát.
0: Já vím.
1: Ale jestliže si vybavíte tu, nebo prostě v nějaké situaci jste to teď zapomněl, ale máte to takzvaně na jazyku, tak by z toho nedělala závěry. Negativní závěry.
0: Mm-hmm. Co odlišuje takové to běžné zapomenutí, řekněme, od změn, s nimiž už je dobré vyhledat lékaře?
1: Myslíte klinický, myslíte tak, jak se to projevuje. Třeba lidé s Alzheimerovou nemocí, tam, jestliže už ta nemoc je pokročilejší, tak prostě vždycky dochází k nějakým změnám, i co se týká soběstačnosti. To je velice významné. A potom, jak jsem řekla, je tam důležitý ten kontext, že ani to připomenutí nepomáhá. To znamená, tam se třeba vyskytují takové i situace, které nám mohou připadat jako podezíravost, nebo až takové paranoidní bludy. Prostě ten člověk má pocit, že mu někdo něco bere, že prostě něco nemůže najít a třeba mu to někde někdo schoval, jo. A je to asi taková situace, že vy, když jdete do vedlejší místnosti, tam si něco položíte, tak si zpravidla uvědomíte, že jste v té vedlejší místnosti byl. Zatímco u člověka s Alzheimerovou nemocí vlastně se může vymazat, neuložit vlastně spíše celá tahle ta situace. Čili ani ta nápověda vlastně nefunguje a na tom jsou založeny některé testy paměti.
0: I o tom, jak se věnovat takovým prvním příznakům, ale i o tom, jak lidé, kteří pečují o své blízké, kteří mají Alzheimerovou nemoc, si budeme s docentkou Ivou Holmerovou povídat v další části vysílání Radiožurnálu po zprávách po 9:30.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu RadiožurnálSport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
2: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží je 5 zraněných. Informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve dvou obytných domech, nákupním centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody. Na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly 2 ukrajinské nákladní lodi a východoukrajinské město Izmail. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami a 300 miliony korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový autobusový terminál vznikne. V budoucnu by tam měla končit i tramvajová trať z Liberce.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku šance ligy vedou o 3 body. Olomouc podlehla Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před zápasy Ligy národů. Bude to první sraz národního týmu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. První duel čeká Česko v sobotu v Edenu proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 se před Prahou a komplikace v Mirošovicích. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Berounem. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí likvidují následky ranní hromadné nehody. Nakládají teď poslední dodávku a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere minimálně půl hodiny po pojíždí od 12. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. U sjezdu nájezdu z Barandova na 16. kilometru se srazilo auto s kamionem, musí regulovat vjezdy do tunelu a kolona se táhne od Jesenice. Opět zdržíte se minimálně půl hodiny. Silnice 3 z Benešova do Prahy je ucpaná v Mirošovicích. Kousek před nájezdem na D1 vypadl náklad z kamionu. Dřevěné pražce spadly do obou směrů a tvoří se kolony. Ve směru z Prahy se kvůli tomu brzdí už ve sjezdu z D1 před sjezdem na Benešov. A v Brně je ucpaná Bítežská a Žabovřeská ulice, okruh ve směru z D1 na Svitavy. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona se táhne už z Pisáreckého tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy 18 a foukat má čerstvý vítr. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je gerontoložka, spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti, docentka Iva Holmerová. Vybral jsem teda jenom jednu část vaší práce. Paní docentko, když člověk čte třeba na sociálních sítích zkušenosti lidí, kteří pečují o své blízké, kteří mají Alzheimerovu nemoc, tak oni musí být buď zatraceně silní, oni si buď myslí, že to všechno zvládnou sami, ale když potom zjistí, že to tak nebude, tak hledají sami taky pomoc psychologů a psychiatrů. Co je na té péči nejobtížnější?
1: To jste nakousnul, bych řekla, veliký balík problémů, který by nám asi tak vystačil na několik hodin analýzy a povídání a podobně. Těžko se dá říct, co je nejnáročnější. Je to velice individuální u každého. Je prostě ta péče je relativně méně náročná v případech, kdy ten člověk, o kterého pečující pečuje, když ten člověk je vstřícný, laskavý, hodný. Ale jakmile se vyskytnou zejména poruchy chování, buď které vyplývají z jeho povahy, nebo třeba z typu demence, což bývá často třeba u frontotemporální demence, tak je ta péče nesmírně náročná. A záleží samozřejmě také na tom pečujícím, na jeho odolnosti, také na jeho povaze samozřejmě. A takže někdo snáší vlastně různé situace a dobře se s nimi relativně vypořádá. A pro někoho jsou určité věci, takové triggery vlastně, kdy neví jak dál. A ono ty situace, třeba když přicházíme zvenku, nebo když nám to sdělují ti rodinní pečující, ono to jsou třeba drobnosti, zdánlivé drobnosti. Třeba takové stále povídání stejného, opakování se, což není nic vlastně zlého, když to tak vezmeme. Ten člověk s demencí vlastně neví, on to zapomene a zase znova se zeptá, nebo znova něco připomene, někam zajde a podobně, ale pro toho pečujícího to je nesmírně náročné, takže je nesmírně důležité, že Česká Alzheimerovská společnost poskytuje právě podporu také rodinným pečujícím vlastně ve všech pobočkách, které vlastně má v každém kraji. To si myslím, že je jedna z činností, na které jsme docela hrdí, protože si myslíme, že jsme docela nesnad přímo pomohli, ale ano, asi i pomohli, poskytli informace mnoha lidem a snad jsme jim umožnili i to snášet lépe.
0: A jaká je praktická rada pro pečující, když už mají pocit, že to nezvládnou?
1: Aby taky pečovali o sebe, aby pečovali o sebe, aby si nechali pomoci, víte, a já když už prostě mám před sebou v ordinaci takového opravdu vyčerpaného pečujícího, což prostě bývá časté, takového, kdo si to třeba nechce přiznat, říká to ještě zvládnu to, tak říkám, víte, ono je důležité, prostě ten pečující musí být živý pečující. Živý pečující a pokud možno zdravý a ideálně i spokojený, takže prostě člověk, který pečuje, by v každém případě měl umět si říct si taky o pomoc. Měl by umět přijmout. A možná v tom našem kulturním prostředí je důležité právě i umět říci si, požádat a podobně, protože zatím možná naše veřejnost není příliš jaksi zvyklá na to tu pomoc nabízet. Ale co je moje zkušenost, jestliže člověk si umí říci, udělá tak zdvořile společensky přiměřeně, že jsou lidé v naprosté převážně většině ochotní a vstřícní.
0: Říká Iva Holmerová.

0: Když mluvíme s docentkou Ivou Holmerovou o lidech, kteří pečují o své blížní s Alzheimerovou nemocí, tak můžou se obrátit na vaše pobočky, můžou se obrátit na další místa. A co když nastane ten okamžik, že už to nezvládne ani domácnost, ani nějaký profesionál? A hold není jiné volby, než umístit nemocného člověka v nějakém Alzheimer centru. Co se dělá?
1: Víte, já bych možná ještě, než budeme umísťovat, tak bych možná ještě se vrátila k tomu, na koho se mohou lidé obrátit, jo? Protože tam já vidím velké jaksi pole, zatím u nás bohužel ne zcela orané. A vy jste zmínil pobočky České alzheimerovské společnosti a podobně, samozřejmě na ně je možné se obrátit, ale alzheimerovská společnost je vlastně jenom malá neziskovka, je malá obecně prospěšná společnost. Jsou samozřejmě i jiné iniciativy, které se na tom poli snaží nějakým způsobem pomoci, ale pořád je to nesmírně málo. Ale vlastně existují v podstatě úřední legislativně dané body, kam by se lidé měli a mohli obracet. A to jsou vlastně sociální odbory obcí a jsou to pobočky vlastně úřadu práce jako prodloužená ruka státu. A my máme tu zkušenost a zpětnou vazbu právě i z činnosti poradenství České alzheimerovské společnosti, že opravdu ta komunikace s těmi úřady je nesmírně náročná, takže já si myslím, že než se začneme obracet na ty ústavy, protože to ústavní řešení je do jisté míry extrémní, to je prostě už definitivní nějaké řešení. A mnoho lidí by ještě mohlo setrvat nějakým způsobem v domácím prostředí, kdyby byla zajištěná podpora v domácím prostředí. Kdyby vlastně to jednání s úřady, co se týká různých žádostí o, dejme tomu, příspěvek na péči nebo možnosti parkování, průkazu ZTP a podobně, kdyby to probíhalo nějakým způsobem méně byrokratickým a méně zdlouhavým procesem, kdyby prostě ten stát prostřednictvím toho úřadu práce podal nějakou pomocnou ruku a nezasílal různé nesrozumitelné dopisy, nesrozumitelná vyjádření, prostě něco, v čem se ti lidé neumí orientovat. Jo? Já z mnoha zkušeností vím, že prostě překonat tu byrokracii, žádost dejme tomu o ZTP nebo příspěvek na péči, to je prostě neuvěřitelně těžká záležitost. Já bych řekla, že to je až abuzus, že to je až prostě špatné zacházení ze strany toho státu vlastně s těmi lidmi, kteří vlastně se snaží o neskutečně dobrou věc vlastně. Bez nich ten systém by kolaboval. Jo? A oni opravdu tvrdě narážejí na naprosto nepřátelské prostředí.
0: A to jsou lidé, kteří jsou zpravidla emočně na dně, mají toho dost, vyčerpaní, ano. A ještě narážejí na nějaké byrokratické překážky.
1: Ano, ano. A takový ten jazyk, který je naprosto nesrozumitelný, který je naprosto úřední, který vlastně jim poskytne informace, co se stane, jak budou, dejme tomu, pokutování, kdyby něco náhodou zneužili, ale už vlastně vůbec jim nevysvětlí, k čemu vlastně to, které opatření, třeba ZTP nebo parkovací karta a podobně, jsou dobré, jak jim to může pomoci. To opravdu, to je další velké téma na diskuzi. Já myslím si, že prostě ta byrokracie u nás je neúnosná. Nedávno jsem i v blízkém okolí zažila vyřizování právě té parkovací karty a je to vlastně tak, že ten systém člověka dostává do pozice sociála. Někoho, kdo žadatele, prostě prozebníka, jo. On potom, když projdete tím systémem, tak on vám kromě té parkovací karty, kterou třeba potřebujete fakticky a o kterou byste jenom požádal, dejme tomu ve Skandinávii na obci a vyřídili by vám to do měsíce, tak tady to trvá bezmála rok, ale dostanete potom vlastně zadarma dálniční známku, o kterou nestojíte. Jo? Jenom aby vám to dokázalo, že vlastně máte ten statut toho sociálně potřebného. Takže tady si myslím, že je něco velice špatně. Jo? A zbytečně se opravdu lidé dostávají do úzkých, do neřešitelných situací a potažmo také do těch ústavů, protože co už, když si nevím rady, co dělám, prostě zažádám o nějaký ústav. Ale ten ústav je vlastně už definitivní řešení, že vlastně to je dlouhodobé řešení, je to nejnákladnější řešení pro celou společnost. Však nechceme být všichni v ústavech. A i lidé s demencí, i lidé s Alzheimerovou nemocí mohou ještě dlouho žít spokojený život, když budou mít nějakou podporu, když jejich rodinní pečující budou mít podporu v různých věcech. A ideálně tam, kde žijí.
0: Iva Holmerová, host Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Mažu 100.

0: S docentkou Ivou Holmerovou, spoluzakladatelkou České Alzheimerovské společnosti, probíráme různé aspekty života s demencí. Je to vlastně život?
1: Já jsem moc ráda, že jste to zmínil, protože ano, to je vlastně takové heslo, slogan alzheimerovských společností, že i s demencí se musí a dá žít dál a že se může žít ještě dlouho kvalitním životem. Protože ono, my hovoříme o demenci, ale anebo o Alzheimerově nemoci a máme možná určitou utkvělou představu. Ale vlastně to onemocnění prochází, nebo ten syndrom demence, typicky u té Alzheimerovy nemoci, prochází různými fázemi. A v té první fázi člověk potřebuje, aby mu byla včas a správně stanovena diagnóza, ale nejenom to, aby získal adekvátní informace, aby mu bylo postupně sděleno vlastně, jakým diagnostickým procesem prochází, aby se mohl seznámit jednak s prognózou toho onemocnění, která je poměrně dlouhá, samozřejmě je to několik let. A vlastně také s tím, co člověk potřebuje, čili je nesmírně důležité poradenství, i co se týká právních záležitostí, prostě uspořádat si svůj život do budoucna tak, aby člověk mohl těch pár let, těch několik let, či mnoho let ještě, která má před sebou, aby je mohl prožít kvalitním způsobem.
0: A ta prognóza se sděluje jak? Je její součástí taky třeba věta ve smyslu a jednou budete žít ve svém vlastním světě?
1: Může to být samozřejmě, když záleží to na úrovni té komunikace, ale v každém případě to sdělení by mělo být co nejotevřenější. Jo? A v každém případě by tam měla být zachována nějaká naděje, protože my opravdu jaksi nevíme přesně, jakým způsobem ten proces bude probíhat. A ono by to nemělo být způsobem, kterým třeba byla prognóza sdělena naší kolegyni, vlastně, která je členkou pracovní skupiny pro lidi s demencí i při Alzheimer Europe. Paní Ryšavá, která nám vlastně sdělila, že jí byla prognóza sdělená, takže ano, máte Alzheimerovu nemoc, tady máte recept a tak jako doba dožití je 3 roky. Že jo? Což vedlo k tomu, že se naprosto zhroutila vlastně. A teď normálně žije už několik let vlastně s diagnózou, ze správně nastavenou terapií, je velice aktivní a jak říkám, je nesmírně užitečná i co se týká vlastně informování o Alzheimerově nemoci a podobně. Čili jestliže je stanovena diagnóza, stanovena včas, nastavena léčba, tak lidé ještě dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu, mohou žít normálně. Ale a normálně i aktivně a tak dále, prostě žít a užívat si života. A potom, i když to onemocnění, ten syndrom postoupí třeba do té fáze rozvinutější, tak stále je možné a dobré žít samozřejmě už s nějakými službami, s nějakou podporou. Ale to by mělo být zajištěno, to by měla naše společnost nějakým způsobem se o to postarat, aby to bylo možné. Ono to je dobré, ale je to samozřejmě i efektivní, i co se týká ekonomických samozřejmě a společenských nákladů a využití zdrojů. No a ne každý má to štěstí, že se vlastně dožije až svého těžkého stádia demence, protože demence, Alzheimerova nemoc přichází ve vysokém věku. Takže vlastně ta správná péče, eventuálně oddálení té těžké fáze a podobně, má opravdu veliký význam. No a v té fázi té závěrečné je samozřejmě nutné zajistit péči tak, aby ta péče byla kvalitní, aby hlavně člověk neměl jaksi příznaky, které jsou trýznivé, pamatovat i na to, že člověk s rozvinutou demencí mívá často bolest, třeba. Ale my máme z naší studie třeba prokázáno, že i ve zdravotnictví na to relativně málo myslíme, jo? Že prostě je potřeba zajistit dobrou péči i z toho zdravotnického pohledu, odbornou, zdravotní i sociální i další.
0: Docentka Iva Holmerová byla hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
3: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Státy Evropské unie budou vyjednávat o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do zítřka. Zraněné fotbalisty Zimu a Višinského nahradí v reprezentaci Kryšfaluči a Čubrt. Nehoda brzdí provoz v Brně na okruhu v Žabovřeské ulici. A čekáme velkou oblačnost, na severovýchodě přehánky a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci.

0: Ani.
1: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Začíná týden nízkoprahových klubů. Zařízení po celém Česku připravila 188 akcí a programů. Zájemcům chtějí ukázat, jak pomáhají dětem a mladým lidem v náročných životních situacích. Jedním ze zapojených zařízení je nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci. A máme tam reportérku Evu Marvanovou.
3: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci má nově vybavené prostory a jejich otevření nechal právě na začátek týdne nízkoprahových klubů. Děti tu můžou společně vařit v nové kuchyňce, zahrát si deskové hry nebo pracovat na počítačích. A přibyly také gauče, které slouží při skupinové psychoterapii. Psychologickou pomoc totiž podle ředitelky Karolíny Chloubové potřebuje stále více klientů. Do Kompasu můžou děti a mladí lidé přijít anonymně, bez objednání a zdarma. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
4: Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal 2 změny v nominaci na sraz před Ligou národů. Zraněného obránce Davida Zimu a křídelníka Denise Višinského nahrazují Ondřej Kryčfaluši z Royal Union Saint-Gilloise a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Slavia zvítězila v 9. kole fotbalové šance ligy nad Plzní, vyhrála 2-1 a v čele tabulky má 3bodový náskok. Olomouc podlehla Spartě 0-3. Trenér Sparty Brian Priske udělal oproti zápasu v Jerevanu 2 vynucené změny v sestavě a pochvaloval si, jak stabilní základní jedenáctka pomáhá s výkonem týmu v posledních dnech.
5: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 před Prahou, taky v Brně, v Žabovřeské ulici. Na D5 se rozjela téměř celá kolona za Berounem směrem do Prahy. Na kilometru 7,5 se u nehody projíždí už 2 ze 3 pruhů, tak objížďku nehledejte. Ucpaný je stále Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Tam u nájezdu z Barrandova řeší policisté nehodu auta s kamionem. I ty už jsou mimo jízdní pruhy, ale stále musí regulovat vjezdy do tunelu. Kolona se táhne už z omezení u Jesenice. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozoru sjezdu na Benešov. Na silnici 3 v Mirošovicích uklízeli vysypaný náklad z kamionu. Tvoří se krátká kolona ve sjezdu z D1 na Benešov. A v Brně je stále ucpaná Žabovřeská, taky Bítežská ulice ve směru z dálnice D1 na Svitavy. Za tunelem Hlinky vyšetřují ranní vážnou nehodu osobního auta s nákladním. Kolona od kampusu zabere 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou velká oblačnost, na severovýchodě přehánky, večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a foukat má čerstvý vítr. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Nový týden, pondělí 21. září, ale my se ještě vrátíme k víkendu, máme k tomu dost dobrý důvod. Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek včerejších regionálních voleb na severovýchodě Německa za katastrofu. Ačkoliv nejspíš nepovládne, nejsilnější stranou se tam stala nacionalistická AfD. Co to pro Německo znamená? Odpovědi budeme hledat v úvodu dopoledního Radiožurnálu v jeho prvních minutách za malou chvíli. Dobrý den a vítejte.
6: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: O německé spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko, se v Česku pravda moc často nemluví. Pokud u jejich břehů nevybuchne potrubí, které přivádí levný zemní plyn z Ruska, anebo neuvízne Keporkak, kterého je pak nutné nákladně a bezvýsledně popotahovat. Včera ale byly v této nejřidčeji osídlené německé spolkové zemi regionální volby, které podle kancléře Friedricha Merce skončily katastrofou. A ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře je ještě před uzavřením volebních místností sledoval náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Spůřas na náměstí na radnici právě odevzdal Morten, aby nevyhrála nacionalistická strana AfD, nebo aby dostala co nejméně hlasů. To říká je jeho jediné přání.
2: Poslední týden jezdila jejich auta po městě s předvolební propagandou, ale s těmi bychom si moc nepolepšili. Neříkám, že jsou jako z minulých dob, ale krok zpátky by to byl.
3: Ale ich glaube, wenn die AfD an die Macht kommen würde, dann würden wir in alte Zeiten so ein bisschen zurückfallen.
1: Soudí 23-letý optik z Wismaru.
4: Und hat richtig viel Wahlpropaganda gemacht.
1: Paní Heike, která je už v důchodu, ale 40 let pracovala pro město, říká, že notnou dávku volební propagandy musela odvést i dosavadní premiérka Mecklenburska předního Pomořanska Manuela Schwesigová, to aby stranu AfD v průzkumech vůbec dohnala. Podle paní Heike je nejdůležitější postavit na nohy hospodářství, aby se dobře vedlo například loděnicím, které v přístavním městě zajišťují mnoha lidem práci. Ale jenom pozitivně se kvůli tomu na dohodu, kterou v létě uzavřelo Německo s Kanadou, taky nedívá.
4: Aber dass hier nur U-Boote gebaut werden, denn ist das halt so, aber begeistert sind die Leute davon nicht.
5: To, že se teď budou stavět jenom ponorky, to tak prostě je, ale lidé z toho nadšení nejsou. Stačí se podívat na situaci ve světě. My jsme tady v těsné blízkosti přístavu a kdyby to mělo někde bouchnout, tak jsme první na ráně.
4: Wenn denn irgendwo mal zum Knallen kommt oder so, sind wir bestimmt auch die Ersten.
1: Voliči, nebo přesněji řečeno pravděpodobní voliči AfD, opět nejsou příliš sdílní. Při množství lidí, kteří volí tuto stranu, už je těžké to vysvětlovat nějakým studem. Tím důvodem, proč tak často prostě jenom prohodí nějaké slovo a rychle odcházejí pryč, spíš bude názor, který sdílí a šíří i vedení strany, totiž že tradiční média vlastně nepotřebují, že jsou jim k ničemu. 19-letý Levy si myslí, že AfD mohla letos profitovat i z toho, že do zemského sněmu směli vůbec poprvé volit už 16-letí.
6: Mladí lidé tíhnou víc k radikálním stranám, od kterých si slibují větší společenskou změnu.
1: Snížení věku je ale podle něj v pořádku. Říká, že pokud si demokracie nárokuje, že slouží většině, tak by měla obsáhnout všechny společenské vrstvy. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Petra Belánaka. Čtvrt na 11, pondělní dopolední radiožurnál. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přizvala Kanadu, aby se stala přidruženým členem EU. O tom, že by to dávalo smysl politicky i kulturně, pochybuje málo kdo. Ale změnilo by se něco i po biznisové stránce? Otevřely by se třeba Evropě a Česku nové možnosti? I to je téma, které otevřeme v dopoledním radiožurnálu v biznisu, ještě do půl jedenácté za chvíli.

0: Transatlantická spolupráce by mohla získat úplně nový rozměr. Hlavní roli na západním břehu Atlantiku by ale už nebyly Spojené státy, ale Kanada. Po obchodní roztržce s americkou administrativou Donalda Trumpa Kanada hledá spojence jinde. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden prohlásila, že by se Kanada mohla stát přidruženým členem EU. Co by to znamenalo po biznisové stránce a jaké příležitosti by se tím mohly otevřít? O tom teď budu mluvit s Tomášem Jiníkem z domácí redakce. Tomáši, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Kanada má už teď s Unií obchodní dohodu, která odbourává většinu cel. Co by teď bylo tedy jinak?
1: To je něco, co v téhle chvíli ještě přesně nevíme, protože v EU žádný institut přidruženého člena zatím neexistuje a musel by se vytvořit. A stejně tak je pravda, že naprostá většina obchodu už se teď obejde bez cel. Podle viceprezidenta hospodářské komory Radka Jakubského by se mohlo zjednodušit uznávání evropských certifikací pro Kanadu. A hlavní ekonom XTB Pavel Peterka říká.
2: Pro Kanadu by bylo skvělý, že by se snáze zbavovala té obrovské závislosti na Spojených státech amerických. Pro Evropu z toho koukají vlastně teoreticky nějaké surovinové příležitosti.
1: Pro Kanadu už je teď EU druhým největším partnerem, Kanada pro Unii naopak až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem.
0: Takže pro EU jsou klíčové hlavně nerostné suroviny z Kanady.
1: Nerostné a ještě přesněji ty energetické suroviny, říká Radek Jakubský z hospodářské komory.
3: Myslím si, že to je jedna z hlavních záležitostí, která Evropu láká, protože právě ta bohatost na nerostné suroviny, který Evropa nemá a dlouhodobě se snaží je vyhledávat, jenomže jí ujel vlak v tomhle.
1: Evropa z Kanady může dovážet třeba zkapalněný plyn nebo uran, ale také litium, kobalt nebo nikl.
0: Mluvíme o Evropské unii, ale bylo by užší propojení Kanady s unií výhodné nějak víc i pro Česko?
1: Obchodní výměna Česka s Kanadou tvoří jenom asi 0,2% českého zahraničního obchodu. Podle Davida Marka z Deloitte se z Česka do Kanady vyváží třeba kamery nebo elektrická zařízení. Řada firem také Kanadu používá jako bránu na severoamerický trh. A ovšem o tuhle pozici by ale Kanada teď mohla přijít.
0: Kvůli sporům se Spojenými státy. Nemůže Donald Trump ty kanadské námluvy z EU prostě překazit?
1: Tak rozhodně to zkouší a opět vyhrožuje cly. Podle Pavla Peterky by se ale Unie neměla nechat zastrašit.
2: On se vystřílel spoustu nábojů tím, že jak vyhrožoval všem pořád a ve všem, tak vlastně se teď ukazuje, že řadu těch výhružek vlastně musel stáhnout, jo, nic z toho moc jako nebylo.
1: Peterka připomíná, že jednání Kanady a EU jsou teprve na začátku. Než se vše dotáhne, uplyne klidně 10 let a to už bude mít Amerika nového prezidenta.
0: Tomáš Jeník z domácí redakce ve vysílání dopoledního radiožurnálu o námluvách Evropské unie a Kanady. Tomáši, díky za to a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut bude 10:30, dopolední radiožurnál nabídne čerstvé zprávy.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
2: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Vláda bude schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok, sejde se za půl hodiny. Koalice už se dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun sníží o několik miliard. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Policisti evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství, za celý loňský rok byly tři. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti ale neplánuje změny zákona kvůli přesunu sex businessu do online prostředí. Podle mluvčího Vladimíra Řepky je možné konkrétní případy postihovat, třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií. Tři jihokorejští vojáci jsou zranění po explozi v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou. Výbuch pravděpodobně způsobila mina, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na jihokorejská média. V pásmu je podle odhadů odborníků přes 800 tisíc min. Mnohé z nich pocházejí z období korejské války z let 1950 až 53. Severokorejská armáda tam za poslední tři roky položila nové miny s cílem ještě víc uzavřít hranici. A Praha si dnes při jedné z mnoha akcí připomene 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Před budovou nové radnice odhalí v 15 hodin jeho lavičku podle návrhu architekta Božka Šípka. Součástí programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadá na 5. října. Sport. Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Deniou je nahradí Ondřej Krejčfaluši a Martin Schubert. Krejčfaluši pravidelně nastupuje za belgický klub Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, překážka na dálnici D52 u Rajhradu. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna z Vyškova. U sjezdu na Holubice se dojíždí do krátké kolony. Brzdí se do zastavení na 210. kilometru. Pozor dejte i na dálnici D52 z Brna směr Pohořelice. Za sjezdem na Rajhrad u benzinky stojí auto v levém pruhu podle našeho zpravodaje zatáčce.
6: Je tam odstavená škodovka v levém pruhu u svodidel. Jsou tam sice policajti, ale i tak je to také lehké zatáčce.
5: Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony mezi Vlkavou a Luštěnicemi. Je tam nehoda, srazila se dvě auta, projíždí se kyvadlově. Zdržíte se do 10 minut. A na Pražském okruhu čekejte silný provoz před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Kolony pro osobní auta asi na 15 minut, jak od letiště, tak i ve směru z dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Přijďte na úřad vlády, můj právník vám vysvětlí, co to je Čapí hnízdo. Vzkázal premiér Soudcovské unie, která se ohradila proti obvinění, že soudci u nás rozhodují bez důkazů. Snižuje premiér důvěru v justici nebo se pohybuje ještě v rámci přípustné veřejné kritiky? I na to se budeme ptát prvního viceprezidenta Soudcovské unie Romana Lady. Bude hostem dnešních 20 minut radiožurnálu po zprávách v 17 hodin. Nenechte si tento rozhovor ujít. Teď přejeme dobré dopoledne, jsou 4 minuty po půl 11. Je pondělí 21. září.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na ně dívá hlavně jako na člověka. Kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Premiéru má dnes v pražské Peškovce a tak vás tam v dopoledním Radiožurnálu taky za chvíli v reportáži rádi pozveme. Je 10:38, dobré dopoledne.

0: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dizmanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra je dnes večer v pražské Peškovce.
1: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov a začal jsem chodit do místní školy.
2: Ne prezident, ne disident, ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
1: Tak tedy půjdu do vězení.
2: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
3: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním. A vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
2: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
4: Do sebe nepříliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude v smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
2: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dizmanova rozhlasového dětského souboru.
3: A zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
2: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
1: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvalo se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závidím hodně rozvážen a houževnatý.
2: Inscenace vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Právě v jeho kreativním centru Peškovka má dnes Vašek premiéru a nabízí také dopolední reprízy určené školám. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Slávie i Sparty slaví ligová vítězství. Lídr tabulky z Edenu se ale na 3 body nadřel. O Poznání víc než jeho rival z Letné. My se o tom promluvíme za chvíli s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Zůstaňte u dopoledního Radiožurnálu.

0: Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.
1: Posloucháte dopolední Radiožurnál. Fotbalisté Sparty včera odpoledne vyhráli v Šancelize 3-0 v Olomouci a řada byla večer na Slávii. Ta hostila v Edenu Plzeň a nakonec taky uspěla, když vyhrála 2-1. To hlavní se odehrálo v nastavení utkání a právě na to se budu ptát pětinásobného mistra české nejvyšší soutěže a našeho experta Pavla Horváta. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Slávia tedy vede ligu o 3 body. Plzeň porazila díky gólové penaltě Tomáše Chorého v nastavení utkání. Ta penalta se opakovala. Na poprvé trefil Choritič, druhou šanci pak ale dostal díky brzkému vběhnutí hráče Plzně Mercha Sedoskyho do pokutového území. Pavle, za tebe správně posouzeno, nebo tam byl nějaký problém?
3: No tak já musím říct, že od nás z toho stanoviště komentátorského jsem si myslel, že Wiegele, brankář Plzně, udělal ten krok dřív, reagoval malinko rychlejc, ale samozřejmě z těch opakovaných záběrů jsem viděl, že Dosky tam vběhnul do toho vápna, což se podle pravidel nesmí. Samozřejmě souhlasím s trenérem Plzně Radkem Kováčem, že odteď to budu taky sledovat u ostatních týmů, jak se tohle posuzuje, ale podle pravidel si myslím, že to bylo správně. No.
1: No a jak těžké pro Chorého bylo neproměnit penaltu a za chvíli na ní jít znovu. To chce asi kuráž, ne?
3: No to stoprocentně, ale samozřejmě i statisticky, když se přesunu trošku do kanceláře ze hřiště, tak si myslím, že statisticky on byl velmi úspěšný. Myslím si, že proměnil 20 penalt po sobě a to už je hodně vysoký číslo, takže sebevědomí 100% měl. Samozřejmě ta tíha toho okamžiku může být velmi nepříjemná. Musím říct osobně, že bych si asi nevěřil.
1: Čeká nás reprezentační přestávka, potrvá skoro 3 týdny. Jak to prožijí hráči, když budou mít skoro 3 týdny bez zápasu? Jak se tohle přežívá?
3: No tak já si myslím, že ty, co toho odehráli hodně, tak že dostanou nějakou kratší dovolenou, řekl bych 3, 4, možná i 5 dní a ty, co zase tolik nehráli, tak mají dostatek času na to, aby ukázali trenérům, že patří do základní sestavy a o to víc budou trénovat.
1: Fotbalový expert Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Díky, že jsi se zastavil. Na shledanou.
2: Hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ministr zdravotnictví chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Co na to vláda, co na to opozice a co premiér Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Vláda jedná o finální podobě státního rozpočtu na příští rok. O2 má problémy s připojením k internetu, důvodem je poškození sítě. Zraněné fotbalisty Zimu a Vyšinského nahradili v národním týmu Krejčfaluši se Šubertem. Na silnici 38 mezi Vlkavou a Mladou Boleslaví brzdí provoz nehoda. A počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes schvaluje návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik? Ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
3: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, potvrdil to Nejvyšší správní soud s odkazem na roz,

0: Ahoj.
1: Izraelská armáda už před dnešním svátkem Jom Kippur oznámila, že posiluje jednotky po celé zemi. Izraelští vojáci dál zůstávají v Gaze, jižním Libanonu, jihozápadní Sýrii a na západním břehu Jordánu. Pro Židy je Jom Kippur neboli Den smíření nejdůležitějším náboženským svátkem. Věřící se celý den postí. Izrael na svátek přerušil provoz na letištích a uzavřel svůj vzdušný prostor. Zastavila se taky hromadná doprava a lidi většinou nejezdí ani autem. Sekulární Izraelci svátek a prázdné silnice často využívají k výletům na kole. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalový obránce Slávie David Zima a záložník Plzně Denis Višinský se kvůli zranění nezúčastní srazu reprezentace. Španělský kouč Santi Denia místo nich povolal Kričfalušiho se Schubertem. Ondřej Kričfaluši působí v belgickém Unionu Saint-Gilloa a původně byl v nominaci reprezentační 21. Křídelník Martin Schubert hraje za Mladou Boleslav a se 6 góly je nejlepším střelcem šance ligy. Národnímu týmu začíná sraz před vstupem do Ligy národů. Češi odehrají první ze zápasů v sobotu v Praze proti Chorvatsku. Slavia porazila ve fotbalové šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky má tříbodový náskok. Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. A hokejisté Pardubic vyhráli v Tipsport Extralize nad Karlovými Vary 5-2, České Budějovice nad Olomoucí 3-2, Vítkovice prohráli s Litvídovem 2-3, Liberec s Kladnem 1-3 a Kometa Brno zdolala Hradec Králové 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 se před Prahou a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 7,5 ve stoupání za loděnicí odtahují poslední auto po ranní hromadné nehodě. Aktuálně se projíždí pouze jedním pruhem a dojíždí se do kratší kolony. Zpomalte za loděnicí. Na D1 se ucpává sjezd na Pražský okruh na 10. kilometru. Je silný provoz na okruhu. Ta kolona se pak rozjede dál v omezení u Jesenice. Na dálnici D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se na 211. kilometru v obou pruzích a pomalu pak pojedete až k omezení na 196. kilometru, hlavně kamionem v pravém pruhu. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony za Vlkavou. Mezi Vlkavou a Luštěnicemi odklízejí následky nehody dvou aut a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
6: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Už je 21. září, blíží se říjen a s říjnem také volby. Voliči v některých městech a obcích v Česku budou v těch říjnových volbách vybírat jiný počet zastupitelů, než byli zvyklí. Kde se jejich počet snížil a kde naopak křesel přibylo, uslyšíte živě z dvou míst od našich reportérek ve vysílání Radiožurnálu do 11:45. Teď Robbie Williams, přejeme dobrý den.
3: Dopolední Radiožurnál
5: a Jiří.

0: Volby do obecních zastupitelstev se blíží, některá města a obce změnily počty lidí, kteří se nakonec do zastupitelstva dostanou. Na jihu Moravy je to třeba případ Boskovic u Mikulova. Po volbách v pátek 9. a v sobotu 10. října tam politických křesel ubyde. Říct nám o tom přišla víc reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč se města rozhodla zastupitelstva zeštíhlit?
1: Mezi hlavní důvody patří úspory, ale také to, že rozhodování by podle názoru současných zastupitelů mohlo být v menším počtu lidí efektivnějším, říká mluvčí Boskovické radnice Martina Žižková.
2: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
1: Ze říjnových voleb v Boskovicích tak vzejde 23 zastupitelů, momentálně jich město má 27. V Mikulově si v říjnu rozdělí kandidáti celkem 21 mandátů místo současných 25. Méně zastupitelů vyberou voliči třeba taky v Hlíně na Brněnsku, v Divákách na Břeclavsku nebo v Nemoticích a Křižanovicích na Vyškovsku. Naopak ve Zbíšově na Vyškovsku zastupitelů přibude. Místní tam mají zájem o dění v obci, zakládají různé spolky a chtějí se na politickém rozhodování podílet.
0: Říká reportérka Alena Hesová, děkujeme. Pro změnu počtu zastupitelů se rozhodli i ve městě Žlutice v Karlovarském kraji, kde je reportérka Monika Červená.
3: Hezké dopoledne. Ve Žluticích budou lidé volit nově 15 zastupitelů na místo dosavadních 9. Vedení Žlutic, kde žije přibližně 2200 obyvatel, tím chce do rozhodování o budoucnosti města zapojit víc lidí a zároveň vytvořit radu města, která bude rychle řešit běžné záležitosti mezi jednáními zastupitelstva. Žlutice už v minulosti 15 zastupitelů měli do roku 2018 a podle současného vedení města se tak vrací k modelu fungování samosprávy, který se v minulosti osvědčil. Od navýšení počtu zastupitelů si taky slibuji, že přinesou víc podnětů a zkušeností pro další rozvoj města. Víc zastupitelů bude mít třeba i obec Březová u Karlových Varů a to ze 7 se ten počet zvýší na 9 a i tam je ta motivace pro zvýšení podobná jako ve Žluticích a to, aby se do vedení obce zapojilo víc lidí. Naopak míň zastupitelů bude v Kraslicích na Sokolovsku místo 17-15, důvodem jsou úspory. Nebo v Lomnici na Sokolovsku, tam jich bude místo 13-11 a podle vedení Lomnice je to i tak dost na obec, která má jen 1300 obyvatel.
0: Říká reportérka Monika Červená. Děkujeme za 3 minuty necelé, bude 11:15. Tady je pondělní dopolední radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na první pohled stejné obaly na historické archiválie, při požáru ale jeden schoří hned, zatímco ve druhém se oheň ke knihám ani nedostane. Je potažený speciální vrstvou, kterou vyvinuli čeští odborníci. Jak funguje? Představíme do půl dvanácté.

0: Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dřív, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného ještě neexistuje a že český nápad opravdu funguje, potvrdili i požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabic s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Retardér hoření jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super. V tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: tonight.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků pro kremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90%. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. A začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška až do pátku 25. září otevírá víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Tématy letošního 20. ročníku jsou radikalizace, evropanství a odolnost vůči krizovým situacím a stresu.
3: Sport.
2: Golfistka Tereza Kazár-Melecká vybojovala 7. místo na turnaji ve Španělsku. Pro českou hráčku je to 3. nejlepší výsledek na evropské tour v kariéře. Sára Kousková skončila na dělené 35. pozici, Jana Melichová byla 54.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, nehoda na silnici 38 u Vlkavy. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je silný provoz u sjezdu na Slavkov na 211. kilometru se dojíždí do kratší kolony. Brzdí se v obou pruzích až do zastavení. Kolona se pak po chvíli na 208. kilometru opět rozjede. Hustý provoz je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru ze Svitav. Mezi dálnicí a Litomyšlí budete pojíždět 10 až 15 minut. A taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň čekejte silný provoz. Popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé koloně a to až ke sjezdu na Ořech. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony za Vlkavou. Mezi Vlkavou a Luštěnicemi se srazily 2 kamiony. Nic vážného, ale projíždí se Kyvadlově a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami a ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
5: Je pondělí, poslouchali jste nás v pátek odpoledne po půl jedné, pak určitě víte, že jsme hráli o městské elektrokolo. No a protože nám zůstalo, dnes o něj budeme hrát znovu. A snad si najde dnes svého výherce. Tak už za hodinu pozorně poslouchejte odpolední Radiožurnál. Teď je zatím dopoledne, 4 minuty po půl 12. A celý tým vám přeje dobrý den.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Sociální sítě, AI chatboty nebo hry. Na to myslí Evropská komise v návrhu nařízení, kterým chce omezit přístup dětí a mladistvých k některým službám. Co komise zamýšlí a jak to dopadne i na dospělé? To je téma dnešního Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Tak vás pěkně vítám.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Jak by ta nová pravidla pro sítě měla tedy vypadat?
2: A děti pod 13 let si nebudou moci založit účet a pokud už ho mají, tak o něj přijdou.
3: Od 13 do 15 to půjde se souhlasem rodičů, kterým tam bude moci nastavovat pravidla. Starší si pak účet budou moci založit sami, ale ve verzi, která by měla být pro děti o něco bezpečnější.
1: Jak bezpečnější?
2: Nebude tam dostupné automatické nekonečné přehrávání videí a nekonečný proud dalších příspěvků, jak to známe prakticky ze všech sociálních sítí dnes. Automaticky bude vypnuté sbírání osobních informací pro marketing.
3: Taky bude zakázané mladého člověka postrkovat k tomu, aby síť používal, i když o ní nemá zájem. Žádná penalizace za to, že se do aplikace nějakou dobu nepodíval, žádné notifikace, které mají za účel ho přilákat zpět.
2: Bude také zakázané děti ponoukat, aby se natáčeli a sdíleli to se širokou veřejností online, což je dnes časté třeba na Instagramu.
1: Takže dítě pod 13 let se na sociální síť už zkrátka nepodívá.
3: Ne tak úplně. Nebude smět mít účet, ale to neznamená, že žádný obsah ze sítí neuvidí. Regulace nezakazuje dětem přístup k internetu.
2: A to bude pravděpodobně jedno z míst, kde se povede boj mezi legislativci a technologickými firmami. Společnosti jistě budou hledat cesty, jak pravidla obejít a stále mít cestu, jak vázat pozornost dětí a následně ji prodávat inzerentům.
3: Taky se jistě povede debata o tom, co jsou vlastně sociální sítě nebo třeba obchody s hrami. Evropská komise totiž chce, aby se věková omezení vztahovala i na hry a mobilní aplikace.
1: No a co ty účty, které už děti mají?
2: Návrh nařízení je zatím na začátku a musel by projít celým legislativním procesem. Pokud jim projde ve stávající podobě, tak do půl roku od začátku účinnosti budou muset sociální sítě ověřit věk uživatelů. Účty dětí mladších 15 let a účty, u kterých věk zjistit nepůjde, zablokují.
3: Podle návrhu komise by se to většiny dospělých nemělo dotknout, ale zkušenosti ze zahraničí ukazují, že automatizované odhadování věku často chybuje.
2: Pak má nastoupit ověřování věku. To bude potřeba i při zakládání účtů na sítí. Provádět se má skrze prostředníky. Jedním z nich by měla být digitální peněženka. Jejíž spuštění se v celé Unii chystá na přelomu roku. Ta by měla digitální platformě předat informaci o věku uživatele, ale bez toho, aby platformě sdělila jeho totožnost.
3: Jak anonymní tohle řešení bude, se bohužel dozvíme až za pochodu. Třeba zkušenost s českou digitální peněženkou ukázaly, že i když je ochrana soukromí slíbená, technická realita tomu nemusí odpovídat a pro uživatele je těžké, někdy skoro nemožné zjistit, jaká jeho data se předávají a komu konkrétně.
1: No a budou sociální sítě ta nová pravidla dodržovat?
2: Na papíře by sice mohli dostat citelnou pokutu až 6% z ročního celosvětového obratu. Zkušenosti ale ukazují, jak tyto převážně americké společnosti evropská pravidla obcházejí a případné pokuty se jim bohatě vrátí v zisku.
3: Ochranu dětí jako prioritu v současné době zmiňuje řada vlád, včetně té české. Jaké budou ty reálné kroky, to teprve ještě uvidíme.
1: Tak si na to počkáme. Honza Cibulka, Jana Magdoňová a dnešní Antivirus. Děkuju.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Mike and the Mechanics. Po 11:45 v dopoledním radiožurnálu čerstvá zpráva. Irsko uložilo americké společnosti Google pokutu 403 miliony eur, což je skoro 10 miliard korun, za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Zjišťujeme pro vás další podrobnosti. No a nabídneme i sport. Čeští fotbalisté zahajují přípravu pod novým španělským trenérem. I oni ještě do 12. v našem dopoledním vysílání. Je pondělí 21. září. Alvaro Soler pro vás. Dobrý den.

0: nebo. Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé v historii ji vede zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Národní tým se dnes schází před zápasy v elitní skupině Ligy národů a objevily se první omluvenky kvůli zraněním. Ve studiu Mirko Vasič ze sportovní redakce probereme to. Mirko, pěkné dopoledne přeju.
1: Dobré dopoledne.
0: Kdo bude chybět v defenzivě?
1: Tak omluvit se musel slavistický stoper David Zima, kterého nahradil Ondřej Kryčfaluši, to je nováček v A týmu, původně nominovaný do reprezentační 21. Kryčfaluši v létě odešel z Baníku Ostrava do předního belgického týmu Royal Union Saint-Gilloise. No a brzy se dostal do sestavy, šestkrát za sebou nastoupil v základu. Kryčfaluši může hrát na více postech, v záloze nebo jako teď v Unionu na pozici stopera. A když minulý týden hrál se Saint-Gilloise v Evropské ligy v Plzni, tak mluvil o spokojenosti s rozjezdem svého premiérového zahraničního angažmá.
2: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teď prospěšný.
1: Otázkou je, jaký je zdravotní stav dosavadního kapitána národního týmu Ladislava Krejčího. Ten o víkendu nehrál za Wolverhampton. Trenér Peixoto řekl, že Krejčí na tréninku ucítil bolest, pravděpodobně v lýtku. Později pak kouč doplnil, že si není jistý, jestli český stoper bude moct hrát za národní tým. A další stoper, slávista Tomáš Vlček, měl podle trenéra pražského týmu Trpišovského problémy s třísly.
0: Vedle už zmíněného Zimy se omluvil i plzeňský Denis Višinský a i jeho nahradí nováček v české reprezentaci. Kdo to je?
1: Pozvánku dostal 24-letý záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy, který tedy zažívá opravdu povedený začátek sezóny se 6 góly je nejlepším střelcem ligy. A jde pro něj o průlomový ročník. On ligu hraje teprve druhým rokem. A Schubert teď o víkendu mluvil o tom, co se změnilo.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama a myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: No a teď se Schubert dočkal premiérové nominace do české fotbalové reprezentace. Národní tým dál sledujeme a budeme o všem informovat.
0: Slibuje Mirko Vasič. Díky.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut, 12 hodin.

0: Eva Frýlingová vystřídá Věra Štechrová, ta má na starosti publicistiku po 12. hodině a 10. minutě. Co jste přichystali pro pondělní poledne?
1: Dobrý den, tak ministři právě zasedají a schvalují návrh státního rozpočtu na příští rok. S jakým číslem deficitu to bude, ale ještě nevíme. V tom původním návrhu bylo 389 miliard. Teď to má být o něco méně. A mě bude zajímat, jestli to bude stačit některým koaličním poslancům za motoristy a SPD, aby nakonec pro ten rozpočet zvedli ruku, protože zatím si stěžují. A taky se zeptám, jestli se dá čekat, že bude koalice šetřit i aspoň v příštích letech. Pohroma pro CDU, tak dopadly volby v německém státě Mecklenbursku před ním Pomořansku, protože se CDU vůbec nedostane do tamního parlamentu. V Berlíně pro změnu vyhrála levice. My ty zajímavé výsledky probereme s Jörgem Nürnbergerem, bývalým poslancem Bundestagu za německou SPD. No a ruský propagandistický kanál Rybak, který je na evropském sankčním seznamu, se pokusil v Česku natočit reportáž. Ruské reportéry konfrontovali reportéři Seznamu Seznam Zprávy a dopadlo to útěkem obou Rusů. I o tom si řekneme víc.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Kabinet Andreje Babiše jedná o opatřeních proti rostoucím cenám benzínu a nafty.
3: Budu podporovat to zavedení těch opatření, pomůžou z pohledu těch vzrůstajících nákladů našim podnikatelům.
2: Volby v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, vyhrála Alternativa pro Německo. CDU kancléře Friedricha Merce nedostala ani 5%.
4: Nemůžeme to lakovat na růžovo. Je to katastrofa.
2: Čeští volejbalisti budou hrát s Belgií o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova popojíždí kolona a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, večer se pak začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů. Je pondělí 21. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních teď jedná. Ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
6: Pomoct by mohla opatření nejen řidičům a dopravcům, ale taky třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím nespecifikovali. Se snížením spotřební daně, které vláda zavedla letos na jaře, ale kabinet podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD nepočítá.
7: Opatření jednoho členského státu versus ostatní zbytek trhu nedává moc logiku.
6: Vláda by dnes měla schvalovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní návrh schodku 389 miliard po koaličních dohodách kabinet snížil o jednotky miliard korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO do něj chce přesto ještě zahrnout i růst důchodů nad zákonnou valorizaci 270 korun. To ale vadí motoristům, podle kterých je návrh deficitu stále příliš vysoký a není v něm prostor pro další výdaje. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. Poprvé v ruských volbách hlasovali také lidi na ruskem okupovaných ukrajinských územích.
8: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská

0: Oděsy Martin dorazím, Radiožurnál.
1: Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel u severní hranice s Estonskem. Opatření je podle Ruské federální bezpečnostní služby preventivní a platí zatím do 26. září.
2: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
3: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
2: Řekl Radiožurnálu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
1: Vítězné strany v německých zemských volbách mají problém složit regionální vlády. Strana AfD sice skončila na prvním místě ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu ale složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, která včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
6: Er hatte keine Einladung und wurde sofort rausgewählt.
7: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Němečtí odboráři demonstrují proti úsporám v automobilovém průmyslu. K protestním akcím po celé zemi vyzval odborový svaz IG Metall pod heslem Budoucnost místo ničení.
8: Akce začaly dopoledne v továrně dodavatele součástek Bosch v Zajfenu, další jsou například v podniku stejné firmy v Norimberku, v továrnách BMW v Mnichově, Audi v Ingolštatu a podnicích Volkswagenu. Zástupci zaměstnanců Volkswagenu vyzvali vedení firmy i politiky k okamžitému řešení investic, cen energií a k větší ochraně před čínskou konkurencí, jak na celostátní, tak unijní úrovni. Volkswagen chce v rámci restrukturalizace propustit do 4 let po celém světě až 100 000 zaměstnanců. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá ode dneška až do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí a nabízí taky testování paměti.
9: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
10: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
9: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
11: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
9: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
13: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
12: Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal 2 změny v nominaci před vstupem do Ligy národů. Do týmu povolal Ondřeje Krič-Falušiho z belgického Unionu Saint-Gilloise a nejlepšího střelce šance ligy Martina Schuberta z Mladé Boleslavy. Nahradili zraněného obránce Slávie Davida Zimu a křídelníka Plzně Denise Višinského. Česko rozehraje Ligu národů v sobotu v pražském Edenu, utká se s Chorvatskem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 u Vyškova, kolony na Praž.

0: Moravskoském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna z Bystřete za Biškovem. Na krajnici na kilometru 223 stojí auto se zničeným přívěsným vozíkem. Pohybuje se tam řidič bez vesty a blízko jízdních pruhů. Na D1 pak silný provoz na příjezdu do Brna z Biškova. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 214. kilometru a nesouvislá fronta hlavně v pravém pruhu kamiony je až do Brna k omezení. Taky na 35 se z Mohelnice do Hradce Králové hustý provoz. Čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle na 10 až 15 minut. A silný provoz i na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte za sjezdem na Vestec a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami na severu a severovýchodě četnějšími. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
3: Jak bude vypadat deficit rozpočtu pro rok 2027 a smíří se s ním poslanci motoristů a SPD? Přežije německý kancléř Friedrich Merz další prohru v zemských volbách? A jak se do Evropské unie dostávají propagandisté, kteří pracují pro ruské sankcionované centrum Rybar? O tom všem budeme mluvit. Návrh státního rozpočtu pro příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvo financí původně počítalo s deficitem 389 miliard korun. Po čtvrteční dohodě koaličních stran se sníží, ale přesné číslo zatím jasné není. Navržený schodek však bude stále výrazně vyšší než ten letošní 310 miliard. To kritizují opoziční strany, Národní rozpočtová rada i někteří poslanci koalice. Ve studiu je teď Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, Petře.
4: Dobrý den.
3: Pro rozpočet prý zvednou ruku i ministři za SPD a motoristy, zvlášť motoristé, měli velké výhrady. Z toho, co víme, jak významně jim ministryně financí Schillerová vyšla vstříc a zapracovala ty jejich návrhy na šetření do rozpočtu?
4: Uvidíme až na těch konkrétních číslech, která zazní po jednání vlády, ale dá se předpokládat, že ministryně jim vstříc vyjde, protože když motoristé sobě i SPD se pozdě probudili a začali najednou tvrdit, že ten deficit je příliš vysoký a že ho chtějí snížit, tak by bylo s podivem, kdyby k tomu nedošlo a zároveň by bylo s podivem, kdyby došlo ke snížení deficitu v řádu desítek miliard korun. To nikdo neočekává, protože pokud SPD a motoristé sobě mysleli kritiku státního rozpočtu skutečně vážně a chtěli výrazně snížit deficit, tak na to museli pracovat de facto od začátku letošního roku. Měli připravit nějaké návrhy, které by se týkaly omezení mandatorních výdajů například a tím mohli ušetřit daleko více miliard, ale když se probudili až v momentu, kdy ministerstvo financí poslalo do vlády návrh rozpočtu, tak to bylo samozřejmě pozdě, ale vzhledem k tomu, že do toho investovali určitý politický kapitál, tak je zřejmé, že jediná jistota je, že ten deficit nebude 389 miliard, ale bude nepatrně nižší.
3: Znamená to, že vláda je u moci 9 měsíců a podle toho, co jsi říkal, nepodala za tu dobu ani vláda, ani vládní poslanci nějaký návrh zákona, který by tedy vedl ke snižování schodku rozpočtu do budoucna?
4: No, ono se dá říci, že spíše některé ty mandatorní výdaje mohou dále růst, protože jsou zde různé návrhy a týkají se třeba například, o čem se hodně mluvilo v poslední době, valorizace důchodů nad rámec toho vzorce, který vyjde, nebo která vyjde ta valorizace na více peněz, takže spíše to tomu státnímu rozpočtu přináší další výdaje navíc, takže nedá se říci, že by došlo k něčemu zásadnímu a naopak jsme slyšeli, že k tomu má dojít až v nedaleké budoucnosti, v následujících letech. Motoristé například tvrdí, že podle nich o desítky miliard klesne ten reálný schodek, až budeme svědky toho, jak dopadne státní závěrečný účet. Takže to, jak vlastně vláda bude hospodařit v roce 2027, bude jasné na papíře až na začátku roku 2028. A tehdy si myslím, že už nikdo tomu nebude věnovat takovou pozornost, jakou věnuje v současné době stavu rozpočtu. A vzhledem k tomu, že politici slibují, že ten deficit bude klesat v následujících letech, tak to se bude blížit k sněmovním volbám a myslím si, že politici mají za cíl obhájit své mandáty a zůstat pokud možno v politice nebo u moci, takže čím více se blíží volby, tím méně jsou ochotní dělat nepopulární kroky a pokud nepočítají s tím, že Česká republika bude světovým premiantem, že ekonomika poroste neuvěřitelným tempem, tak by museli...
3: Středoevropský tygr, myslíš?
4: Třeba, tak by museli výrazně sáhnout do nastavení daní a také do nastavení výdajů a to není příliš populární, zvlášť před volbami, takže jsem v tomto poměrně skeptický.
3: Ministři tedy avizovali, že pro rozpočet, upravený rozpočet ruku zvednou, nespokojení jsou, ale někteří poslanci koalice, například místopředseda rozpočtového výboru Miroslav Ševčík za SPD nebo předseda výboru Vladimír Pikora z Motoristů, který k plánovanému deficitu pro televizi Prima řekl.
5: Tak já jsem z toho samozřejmě smutný. Není to nic, z čeho bych měl radost. Je to přesně, jak říkáte, já jsem léta mluvil o tom, že ty rozpočty mají být vyrovnané.
3: Najde se podle tebe nakonec v poslanecké sněmovně dost hlasů pro rozpočet s takovým deficitem? Můžou si tedy poslanci koalice vůbec dovolit hlasovat proti nakonec?
4: Můžou si dovolit hlasovat proti, protože k přijetí rozpočtu je potřeba většina těch, kteří se toho hlasování zúčastní a v současné době má vládní koalice 108 poslanců a tam se možná názorně ukáže, pokud tedy například pan Ševčík to myslí vážně, jak je složen klub SPD, že není složen pouze z poslanců, kteří byli nominováni a jsou představitelé SPD, ale že jsou tam také představitelé Trikolory a Svobodných a na ně Tomio Okamura nemá až tak velkou páku, aby je donutil za každou cenu ten rozpočet podpořit, takže možná si vládní koalice bude moci dovolit ten luxus, že někteří budou mít takové výhrady, že rozpočet nepodpoří, ale to uvidíme až při závěrečném hlasování v prosinci. Do té doby ještě mnoho času a může se udát mnohé a poslanci typu pana Ševčíka nakonec třeba mohou změnit názor. A ostatně je zajímavé, když pan Pikora mluví o tom, jak je to smutné, tak když se stal předsedou rozpočtového výboru, tak právě se opakovaně ve veřejném prostoru vyjadřoval o tom, jak máme skvělou ministryni financí, jak si poradí s veřejnými financemi a jak budou spolu de facto krotit rozpočet. A jsme svědky toho, že tedy vláda tvrdila, že rozpočet na letošní rok s ním nemůže nic dělat, protože to je rozpočet převzatý de facto za podmínek, které stanovila Fialova vláda, což je pravda, že rozpočet na rok 2027 bude zcela jiný a tak mají pravdu, splnili to, dokázali ten deficit navýšit a poslat ho ke 400 miliardám, takže skutečně je výrazně jiný.
3: Koaliční strany se taky údajně měly dohodnout na legislativních úpravách tak, aby bylo možné ty výdaje státu snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Je jasné, o jaké legislativní úpravy by mělo jít?
4: No, když se ptáte politiků, o jaké úpravy by mělo jít, tak to nechtějí konkretizovat, takže je to takový slib, kterým nikoho neurazí a pak uvidíme, co budou dělat a tím pádem, že nechtějí být konkrétní, tak se to vlastně nedá ani nijak kontrolovat, protože nevíte, co chtějí, ale vzhledem k tomu, že třeba pan Pikora hovoří o tom, že není nejlepší cesta zvyšovat daně, ale že třeba omezovat výdaje, tak předpokládejme, že tedy to budou zákony, které by měly snížit některé ty výdaje, takzvaně mandatorní, ale které to budou, uvidíme. A pokud tedy motoristé opakovaně tvrdí, že chtějí zrušit karenční dobu, tak to je hezké, ale v tom ušetří možná jednotky miliard, ale rozhodně ne desítky, které slibují.
3: Třeba se dozvíme více po dnešním jednání vlády. Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Je to pohroma, tak okomentoval německý kancléř Friedrich Merz výsledky ve dvou zemských volbách v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. Zatímco na severu Německa CDU propadla a ani se nedostala do sněmu, v Berlíně skončila druhá za levicí a zřejmě i přesto přijde o účast na radnici. Tam vládní koalice CDU SPD ztratila většinu. Já teď ve studiu vítám Jirga Nürnbergera, bývalého poslance Bundestagu za německou SPD, tedy sociální demokracii, a v současnosti spolupředsedu Rady Česko německého diskuzního fóra. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Tak v žádných zemských volbách od roku 1949 se ještě nestalo, že by CDU neprošla přes tu 5% hranici až teď v Mecklenburgsku. Proč se to stalo právě tady a teď?
6: To je velice těžká otázka a já si domnívám, že je velký počet voličů, jsou velice zklamaní z toho, co bylo slíbeno a ve souvislosti se spolkovými volbami a před rokem. A že německá vláda, a to je kritikují na naši stranu, není schopna všichni ty sliby splnit, anebo alespoň splňovat pomalu a postupně. a proto je takový velký zklamaný cítit všude v Německu a já si domnívám, že to byl český politik Václav Havel, kde jedno říkal, že je docela blbá nalada.
3: Byl to ano, Václav Havel. Německý kancléř přesto řekl, že chce dál pokračovat, slíbil pokračování těch reform, které jdou tedy pomalu. Má vůbec ale ještě podporu uvnitř své vlastní strany a koaličních partnerů?
6: To je taková situace, kde máte docela těžkou volbu, jestli chcete pokračovat, anebo jestli máte pocit, že je lepší s tím skončit. Je to taková forma politického masochismu. A jde o tom, kolik vydržíte. A to se týká stejně CDU jako SPD ve spolkové vládě, protože tam jsou velké reformní projekty a pokud se docílí kompromis, já jsem toho názoru, že alespoň jedna strana bude vždycky taky zklamaná a cítit se zatěženo.
3: O poznání líp se dařilo vaší straně, SPD, na severu Německa jste druzí za AfD. Vznikne vláda podle vás s SPD a bez AfD, nebo se vůbec nějak zvažuje, že by se vládlo i s AfD, která vyhrála?
6: Sociální demokracie byla vždycky založena jako antifašistická strana a my nikdy budeme mít koalice s fašistickou stranou, za kterou já AfD považuji. Na severu Německa jsou šance velké, aby se tam našli tři strany a spolu vytvořili vládu. A v Berlíně je situace o něco složitější, ale i tam si domnívám, že bude spíš levicová vláda. A AfD nehraje v těch obou vládách žádnou roli.
3: V Berlíně to dopadlo velmi zajímavě, protože kandidátka na primátorku Eli Raupová z levice chce sestavit koalici se zelenými a právě vaší sociální demokracii v Berlíně vyhrála Die Linke. Tak teoreticky je ale ve hře ještě taky koalice CDU zelených a SPD. Tak co upřednostňuje SPD? Jste ochotní do koalice
6: Je to zase velice těžká otázka. Já vidím v levici určitě nějaký souhrn témat, s kým se dá s nima dojednat koalice, ale jsou tam i nějaký, jak se říká anglicky, deal breakery, kde mám velké obavy, a že to pro nás nebude akceptovatelné. To je pozice k státu Izrael, to je pozice i když to v Berlíně nehraje role, ale pokud by se tam objevily věci jako snížit stav Bundeswehru v Berlíně nebo takové věci, tak už to bude z hlediska SPD saranice.
3: No, Die Linke mluvila také před volbami o vyvlastňování. Jak se k tomu staví SPD, k těmhle návrhům?
6: O vyvlastňování, a to bychom si měli vždycky uvědomovat, je taky v německé ústavě, ale má to jednu nutnou podmínku, a to je naradit ten majetek tomu, koho jste chcete vyvlastnit. A já nejsem velký ekonom, ale já si domnívám, že ty částky budou tak astronomicky vysoké, že nikdo v Berlíně, kde vůbec není žádné bohaté město, budou chtít tyhle peníze se dát do státního rozpočtu Berlína.
3: Čím Die Linke zaujala Berlíňany, že vyhrála? Protože taky to není strana, která vyhrává volby.
6: Mají nový tváře, mají nový lidi, mají možná jiný přístup k politice, jsou proaktivní, jsou i možná trochu veselější, trochu nějak oslovují lidi nejenom v hlavě, ale v srdci a možná i trochu v příšku. A to je přístup politiky, kde nám trochu chybí. My jsme takový hodně orientovaný na logiku, na domyšlení posledního detailu a chybí nám takový, abych používal to české slovo, šmrnc, abychom měli trochu energii, abychom mohli změnit tu blbou náladu.
3: My jsme mluvili o kancléři Merzovi. List z Deutsche Zeitung napsal, že už je jen vlastním stínem. Je ta krize CDU jen problémem kancléře Merze nebo je ten problém širší?
6: Já si myslím, že ten problém je mnohem širší, je to společenský problém a nejenom v Německu, ale i v Evropě celkově. My máme už tak vyvinuté systémy, všechno je úplně na okraji všeho, co je vůbec možné. A co chcete potom lidem slibovat, aby se ještě něco zlepšili? My jsme na 98% všeho, co je možné. A ten malý prostor, co ještě je, nedává moc manevrovací možnosti těm lidem, kde tam jednají jako politici.
3: Četla jsem, že Die Linke v Berlíně vyhrála na tom, že chce řešit bytovou otázku. To máme dost společné, v Praze je také problém s byty. Tak shodnete se jako SPD s Die Linke na tom, jak chcete řešit tu bytovou otázku Berlína?
6: Tam si musí stavět víc, tam si musí stavět všude, tam musí být ale i ten kapitál, aby se dalo stavět. A já si myslím, to je jedna z těch jednodušších otázek, které se shodujeme velice rychle a nastavit na budovách, aby tam byly další patra, zůstit tam v Berlíně, zejména na východě je spousta volných ploch a tam by se dalo určitě najít nějaký vhodný kompromis.
3: Jörg Nürnberg, spolupředseda Rady Česko-Německého diskuzního fóra, bývalý poslanec Bundestagu za německou SPD, byl ve studiu. Děkuji za to. Naslyšenou.
6: Nemáte sač? Naslyšenou.
3: Ruské propagandistické centrum Rybar, které je na evropském sankčním seznamu za napomáhání ruskému vraždění na Ukrajině, se v Evropě snaží natočit propagandistickou dokumentární sérii. Zjistili to reportéři Seznam zpráv. Moskevský producent centra má vazby na ruskou zahraniční rozvědku SVR, přesto štáby Rybaru dosud bez povšimnutí cestují v evropském schengenském prostoru. Na rozhovor v Praze oslovil experta na mediální gramotnost a dezinformace Bohumila Kartouse. Před reportéry Seznamu zpráv, kteří na místo razu později také přišli, ale oba Rusové utekli. Jedním z reportérů byla i Kristýna Ciroková, redaktorka Seznam zpráv, která je teď ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Jak funguje propagandistické centrum Rybar, pro které měl dokument vzniknout, a jak jste zjistili, že zadavatelem je právě tahle organizace?
7: Tak Centrum Rybar je projekt Rusa Michaila Zvinčuka, který je i kvůli tomu na sankčním seznamu Evropské unie. A to centrum má na Telegramu velmi vlivný kanál, který sleduje 1,5 milionu lidí, především tedy z Ruska. Oni informují hlavně o válce na Ukrajině, ale na svém webu se netají tím, že jsou nástrojem ruské informační války. Oni vlastně se tam tím dokonce chlubí. Píšou tam, že hájí zájmy Ruské federace a že vědí, ale já jsem si to poznamenala, abych to řekla správně, takže cituji, že vědí, jak snadno a efektivně vést informační válku a prezentovat Rusko ve správném světle. Takže jednoznačně jde o propagandistické médium a vy jste se ptala i na to, jak jsme zjistili, že ano, zadavatelem je tahle organizace, no my jsme to zjistili jednoduše, oni se tím vůbec netajili. Ku podivu, oni to rovnou vlastně napsali do zprávy, kterou poslali Bohumilu Kartousovi, kde ho vlastně žádali o rozhovor, tu zprávu poslali přes WhatsApp a rovnou napsali, že jsou z Rybaru a že natáčejí po Evropě tento dokument, který má být o nějaké aktuální společensko-politické situaci v Evropě.
3: Bohumil Kartous, který se zabývá dezinformacemi, samozřejmě věděl, o jakou organizaci jde. Tak můžete říct, kdo byli přímo ti dva Rusové, kteří přijeli natáčet, jak je možné, že přestože Rybar je na sankčním seznamu, tak cestují po Evropě?
7: Byli to novináři, ten první, jak jsme vlastně zjistili, ten redaktor, který měl vést ten rozhovor, se jmenuje Vitalij Čaščuchin a zjistili jsme, že pracuje jako korespondent z Evropy pro 3 ruská média. Jsou to vlastně rovněž sankcionovaná média, deník Izvěstia a pak 2 televize, Pátý kanál a RenTV. A ten druhý muž, to byl jeho kameraman, pak jsme zjistili, že se jmenuje Igor Dolmatov. A my jsme si právě říkali, jak se štáb Rybaru může dostat do Evropské unie. A pak jsme zjistili, že to je bohužel vlastně dost jednoduché, protože oni ty lidi tady mají dlouhodobě. Ten redaktor Vitalij Čaščuchin mluvil o tom, že žije zhruba 10 let v Německu, odkud dělá zpravodaje a říkal, že má dokonce i novinářskou akreditaci a že vlastně jakoby proto není žádný problém. Jak je tohleto možné, to jsme se zkoušeli ptát v Německu přímo na celním úřadu, který vlastně ty sankce má řešit, ale bohužel jsme se od nich nic nedozvěděli, protože oni vlastně řekli, že konkrétní případy nekomentují, takže nevíme.
3: A jak oba Rusové reagovali na vaše otázky, když jste jim řekli, že víte, že pracují pro organizaci, která je na sankčním seznamu a kterou také viní Spojené státy ze zasahování do voleb v roce 2024?
7: No my jsme jim ty otázky vlastně ani nestihli položit, protože oni před námi strašně utíkali, ale než jsme se s kolegou Lukášem Valáškem demaskovali, my jsme tam vlastně celou dobu chodili kolem hrozně nenápadně a hlídali, kdy nastane ta chvíle, kdy k ním můžeme přijít, tak s nimi mluvil právě Bohumil Kartous, který měl od nás skrytou kameru a který vlastně se jich na ty věci ptal. A ten Vitalij vlastně dělal, že pořádně neví, že jen tuší, že Rybar je na sankčním seznamu a pak to tedy uznal, ale řekl, že to je v pohodě, že on je novinář a že může točit. A on prostě celou dobu podle mě hrál, že vlastně o tom projektu nic moc neví a že to dělá jen jako externista a tak podobně. No.
3: Na celé reportáži pracovala Kristýna Ciroková, reportérka Seznam zprávy s reportérem Lukášem Valáškem. Díky za váš čas, hezký den, naslyšenou.
7: Naschledanou.
3: To byly polední publicistika, večer si můžete poslechnout Kulatý stůl, který bude tentokrát z Ostravy. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne.
8: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
2: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, víc než 75%. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Radiožurnálu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní íránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí zítra. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Íránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-íránskému konfliktu. Boje mezi Íránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. A Praha má stavební povolení pro část linky metra D, má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat, není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Sport. Obránce Dominik Badinka dal v přípravě na hokejovou NHL gól, jeho Carolina ale prohrála 3-6 na ledě Floridy, za kterou si připsal asistenci bek Radko Gudas. Útočník Martin Nečas přihrával na gól v dresu Colorada při výhře nad Utahem 4-1 a asistenci zapsal taky obránce Vladimír Dravecký za New York Islanders. Jeho tým prohrál na ledě New Jersey Devils 1-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A nehoda na D1 za Humpolcem a kolony u Hrádku nad Nisou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď je opatrně za Humpolcem. Na 80. kilometru čerstvá nehoda, hlásí náš zpravodaj. Auto je tam jedno v levém pruhu.
9: V pravém pruhu odstavený autobus, v levém pruhu osobní vozidlo do dopravní nehodě, takže to teďka čerstvé, kdyby toho nikdo nevíkne.
0: Na vozovce jsou trosky, brzdí se prudce. Tak ještě jednou D1, směr Praha, 80. kilometr, auto po nehodě v levém pruhu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna. Nebezpečná situace ve stoupání před Divišovem. Na 40. kilometru ve stoupacím pruhu stojí dodávka, řidič mění kolo směrem do vozovky. Pohybuje se v jízdním pruhu, zatím bez šipky, kamiony vybočují prudce doleva. Ještě zpráva pro všechny, kdo jedou po silnici 35 do Žitavy. Čekejte kolony na hranicích u Hrádku nad Nisou kvůli kontrolám.
10: Na německé straně kontrolují každé vozidlo, včetně dokladů. Zácpa je až do Hrádku nad Nisou, čekací doba 45 minut až hodina.
0: O něco menší kolony hlásíte i na D8 směr Drážďany a nebo na D5 směr Norimberg za hranicemi za Rozvadovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. A večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
11: No a v pátečním odpoledním radiožurnálu v tento čas nám tu posluchač z Ostravy nechal hodnotnou cenu v soutěži odpoledního radiožurnálu a tu hodnotnou cenu je špičkové městské kolo značky Heritage Bike s pohonou jednotkou Valeo Cycli 48V s automatickou převodovkou. A tohle kolo si samozřejmě nenecháme. Pustíme ho dnes, doufám, někomu z vás v soutěži za 3 správné odpovědi a soutěž je před námi. A protože možná vás zajímá, o co budeme dnes hrát, kromě toho kola, tak nabídnu ještě dárek od České alzheimerovské společnosti. Velice praktický, no a taky téma, které se týká jedné z nejoblíbenějších českých hereček. Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. Její víc než půl stoletou hereckou dráhu připomeneme v soutěži za chvíli. A snad vám Daniela Kolářová přinese štěstí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Sedět doma a koukat do zdi, to je pro Danielu Kolářovou ta nejhorší představa. I proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní role a skoro se nechce ani věřit tomu, že dnes slaví už 80. narozeniny. Ke gratulantům se přidává i Český rozhlas. Daniela Kolářová totiž nemálo rolí stvárnila i tady za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštění, tak by si mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: A soutěž odpoledního Radiožurnálu může tedy začít 221 552 255. Volejte právě teď.

0: Deep Blue Something hráli jsme ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Čeká nás soutěž dnes o velmi hodnotnou cenu. Michal z Prahy 6 se pokusí získat. Michale, zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás.
0: Kdy jste vy zaregistroval poprvé Danielu Kolářovou?
1: No, asi ve filmu Na samotě u lesa.
0: Legendární snímek.
1: Legendární.
0: A bylo jich samozřejmě víc. Tak uvidíme, jak se vám, Michale, dnes bude dařit. Víte, o co hrajeme?
1: Vím.
0: Slyšel jste v pátek vašeho soupeře, který nezískal hlavní cenu?
1: Myslím si, že s jedním okem slyšel.
0: Tomu to uteklo o tu poslední odpověď, tak uvidíme, jak se bude dařit vám. Špičkové městské elektrokolo značky Heritage Bike s pohonou jednotkou Valeo Cycli 48V s automatickou převodovkou. Tohle kolo souvisí se dnem chytré mobility, který se konal v sobotu 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze, ze kterého jsme živě vysílali pořad Experiment Speciál. A tohle kolo je vlastně možná i nejhodnotnější cenou, kterou jsme v odpolední soutěži tady na Radiožurnálu kdy měli. Za dvě správné odpovědi, tak už je to sada cen, kterou do soutěže věnovala Česká Alzheimerovská společnost. Je to sada sešitů pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí a k tomu přidáme ještě i oblíbenou karetní hru Cortex Challenge. Česká Alzheimerovská společnost ve spolupráci s Radiožurnálem organizuje v tento týden 21. až 3. září tradiční podzimní projekt Dny paměti, kterého jsme tedy součástí. Za jednu správnou odpověď cena útěchy od Radiožurnálu. Michale, můžeme tedy začít?
1: Můžeme na to.
0: Michale, ve kterém filmu Hynka Bočana se Daniela Kolářová objevila poprvé před kamerou?
1: Byla to Soukromá výstřice.
0: Bylo to v roce 1967, zahrála si Bohunku Augustovou. První bod. Jak se jmenuje film Jiřího Mencla, ve kterém si Daniela Kolářová poprvé zahrála manželku Zdeňka Svěráka?
1: Na samotě USA.
0: Už to jednou zaznělo, je to ten film z roku 1976, v jednu z hlavních rolí tam hraje Josef Kemmer. No a do třetice, Daniela Kolářová stráví i večer svých 80. narozenin na jevišti. Ptám se, kterého pražského divadla?
1: Mana ve Vršovicích.
0: Hostuje tam v představení Návod na přežití a kolo je vaše. Michale?
1: Tak to je jízda. Tak skvěle, děkuju moc.
0: Kolo do Prahy možná i užijete, nejen na Prahu 6, kamkoliv, baterie vám dlouho vydrží. Máte kde dobíjet?
1: No to jsem ještě vůbec neuvažoval, ale je to tam kopcovité Praha 6, takže užiju elektrokolo.
0: Vyběhnete k zásuvce, dobíjete, jdete dál. Michale, gratuluju vám, tahle cena patří vám, zasloužil jste si, mějte se moc pěkně a nashledanou.
1: Děkuju moc, mějte se, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D2 před Brnem. Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je zablokovaná po vážné nehodě přímo u exitu 3 u sjezdu k Olympii. Srazily se 3 kamiony. Zatím je na místě první policejní hlídka. Provoz úplně zastavený, respektive odklánějí ho těsně před místem nehody právě exitem 3. Opatrně dojíždějte do koleny kolem 4. kilometru, natahuje se to a udržujte záchranou uličku. Hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Matěj Lukeš si užívá volno po zisku titulu mistra světa v moderním pětiboji. V kombinaci šermu, plavání, překážkové dráhy a běhu se střelbou je zároveň jedničkou světového žebříčku. Než se znovu vrhne do tréninku, ukázal společně s juniorským mistrem světa Danem Vorlíčkem a svým koučem Jakubem Kučerou jednu z disciplín našemu reportérovi, a to závodní překážkovou dráhu.
1: Sledovat ladnost Matěje Lukeše je nádhera. Ti nejlepší zvládnou celou dráhu s 12 překážkami kolem 20 sekund. Nejvíc přitom ručkují, běhají a skáčou.
2: Co jsou nejdůležitější vlastnosti pro tuhle disciplínu?
3: Dynamika, výbušnost a asi síla, no. Mentální odolnost a tréninku, protože to přes fakt bolí.
4: Já ti to podržím a můžeš si to vyzkoušet.
1: Přiznávám, láká mě to, ale zároveň mám z téhle opičí dráhy respekt.
5: Abyste to nechytal a nesnažil, to znamená...
2: Takže být bokem, jako?
5: Ano, být bokem, přesně tak.
2: Říká mi trenér Matěje Lukeše Jakub Kušera u takové konstrukce, které dominují čtyři velké červené kruhy, které se hýbou, nejsou stabilní a člověk se má dostat z jedné strany na druhou, tak... To zkusím.
6: Výborně.
3: A tady, jenom tady přehmátnout, jo, co jsem řekl.
1: První pokus mi nevyšel. A druhý?
3: Jo.
6: Ještě to rozhoupejte klidně.
3: Jo, ručko nedává smysl, možná se protoč.
1: Pro pětibojaře by druhý pád na stejné překážce znamenal 0 bodů, ale já pětibojař nejsem. Tak ještě do třetice všeho dobrého, a nebo spíš zlého.
3: Jo, a tak to bude. Ano.
4: Něco řekni.
3: No, nenapadlo mě, jak moc náročné to je. Člověk si řekne, že se to tak jako houpe, že mu pomůže ta kinetika nebo fyzika, ale pokud člověk nemá sílu a šikovnost, tak se to prostě nedá.
1: Matěji Lukešovi naštěstí tyhle vlastnosti nechybí. Rady si kromě překážkové dráhy ví i s ostatními disciplínami moderního pětiboje. A tak Česko má aktuálního mistra světa i světovou jedničku. A za 2 roky taky olympijského vítěze.
7: Já to mám postavené tak, že na úrovni vrcholového sportu bychom měli všechno udělat pro to, samozřejmě v mezích pravidel, aby ti závodníci vyhráli, protože to je smyslem sportovního soutěžení. Vždycky cíl by měl být tu soutěž vyhrát.
1: Nehledá alibi Jakub Kučera, trenér Matěje Lukeše a na pár minut i můj. Z pražské Julisky, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
2: Prezident Pavel chce v New Yorku vyjednat podporu pro Česko v Radě bezpečnosti OSN. Čeští volejbalisti zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy, utkají se s Belgií. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je neprůjezdná a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť. Nejméně 3 lidi jsou zranění, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, tam bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. V ruské Brianské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk, zranění jsou další 3. Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství. Za celý loňský rok byly 3. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex biznisu online neplánuje. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současná legislativa k postihu stačí.
6: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
2: Podle Řepky je možné takové jednání postihnout třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
7: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
2: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ŘSD začít stavět za 2 roky.

0: kolem 4. možná už 5. kilometru. Přímo u sjezdu k Olympii potom zasahují záchranáři po srážce 3 kamionů na 3. kilometru. Provoz odklánějí těsně před místem nehody exitem 3 na kruhový objezd a v zápětí zpátky na dálnici, zdržení zatím kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy na Brno se za sjezdem na Benešov tvoří kolona z 22. kilometru, sune se zatím 10 minut do omezení na Šmejkalce. Na kilometru 24,5 je neprůjezdný pravý pruh po nehodě.
1: Je tam dodávka ve svodidlech a kolem toho nějaké plasty, nebo se to tam je rozlítaný a...
0: Na D1 potom dál z Prahy na Brno pozorně ještě za sjezdem na Sázavu na 40. kilometru stojí vpravo ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka označená už světelnou šipkou. Silnice 58 z Příboru na Ostravu je za Mošnovem uzavřená, mezi Petřvaldem a Starou Vsí se srazilo auto s traktorem, kolony stojí, je se dá přes Brušperk nebo po D1 přes Studenku. A v Praze na jižní spojce směr Smíchov se teď rozjíždí kolona od sjezdu na Pankrác, až 20-minutové zdržení se bude krátit, protože z Barrandovského mostu před chvílí odjela nabouraná auta. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Dobré odpoledne vám přeji. Začneme tentokrát v Německu a heslem Budoucnost místo škrtů. Je to heslo německého odborového svazu IG Metall proti masivnímu propouštění v automobilovém průmyslu. Odbory vyzvaly k protestům po celém Německu. A jak velká je ta akce, to si řekneme za pár minut.
2: Odpolední radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

0: Němečtí odboráři protestují proti plánovaným škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzvali je k tomu největší odborový svaz IG Metall. Akce naplánoval na 200 míst po celé zemi. Kde všude pracovníci protestují a co ke škrtům vedlo? My to probereme s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Matěj, kde všude a s jakou účastí se protesty nebo další akce teď konají?
1: Vůbec největší shromáždění IG Metall naplánoval v Norimberku před továrnou firmy Bosch. Lidé se k protestu před vstupem do továrny začali scházet okolo 11. hodiny. K zaměstnancům závodu se připojili i pracovníci z dalších společností, jako třeba z firmy Mann. Protesty hlásí taky odboráři z továrny Bosch v Zajfenu, závodů BMW v Mnichově, Audi v Ingolstadtu a dalších podnicích nadnárodního koncernu Volkswagen. Ten plánuje celosvětově do 4 let propustit až 100 000 zaměstnanců. Celkem se podle odborářů do demonstrací zapojili lidé na 200 místech po celém Německu. IG Metall počítal s více než 100 000 účastníky.
0: Co tedy odbory požadují po zaměstnavatelích?
1: Podle šéfky odborů IG Metall Christian Bennerové je to větší ochrana před čínskou konkurencí nebo okamžité řešení investic. Finance by podle ní měly zamířit do německých závodů, ve kterých by se měla automobilka zaměřit třeba na výrobu baterií nebo vývoj autonomního řízení. Odbory odmítají zásahy do kolektivní smlouvy, která pracovníkům zaručuje 35-hodinový pracovní týden. Varují taky před dalšími škrty. Vedení koncernu na to zatím nereagovalo.
0: S jakou ekonomickou situací se vlastně potýká automobilka v posledních týdnech a měsících?
1: Firma už v pátek informovala, že počítá s menšími letošními zisky. Místo dříve očekávané 4% ziskové marže to má být jen 1%. Tržby by tak měly dosáhnout přepočtu necelých 8 bilionů korun. Kromě už zmíněné čínské konkurence za to můžou například americká cla nebo stagnující poptávka v Evropě. V reakci na to už oslabily taky akcie automobilky. Pro firmu to ovšem nejsou úplně nejnovější zprávy. Vedení koncernu se tak už na začátku měsíce dohodlo s odbory na rozsáhlých škrtech. Například české automobilky Škoda, která pod německý koncern spadá, se to ale podle jejího mluvčího Martina Vejdělka nedotkne.
0: Matěj Kolář z naší zahraniční redakce dnes tedy mluvil o protestech německých korporářů. Matěj, díky a naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále neprůjezdná je D2 před Brnem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy přímo u sjezdu k Olympii na 3. kilometru se srazily 3 kamiony, zablokované jsou oba pruhy. Záchranka už odjela, hasiči ještě mají práci. Mimo jiné zasypávají množství vyteklých provozních kapalin. Proto chvílemi pozastavují sjezd na kruhový objezd exitem 3, kudy se jinak většinu času sjíždí, a za kruháčem hned zpátky na dálnici. Na začátek kolony pozor na 5. kilometru, osobní auta se zdrží kolem 15:15. A bleskově D1 za Prahou na Brno, kolona za sjezdem na Benešov z 22. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na Šmejkalce na 24. a pultem. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česká volejbalová reprezentace nastoupí v 16 hodin v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport k osmifinálovému utkání na mistrovství Evropy proti Belgii. My si teď poslechneme, jak se český tým připravil hlavně na velkou hvězdu belgického týmu, kterou je přes 2 metry vysoký smečař Sanderu. Jak proti němu postavit obranu?
1: Sanderu je obrovský zkušeňák, ten prostě hrál po celém světě.
2: To, co říká český univerzál Marek Šotola, je lehká nadsázka, ale ne moc veliká. Sanderu má zkušenosti z belgické, italské ligy, hrál v Polsku, Kataru a v Rusku.
1: Nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Navíc Sanderu, kterému je 34 let, zná český tým velmi dobře.
3: Čeká nás vzrušující zápas. Vyhráli jsme základní skupinu ve Finsku, bylo tam hodně vyrovnaných utkání. Česká republika skončila až čtvrtá, ale měla 3 výhry. Bude to hodně zajímavé.
2: Stejně jako celý volejbalový svět zná Sanderu, on má přehled o složení českého týmu.
3: Mají dobrý tým. Setkali jsme se v přípravě. Ve dvou zápasech jsme vyhráli, ale nemyslím si, že by to měla být pro osmifinále nějaká výhoda. V Roseláre česká reprezentace nebyla kompletní. Chyběl jí Patrik Indra, který tady na mistrovství Evropy je v základní sestavě. Právě on dodává hře dynamiku. Těším se na vzájemný soubor.
2: Belgičana jen tak nezaskočí, ta zná českou reprezentaci jmenovitě a detailně. Je to
3: velmi vyvážený tým, který má velmi dobré dva univerzály, kteří mají bohaté zahraniční zkušenosti. Tým také těží ze hry dvou výborných blokazů. Mladík Klimeš má velmi nebezpečný servis, má velmi účinnou smeč. Je to velký talent světa. Tvého volejbalu.
4: I think he's a very big talent in volleyball.
2: Klimeš je pochválil za servis a útok, Vašino za komplexnost.
4: Vasina of course has a lot of experience as well.
3: Vašina má hodně zkušeností. Tým je poskládaný výborně. Proto byl na čtvrtém místě na mistrovství světa. Lukáše Vašinu znám velmi dobře z polské ligy. Už se nemůžu dočkat, až zápas začne.
4: I'm looking forward to the match.
2: První výměnu rozehrají volejbalisté české reprezentace a Belgie v 16 hodin. Ve stejnou dobu začne přímý přenos Radiožurnálu Sport. Studína Kamliáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ministr zdravotnictví chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Co na to vláda, co na to opozice a co premiér Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál je 12:30. Jana Gulda a zprávy.
5: Vláda by dnes měla jednat o dalším postupu v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude. Řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala, proti bylo podle serveru Politico hlavně Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. A začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou i přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia.
0: Sport.
5: Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Santim Deniou je nahradili Ondřej Krejčfaluši a Martin Schubert. Krejčfaluši pravidelně nastupuje za belgický Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda i na D1 na Šmykalce. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na 3. kilometru u sjezdu k Olympii řeší nehodu 3 kamionů, zabrané jsou oba pruhy, sjíždí se na kruhový objezd odbočovacím pruhem, z kruhového objezdu hned zpátky na dálnici, kolona z 5. kilometru je na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova od exitu 216 vzniká fronta kamionů od Rousínova různě roztrhaná k D2. V levém pruhu se brzdí od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru, je to asi na 10 minut před rohlenku na 208. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov se popojíždí z 21.5. kilometru asi čtvrt hodiny do omezení na Šmykalce na kilometru 24.5 stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Silnice 58 z Příbora na Ostravu byla za Petřvaldem neprůjezdná po srážce auta s traktorem. Provoz už pouštějí Kyvadlově, vznikají ale kolony. Na silnici 50 z Uherského Hradiště na Brno opatrně kousek před sjezdem na Buchlovice. Srazila se tam dvě nákladní vozidla, jezdí se Kyvadlově.
7: Timo u benzínky Euro Oil.
6: A na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu opatrně u Verušiček v zatáčce na konci přeložky se převrátilo nákladní auto, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne. Uzavírka silnice první třídy číslo 16 na Kladensku potrvá kvůli sanaci uniklých látek do středy. Ta silnice je poblíž obce Luníkov uzavřená od sobotní nehody cisterny. Tak to byl takový krátký vzkaz pro řidiče. Teď už posílám Anastejšu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: parlamentních volbách v Rusku podle očekávání zvítězilo proputinovské jednotné Rusko, které po sečtení více než 95% hlasů zřejmě získá 355 z celkových 450 poslaneckých mandátů. My se teď ale zaměříme na jeden detail. Strana Jabloko se dostala do místního parlamentu v Novosibirské oblasti. Získala tam víc než 6% hlasů. Je to jediný ruský region, který povolil Jabloku kandidovat. Všude jinde ji ruské úřady z hlasování vyřadily, protože otevřeně vystupovala proti válce na Ukrajině. Peripetie téhle politické strany sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítám tě ve studiu, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se stalo, Ondřeji, že Jabloko bylo jedinou protiválečnou silou během volební kampaně?
1: No, protože oni z nějakého důvodu, který do dneška asi spousta lidí nechápe, se opravdu rozhodli, že budou sbírat tyhle ty protiválečné voliče, kterých je poměrně hodně, a oni měli i heslo za mír a svobodu, což je heslo, které v současném Rusku vás spíše dostane za mříže než do parlamentu, takže ta registrace původní na ty federální volby byla zrušena. Místo předseda té strany Schlossberg by skončil na 12 let za mřížemi a jenom prostě v nějakých jednomandátových okruzích a v jedné oblasti mohli kandidovat do teda aspoň toho regionálního parlamentu.
0: Proč právě Novosibirsk byl jediným místem, kde Jabloko úřady nevyřadili z voleb?
1: To asi to má spojitost s tím, že to byla taková ta liberální strana té pozdně sovětské inteligence a Novosibirsk je prostě město univerzitní a také akademie věd. Oni tam měli vždycky velmi silné zastoupení, takže patrně úřady usoudili, že by to vyvolalo zbytečné protesty, kdyby nenechali kandidovat.
0: Jaké možnosti vůbec měli ruští voliči, kteří jsou proti válce?
1: No, moc jich nebylo, protože ti, kteří nebyli v tom Novosibirsku třeba, nebo v těch regionech, kde byli lidé z Jabloka v jednomandatových okrscích, tak část se vyslechla výzvy třeba Julie Navalné, že budou kandidovat za absolutně koho, nebo budou volit kohokoliv jiného než jednotné Rusko. Jiní zase říkali, půjdeme a prostě namalujeme tam nějaký, prostě znehodnotíme ten lístek.
0: Ondřej, a je 58% pro stranu jednotné Rusko v parlamentních volbách taková podpora, kterou si přál prezident Putin?
1: Asi ano, oni hlavně v těch volbách tam nejvíce se o to zajímají gubernátoři, protože oni to mají vlastně v nějakých těch svých KPI, tedy věcech, které, podle kterých jsou tedy hodnoceni, a takže myslím, že s tímhletím budou spokojeni.
0: Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu. Ondřej, díky.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme nové zprávy od nehody na D2 před Brnem ve 13.44 na Radiožurnálu. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Židlochovice pozor na kolonu kamionů v pravém pruhu už z 8. kilometru. Osobní auta brzdí v levém pruhu potom kolem 5. a mají to asi na 20 minut k exitu 3 u Olympie. Tam po srážce 3 kamionů byly poslední 3/4 hodiny zablokované oba pruhy, jezdilo se přes kruhový objezd. Teď pár chvil čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra. Hasiči uvolnili už levý pruh. A ještě telegraficky dálnice D1 z Prahy do Brna od nájezdu od Benešova z 21. kilometru kolona na 20 minut k nepojízdné dodávce na Šmykalce na 24. a pultem v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tisíce lidí vyšli do ulic argentinské metropole Buenos Aires protestovat proti hospodářské politice prezidenta Javiera Milleje. Především levicové organizace svolaly protestní pochod proti škrtům, které zavedl prezident. Dav směřující ulicemi Buenos Aires k sídlu prezidenta zvanému Casa Rosada volal po odstoupení prezidenta. A podobné demonstrace se odehrály v dalších desítkách měst Argentiny. Čeho se lidé dožadovali, to už nám přiblíží Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Pavle, dobré odpoledne.
1: Dneska odpoledne.
0: Proč se Argentinci vydali do ulic? S čím nejsou spokojeni?
1: Oni jsou, dá se říct, přímo naštvaní. Ten pochod od budovy kongresu k sídlu prezidenta se jmenoval Marcha de la Bronca, to znamená pochod hněvu. A jde tu hlavně o úsporná opatření, která Javier Milei zavádí od roku 2023, kdy nastoupil do úřadu. On slíbil zkrotit hyperinflaci, která tehdy dosahovala 250%, a také, že sníží obrovský státní dluh, což se mu daří, ale je to za vysokou cenu. Ta úsporná opatření sebou nesou také růst chudoby obyvatelstva. Jenom za letošní půl rok přibylo skoro 2 miliony lidí pod hranicí chudoby a už tak byla chudobou postižená více než polovina ze 640 milionů obyvatel Argentiny. Zkrátka nemají třeba na nákup potravin, nemají na zaplacení elektřiny, na dopravu, zadlužují se. Hlavní řečnicí na tom shromáždění byla poslankyně za levicovou frontu Miriam Bregmanová. Řekla, že nejde jen o pochod zlosti, ale i naděje, že se společným bojem odborů, společenských a lidskoprávních organizací podaří vybudovat něco jiného než Milejovu vládu, něco demokratického od spodu.
0: Jak velké úspory prezident zavedl, aby ji dostal z hospodářské krize? Kde nařídil šetřit?
1: Ty hlavní škrty byly ve vládních agenturách, ve školství, ve zdravotnictví, ve vědě. Třeba rozpočet pro vědu a technologie byl snížený o 95%, například v Národní meteorologické službě bylo propuštěných 140 lidí. Celkově ve federálních agenturách přišlo o práci přes 50 tisíc lidí. Prezident Milei ale plní, co vlastně před svým zvolením sliboval, že tedy státní výdaje radikálně seřeže. On dokonce ukazoval, že si na to vezme i motorovou pilu.
0: Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Pavle, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
0: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukradl někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
6: Začalo mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehulu, mama mi ho nechce dát.
7: Nejste vy modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
10: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
11: Vláda by dnes měla oznámit opatření proti drahým palivům. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit archiválie před požárem. Volejbalová reprezentace nastoupí k osmifinále mistrovství Evropy proti Belgii. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kolona a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
12: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
11: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá taky opozice. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. Italská politička se chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů, oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archívy. Ochrání cenné archiválie před požárem, a to díky speciálním krabicím s povrchovou úpravou. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
13: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
14: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
15: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
14: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
16: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
14: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Česká volejbalová reprezentace nastoupí už za necelé 2 hodiny k 8. finále mistrovství Evropy. O postup zabojuje s Belgií, se kterou v přípravě 2x prohrála. Největší hvězdou belgického týmu je víc než 2 metry vysoký smečar Sam Deru. Ten považuje za světový talent 20-letého českého reprezentanta Antonína Klimeše.
7: No, because it was, they were also without Indra.
17: Nemyslím si, že by 2 výhry nad českou reprezentací v přípravě byly pro nás výhodou. Soupeř byl bez Indry a má teď v týmu výborné blokaře. Antonín Klimeš má skvělý servis, je to mladý hráč, podle mě je to velký talent světového volejbalu.
7: Very dangerous service and big talent in volleyball.
4: Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v 16 hodin. Radiožurnál Sport nabídne souboj v přímém přenosu. Radiožurnál v reportážních vstupech.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D2 před Brnem, taky na výjezdu z Prahy na D8. Na dálnici D2 za exitem Židlochovice čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu z 9. kilometru, osobní auta v levém z 5. Odtamtud je to na 15:15 k exitu 3 u Olympie, kde se kolem 3 havarovaných kamionů projíždí levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova od exitu 216 Roustínov vzniká roztrhaná fronta.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
2: Dobré odpoledne. I tento týden si budeme připomínat prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Blíží se 90. výročí jeho narození a my pro vás vybíráme z bohatého archivu pořadu Hovory z Lán, který jsme vysílali v 90. letech. A už za chvíli si všichni poslechneme, jakou měl Václav Havel představu o funkčním systému zdravotní péče.
0: Odpolední radiožurnál
3: a Hanka Schánilová.

Jak funguje v Česku zdravotnictví, poznal Václav Havel z pozice pacienta nesčetněkrát a na péči si nikdy nestěžoval. Za to systém jako celek podle něj zasloužil zreformovat. Poslechněte si další díl série Svět podle Havla, tentokrát o názorech na zdravotnictví.

0: Svět podle Havla.
1: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů zlán.
2: Systém českého zdravotnictví poznal Václav Havel velmi dobře a opakovaně z pozice pacienta. Uvědomoval si ale, že péče o běžné občany nemusí být zdaleka na takové úrovni, jako když se lékaři starají o něj. Zmínil to třeba v dubnu 1994.
1: Moje zkušenosti jako prezidenta jsou s naším zdravotnictvím jsou naprosto vynikající, ale bohužel si nejsem jist, jestli stejně dobré zkušenosti mají i ti, co nejsou prezidenty.
2: O rok později v únoru 1995 zase prezident Havel svolal dokonce jednání expertní skupiny k aktuálním otázkám ve zdravotnictví. Tehdy se totiž řešilo, jak celý systém reformovat.
1: Mělo by to být setkání zcela přátelské, neformální, kde všichni odloží v šatně svůj stranický či jiný kabát a budou mluvit opravdu za sebe a otevřeně. A jsem na to docela zvědav. Mě to zdravotnictví dost zajímá, protože vím, že ta situace je velmi komplikovaná. Příčin je pravděpodobně víc. Jednu z nich bych viděl v takové pravděpodobně ne zcela dojasněné koncepci transformace našeho zdravotnictví. Já sice vím, že se o tom mluví stále a mnoho lidí se tím zabývá, ministerstvo dělá, co umí, ale přesto si myslím, že ta věc není zcela vyjasněná. Ale možná ještě důležitější než toto je celkový mravní stav společnosti. Lékaři nejsou o nic horší, bezohlednější nebo sobečtější než kdokoliv z ostatních. Že zdá se mi, že třeba právě v této době, v této velké transformační době, kdy lidé hledají a nalézají svou novou odpovědnost, kterou dřív nemuseli mít, je třeba znovu a znovu vytvářet takové společenské klima, které prostě bude něco takového to vylučovat. Posilovat tu odpovědnost, posilovat úctu k právu, úctu k spoluobčanům, dělat cosi pro lepší klima společenské a i politické. Lidé nesmí mít pocit, že jsme vstoupili do takové doby, kdy se každý stará jen sám o sebe, kdy každý vlastně všechno smí a kdy se to, či ono přehlédne a kdy osobní zisk je vlastně jediné kritérium všeho.
2: V dubnu 1997 už prezident Havel volil ostřejší slova na adresu českého zdravotnictví a jeho koncepce.
1: Dnes se například velmi intenzivně hovoří o koncepci našeho zdravotnictví. To je trošku pozdě. 7 let po pádu komunismu měla být koncepce už dávno přijatá. Já sám jsem odpůrcem toho centralistického komunistického principu, kdy prostě všichni platíme jakési daně a stát jako ten nejmoudřejší a osvícený subjekt ty všechny daně pak rozdělí a formou dotací subvencí platí to, co je ve veřejném zájmu. Dávám přednost pluralističtějšímu, dynamičtějšímu modelu, kde je budována celá ta nezisková sféra na principu odpisů z daní. V tomto smyslu se musí tyto oblasti reformovat. Dosud jsou příliš centralisticky řízeny. Zároveň ale jakési přerozdělovací procesy tu probíhat musí a musíme si to přiznat a nepokoušet si namlouvat, že pouhé zákony trhu například vystačí jako zázračný proutek k odstranění všech problémů našeho zdravotnictví.
0: Svět podle Havla.
1: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů zlán.

Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Podrobnosti k tomu přidáme za chvíli v odpoledním vysílání Radiožurnálu.

0: 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. Jsou asi v polovině průzkumu, který je potřeba udělat na celkem 58 kilometrech. Na místě byl za války výcvikový prostor, velký asi jako dnešní Praha.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják jí drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa ráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik podplukovník Jiří Toufar.
2: Byla určená k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění, a tenhle ten konkrétní případ tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rickl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hliníkové válečky, ve kterých byly světlice.
4: Je na tom Loich Patrone z roku 44.
1: Mluvčí ředitelství silnice dálnice na Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
5: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr.
1: Silničáři chtějí 58 kilometrů dlouhou středočeskou část dálnice D3 začít stavět za asi 70 miliard korun za 2 roky. Z Václavic, Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: zprávách Radiožurnálu budeme mluvit také o nové stránce Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
1: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. A podrobně to probereme v odpoledním Radiožurnálu s naším redaktorem už za pár minut. Odboráři v Německu protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim ale i návrhy automobilek, například na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem asi 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. A Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem, který přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a taky dobu železnou. Chatbotově je možné pokládat otázky o každodenním životě dávných obyvatel. Závist se rozkládá na kopcích na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Sport. Trenér Luis de la Fuente povede španělskou fotbalovou reprezentaci až do roku 2032. Svaz s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente získal s národním týmem před 2 lety titul evropských šampionů a letos i titul mistrů světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 u Plzně a nehoda na výjezdu z Prahy na D8. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu dejte pozor u Plzně. Za nájezdem od Slovan a Černic kolem 71. kilometru se pohybují srnky a vozovky. Náš zpravodaj je před pár minutami zpozoroval takto.
5: 3 srnky, 2 pod stavném pruhu a 1 na trávě.
4: Na výjezdu z Prahy dálnicí D8 směrem na Ústí nad Labem u připojení od Čakovic řeší srážku 3 osobních aut, zabraný je pravý a připojovací pruh. Kolona na půl hodiny je z Prahy z Kbelské, z křižovatky v Hloubětině a popojíždí taky kamiony z Novopatské, skoro od Satalic. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy pozor na první kratší kolonu v omezení u exitu Židlochovice na 11. kilometru, pak se to rozjede a kamiony znovu zastavují kolem 8. kilometru, osobní auta v levém pruhu na 4. a odtamtud popojíždí asi 10 minut k exitu 3 u Olympie. Tam se po srážce 3 kamionů projíždí levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu k D2 čekejte za Rousínovem kolem 213. kilometru. A stále je fronta na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Děčína skoro od Řepova, je to až na 15:15 k nehodě v kruhovém objezdu za Olympií. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiu žurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne přeji. Nový trenér české fotbalové reprezentace Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě změny v týmu. Z nominace na úvodní čtyři zápasy kvůli zranění vypadli útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Seik a Martin Vitík z Boloni. Jsou to informace z webu Fotbalové asociace.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: sorry, no.
1: Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Pražské městské knihovně. Přesune do ní rukopisy, fotografie a originální dokumenty z dnešní první prezidentské knihovny. Právě o tom budeme za chvíli mluvit v odpoledním radiožurnálu.

0: Rukopisy Havlových dramat, archivní poznámky nebo fotografie. Všechny tyhle dokumenty z jeho pozůstalosti zamíří z první prezidentské knihovny do pražské městské knihovny. Před chvílí to Radiožurnálu potvrdila vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. Informace k tomu už má Martin Hrnčíř z naší kulturní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z městské knihovny v Praze, tak právě sem dorazila Dagmar Havlová, tedy bývalá první dáma, tedy Václava Havla, a to ve fialových výrazných šatech. A tady jsme se sešli v prvním patře, kde oznámila tedy, že předá konkrétně tedy tu licenci, o které se už debatuje od jara, kdo ji tedy získá, a předá ji tedy městské knihovně v Praze, která bude šířit tvorbu Václava Havla právě širší veřejnosti.
2: Že bude mít správnou kontinuitu a vlastně tu péči do budoucna, což je taky důležité. Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
0: Jak na celou situaci reaguje bývalá knihovna Václava Havla, dnes už přejmenovaná na první prezidentskou knihovnu?
1: To aktuální vyjádření k přesunu tedy vlastně této licence ještě budeme zjišťovat, už dříve ale proběhlo to vypořádání z dnes už teda první prezidentskou knihovnou, že nebudou užívat jméno Václava Havla, ale když už jsem před týdnem mluvil s jejím vedením, tak si nedokázali sami ani představit, že by ty archivní materiály nebo to bádání sponzorované ze soukromých peněz přesunuli pod státní instituci, takže uvidíme, jaký bude další vývoj. Nicméně práva na to samotné dědictví Havla připadají tedy Dagmar Havlové. K personální situaci pak krizový manažer první prezidentské knihovny Marek Měrka před pár dny také dodal, že ten produkční tým mají doplněný a instituce pokračuje ve svých předchozích aktivitách, třeba jako jsou školní exkurze nebo bádání.
3: My stavíme na třech pilířích, archivní činnost, vzdělávací programy a klubový večer. Ty první dva pilíře jsou z mého pohledu saturované, fungují velmi dobře, řekl bych obdobným způsobem jako v minulosti. Co se týče klubového večera, máme nachystaný produkční tým, máme předsmluváno do konce roku někde mezi 10 až 15 klubovými akcemi a musím otevřeně přiznat, že nám v tuto chvíli chybí, řekl bych, nějaká zastřešující osoba, tak abychom nahradili Jáchyma Tobola a podobné lidi v té dramatu a nějaké vůči roli.
1: A já už jenom dodám, že zároveň knihovna Václava Havla teď aktivně řeší další financování na další roky a také výběrové řízení na ředitele. Toho by měli vybrat pravděpodobně v listopadu.
0: Já už jenom přidávám, že Martin Hrnčíř je z naší kulturní redakce a že díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vláda v Itálii chce ve školách zakázat muslimské šaty a šátky, které zahalují obličej. Tomuhle tématu se za chvíli chceme věnovat. Teď tady je aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čerstvá nehoda na D1 u Mirošovic. Pozor, dejte na D1 z Brna na Prahu za Šmejkalkou. Opatrně dojíždějte do kolony kolem 22. kilometru. Udržujte záchranou uličku. Za nájezdem od Benešova na kilometru 20,5 je po nehodě zablokovaný levý pruh. Je tam napříč otočené auto před kamionem, do kterého najelo další osobní auto. Hasiči teď dojeli. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Italská vláda chce zakázat burky a nikáby ve školách a omezit počty cizinců ve třídách. Na shromáždění v Římě to potvrdila premiérka Giorgia Meloniová. Sérii opatření má kabinet projednat v těch následujících dnech. Detaily už přináší Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
3: Taky tě zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, co všechno má být součástí nově připraveného školského zákona?
3: Ty jsi to říkala, asi největší rozruch vzbudila právě ta část toho připravovaného zákona, který má zakázat burky a taky nikáby. Burky, abychom byli jednotní, to je takový ten muslimský oděv, který zahaluje celou část toho těla, ženského těla, a pak nikáb, to je pouze taková mřížka, řekněme, nebo takový proužek nechaný pro oči. Meloniová to vysvětluje jednoduše, říká, že muži a ženy jsou si rovni, takže mám mít i stejná práva, povinnosti, a z toho důvodu tímto způsobem takto mluvila. Milionová chce taky nařídit povinné hodiny italštiny pro rodiče zahraničních studentů, kteří se hůře začlenují do toho kolektivu, a plánuje taky omezovat počty cizinců ve třídách.
4: Když je ve třídě jedno dítě, které neumí italsky, tak se pravděpodobně v kolektivu dalších spolužáků a učitelů jazyk naučí. Pokud je ale takových dětí ve třídě víc, nebo dokonce tvoří většinu, tak už nejde o integraci, ale o zanedbání.
3: Meloniová tohle řekla na shromáždění v Římě, hlavně na shromáždění, které bylo před mladými lidmi i vlastně před mladou větví Bratrů Itálie, což je ta její strana. Takže na tomto shromáždění to řekla. Pak, jakmile nový ten školský zákon začne platit, tak je taky důležité, že musí ho ještě schválit vláda a bude ho samozřejmě ještě projednávat parlament.
0: Proč chce Meloniová zavést takové opatření?
3: Italská média, včetně například serveru Sole nebo Stampa, ale taky zahraničních médií jako Euronews, tak poukazují na to, že samozřejmě je před volbami. Ty řádné italské parlamentní volby jsou v plánu příští rok, až tedy na konci toho roku 2027 v prosinci, ale spekuluje se o tom, že je možné, že by to hlasování přišlo už dřív, že Itálie by měla předčasné parlamentní volby, a právě tahle ta opatření nebo série opatření, ten navrhovaný nový školní zákon, ten by mohl být součástí té vlády získat popularitu, získat politické body před těmito volbami, protože kabinet Giorgi Meloniové samozřejmě je tlačený z krajní pravice, řekněme, protože tam je generál Roberto Vanacci a jeho hnutí Futuro Nazionale, to znamená Národní budoucnost, a ten je ještě v těchto tématech radikálnější.
0: Nehrozí, Martine, že by nový školský zákon byl protiústavní? Co mu vyčítají kritici?
3: Například Salvatore Cureri, což je profesor ústavního práva na univerzitě v Eně, tedy na Sicílii, tak v rozhovoru pro italskou agenturu ANSA poukazuje na článek 34 italské ústavy, který uvádí, že školy jsou otevřené, že jsou otevřené všem cizincům, a tedy je možné, že v této části by byl protiústavní ten návrh školského zákona. A pak je tady taky dále názor poslance za zelené Angela Bonelliho, a ten poukazuje na to, že Meloniová neřeší problémy ve školství, jako třeba nízké platy učitelů, ale že se snaží dohnat v návrzích jak německou AFD, tak i třeba už zmiňovaného generála Roberta Vanacciho.
0: Martin Balucha z naší zahraniční redakce, díky.
3: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Přijďte na úřad vlády, můj právník vám vysvětlí, co to je Čapí hnízdo. Vzkazuje premiér Soudcovské unii, která se ohradila proti obvinění, že soudci u nás rozhodují bez důkazů. Snižuje premiér důvěru v justici? Nebo se pohybuje ještě v rámci přípustné veřejné kritiky? Tomáš Pancíř se zeptá prvního viceprezidenta Soudcovské unie Romana Lady.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Stát bude znovu regulovat ceny pohonných hmot, kdy začíná, dozvíte se za chvíli ve zprávách Radiožurnálu.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
2: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Stát bude znovu regulovat ceny pohonných hmot, začne 1. října. Z nominace fotbalové reprezentace vypadly 4 hráči, trenér Denia za ně povolal i 2 nováčky. Na výjezdu z Prahy na ústeckou dálnici D8 je po nehodě dlouhá kolona a počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy s deštěm později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Vláda začne od začátku října opět s regulací cen pohonných hmot. Na měsíc sníží spotřební daně na naftu a zastropuje marže na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměr cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr, dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného ale nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, popisuje to mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
5: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusů snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
3: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem udělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
3: Mladší bratr princezny Diany, Charles Spencer, dnes vydává své paměti, vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení v knize popřel.
7: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ní zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Sport. V nominaci české fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 4 změny. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat 2 nováčci.
9: Už dopoledne před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Kryč-Faluši z Royal Union San Gilloas a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka a Tomáše Chorého kvůli zraněním. Zastoupí je Martin Vidík a Václav Sejk. Česko se v prvním zápasovém bloku sezony utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
8: Čeští volejbalisté za necelou hodinu rozehrají zápas osmi finále mistrovství Evropy. V Turíně se utkají s Belgií. Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budeme informovat v pravidelných vstupech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D11 za sjezdem na Městec a úsvaný výjezd z Prahy na D8. Čerstvá zpráva z dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec v dlouhém omezení se kolem 58. kilometru vysypal náklad z projíždějícího vozidla a momentálně se nedá projet. Ucpaný je výjezd z Prahy dálnicí D8 směr Ústí nad Labem, kolony z Průmyslové, z kopce pod Poděbradskou, dál nahoru celou k Belskou do Cínovecké, u nájezdu od Čakovic srážka 3 aut v pravém a připojovacím pruhu, zdržení až 3/4 hodiny, kolona i z Novopatské od Satalic. Na D1 z Brna na Prahu hned za Šmejkalkou se na 23. kilometru dojíždí do kolony, popojíždí se za nájezd od Benešova, na 20.5. kilometru se srazila dvě auta a kamion, průjezdný ze 3 pruhů jenom pravý, zdrž 20 minut a narůstá, kolona před dálnicí i na silnici 3 od Senohrad. Na D2 před Brnem z Bratislavy od exitu 11 z Židlochovice se sunou kamiony pravým pruhem, kolona v levém je ze 4. k nehodě na 3. u sjezdu k Olympii, zabraný je tam pravý pruh. Na D5 ve směru z Prahy na Rozvadov pozorně za sjezdem na Rozvadov na kilometru 147,5 hlásíte čerstvě nehodu kamionu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

0: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá ode dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba. Nabízí také testování paměti přímo v budově Českého rozhlasu.
1: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
2: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
1: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
3: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
4: Já budu měřit 1 minutu na hodinách a poprosím vás, abyste mě pověděl co nejvíce slov na písmeno K.
5: Koule, kolibřík, kanál, kůlna.
1: V testovací místnosti právě poprvé v životě absolvoval vyšetření pan Vladimír.
5: Byl jsem rád, že jsem to absolvoval, protože jsem zjistil, kterým směrem případně mám asi postupovat na zlepšení svého stavu. No a dostal jsem takový výstup, který...

0: Mě vyhodnotil kladně, že jsem teda v úrovni jakési adekvátní k mému věku. Vypadávají názvy, které bych použil běžně v hovoru a někdy je musím teda opisovat.
1: Vyšetřovaný i hned po testu dostane výsledky, které pomáhají s včasným odhalením demence. Pacient v případě podezření dostane doporučení k psychologovi, psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi na podrobná vyšetření. Právě zapomínání nebo výpadky slov můžou znamenat závažné onemocnění, říká Lucie Ptáčková z poradny pro poruchy paměti.
2: Může to být náběh na nějakou kognitivní poruchu mírného nebo pokročilého stupně, třeba jako Alzheimerova nemoc nebo vaskulární forma poruchy paměti, smíšená forma kognitivní poruchy a jiné.
1: Zájem o vyšetření v budově Českého rozhlasu během Dnů paměti je podle koordinátorky Moniky Kozové velký.
3: Máme vlastně už úplně plno všechny tři dny. Mezi tím jako chodí zájemci, kteří se nestihli přihlásit se ptát, takže máme i čekatele.
1: Demence postihuje v Česku podle odhadů České Alzheimerovské společnosti víc než 183 tisíc lidí. Až čtvrtina z nich nejspíš stále žije bez diagnózy. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Obousměrně zablokovaná D11 před Chlumcem. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové v dlouhém omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec se z nákladního auta vysypal náklad kamení a dálnice je zablokovaná v obou směrech. Jezdí se přes Dlouhopolsko po silnici 611 a provoz odklánějí směrem na Hradec na exitu 50 Městec, směrem na Prahu na exitu 68 Chlumec a před sjezdy se začínají tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Není nákup na internetu jako nákup na internetu. O tom, kolik zaplatíme třeba za letenku, totiž často rozhoduje i zdánlivý detail. Například, jestli jsme zrovna na telefonu anebo na počítači. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Ne vždy jsou ale dvojí ceny nelegální. Kdy a za jakých podmínek s nimi tedy musíme počítat, zjišťoval to Dominik Hron, náš redaktor. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Podle čeho smí internetoví prodejci nastavovat ceny svých produktů?
1: Obchodníci na internetu už dávno nereagují jen na aktuální poptávku, tedy že zdražují letenky nebo ubytování podle volných kapacit. Dnes už dokážou pracovat s řadou dalších informací, například s údaji o chování zákazníků, pokud jim zákazníci dali souhlas s používáním tzv. Cookies. Na základě těchto dat pak mohou cenu přizpůsobovat na míru, vysvětluje právnička D-Testu Tereza Gencerková.
2: Obchodník při takové personalizované ceně může vycházet například z naší historie nákupu anebo z našich navštívených stránek či počtu kliknutí na konkrétní nabídku.
1: Kromě cookies získávají údaje taky prostřednictvím zákaznických účtů. Z hlediska práva je to naprosto v pořádku. Provozovatelé webu, tedy ti prodejci, ale musí zákazníka o personalizované ceně jasně informovat ještě před nákupem. Nestačí to jen schovat malým písmem někam do obchodních podmínek. Samotný fakt, že aplikace ukazuje jinou cenu než web, ale nemusí nutně znamenat, že jde o personalizovanou cenu. Může jít taky o slevu vázanou na konkrétní platformu. A tam už nerozhoduje historie zákazníka, ale vyloženě to, jestli jsme na mobilu nebo na počítači.
0: Počkej, a co na takové dvojí ceny říká Česká obchodní inspekce?
1: Taky inspekce v personalizovaných cenách ani ve využívání mobilních aplikací, těch zákaznických karet a věrnostních programů nespatřuje porušení zákona. Cenové rozlišování je dovolené, mluvčí inspekce František Kotrba ale upozorňuje na tenkou hranici mezi tím, co je povoleno a tím, co už je diskriminace. Tedy když rozhoduje státní příslušnost nebo země bydliště.
3: Je potřeba uvést, že cenové rozlišování je ze zákona dovolené. O zakázanou diskriminaci by se mohlo jednat zejména v případech, kdy cenové rozlišování může vést například k narušení lidské důstojnosti nebo je motivované snahou vyloučit určitou skupinu spotřebitelů, odradit je od toho, aby nakoupili zboží nebo službu.
1: Každopádně v zahraničí už se sporné případy řešily. Například v roce 2022 upozornili Světové spotřebitelské organizace, že seznamovací aplikace Tinder účtuje uživatelům za prémiové služby rozdílné ceny, aniž by právě dostatečně vysvětlila, jak k ním dospěla. O dva roky později se Tinder po jednání s evropskými úřady zavázal o tom uživatele informovat.
0: O slevách a také o personalizované ceně mluvil Dominik Hron. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
0: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. I o tom uslyšíte v dalších zprávách Radiožurnálu.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Radiožurnál je 3:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 halířích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisti ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. A v Karlovarském kraji dnes vědci začínají s dalším terénním monitoringem bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky objevili vědci při výzkumu na Chebsku v roce 2022 a Karlovarský kraj je zatím jediným místem, kde ho zaznamenali. Letošní monitoring potrvá do 1. října, s mapováním pomáhá i veřejnost.
3: Sport.
2: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11. A už za necelou půl hodinu nastoupí čeští volejbalisti do osmifinálového zápasu mistrovství Evropy proti Belgii. Přímý přenos z Turína odvesílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D11 před Chlumcem a nehoda na výjezdu z Prahy na D8. Dálnice D11 Praha Hradec Králové je obousměrně uzavřená, provoz odklánějí směrem na Hradec na exitu 50 Městec, směrem na Prahu exitem 68 Chlumec. Kolony se tvoří na dálnici před odklony zhruba kilometrové a na objížďce přes Dlouhopolsko po silnici 611 je fronta hlavně směrem na Prahu před Chlumcem. Důvodem je vysypaný náklad kamení v omezení na dálnici. Výrazná komplikace taky po nehodě na výjezdu z Prahy na Ústeckou D8 v Cínovecké nájezdu od Čakovic blokovaný pravý a připojovací pruh. Popojíždí se zhruba 3/4 hodiny i víc celou k Belskou už z Průmyslové z kopce před Poděbradskou. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chocerady z 26. kilometru se sune kolona přes omezení na Šmejkalce. Dál za nájezd od Benešova, tam na kilometru 20,5 se srazil kamion a 2 auta, průjezdný byl jenom 1 pruh. Teď před chvílí uvolnili 2. zdržení, až 30 minut by se mohlo začít krátit. Kolona je i ze silnice 3 od Senohrab. A D6 z Karlových Varů na Cheb pozorně za sjezdem na Nové Sedlo na kilometru 127 se brzdí před kolonou na 128. po nehodě zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Později začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
0: Krásné odpoledne vám přeji. No a než se v odpoledním radiožurnálu dočkáme živých vstupů z osmifinále volejbalu na mistrovství Evropy, zeptáme se také na složení české fotbalové reprezentace. A tohle všechno vás čeká ještě v téhle půlhodině odpoledního radiožurnálu. Přeji vám všem krásný den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Nestává se často, aby jedna jediná kniha vzbudila tak silné reakce. O publikaci, která dnes vychází ve Velké Británii, napsal deník Times, že může vyvolat novou krizi monarchie. Řeč je o pamětech Charlese Spencera, mladšího bratra princezny Diany. V nich vzpomíná na svou sestru a velmi otevřeně se pouští do svého bývalého švagra, krále Karla III. Je to téma pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaromíre, proti některým výrokům v knize se ohradil i Buckinghamský palác. Co tedy krále až tak popudilo?
1: Největší rozruch vzbudil údajný jeho výrok, tedy výrok krále Karla III., tehdy ještě prince Charlese, který měl na adresu své bývalé manželky, tedy princezny Diany, říci krátce po její smrti právě v telefonickém rozhovoru s Charlesem Spencerem, tedy jejím mladším bratrem, a ten výrok měl znít: buď si jistý, brzy na ni zapomeneme. A podle Spencera to měl být důkaz toho, že byl tehdy princ Charles frustrovaný z toho, jak celý svět truchlí za princeznou Dianou, a proti tomuto výroku vlastně ještě dříve, než ta kniha byla publikovaná jako celá, se ohradil velmi ostře Buckinghamský palác.
0: Je taková reakce panovníkovy kanceláře obvyklá?
1: Je absolutně neobvyklá. Je naprosto nezvyklé, aby Buckinghamský palác se vyjadřoval k jakýmkoliv aktuálním událostem, ať už jsou politické nebo jakékoliv jiné, a už vůbec ne, aby se vyjadřoval k nějaké knize, například když mladší syn krále Karla III. Harry vydal svoji knihu Náhradník, ve které také trošku kriticky poodkrývá některé události v královské rodině, tak to přešel Buckinghamský palác mlčením. Teď se tedy ohradil, z čehož analytici usuzují, že opravdu je to něco, co se krále Karla III. Velmi dotklo.
0: No a je možné, že ta slova opravdu padla?
1: No tak to my samozřejmě nevíme, protože jsme u toho nebyli, u toho byli jenom ti dva, ale protože britská média se tím tématem zabývají už pár dní, tak stačila vyspovídat řadu bývalých spolupracovníků, zaměstnanců královského dvora, ale i královských korespondentů, to je taková pěkná profese novinářská v Británii, a ti všichni se shodli na tom, že to není styl, jaký by princ Charles v té situaci nebo v jakékoliv jiné použil. Takže bůh suď, proč to Charles Spencer napsal, ale je to přinejmenším vynikající reklama.
0: O knize, která dnes vychází s vynikající reklamou, tedy mluvil Jaromír Marek. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zablokovaná je D11 před Chlumcem. Na D11 Praha Hradec Králové v dlouhém omezení mezi kilometry 53 a 63 se vysypalo kamení. Dálnice je uzavřená v obou směrech. Provoz odklánějí přes Dlouhopolsko a Chlumec silnicí 611 a vznikají kolony směrem na Hradec ze 48. kilometru na dálnici k odklonu exitem 50 Městec. Směrem na Prahu je kolona ze 71. kilometru na D11 se k odklonu exitem 68 a potom dál až do Chlumce. A ještě D11 dál na Prahu, další kolona z 11. kilometru k nehodě u exitu 7 Jirny na 16:15. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak to byly Bon Jovi, vy jste je slyšeli v odpoledním radiožurnálu. Česká fotbalová reprezentace se dnes poprvé schází pod novým koučem Španělem Santim Deniou. Národní tým čekají hned 4 zápasy Ligy národů. Proti Chorvatsku, ve Španělsku a doma i venku proti Anglii. Na podzim jde o rekordně dlouhou přestávku a zžít se s ní musí také ligové kluby. Právě o tom budeme mluvit s Pavlem Tilšarem. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Specifickou reprezentační přestávku mají před sebou obhájci titulu ze Slávie. Proč?
1: Protože Češi odehrají domácí zápasy s Chorvatskem a Anglií na stadionu v Edenu a Slávisté tak budou muset národnímu týmu vyklidit prostory a pak se rozdělí na menší skupiny. Někteří hráči budou léčit zranění, někteří dohánět kondici a někteří dostanou volno a individuální plán, popisoval po posledním vítězství Pražanů nad Plzní trenér Jindřich Trpišovský.
2: Někteří si dovyberou v úzovkách takovou jako aktivní dovolenou, to znamená, někteří dostali doporučeno vlastně odjet, změnit prostředí, aby třeba s rodinou a mít sebou kondičního trenéra. Takže je to strašně roztříštěný. To, co je stejné, je, že do středy trénujeme dohromady, pak mají hráči různě na skupiny programy a v sobotu se připojeme zpátky dohromady.
1: Slavia se tedy znovu sejde na týmový trénink ve Vršovicích v sobotu 3. října. V pátek 9. se pak znovu rozeběhne šance liga zápasem Zlína právě s Pražany.
0: 3 týmy z nejvyšší domácí soutěže čeká během reprezentační přestávky soutěžní utkání. Které?
1: Baník Ostrava, Bohemians a Jablonec se představí v boji o osmifinále domácího fotbalového poháru. Ostravané nastoupí ve středu v Kladně, Bohemians ve Vsetíně a Jablonec na Julisce proti Dukle až v příštím týdnu. Takže i jablonecký kouč Luboš Kozel dopřeje svým svěřencům nějaké volno s ohledem na to, že Severočeši odehráli vedle nejvyšší soutěže taky 6 utkání kvalifikace konferenční ligy.
3: Je pravda ta, že my jsme vlastně od 15. června jeli v nějakém režimu, že teď je prostě půlka podzimu pryč a je šance trošku týden asi jakoby odpočinout i hlavou a nachystat se na tu druhou část, která bude neméně těžká, protože čekají nás jednak těžší soupeři i v lize a mezi tím ještě možná těžší v té konferenční lize.
1: České fotbalisty tedy během rekordně dlouhé reprepauzy čekají 4 zápasy mezi elitou Ligy národů, ten první už v sobotu proti Chorvatsku v Edenu. Na radiožurnálu Sport a radiožurnálu budeme u toho.
0: Pavel Tilšar tedy mluvil o české fotbalové reprezentaci. Pavle, díky moc za naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Teď je 15 hodin 51 minut. Dobré odpoledne.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Sedí anděl na střeše.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Role a scény se měnily. Pokora zůstala.
2: Mým absolutním životním tématem bylo divadlo.
3: Víš vůbec, kdo jsem?
4: Herečka Pánem Bohem políbená.
3: Ježiši, co děláš?
5: Já to věděl, že někde na světě musíš být.
6: Nás potom spolu nenechali hrát.
7: Je tohle nějaké štěstí?
8: Ona to vycítí, ona má čuch.
1: Dokument k životnímu jubileu Proměny Daniely Kolářové. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Kde končí láska a začíná kontrola. 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
10: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
11: Schodek rozpočtu bude příští rok 386 miliard korun. Vláda oproti původnímu návrhu ušetřila 3 miliardy. Licenci Václava Havla získá bezplatně městská knihovna v Praze. Čeští volejbalisti hrají v osmifinále mistrovství Evropy s Belgií. Dálnice D11 mezi sjezdy na Městec a Chlumec je v obou směrech uzavřená. A počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Vláda taky kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny 50 halířů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
13: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
11: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Středočeští policisti se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň základní školy v Buštěhradu na Kladensku, a to k výrobě pornografie. Radiožurnálu to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Co na fotografiích přesně bylo, nechtěla s ohledem na věk dívek uvést.
14: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žákyň, které v současné době prověřují, a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
11: Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Rozhodla se tak proto, že podle ní městská knihovna dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá první dáma ji svěří instituci bezplatně.
15: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
11: Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Finanční postih Google uložila Irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku a to ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidi podle nich nevždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy.
16: Sport. Čeští volejbalisté rozehráli play-off mistrovství Evropy. V osmifinále hrají v Turíně s Belgií a je u toho reportér Kamil Jáša.
17: Zápas začíná, první set teď český tým servíroval a dobře ubránil, tak počkáme na konec výměny. Moník výborně, Bartůňek na hlavní kůl, tvrdá rána, Vašina skvěle a získává čtvrtý bod pro český tým. Dobrý úvod českého týmu, v tomto utkání česká reprezentace vede nad Belgií 4-2. Studína Kamliáša, Radiožurnál.
16: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal na začátku svého prvního srazu 4 vynucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadly z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté, obránci David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, Václava Sejka a dva nováčky Ondřeje Kryčfalušiho a Martina Šubrta.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Uzavřená D11 před Chlumcem a nehoda na D1 u Mirošovic. Dálnice D11 Praha Hradec Králové stále mezi exity 50 Městec a 68 Chlumec uzavřená v obou směrech kvůli nákladu kamení vysypanému v omezení. Před odklony počítejte s kolonami směrem na Hradec ze 48. kilometru k exitu 50, směrem na Prahu ze 71. kilometru, hlavně kamiony, dál exitem 68 až do Chlumce jezdí se po 611 přes Dlouhopolsko. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady popojíždí kolona z 28. kilometru až za nájezd od Benešova. Po nehodě kamionu a dvou aut je zabraný levý pruh, osobním autem je to asi na 20 minut. Na D1 před Brnem z Ostravy za Vyškovem první část kolony teď na kilometru 219 brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu, dál se sunou kamiony pravým a levý je zase plný mezi sjezdy na Slavkov a Rohlenkou. Na D2 před Brnem z Bratislavy už kus za Hustopečemi ze 17. kilometru se táhne kolona kamionů pravým pruhem, na čtvrtém se přidávají osobní auta v levém pruhu, u exitu 3 po nehodě 3 kamionů stále zabraný pravý pruh. A na D6 z Varů na Cheb pozor na kratší kolonu po nehodě za sjezdem na Nové Sedlo na kilometru 127. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Později začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Michalou van Erne.
19: A z další informací, vláda bude opět regulovat ceny pohonných hmot a sníží také spotřební daň na naftu. Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu kvůli eskalaci.

0: Kapela One Republic dozněla, pojďme tedy k předeslané informaci podrobně. Vláda se vrátí k regulaci cen pohonných hmot, která v Česku platila už letos od dubna do července. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daň na naftu. Další detaily z dnešního jednání vlády teď přidá reportérka Adéla Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ta opatření budou fungovat prakticky stejně jako letos na jaře a v létě. Ministerstvo financí tak bude každý den určovat maximální cenu nafty a benzínu. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
1: Tato opatření budou zatím platit do konce října, poté kabinet rozhodne o jejich případném prodloužení. Tu regulaci akceptuje taky Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Pokračuje její mluvčí Václav Loula.
3: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat obyvatelé z okolních států, kde taková regulace neplatila. Kabinet dnes oznámil ještě jedno opatření, a to, že na letošní a příští rok zavede mimořádnou daň na rafinerie, které teď mají velmi vysoké marže.
0: A věnoval se, Adélo, kabinet dnes také návrhu státního rozpočtu na příští rok?
1: Samozřejmě věnoval ministrům právě tato oblast, zabrala nejvíce času. To jednání trvalo zhruba 4 hodiny a ten výsledek je tedy takový, že kabinet skutečně po koaliční dohodě snížil ten navrhovaný schodek z 389 miliard na 386 miliard korun. Prioritami kabinetu podle premiéra Babiše dál zůstává zdravotnictví, obrana a investice do dopravní infrastruktury. Zároveň porostou v příštím roce taky důchody o zhruba 300 korun plus jednorázový příspěvek 2000 korun. No a ten návrh rozpočtu bude

0: ještě projednávat sněmovna.
1: O dnešním jednání vlády mluvila v souvislostech reportérka Adéla Burešová. Za to moc děkuji a hezký den.
0: Díky, naslyšenou.

0: Jana Kiršner, posloucháte odpolední radiožurnál. Zaznamenali jsme také to, že Rusko vyhlásilo zákaz nočního vycházení ve dvou rajonech sousedících s Estonskem. A Evropa řeší proč. Souvisí to s varováním zpravodajských služeb nebo možnou ruskou mobilizací? Odpovědi budeme hledat za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dermot Kennedy na vlnách Radiožurnálu. Teď je prioritou vlna zelená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A to proto, že D11 před Chlumcem je stále neprůjezdná. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové se v omezení mezi 53. a 63. kilometrem vysypalo kamení. Uzavřené jsou oba směry. A jak to vypadá s kolonami? Směrem na Hradec Frontaku za zasjezdem na Jičín ze 48. kilometru k odklonu na exitu 50. Směrem na Prahu se brzdí už kus za zasjezdem na Dobřenice kolem 71. kilometru. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta. A kolona pokračuje odklonem na exitu 68 dál po objízdné trase do Chlumce. Jezdí se obou směrně přes Dlouhopolsko. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prosím, jeďte opatrně. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve dvou okresech sousedících s estonským městem Narva. Opatření označuje za prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů. Ale důvod může být jiný. Více si o tom povíme s naší zpravodajkou v Polsku a Pobaltí, Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Začněme prosím tím, koho se opatření dotýká, a ještě taková podotázka, jakou podobu omezení pohybu má.
3: Rusko vyhlásilo omezení pohybu pro obyvatele dvou okresů a jsou to sice Slancevský rajon a Kingisepský rajon, které mají společnou hranici s nejvýchodnější estonskou provincií Idaviru a hlavním městem té provincie je právě Narva. To omezení pohybu platí do 26. září. Lidé v tom vymezeném 5-kilometrovém na šířku pohraničním pásmu v těchto regionech nesmí po setmění cestovat mimo vsi a města. Nesmí se také přibližovat k řekám nebo po nich dokonce plout, nesmí tam rybařit, nesmí chodit obecně na lov a nesmí u sebe nosit palné zbraně.
0: Jaká jsou vysvětlení toho omezení pohybu?
3: No, jsou různá. Ona ta opatření vzbudila obavy z toho, že by Rusko mohlo například připravovat nějakou akci proti Estonsku, ne možná úplně jako omezenou invazi, ale třeba mohla by to být různé činnosti v podobě průniku diverzních skupin na estonské území. V posledních měsících totiž někteří experti na bezpečnost a někteří politici varují před rostoucími provokacemi ze strany Ruska, před možným útokem na některého ze spojenců Ukrajiny a před možnou snahou Ruska napadnout i země NATO, ale třeba včera šéf lotyšské státní bezpečnostní služby Normunds Mežvěc deníku Delfi řekl, že existují náznaky, že by se Moskva mohla chystat proti Evropě jednat rozhodněji, ale služby teď nevidí žádné známky toho, že by mohl bezprostředně hrozit ozbrojený útok. Takže třeba renomovaný estonský list The Baltic Flank dává to ruské opatření do souvislosti s možnou mobilizací v Rusku. Už teď utíkají Rusové v odvodovém věku, utíkají před mobilizací například do Gruzie, zkouší i do Estonska, jak popsal Radiožurnálu Erik Líva z policie a pohraniční stráže v Narvě.
4: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
3: Tedy jsou to teď jednotky lidí, to opatření omezení pohybu polský bezpečnostní expert Jaroslav Volsky nebo i estonský deník The Baltic Flank vysvětlují právě možnou obavou Ruska, že by ten exodus mohl být masivní. Muži v odvodovém věku tedy odchází do Gruzie, mohli by masově zkoušet utíkat i do Estonska, kde už teď vlastně žije početná ruskojazyčná menšina, ta tvoří asi 26% populace.
0: Kateřina Havlíková, poslem těchto zpráv. Moc děkuji a hezký den.
3: Naslyšenou.

To byla kapela Kors, posloucháte Radiožurnál. Průměrný důchod vzroste od příštího roku o 304 koruny měsíčně. Také tomu se budou věnovat naše zprávy v půl páté. Před nimi ještě kapela Redikirken. Příjemný poslech.

0: Jak se daří českým volejbalistům proti Belgii, zohledníme ve zprávách.
1: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: To je čas zpráv a Jany Utendorovské.
2: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou taky schválila vláda. Informovalo to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko, a to se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90%. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě více poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. A teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině.
3: Sport.
2: Čeští volejbalisté hrají proti Belgii v osmifinále evropského šampionátu. Podrobnosti přidá přímo z Turína Kamil Jáša.
4: První zprávy jsou tedy dílčí, ale výborné. Česká volejbalová reprezentace skvěle začala osmifinálový zápas. První set vyhrála 25-20 a český tým vede 1-0 na sety. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D11 před Chlumcem a neprůjezdná i 68 u Třince. Dálnice D11 Praha Hradec zůstává uzavřená v obou směrech mezi exity 50 Městec a 68 Chlumec kvůli vysypanému kamení v omezení. Před odklony čekejte kolony směrem na Hradec ze 48. kilometru, směrem na Prahu ze 71. až pak na objížďku do Chlumce. Na D1 z Brna na Prahu po nehodě u Mirošovic na 20. pultem už je všechno odklizené, rozjíždí se zbytek kolony kamionů před Šmejkalkou v pravém pruhu od exitu 29 Chocerady. Na D1 před Brnem z Ostravy je kolona kamionů před D2 roztrhaná, ale už za Vyškovem v pravém pruhu z 219. kilometru. Levý pruh se ucpává od sjezdu na Slavkov z 210. sune se to 25 minut za Rohlenku k porouchanému autu na kilometru 205. Na D2 před Brnem z Bratislavy je velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu už před Blučinou ze 12. kilometru. Na třetím usjezdu k Olympii uklízí po nehodě v pravém pruhu, osobní auta už tvoří jen kratší frontu. A silnice 68, bývalá 11 ve směru z dálnice D48 na Jablunkov je před sjezdem na Třinec neprůjezdná po havárii osobního auta. Kolona stojí od odbočky na Český Těšín, jet se dá přes Třinec. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přeháňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17, na horách kolem 7, na Šumově kolem 10 stupňů Celsia. Takové byly zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Michála Fanedny.
0: Můžu slíbit, že volejbal osmi finále evropského šampionátu s českou účastí opět prověříme před 17. hodinou. Stačí poslouchat Radiožurnál a jste u všeho podstatného. Včas.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Kiss.
1: Celá plejáda muzikantů Rudimental, Jess Glynn, McLemore a Dan Kaplan se podílela na této nahrávce, která byla v hudební nabídce odpoledního radiožurnálu. Už před nedělními zemskými volbami nebyla pozice německého kancléře Friedricha Merce nijak pevná. Po prohře jeho křesťansko-demokratické unie v Mecklenbursku, předním Pomořansku a druhém místě v Berlíně hlasy volající po kancléřově rezignaci ještě zesílily. Může to pan Merz politicky ustát a bylo by možné kancléře vyměnit, aniž by Němci museli jít k celostátním volbám? Na to se teď doptám zahraničně politického analytika Milana Slezáka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Milane, jak na těžkou volební porážku zareagoval Friedrich Merz? Chce nějak měnit vládní kurz?
2: Tak i když je Merz viditelně otřesený, žádnou korekci ve vládním kurzu nechystá. On říká, že Německo potřebuje reformy, hospodářské reformy. Že ví, že ty hospodářské reformy jsou nepopulární, ale že jsou nutné a že je někdo musí prosadit. A že to bude on, protože, jak se vyjádřil, má pevný postoj a pevnou páteř a ty reformy je potřeba dotáhnout do konce, jinak to Němcům ublíží.
1: A má kancléř oč a o koho se opřít?
2: No, ideálně by se mohl opřít o ekonomiku, která by již fungovala tak, jak on si představuje a kdyby ty reformy zabrali. To se stále ještě nestalo a situaci komplikuje válka proti Iránu, její důsledky, o kterých my v Česku také něco víme. Pokud je o to, zda má o koho se opřít, tak podporu mu vyjadřují jednak politici z jeho vlastní křesťanské demokracie, ale také sociální demokraté, kteří říkají, že si nepřejí bourat tu celostátní vládní koalici. Je to naprosto pochopitelné, protože obě strany si nepřejí předčasné volby, ve kterých by patrně utrpěly velké ztráty a naopak by posílila alternativa pro Německo, čehož se jak křesťanští demokraté, tak sociální demokraté chtějí vyvarovat.
1: A Milane, jsou ve hře předčasné celostátní volby?
2: Právě proto, co jsem řekl, teď si nemyslím, že by to byla varianta. Byla by to varianta v případě, že by se na tom shodli nebo shodla většina ve spolkovém sněmu, ale taková většina se nyní nerýsuje.
1: Milan Slezák, náš zahraničně politický analytik, opět k našim službám. Moc za to děkuji a hezký den.
2: Také děkuji, hezký den.

0: Zatímco jamajský muzikant Andrew Donald vnesl romantiku do vysílání odpoledního radiožurnálu, vy můžete za volantem zažít opak a tímto si o pozornost žádá Štěpán Janda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D11 před Chlumcem je stále neprůjezdná. Na D11 Praha Hradec Králové se protahuje úklid vysypaného kamení v tom dlouhém omezení mezi kilometry 53 a 63. Dálnice zůstává obousměrně uzavřená. Jaká jsou zdržení v kolonách? Směrem na Hradec kuze za sjezdem na Jičín se popojíždí v koloně asi 20 minut ze 48. kilometru k exitu 50. Směrem na Prahu je situace daleko horší, kuze za sjezdem na Dobřenice už kolem 72. kilometru zastavují kamiony kolem 69. i osobní auta a ta kolona pokračuje odklonem na exitu 68 dál objízdnou trasou až do ucpaného Chlumce. Je to klidně na hodinu, kamionem i déle. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatímco jste poslouchali kapelu Tata Boys, volejbalisté bojují na mistrovství Evropy o postup do čtvrtfinále. Jejich soupeřem je vítěz základní skupiny z Belgie. Duel v Turíně vidí Kamil Jáša.
1: Nejprve fakta, 1-0 na sety vede česká volejbalová reprezentace, úvod utkání vyšel českému týmu výborně, první set vyhrála česká reprezentace 25-20. Ve druhém to bylo dlouho vyrovnané, teď se Belgičané dostali do breaku do dvoubodového odskoku, vedou 15-13 a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli zpracovali balon a budou útočit na 16. bod. Ano, tohleto je rána, která končí kde? Ano, na... Je to bod pro Belgii, už 16. tečovaný balon, 16-13 ve druhém setu. Český tým teď trochu vypadl z tempa a ztrácí ve druhém setu 3 body na Belgii, ale vede tady v hale Palavela 1-0 na sety. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Anglická skupina Dexys Midnight Runners souzněla s radiožurnálem před 17. hodinou. Schyluje se ke zprávám, v nich mimo jiné uslyšíte o tom, že průměrný důchod vzroste o 304 koruny. Mělo by se tak stát od ledna. Seniori k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Zprávy tu budou za necelých 5 minut. Dovede nás k nim zpěvačka Beyoncé. Hezký den.
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Přijďte na úřad vlády, můj právník vám vysvětlí, co to je Čapí hnízdo. Vzkazuje premiér soudcovské unii, která se ohradila proti obvinění, že soudci u nás rozhodují bez důkazů. Snižuje premiér důvěru v justici? Nebo se pohybuje ještě v rámci přípustné veřejné kritiky? Tomáš Pancíř se zeptá prvního viceprezidenta soudcovské unie Romana Lady.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
2: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
1: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
3: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun, seniori k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Regulace cen benzinu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. Čeští volejbalisté bojují proti Belgii o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Zprůjezdněná je dálnice D11 mezi sjezdy na Městec a Chlumec. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoc s rostoucími cenami a zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
8: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
6: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
9: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
6: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie byly asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Kůrovec je v Krkonoších zatím pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou podle zprávy Krkonošského národního parku tak vysoké jako v minulém roce. Čísla upřesňuje mluvčí Radek Drahný.
10: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
6: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci opět dařit.
11: Sport. Česká volejbalová reprezentace hraje na mistrovství Evropy v Turíně osmifinále proti Belgičanům. Zápas o postup mezi 8 nejlepších týmů turnaje sleduje Kamil Jáša.
12: Je vyrovnáno 1-1 na sety. První set česká reprezentace vyhrála 25-20, pak si Belgičané ve druhém setu vytvořili náskok 24-22. Českému týmu se povedlo dotáhnout, ale koncovku zvládli lépe. Belgičané 26-24 vyhráli ten druhý set a teď je tedy vyrovnáno 1-1 na sety. Za malou chvíli začne tady v hale Palavela třetí set. Studína Kamiliáša, Radiožurnál.
11: Anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů chybět oproti původní nominaci 5 hráčů. Ve dvou zápasech s Českem se nepředstaví Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento. Kromě Česka se Angličané utkají i se Španělskem a Chorvatskem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zprůjezdněná D11 u Chlumce a kolony i na D1 a D2 před Brnem. Dálnice D11 Praha Hradec Králové byla mezi exity 50 Městec a 68 Chlumec skoro 2 hodiny uzavřená. V dlouhém omezení už uklidili vysypané kamení, provoz je obousměrně obnovený. Rozjíždějí se kolony směrem na Hradec ze 48. směrem na Prahu, hlavně kamiony ze 73. kilometru. Na dálnicích před Brnem čekejte kolony. Na D1 směrem z Vyškova se kamiony řadí už za Vyškovem na 221. kilometru. Mezi sjezdy na Slavkov z 210. Krohlence na 208. je silný provoz i v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy na Brno fronta kamionů v pravém pruhu začíná kus za Hustopečemi už na 17. kilometru, je to až k D1 a tam kolem exitu 3 u Olympie je kratší kolona i v levém pruhu, v pravém uklízejí po srážce 3 kamionů. Silnice 68 z D48 na Jablunkov byla před Třincem zablokovaná po havárii osobního auta, teď už se kolem projet dá. Silnice 35 z Olomouce na Hradec Králové je před Litomyšlí ucpaná od Janova, je to až na půl hodiny od konce dálnice. A v Praze odpolední kolony, k tomu navíc ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov nehoda v pravém pruhu, čekejte kolony před vjezdy do tunelu směr Smíchov. Další zelená vlna za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Také zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu. Dnes s Tomášem Pancířem.
14: Proč Soudcovská unie oficiálně reagovala na slova, která na adresu justice pronesl na předvolebním mítinku premiér Andrej Babiš? Využijí soudci pozvání premiéra a půjdou si poslechnout detaily ke kauze Čapí hnízdo? Kde je hranice mezi legitimní kritikou soudů a podkopáváním důvěry v justici? A může situaci sklidnit schůzka předsedy Vrchního soudu s ministrem spravedlnosti? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
15: Dobrý den.
14: Vedení Soudcovské unie v pátek vydalo prohlášení k výrokům premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Havířově. Andrej Babiš tam hovořil mimo jiné, a teď cituji, o mafii, která vás zavře na objednávku, o soudcích, kteří údajně rozhodují bez důkazů a nebo rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. To jsou slova, která použil předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. Vy píšete, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudní a to vaše prohlášení končí výzvou předsedovi vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo aby se podobných výroků zdržel. Proč jste se rozhodli takto reagovat na slova Andreje Babiše vyslovená na předvolebním mítinku?

0: Možné, ale v každém případě jsme považovali za nezbytně nutné na takto silné výroky, které zazněly na adresu soudu, zareagovat. A samozřejmě proběhlo to na nějakém meetingu, kde přesně nevím, kolik bylo občanů, ale pak se samozřejmě tato informace objevila i tedy v mediálním prostoru nebo v prostoru sociálních sítí, a to už mělo pak takový lavinový efekt z hlediska tedy informovanosti i dalších, kteří na tom meetingu samozřejmě nebyli. A to bych chtěl zdůraznit, jako soudci se rozhodně nebráníme nějaké kritice našich postupů nebo toho, jak někdo vnímá rozhodování soudů. A to třeba i samozřejmě ze strany politiků, to není nic, co by nějakým způsobem zasahovalo do nezávislosti soudního rozhodování. Ta veřejná kritika soudní moci je legitimní, to dokonce říká i Český ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva v tomto směru se vyjadřoval, ale tady je třeba vidět, kdo ta slova a kde pronáší. Tady byla pronesena předsedou vlády a to už je něco jiného, než když kritizuje nějaké konkrétní rozhodnutí občan někde v nějakém uzavřeném okruhu, než když to je proneseno tímto způsobem. Navíc se to týká konkrétní věci, konkrétního trestního stíhání, kde je tedy naznačováno, že to rozhodnutí je nějakým způsobem zasaženo těmi negativními jevy, o kterých je ta zmínka. Já samozřejmě tu konkrétní kauzu nemohu znát, víme o nich také pouze tedy z mediálního prostoru. Chápu, že ten, kdo je obžalován, takže má právo se hájit způsobem, který uzná za vhodný, to znamená i nesouhlasit s tím rozhodnutím a vyjadřovat k tomu nějaký svůj názor, ale je třeba z našeho pohledu ten názor tedy korigovat na jaksi věcnou kritiku a nikoli tedy tímto způsobem, protože ten obžalovaný pak samozřejmě má i řadu opravných prostředků, ať už řádných či mimořádných.
1: K tomu já se za chvíli ještě vrátím, ale když zůstanu u toho prohlášení, opravdu jste očekávali, že Andrej Babiš vyslyší vaši výzvu a že se podobných výroků do budoucna zdrží?
0: Tak nevím, jestli jsme to očekávali, bylo by to určitě z našeho pohledu jaksi vhodné, nicméně to nám nebránilo v tom, abychom tedy takovéto prohlášení, které jste znovu opakuji citoval, vydali.
1: Andrej Babiš na to reagoval o víkendu. Ta slova v zásadě zopakoval v nedělním videu na Facebooku. Doplnil je pozváním, řekl, že vás rád přivítá ve Strakově akademii, kde vám jeho právník vysvětlí detaily kauzy Čapí hnízdo. Dostali jste už nějaké oficiální pozvání do sídla vlády?
0: Pokud je mi známo, tak dosud jsme žádné oficiální pozvání neobdrželi.
1: Pokud ho dostanete, půjdete do Strakovy akademie?
0: Tak pokud by takové pozvání přišlo, tak bude záležet na okruhu témat, o kterých by se s námi případně pan premiér chtěl bavit. A my se rozhodně nebráníme tomu hovořit o obecném chodu justice, o případných nějakých problémech, které justice má, s kterými se potýká, jak by bylo možné některé procesy vylepšit nebo zefektivnit. Ale abychom tedy se bavili na téma konkrétní kauzy, navíc ještě kauzy v tomto případě nepravomocně skončené, tak to nám opravdu nepřísluší.
1: Takže pokud by to bylo tak, jak o tom Andrej Babiš o víkendu na sociálních sítích mluvil, že by chtěl, aby jeho právník vám řekl detaily ke kauze Čapí hnízdo, tak pokud by to bylo takto, tak byste nešli?
0: Tak teď hovořím sám za sebe. Pokud by to mělo být takto nastaveno, tak si neumím představit,

0: že bychom se takového jednání zúčastnili.
1: Dnes kvůli premiérovým výrokům požádal předseda Vrchního soudu o schůzku ministra spravedlnosti. Očekáváte, že to může pomoci? Co si od toho slibujete?
0: Tak předseda Vrchního soudu, samozřejmě jako vysoký soudní funkcionář, pokud jedná s ministrem spravedlnosti, tak takové jednání a jeho výsledek určitou, a to poměrně významnou váhu mít může, zda to něco změní na těch vyjádřeních, která padla, uvidíme.
1: Když se ještě zastavím u té konkrétní kauzy, vy jste říkal, že samozřejmě nemáte detailní informace, protože vy to nesoudíte, máte, předpokládám, informace z médií, říkal jste, že to je živá kauza, ale přesto, když vezmeme v úvahu, jak dlouho se řeší, když vezmeme v úvahu třeba výroky soudce Pražského městského soudu potom, kdy v té kauze odsoudil spolupracovnici Andreje Babiše Janu Naďovou, když vlastně zpochybnil její vinu, přestože ji odsoudil, nevyvolává tahle ta kauza oprávněně pochybnosti?
0: Tak samozřejmě ta délka řízení je u každé kauzy zásadní. Pokud je ta délka řízení nepřiměřená, tak to nepřispívá ničemu. Do určité míry to i tedy narušuje ty zásady spravedlivého procesu a to řízení by mělo probíhat rychleji. Ty konkrétní důvody, proč konkrétní kauza trvá tak dlouho, samozřejmě já této věci znát nemohu. Je to i způsobeno tím, že se tam rozhodovalo to opakovaně městským soudem a pak vrchním soudem. Ta kauza určitě je složitá, komplikovaná, to také na tu délku řízení nějaký vliv zákonitě musí mít. Výroky předsedy Senátu z Městského soudu asi já nebudu nějak komentovat, bylo to jeho stanovisko, známe rozhodnutí Vrchního soudu, takže...
1: Rozumím tomu, že to nechcete komentovat. Na druhé straně, co si má myslet normální člověk, když soudce veřejně řekne, že někoho, koho odsoudí, považuje za nevinného, nebo že má pochybnosti o tom, že je vinný?
0: No samozřejmě to v očích veřejnosti může vyvolávat nějaké otázky, jak je to možné a co zatím je a může tam pak ten občan hledat jaksi nějaké i možná zákulisní informace nebo nějaké zákulisní postupy, ale ono to tak zkrátka není, tady se řešila nějaká procesní situace, co lze ještě akceptovat ze strany odvolacího soudu, co nikoli. Tady ty výroky možná nebyly úplně zvoleny ve vztahu tedy k té laické veřejnosti šťastně, ale už zkrátka dobře zazněly, ale odborná veřejnost asi ví, co tím bylo myšleno. Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že za tou kauzou jsou nějaké problémy, o kterých tedy padla ta slova na tom meetingu.
1: Nemohou takováto slova předsedy Senátu Městského soudu podrývat důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví?
0: To si nemyslím.
1: Dobře. Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy v tom prohlášení k výrokům Andreje Babiše vyzýváte pana předsedu vlády, aby svá slova doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí. Jaké prostředky tím máte na mysli?
0: No tak především jsme tím měli na mysli ty opravné prostředky. Samozřejmě v této konkrétní věci to řízení není pravomocně ukončeno v důsledku jaksi známých, to znamená nevydání k trestnímu stíhání, to řízení teď neběží. Čili pokud je nějaký nesouhlas s rozhodnutím soudu, tak samozřejmě lze využít opravný prostředek. Tady už je to ve fázi, že by se mělo rozhodovat o věci samé a opravným prostředkem samozřejmě je řádným opravným prostředkem odvolání, pokud s rozhodnutím nesouhlasím. Pak máme ještě mimořádné opravné prostředky, to znamená dovolání A ještě je tady možnost také případně ústavní stížnosti.
1: Pokud
0: Takže
1: by,
0: tudy jsme my uvažovali.
1: Pokud by pan premiér měl pocit, že soudy postupovaly špatně, tak jako to mluvil, bylo by na místě třeba i trestní oznámení?
0: Teď úplně nerozumím, jak myslíte trestní oznámení.
1: Pokud je tu mafie, která vás zavře na objednávku, jak tvrdí pan premiér, tak pokud by k tomu měl informace, nebylo by to na trestní oznámení?
0: No tak pokud by tady byly nějaké konkrétní informace o tom, že nějaká konkrétní osoba nebo nějaká organizovaná skupina osob ovlivňuje cíleně trestní stíhání s tím, aby někdo byl nedůvodně nejenom trestně stíhán a odsouzen, tak zcela nepochybně.
1: Mimochodem, pokud v té kauze Čapí hnízdo byla odsouzená spolupracovnice Andreje Babiše Jana Nagyová, plyne z toho v podstatě automaticky, že až tomu přestane bránit poslanecká imunita, tak bude stejně uznán vinným i Andrej Babiš?
0: To podle mého názoru nikoli.
1: Dovedete si představit, že v případě Andreje Babiše by to dopadlo opačně?
0: Znovu opakuji, konkrétní kauzu neznám. Ten rozsah těch důkazů je tam určitě velký z toho, co je nám známo z mediálního prostoru. Lezdy ty důkazy tedy jsou i protichůdné z hlediska toho, jaké získaly orgány činné v trestním řízení, jaké předkládá obhajoba. Takže to si vůbec neodvažuji ten výsledek odhadovat.
1: Když se vrátím k důvěře v justici, pan premiér ve včerejším facebookovém videu mimo jiné řekl i to, že pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale jsou to soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužití dětí podmíněné tresty. Co říkáte na tuhle kritiku?
0: Tak z mého pohledu je to poměrně zjednodušující soud, protože my neznáme opět ty konkrétní kauzy. Ono samozřejmě, když zazní, že za znásilnění padl podmíněný trest, tak to může vyvolávat celou řadu tedy negativních reakcí a i velmi emocionálních reakcí, ale tady je potřeba zkrátka dobře znát ty konkrétní okolnosti konkrétního činu, jeho následek, osoby, pachatele, poškozené. Jako ten trest, jakkoliv se může někomu jevit špatný nebo vadný, nepochybně byl uložen v rámci zákonné trestní sazby. A stěží na základě takto vyřčených tedy závěrů hodnotit konkrétní kauzu. To podle mého názoru možné není.
1: Vy sám nekroutíte někdy, když čtete o nějakých případech hlavou, třeba když připomenu ten hodně propíraný případ z Jižní Moravy, podmínka pro muže, který dlouhodobě znásilňoval svou dospívající nevlastní dceru. Soud to odůvodnil, že obžalovaný přece může živit rodinu. Opravdu tohle je rozsudek, který podporuje víru lidí v to, že tady je spravedlnost?
0: Tak samozřejmě, že takovýto rozsudek vyvolává silné reakce ve společnosti. Samozřejmě, že i my jako soudci nebo někteří z nás, kteří se zabýváme trestním právem, tak si můžete říkat, jak asi bychom takovou kauzu posuzovali my, ale to opět vše bez znalosti spisů a bez znalosti těch konkrétních okolností a na to mohu mít jiný pohled, než má kolega. Zkrátka dobře, tak to bylo rozhodnuto, ale jedná se o z mého pohledu jednotlivosti, to není žádné systémové selhání, že by tady docházelo k ukládání nepřiměřeně mírných nebo nějakých ve veřejnosti tedy vyvolávajících nedůvěru v justici trestů za tento druh trestné činnosti.
1: Vláda před týdnem schválila priority trestní politiky s tím, že uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyně. Máte pocit, že to usnesení vlády fakticky míří i směrem k soudcům, že vás tím vláda chce přimět, abyste některé činy trestali přísněji?
0: Tak je na vůli zákonodárce, jak nastaví samozřejmě konkrétní konkrétní trestné činy a jak nastaví trestní sazby za ty trestné činy, a pokud takový zákon je přijat, tak my se s tím samozřejmě řídit musíme, ale...
1: Pardon, že třeba... do toho skáču, to ale není tento případ, protože tady jde o jakousi politickou deklaraci, co vláda považuje za zásadní, kde podle názoru vlády by měly být tresty přísnější, například jsou tam zmíněny násilné sexuální činy, týrání zvířat a tak dále, s tím, že tedy vláda říká, že to je určeno státním zástupcům. Mě zajímá, jestli to nevnímáte jako určitý tlak i na vás, na soudce.
0: Já teda to tak osobně nevnímám. Je třeba tady stále, jak si tomu soudu nechat ten prostor pro úvahu o druhu a výši trestu, a není možné, jak si mu diktovat, jak má v konkrétní kauze rozhodnout a jaký trest má ukládat. Pokud bychom stanovili za nějaké takto závažné trestné činy pouze nějakou jednu sazbu, tak to by asi ve veřejnosti také nevyvolalo příliš dobré reakce, protože každý případ je zkrátka dobře jiný, byť může být prezentován mnohdy i mediálně tak, že vyvolává ve veřejnosti velmi negativní reakce.
1: Když se vrátím ke kritice soudů a soudců, vy jste na začátku říkal, že to je v pořádku, že to je legitimní, že tomu se nebráníte. Kde vidíte hranici mezi legitimní kritikou soudů a mezi podkopáváním důvěry v justici?
0: No, vidím ji právě v těch výrazech, které v rámci té kritiky jsou použity. A samozřejmě v této konkrétní věci je velmi významné, jakže tím autorem těchto výroků je takto vysoce postavený ústavní činitel.
1: To znamená, dá se říci, jaké výroky a od koho jsou ještě přijatelné a jaké už ne?
0: No, tady je to motivováno zřejmě i tou konkrétní kauzou, která se pana předsedy vlády týká. A to samozřejmě, to probíhající trestní řízení na každého, koho se bezprostředně týká, jako obžalovaného, nějakým způsobem doléhá, nějakým způsobem ho vnímá a mnohdy má tedy potřebu ho komentovat, ať už někde ve svém okolí nebo prostřednictvím i sociálních sítí, ale tady my jsme viděli zkrátka překročení té hranice jednak v těch použitých výrazech a jednak v osobě toho, kdo ty výrazy použil.
1: My zatím mluvíme o trestním právu, o rozhodování obecných soudů, ale hodně silných výroků politiků v poslední době mířilo také na adresu ústavního soudu, a to mimo jiné v souvislosti s rozhodováním o kompetenční žalobě prezidenta. Vy jste i k tomu v létě vydávali prohlášení. Máte pocit, že to je nějaký širší trend, že politici záměrně zpochybňují justici?
0: To si netroufám tvrdit, je to odpovědnost každého jednoho politika, který by si měl jaksi důsledně uvědomit, že v tomto státě existuje nějaká dělba mocí, a co je tedy ještě nějaká věcná kritika nebo nějaký názor nesouhlasný s nějakým rozhodnutím a co už jaksi je za hranicí toho, co v tomto směru by bylo únosné.
1: Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v pátek v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že jste to prohlášení vydali i kvůli zkušenostem z některých, jak řekl, nám blízkých zemí, kde politická moc významně začala zpochybňovat nezávislost soudní moci a následovaly potom reálné kroky. Máte obavu, že tenhle scénář hrozí v Česku?
0: Tak já doufám, že nikoli, že tyto neblahé zkušenosti některých kolegů z okolních států nebudeme následovat, že tady je to víceméně vyvoláno v tomto případě v podstatě dvěma konkrétními kauzami.
1: Říkáte, že doufáte, to znamená, že vůbec nemáte žádné pochybnosti, anebo že to riziko vidíte?
0: Tak samozřejmě to riziko tady může existovat vždycky, kdy jaksi moc výkonná, to znamená politici, mohou mít nějaké snahy tedy ingerovat do moci soudní, ale právě proto třeba i my ty výroky sledujeme a pokud cítíme, že se týkají tedy celé justice a že by mohly mít do budoucna nějaké neblahé důsledky nebo mohly by vyvolávat právě ten pocit nedůvěry v justici, takže je potřeba na to zareagovat. Proto jsme to i v této věci udělali, jakkoliv jinak se snažíme být spíše zdrženliví a nevstupovat do toho politického kolbiště.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Host Radiožurnálu.
3: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
4: Poslouchejte zítra
2: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Sedmnáct hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Otendorovská.
6: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Armáda v dobré vodě na Šumově zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který zemí vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server i rozhlas.cz. S českým premiérem se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. A Čína vyloučila z komunistické strany a armády dva vysoké vojenské představitele. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína. Místopředseda ústřední vojenské komise a náčelník štábu vojenské komise čelí obvinění mimo jiné z korupce nebo zanedbání povinností. Čínská armáda patří mezi hlavní cíle protikorupčního tažení prezidenta Xi Jinpinga.
4: Sport.
6: Čeští volejbalisté hrají v osmifinále evropského šampionátu s Belgií. V Turíně vše sleduje Kamil Jáša.
7: Před malou chvíli skončil třetí set a ten se české reprezentaci vůbec nepovedl. Belgie vyhrála 25-14 a ujala se vedení 2-1 na sety. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Popovic a taky u Holubic. Na D1 před Prahou směrem z Brna, pozor na kolonu od exitu 15 Velké Popovice, sune se 10 až 15 minut na kilometr 12,5 před sjezdem na Pražský okruh, tam blokuje pravý pruh porouchané nákladní auto. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy za Vyškovem potkáte první část roztrhané kolony kamionů kolem 220. kilometru. V levém pruhu je potom silnější provoz mezi sjezdem na Slavkov a Rohlenkou, hodně se brzdí kolem kilometru 208-206. Taky na dálnici D2 z Bratislavy na Brno počítejte s dlouhou kolonou kamionů v pravém pruhu, začíná už kuze za Hustopečemi na 18. kilometru, pokračuje dál do Brna k nájezdu na D1 a v té koloně stále u exitu 3 u Olympie dokončují úklid po odpolední havárii kamionů v pravém pruhu, takže tam vzniká kratší fronta i osobních aut v levém pruhu. Na D11 Praha Hradec Králové je už přes půl hodiny zase průjezdný úsek dlouhého omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Kolony se rozjely, už je jenom silný provoz v tom samotném zúžení. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec se popouští od Janova od konce dálnice do Litomyšle minimálně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Michalou Fanedne.
5: A také s kapelou Divokej byl. Hezký den.
9: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: věcí.
1: Další informace Radiožurnálu. Prezident Petr Pavel je v New Yorku. Jeho program sleduje naše zpravodajka ve Spojených státech. Za okamžik od ní získáme aktuální a podrobnější informace. Ještě předtím z hudby Luis Capaldi.

0: Prezident Petr Pavel zahájil v New Yorku návštěvu, při které chce Česku pomoci k místu v Radě bezpečnosti OSN. Večer zamíří na koncert spolu se slovenským prezidentem. Víc nám o dosavadním průběhu jeho návštěvy řekne naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, která se hlásí přímo z New Yorku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme prosím tím, s kým už se prezident Pavel v New Yorku stihl setkat.
1: Prezident se setkal s končícím generálním tajemníkem OSN Guterrešem, poděkoval mu za to desetileté vedení organizace, řekl, že z jeho zkušeností vyplývá, že zlu nelze ustupovat, protože má tendenci potom tlačit ještě víc, poslechněme si ho.
2: Na jedné straně můžeme být rádi, že svoboda slova u nás funguje tak, že dává prostor i lidem naprosto odlišných názorů. Na druhou stranu bychom si měli být vědomi, že právě toto oslabuje povědomí veřejnosti o závažnosti hrozeb. Pokud budeme lidem říkat a dlouhodobě opakovat, že Rusko i přes všechny naprosto hmatatelné důkazy není hrozbou, že není agresorem, tak se může stát, že velká část veřejnosti tomu uvěří a v okamžiku, kdy se dostaneme do nějaké nepříjemné situace, tak budeme zaskočeni, paralyzováni.
0: Český prezident také zamířil k památníku jedné z největších amerických tragédií. Do New Yorku se sjelo na 130 představitelů zemí, se kterými z nich bude jednat český prezident, ptám se.
1: Ano, prezident navštívil ten památník 11. září, protože letos uplynulo 25 let od útoku a prezident chtěl uctít oběti osobně. Položil tam, nebo spíš tak uctil ten věnec u takzvaného stromu přeživšího. To je strom, který původně stál, Míšo, u jižní věže a přežil ten útok. Prezident také uctil památku obou českých obětí, které zemřely při těch teroristických útocích. A když jsme s ním před chvílí mluvili, tak řekl, že 11. září, že to je moment v historii, kdy si všichni, kdo ho zažili, pamatujeme, kde jsme v tu chvíli byli a co jsme dělali. A i proto považuje za důležité vyhradit si v tom nabitém programu čas a poklonit se památce obětí.
0: Tento informační servis máme zásluhou naší zpravodajky Jany Ciglerové, takže moc děkuji a hezký den.
1: Hezký večer.

0: Brian Adams a Melanie C dozněli. Teď má důležité informace pro řidiče Štěpán Janda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka je na šestce ve Varech. Na průtahu Karlovými Vary z dálnice D6 směrem z Chebu na Ostrov a Prahu opatrně kus za sjezdem na Jenišov a Plzeň v zatáčce před sjezdem na Dvory je rozházený postrácený nábytek. Průtah Vary z Chebu na Prahu před sjezdem na Dvory pozor na překážky. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. Mezi volejbalisty Česka a Belgie se rozhoduje o čtvrtfinalistovi mistrovství Evropy. Duel v Turíně komentuje Kamil Jáša.
1: Zápas se nevyvíjí vůbec dobře, Belgičané jsou daleko blíž k postupu do čtvrtfinále, navíc teď smečují a ještě jednou budou útočit, tvrdá další rána, výborně se brání český tým. Česká reprezentace prohrává 1-2 na sety a v tom setu, který je pořadovým číslem 4, je to 19-11 pro Belgii, navíc Sandiru, velká hvězda belgického týmu, teď velmi chytře použil český dvojblok, ten balon otřel o české ruce a hlavy hráčů v českých barvách tuto chvíli jsou dole. Belgičané, zdá se, míří za postupem do čtvrtfinále, protože za stavu 2-1 na sety pro Belgii vede belgický tým 19-11. Tuto chvíli hlavní dvě opory belgického týmu jsou lepší než český tým. Navíc tohle to je další chyba, smeč, která ještě nekončí bodem, ale Belgičané si naprosto jasně vytvořili tlak, další výborný belgický blok Sanderu, ale teď je zablokovaný, trochu nepřehledná výměna a ještě nekončí balon na zemi, tak je to možná nejdelší výměna zatím tady v tomto zápase. Belgičané rozehráli Sanderu, tvrdá rána, tečovaný balon, vypadá to na to možná ne. Faktem je, že stav utkání je 2-1 pro Belgii a to ale bude bod pro Českou republiku, takže z českého pohledu ve čtvrtém setu stav utkání 12-19. Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: To byla Eva Farná, posloucháte Radiožurnál. V 18 hodin tak uslyšíte hlavní zprávy a na ně naváže pravidelný předvolební kulatý stůl Tomáše Pancíře. S kým a o čem už je otázkou přímo pro moderátora. Tomáši, zdravím tě do Ostravy.
1: Dobrý den, ano, dnes budeme vysílat z Ostravy, z čehož plyne, že se budeme věnovat komunálním volbám právě tady ve třetím největším městě Česka. Kdo a s jakým programem tady kandiduje v komunálních volbách, jak mohou Ostravě pomoci projekty, jako je dostavba koncertního sálu nebo takzvaná Černá kostka nebo plánovaný nový stadion pro Baník Ostrava na Bazalech, jak život moravskoslezské metropoly komplikují ekologické zátěže z minulosti a jak a čím by mohli politici přesvědčit mladé lidi, aby z Ostravy neodcházeli, tak o tom všem budeme mluvit až do 19. hodiny a to s trojicí hostů. Tady v ostravském studiu přivítáme socioložku Nikol Horákovou-Hiršlerovou, také sociálního geografa Ondřeje Slacha a na dálku s námi bude ve spojení také politolog Lukáš Vomlela.
0: Tomáš Pancíř pozval na předvolební kulatý stůl. Těším se, moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: To byla kapela Nirvana. Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Poslouchejte zprávy, dozvíte se víc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat cenu benzínu a nafty.
4: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty.
3: Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku.
5: To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
3: Česká volejbalová reprezentace skončila na mistrovství Evropy v osmifinále. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Ostravy za Studénkou na kilometru 340. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 21. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
6: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
6: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
8: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
6: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
9: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
6: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Ministerstvo životního prostředí chce, aby sudy s nebezpečnými látkami ze Šumavy zmizely do zimy. Následovat pak bude sanace zeminy, řekl to náměstek Pavel Vlček. Tým ministerstva se dnes sešel se zástupci bavorské strany a teď jedná i se starosty šumavských obcí. V Železné Rudě je naše reportérka Jitka Englová.
10: Jak uvedl náměstek životního prostředí Pavel Vlček, dolnobavorskou stranu zajímalo kromě postupu prací hlavně to, jestli kontaminace nemůže ovlivnit spodní a vrchní vody na jejich území. Zároveň taky nabídli české straně případnou pomoc při sanaci. A postup dalších prací a způsob informování se probíral i na setkání se starosty, které trvalo 2 hodiny a právě teď končí. Přijeli sem starostové z dotčených obcí, tedy Hartmanic, Železné Rudy, Prášil a Čachrova. A bylo to první osobní setkání zástupců ministerstva se starosty na téma kontaminace Šumavy. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes se definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
11: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
12: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
11: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
13: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
11: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál, Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
3: V New Yorku začíná valné shromáždění OSN. Prezident Petr Pavel chce ve Spojených státech získat taky podporu ostatních zemí pro kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti. Bude k tomu třeba souhlas 2/3 z celkem 193 členských zemí.
15: Jenom Afrika má přes 50 hlasů, pak samozřejmě mnoho zemí Asie a záleží na tom, jak se nám podaří nebo nepodaří tyto země přesvědčit, že budeme schopni hájit i jejich zájmy.
16: Pokud by se Česku podařilo získat členství v Radě pro roky 2032 a 2033, bylo by to poprvé po téměř 40 letech. Prezident se proto na svých bilaterálních jednáních soustředí na země, se kterými se běžně nestýká. Kromě vyjednávání jej čeká setkání se 4 prezidenty, francouzským, ukrajinským, finským a večer také slovenským. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po včerejších porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel. Dnes to potvrdil kancléř Friedrich Merz.
17: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
18: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli 2 ruské miliardáře, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3 000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po výjelem prezidentovi Dagmar Havlová.
19: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
20: Vysvětluje Dagmar Havlová.
19: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
20: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
21: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
20: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport.
22: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v 8. finále. Proti Belgii vyhráli v Turíně první set 25-20, ale druhou sadu Češi ztratili o 2 body v koncovce a zbytek zápasu Belgičani jednoznačně ovládli a vyhráli 3-1. Po senzačním 4. místě na loňském světovém šampionátu se tak tým trenéra Jiřího Nováka na mistrovství Evropy nedostal ani do nejlepší osmičky. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadlo na začátku srazu před zápasy Ligy národů 6 zraněných hráčů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici 6 Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky.

0: Počasí.
1: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už vysíláme kulatý stůl z Ostravy. Slovo má Tomáš Pancíř.
2: V kulatém stole budeme věnovat komunálním volbám v Ostravě. Kdo a s jakým programem chce vést třetí největší město Česka? Jak mohou Ostravě pomoci projekty, jako je Černá kostka, dostavba koncertního sálu nebo nový stadion na Bazalech? Jak život moravskoslezské metropoly komplikují ekologické zátěže z minulosti? A jak a čím by mohli politici přesvědčit mladé lidi, aby z Ostravy neodcházeli?
0: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
2: A těmi experty a našimi hosty jsou dnes Nikol Horáková-Hiršlerová, socioložka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ondřej Slach, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, také prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity. Dobrý den.
4: Hezký podvečer.
2: A na dálku přes internet zdravíme politologa z fakulty veřejných politik na Slezské univerzitě v Opavě, Lukáše Vomlelu. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den z Košic.
2: Začneme ale shrnutím, kdo Ostravě vládl v posledních 4 letech a co se ve městě v končícím volebním období událo. Ve studiu je vedoucí naší ostravské redakce Silvie Mikulcová. Hezký podvečer.
3: Pěkný podvečer.
2: Kdo tedy teď vede Ostravu?
3: V Ostravě teď vládne poměrně široká koalice tvořená hnutím ANO, Spolu, Starosty pro Ostravu, hnutím Ostravak a Piráty. Primátorem je občanský demokrat Jan Dohnal. ODS tak v roce 2023 získala po více než 20 letech znovu post ostravského primátora. Nicméně klíčové rezorty, jako jsou finance, investice nebo doprava, patří koaličním partnerům. A v opozici je teď SPD, Ostravská levice a v průběhu volebního období i nově sformovaný klub z odpadlíků z ANO, Jde to. Těsně po volbách v roce 2022 ale byla situace jiná. Volby tady s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Ostravští politici oznámili pokračování koalice z předchozích let, tedy spojení ANO, Spolu a Pirátů. Primátorem se opět stal Tomáš Macura z ANO, který se ale s hnutím pár měsíců po volbách rozešel.
2: Připomeňme, jaké byly důvody, proč Tomáš Macura odešel z hnutí ANO a následně tedy skončil jako primátor?
3: On dlouhodobě kritizoval směřování ANO a pak to byly hlavně prezidentské volby. Tomáš Macura tehdy veřejně podpořil protikandidáta Andreje Babiše Petra Pavla. Následně z hnutí vystoupil. Ostravský zastupitelský klub ANO se začal rozpadat a jak přibývalo členů, kteří spolu s Macurou klub opustili, vládnoucí koalice ztratila většinu. To vedlo k vyjednávání o novém spojenectví. ANO, Spolu a Piráti přibrali do koalice ještě Ostravaka a Starosty pro Ostravu. Tomáš Macura v dubnu 2023 skončil. Pro ANO to ale znamenalo, že přišlo nejen o post primátora, ale také o většinu v městské radě.
2: Co se za ty 4 roky v Ostravě povedlo a co ne?
3: Rozjeli se hned 2 ikonické stavby, Černá kostka a nová koncertní hala spojená s rekonstrukcí kulturního domu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavaři ale nedávno přišli na to, že původní příčky nový koncertní sál neunesou, a tak teď město řeší, co dál. A nejasná zůstává také budoucnost nové tramvajové trati do Poruby. Námitky v procesu EIA podali 3000 lidí. A další důležité události. Ostrava si v roce 2024 připomněla sté výročí vzniku Velké Ostravy, tedy spojení prvních 7 obcí do Moravské Ostravy. Ve stejném roce se městem prohnala taky ničivá povodeň. Škody jen na svém majetku město vyčíslilo na 1,5 miliardy korun. A život v Ostravě ovlivnil i pád hutí Liberty, která sice z části pokračuje s novým majitelem pod jiným názvem, v Ostravě ale vyhesla poslední vysoká pec.
2: Tolik úvodní shrnutí těch uplynulých 4 let končícího volebního období od Silvie Mikulcové. Zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Silvie už připomínala, že před 4 lety volby jasně vyhrálo v Ostravě hnutí ANO, vedené Tomášem Macurou, mělo 34% hlasů. Druhá v pořadí koalice Spolu měla 14% hlasů. Přesto Ostravu aktuálně vede lídr toho druhého uskupení, což Silvie vysvětlovala. Pane Vomlelo, jak si vysvětlujete s tím už několikaletým odstupem ty politické kroky Tomáše Macury po posledních volbách? Přecenil tehdy svou pozici nebo vlastně chtěl naplnit slib, který dal už v předešlých volebních obdobích, že nebude dál pokračovat jako primátor?
5: Já tomu rozumím vaší otázce, ale popravdě s odstupem času se na některé věci dívám skutečně jinak. Nicméně na to

0: jednoduchou odpověď nemám, protože on skutečně byl považován za poměrně úspěšného starostu a tu podporu celkem měl, což se vlastně odráží v preferenčních hlasech, které získával. Na druhou stranu vlastně, jakmile se sám vlastně pustil do sporu s vedením ANO, respektive kdy sám vlastně vystoupil s výraznější kritikou Andreje Babiše, tak vlastně hovořil o tom, že on se o svou budoucnost ANO nebojí a že hnutí ANO považuje za demokratické hnutí a musím říct, že vlastně celkem silnou podporu ve svém vlastním okolí měl. Čili to je možná jedna z těch věcí, která mě vede k té úvaze, že chtěl otestovat svým způsobem i podporu, kterou ve skutečnosti má, ale v momentě, kdy skončilo druhé kolo prezidentských voleb pro Andreje Babiše neúspěšně, tak ten střet mezi vedením, celorepublikovým vedením ANO a mezi, řekněme, ostravským, ale nejenom, vlastně i krajským ANEM, které vedl Ivo Vondrák, tak, nebo respektive byl na pozici hejtmana, tak byl poměrně dost nemilosrdný a to vlastně vyústilo ve skutečný rozkol, který jsme potom mohli zaznamenat. Čili umím si představit i to, proč vlastně Tomáš Macura mluvil o svém konci v té politice jako takovém a možná i ta podpora ze strany celé řady osob, které byly tehdy hnutí ANO, tak nebyla tak výrazná, jak očekával. Přesto si myslím, že ten odliv z ANO v Ostravě, ale i v rámci Moravskoslezského kraje, tak byl celkem výrazný.
1: Co se pádem Tomáše Macury, který vedl město 9 let, v ostravské politice změnilo?
0: Já si myslím, že se toho změnilo poměrně hodně, respektive Občanská demokratická strana nemohla vlastně do té doby uvažovat o tom, že by se jí podařilo vlastně získat lídra, který se stane primátorem statutárního města jako takového. A to byl pro ODS jako takovou poměrně dost velký, nebo velmi výrazný úspěch. Na druhou stranu vlastně ODS nemohla, nebo respektive koalice Spolu, nemohla diktovat úplně veškeré podmínky, ale měla na vybranou vlastně zvolit si, jestli bude pokračovat ve spolupráci s tím, kdo zůstane v ANO, nebo jestli vlastně jestli vsadí na osvědčenou spolupráci s Tomášem Mocerou, nakonec vlastně zvolili ten formát, který byl, ale i ODS musela obětovat jedno místo člena rady, čili vlastně ten kompromis tam byl také. A na druhou stranu, co bylo hodně významné, tak Richard Vereš, který byl bez pochyby takovou velkou, respektive silným hráčem v rámci ostravského ANO, tak se nemohl stát primátorem, protože v té době rezignoval na post zastupitele v rámci statutárního města Ostravy a ta možnost tady nebyla. A hnutí ANO mělo docela dost výrazný problém vlastně sehnat takového kandidáta, který by mohl vést. Nakonec to dopadlo tak, že tou osobou se stala Hana Tichánková. Nicméně i ona vlastně tu spolupráci ukončila. V každém případě ta koalice jako taková byť byla širší, jak jste vlastně uvedli správně na začátku té reportáže, tak vlastně byla v poměrně dobré situaci, protože nebyly nějaké výraznější rozkoly, které bychom mohli zaznamenávat. A Ostrava v té době měla nastartováno několik hodně zajímavých projektů, několika z nich jste mluvili. A vlastně ta koalice jako taková byla schopná je dotahovat do dalších fází, čili v tomto ohledu, řekněme, toho praktického, té praktické a projektové roviny, tak tady vlastně docházelo k posunům, řekněme, připravovaných věcí a myslím si, že ta koalice jako taková nepřinesla nějaké zásadnější změny oproti tomu dřívějšímu kurzu.
1: To je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, a to Ondřeje Slacha. Projevilo se nějak to, že po 9 letech ve vedení Ostravy skončil Tomáš Macura v tom, jak Ostrava funguje, kam směřuje?
2: Řekněme, že jako principiálně, a on to i se ozývalo v těch diskuzích, že vlastně přebírají z velké části témata, která v Ostravě byla. Ty projekty, které byly, řekněme, už nachystány v minulosti, ať už to je koncertní síň, tak vlastně běží dál. Nově přibyly bazaly, které byly spíše spojované, řekněme, s tím novějším vedením v rámci města Ostravy. Nicméně, jakože by to město prošlo nějakou zásadní změnou z hlediska, řekl bych, priorit a investic, tak to se říct nedá. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že ty projekty, které jsem zmiňoval, tak zpravidla vznikaly na bázi nějaké jako vlastně i konsenzu. Koncertní sál tehdy podporoval celé tehdejší vedení politické města Ostravy. U bazaly to složitější, nicméně řekněme, že Jako v tomhle směru se nějaké zásadní změny jako neudály. Co je možná trošku jinak, a o tom budu ještě hovořit, trošku se nám mění akce některých témat. To znamená, ty minulé volby se týkaly hodně růstu, týkaly se hodně zdravotnictví, bezpečnosti. Teď vidíme, že vstupuje do téma, nebo jako významné téma, otázka bydlení v rámci Ostravy. Takže to mi určitě posun, nicméně, když to shrnu, tak ten posun nebyl některý zásadní.
1: Paní Horáková, Hiršlerová, když se ohlednete za tím končícím volebním obdobím, co jsou ty nejzásadnější věci, které se v Ostravě udály?
3: Já můžu jenom souhlasit s tím, co říkali kolegovi předtím. Já si myslím, Ostrava zkusí už dlouhodobě vybudovat značku, což je značka město kultury a města sportu. Tím odpovídá i nějaké ty velké investice. Plus se ukazuje, že nechybí bydlení, ale že bydlení do budoucna bude nějaká téma, která asi začíná hořet, jak to už je v jiných městech. A taky si myslím, Ostrava už dlouhodobě se pokusí prezentovat více jako atraktivní město pro bydlení, což je spojené s kvalitou života a jak vypadá to město, jaké má možnosti v volném čase a tak dále.
1: Když mluvíte o bydlení, jak je to s dostupností bydlení v Ostravě? Protože v Praze je to samozřejmě velké téma, obecně v celé republice se to považuje za velké téma. Jak je to konkrétně v Ostravě?
3: V Ostravě to vypadá tak, že pořád to bydlení je dostupnější než třeba v Brně nebo v Praze, ale na druhé straně ten realitní trh nebo trh s realitama, ty ceny rostou. Městské byty jsou k dispozici, ale ne asi v tom počtu, jak by bylo potřeba. To znamená i ty nové projekty, které jsou teď v Ostravě, developerské projekty, oslovují určitý klientel, lidi, kteří si můžou dovolit koupit ty byty třeba na Stodolny, ten velký nový projekt, nebo i u Masarykovo náměstí, nebo i nové Lauby. To jsou samozřejmě objekty, které jsou poměrně drahé. To není pro každého.
1: Doplní Ondřej Slach?
2: Doplním asi to, že do ten kontext. To znamená, město má teďka nově schválenou koncepci politiky bydlení, která si myslím, že je poměrně jako dobře zpracována. Je to trošku malá domů, ale budíš.
1: Faktem zpracovávala Ostravská univerzita.
2: Je to tak, kolegové a kolegyně. Principiálně v Ostravě se málo staví. To znamená, v komparaci tady se postaví asi 1,2 bytu na 1000 obyvatel. Praha, Brno je to trojnásobek. To, co je problém Ostravy, je, že ano, máme tu na straně jedné pokles obyvatel a asi bychom čekali, že budou klesat ceny nemovitostí. Ten problém spočívá v tom, že asi 60% lidí bydlí v panelových domech. A Ostrava ztrácí výrazně migrací, být méně než v minulosti. A prostě chybí kvalitní, dostupné bydlení pro některé skupiny v této městě, které odchází z toho města. Pokud Ostrava odjede z Ostravy nějakých 7300 lidí přibližně, nastěhuje se nějakých 6600 přibližně, tak 70% směřuje do zázemí Ostravy. A bohužel to město nenabízí momentálně funkční alternativu, protože bychom se porovnali třeba na výstavbu bytů v bytových domech, tak tam Ostrava zaostává ještě mnohem víc za Prahou, za Brnem. Jinak řečeno, staví se tady, ale pokud se staví, tak spíše rodinné domy a nestaví se bytové domy. A z toho vzniká disbalanc, který má za následek vlastně kontinuální snižování počtu obyvatel.
1: Když se od bytů vrátím přece jenom k těm velkým projektům, jak důležité pro Ostravu je, aby tady tyhle ty velké projekty byly, aby tady byla Černá kostka, což má být knihovna, respektive Centrum digitalizace moderních technologií, a je to krajská stavba, to bychom měli dodat, to nesouvisí úplně s komunálními volbami, ale co souvisí s komunálními volbami, to je koncertní síň, což je vestavba, kterou i mezinárodní architektonické časopisy a magazíny zařazují mezi nejočekávanější nové moderní stavby světa. Je tady projekt Bazalů, tedy nového fotbalového stadionu, kde architektonickou soutěž vyhrálo španělské studio, které rekonstruovalo třeba stadion Realu Madrid. Tak jak důležité a jak může tohle všechno pomoci Ostravě?
3: No, to není úplně jednoduchá otázka, protože na jedné straně samozřejmě vnímám, že takové velké projekty jsou důležité, aby, jak jsem už říkala, Ostrava si může budovat určitý image, aby byla i atraktivní i navenek. Na druhé straně jsou to samozřejmě investice, které pak chybí v jiných oblastech, kde možná pro ty lidi, které tady bydlí nebo uvažují o tom, jestli zůstanou nebo odchází, jsou mnohem důležitější, než jestli tam je nový koncertní syn. Já si myslím, že vždycky je třeba najít tu balanci, aby na jedné straně třeba takové oblasti jako bydlení, sociální oblasti mají dostatek peníze, i když to není tak úplně viditelné pro lidi, kteří přijdou zvenku, a taky nějaké velké projekty, které mají přitahovat třeba i turisty nebo vybudují pak ten image. Jo. Je to, není to úplně jednoduché a pro mě jako socioložka není to úplně jednoznačné.
1: Z pohledu sociálního geografa je to jednoznačnější? Pomohou tyhle projekty Ostravě?
2: Je to ambivalentní, souhlasím s tím, protože samozřejmě ty projekty můžou přinášet nějaké benefity, zviditelnění, ekonomický dopad a podobně. Na druhou stranu berme potaz ty provozní náklady. Každá ta budova generuje poměrně vysoké provozní náklady. U Černé kostky se hovoří nějaký 120 milionů ročně. Koncertní síň, dobře, je tam nějaké zpoždění, bude tam zpoždění, to už víme. Částka 2,2 miliardy, už si myslím, že můžeme říct, že asi jako není konečná. Ostatně, která stavba se postavila tohoto typu za původní částku. A jen bych chtěl říct, že tahle strategie na ty velké projekty prostě je velmi riziková. Ona může a nemusí být. A v momentě, kdy nevíde, tak to město zatíží poměrně velkým dluhem do budoucna. Takže má to svoje klady, ale kdybych to vzal empiricky v kontextu jiných měst podobného charakteru, tak spíše ta očekávání nebyla naplněna.
1: Kostka se staví, říkal jsem, to je krajský projekt, ale problémy jsou ohledně koncertní síně, o tom už jste tady mluvili, spožďuje se to, jsou debaty o tom dalším postupu. Přitom, když jsme spolu o tom projektu mluvili před 4 lety v tehdejším speciálu, tak to vypadalo, že je tady všeobecné nadšení, že Ostrava se těší a chce koncertní síň. Obracím se na pana Vomlelu. Mění se v tomhletom atmosféra? Dá se říci, že v těch nadcházejících volbách se svým způsobem bude hrát o to, jestli vůbec ten projekt se bude realizovat?
0: No, já jsem, když si ještě vzpomenu tu debatu vlastně tehdy, a škoda, že jsem si ji nepustil, protože bych byl 100% přesvědčený o tom, co říkám, ale ano, vybavuji si celkem velké nadšení, vybavuji si to, že konečně by tady mohl být projekt, který je ještě očekávaný jako takový. Nicméně vlastně před těmi volbami se tady objevovaly kritické hlasy, které využívali tehdy, vlastně Stačilo, nebo respektive komunistická strana, do jisté míry i sociální demokraté, ale i některé jiné politické strany, že to je jenom, řekněme, jistý benefit, ze kterého může mít prospěch jenom část vlastně Ostravanů jako takových. Ale určitě tady to nadšení u jiných subjektů, jako bylo Hnutí ANO, a které tehdy bylo vedeno Tomášem Macurou, jako byla vlastně tehdejší Občanská demokratická strana, tak to nadšení tady samozřejmě bylo a vlastně byla tady s tím spojená i docela dost velká očekávání, protože...
1: A změnilo se to po těch 4 letech? Dá se říci, že už to nadšení tak velké není a že reálně mohou ty volby dospět k tomu, že se ten projekt pozastaví?
0: To si nemůžu úplně představit, protože je to něco, co už je vlastně rozdělaného a umím si představit, že se třeba pozmění, protože technické, ale nejsem na to expert, ale technické parametry vlastně povedou k tomu, že bude potřeba z některých záležitostí zrezignovat. Stejně tak vlastně i ten nápor na finance, protože bylo správně řečeno, že to odhadovalo se v té době, že ta stavba bude stát 2,5 miliardy a teď už je jasné, že to spolíká daleko větší část rozpočtu a pro některé z politiku bude těžší obhajovat vlastně, proč město souhlasí s výraznějším nárůstem, než by mohlo být únosné. Nemůžu si představit, že by se to mohlo stát, řekněme, součástí koaličních vyjednávání, to rozhodně ne. Ani tak jsem nezaznamenal nějaký výraznější odpor ze strany některých politických stran, který by převyšoval vlastně tu míru, která byla před 4 lety. Čili z mého pohledu tady nedošlo k nějakým podstatným změnám.
1: Čili koncertní síň bude pokračovat. Jiná situace je u Bazalu, protože tam se čeká na ta zásadní rozhodnutí. Tam Berete a vnímáte, že je všeobecná politická vůle napříč stranami postavit nový stadion pro Baník Ostrava na tradičním místě?
0: Jedna věc je taková ta, řekněme, nostalgie za tradičním místem, to bezesporu ano. A tady si myslím, že Ostraváci se na tom dokáží, myslím, běžní občané Ostravy, nebo ti, kteří mají ostravský původ, tak ta nostalgie je tam opravdu velmi silně cítit. Ale zase řada i politických stran si uvědomují některé problémy, které tam jsou, a tam si myslím, že ta shoda bude daleko, daleko menší, než v případě samozřejmě toho projektu koncertní síně.
1: Když jsem sledoval výraz Ondřeje Slacha ve studiu, tak také jsem měl pocit, že má pochybnosti o tom, jestli se všichni shodnou na stavbě nového fotbalového stadionu.
2: Naopak jako z těch diskuzí vůbec volebních programů, tak se zdá, že třeba hnutí ANO se k tomu staví jako výrazně rezervovaněji. Hovoří o ní zdrojích financování, než jsou to veřejné finance. Jenom pár bodů. Ta lokace je velmi složitá. Z hlediska
1: okolo
2: vůbec jako
1: vede široká silnice.
2: Široká silnice, geologicky je to složité místo, pilotování a podobně. Jenom taková jako poznámka z hlediska provozu. Ano, já chodím na fotbal, mám rád fotbal, to zdůrazním. Obě moje děti hrají fotbal, ale přesto zvažme jenom čísla. Pokud dnes hraje Baník ve Vítkovicích, tak je to nějaký 17 000 míst. Pokud by se postavili bazály, to 20 000 míst přibližně. Máme 37 000 míst na stadionech v Ostravě, ve městě, které tíží spousta jiných problémů. Jenom ke zvážení, a ty provozní náklady jsou fixní spojené s tím provozem těch stadionů. Čili je to město, které, na straně budeme o tom hovořit, má před sebou řadu výzev, a jako velmi dramatický výzev. A současně bude mít 40 000 míst k sezení na stadionech. To jenom dávám ke zvážení, jestli tohle jako na těch místkách vách prostě nehraje svoji roli.
1: Takže debaty o stadionu pravděpodobně ještě povedeme. Baník Ostrava, to je samozřejmě symbol. Funguje tenhle ten symbol v Ostravě stále, jako fungoval předtím? Jaká je pozice Baníku Ostrava, když už u toho jsme v současné Ostravě, paní Horáková-Hiršlerová?
3: Já si myslím, ve spoustu bývalých hornických měst vidíme, že mají fotbalové kluby, které mají velmi silnou fanoušku, fanbázis, takový lidi, kteří ji podporují. Já si myslím, to funguje i je to úplně stejné s Baník Ostravem. Baník Ostrava je takový symbol pro Ostravu. To funguje. Já bych chtěla ještě dodat k tomu stadionu Bazaly. Samozřejmě je to takový mytologický místo. Určitě tam jsou spoustu emoce kolem toho, což dovedu i pochopit, protože taky chodím na fotbal, ale na druhé straně, já si myslím, to není jenom o tom stadionu, ale musíme pak zajistit, nebo město musí i zajistit tu dopravu tam a zpátky. I když mi říkali fanoušci, že chodí pěšky z města, ale přesto si myslím, ta doprava není úplně zajištěná, protože tam je jenom trolejbusová linka a to nebude stačit.
1: Pojďme opustit fotbal, než znovu dostane Silvie Mikulcová slovo, aby nám řekla, co mají jednotliví politici v programech pro ty letošní volby a kdo vlastně v Ostravě kandiduje. Tak se zeptám ještě na jednu věc, která byla součástí Ostravy. Ostrava byla v minulosti synonymem pro těžký průmysl, pro hornictví a samozřejmě s tím související ekologické problémy. Jak se objektivně proměnila kvalita životního prostředí v Ostravě a je to, nebo jak to vnímají obyvatelé Ostravy, pane Slachu?
2: V kostce zlepšila se, myslím, že to je poměrně jako jednoduché sdělení. I z hlediska vnímání problémů nám trošku ustupuje, byl to dříve vnímán jako zásadní problém, teď vidíme, že trošičku nám to ustupuje. Současně ale pořád ty jízvy v tom jestli zůstávají, budou to ještě dlouho. No a dokonce myslím, že debaty se vedly intenzivní okolo koksovny, což je vlastně takový poslední podnik, který funguje na území Ostravy v tom klasickém slova smyslu. A tady, říkám to dlouhodobě, myslím, že městu tohle prostě nepomáhá, že pokud to město míří k tomu, že má být městem 21. století, tak zvědomím všech těch limitů, které se toho týkají, i nějaký negativní dopadů ekonomických, to já nerozporuju, je tohle jako velmi citlivá věc. A rozhodně by se tohle mělo diskutovat, protože to vlastně Myslím, že to nepatří, že to je to v trošku v rozporu s tím, čím by Ostrava chtěla být a jak se na sebe prezentuje město kultury a sportu versus taková produkce tam v místě, kde se nachází. Takže Koksovna byla v těch diskuzích, v debatách a myslím, že to je téma, které se nepochybně bude v budoucnu jako řešit. Jakým způsobem, to nevím.
1: Právě jsem se chtěl zeptat, jestli komunální politici, byť na úrovni statutárního města, třetího největšího města v republice, mohou zakázat to, aby tady fungovala Koksovna.
2: Ta Koksovna splňuje ty limity, jsou definované, probíhá samozřejmě monitoring, ne že ne. Na druhou stranu je otázka nějakého společenského tlaku a vyjednávání. Může to je složité, ale přesto myslím si, že kdybychom postavili dvě koncertní síně a pořád zůstane Koksovna přívoze, tak ta Ostrava se nemůže posunout možná tam, kam by chtěla.
1: Lukáš Vomlila si myslí, že to je silné téma a že to bude téma toho příštího volebního období, aby tady skončila Koksovna?
0: Jsem to téma zaznamenal už delší dobu v jednotlivých diskuzích. V podstatě velmi dobře si vybavuji debatu v Pantu, která byla těsně před volbami, před 4 lety, nebo těsně po těch volbách, kdy v podstatě tehdejší, myslím, že to byl Miroslav Slohil, který vlastně mluvil o tom, že někdy na začátku 90. let v Ostravě existovaly dokonce 4 koksovny. Já původem nepocházím z Ostravy, ale nemůžu si to úplně představit. V každém případě tahle poslední byla vnímána svým způsobem jako problém. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že ona splňuje mnohé z těch limitů a není úplně možnost i vlastně z pozice, řekněme radnice, z těch kompetencí, které mají, řekněme primátor nebo rada statutárního města Ostrava, ji skutečně dostat pryč. I když ano, některé politické strany to reflektují. Rostislav Řeha, který vede Piráty, tak ji výslovně označil za docela významný ekologický problém, který je třeba řešit. Určité signály jsem vlastně zaznamenal i ze strany starostů pro Ostravu. Aleš Boháč v podstatě jenom upozornil, že právě ta Koksovna vlastně naplňuje ty emisní limity jako takové a mluvil vlastně o tom, o jiných problémech, které s tím souvisí. Čili vlastně politické strany to reflektují a cítí určitým způsobem ten tlak zdola, ale nemyslím si, že to je nějakým způsobem v jejich kompetenci. Vlastně tady po volbách vlastně, řekněme, vystrnadit Koksovnu nebo ji vlastně přenést na jiné místo. To si nemůžu úplně představit, takže souhlasím s tím, co tady bylo řečeno.
1: Byl by to problém pro Ostravu ekonomicky, kdyby ta Koksovna skončila?
3: To asi není úplně moje oblast, musím říct, ale já bych chtěla něco říct k znečištění ostuší. Já si myslím, že na jedné straně máme takové ty objektivní hodnoty, které můžeme měřit, a na druhé straně, a to nám to ukázal i náš výzkum, máme hodnoty, nebo jak ty lidi ostuší vnímají. A já si myslím, tam je rozpor. Ano, můžeme říct, objektivně ostuší se tady v Ostravě lepší, ale jsme viděli v našem výzkumu, že lidi, kteří nejsou spokojeni s tím stavem ostuší, mají větší pravděpodobnost se odstěhovat z Ostravy. A to nemůžete jim ukázat nějaké objektivní čísla, jak je to lepší, ale je to pocit. A já si myslím, to bychom opravdu neměli podcenit.
1: Posloucháte předvolební kulatý stůl. Dnes se věnujeme komunálním volbám v Ostravě. Našimi hosty jsou socioložka Nikol Horáková-Hiršlerová, Ondřej Slach, sociální geograf a také politolog Lukáš Vomlila.
4: Volby 2026. Kulatý stůl aneb debaty s experty.
1: A slovo teď dostane také kolegyně Silvie Mikulcová. Silvo, kolik politických uskupení letos v Ostravě sestavilo kandidátky pro volby do městského zastupitelstva?
5: Letos je jich 13, tedy o jedno méně než při minulých volbách. Jsou mezi nimi 4 nová uskupení, nicméně jejich kandidáti nejsou v politice úplnými nováčky. A rozštěpila se komunistická kandidátka na 2 samostatné subjekty, Ostravskou levici a Hnutí Stačilo. Všechny strany lidé najdou v našem předvolebním servisu na webu iRozhlas.cz. Já teď zmíním další subjekty, a sice ty, které teď jsou v zastupitelstvu, případně mají zástupce v poslanecké sněmovně. Do ostravského zastupitelstva ABC dně chtějí také ANO, Motoristé sobě, Ostrava k Piráti, pak Srdcova, což je tedy koalice ODS, Lidovců a TOP 09. Své kandidáty nabídne i SPD a znovu taky Starostové pro Ostravu.
1: V Ostravě se samozřejmě nebude volit jenom do městského zastupitelstva, ale také v jednotlivých obvodech. Těch je v Ostravě 23. Jak moc ty koalice v jednotlivých obvodech kopírují koalice magistrátní?
5: Z části já se teď zaměřím na ty největší, což je centrální Moravská Ostrava, pak Poruba a Ostrava Jih. Tam funguje ten původní půdorys ANO, Spolu a Piráti. Slezskou Ostravou pak řídí ANO společně s Ostravakem. V těch nejmenších obvodech jsou pak úspěšní starostové pro Ostravu, kteří jsou sice na magistrátní kandidáce spojení, ale v obvodech jsou autonomní a kandidují za různé subjekty. A v obvodech je taky řada lokálních nezávislých sdružení. Do politiky chtějí letos také vstoupit zástupci kolonie Bedřiška, kterou začaly Mariánské hory a Hulváky bourat. Ty demolice jsou do voleb pozastavené. A nebo třeba v Porubě složilo kandidátku sdružení lidí, kteří bojují proti tramvajové trati.
1: A jak zatím vypadá kampaň jednotlivých stran?
5: Je hodně vizuální, Ostrava je plná billboardů, city lightů s tvářemi komunálních politiků a jejich hesly. Docela výrozně ale ustupují plakáty, byť se samozřejmě objevují. A lidé v Ostravě teď mohou na politiky narazit v nejrůznějších částech při kontaktní kampani. Objevují se stánky, balonky, doprovázejí je tu aktivity pro děti, uskupení organizují i nejrůznější akce od dobročinného guláše po sousedské akce a podobně. A hodně se kampaň odehrává na sociálních sítích. Opravdu většina kandidátů tvoří videa nebo lídrů kandidátek o tom, co dokázali, pokud se tedy podílí teď na vedení města a nebo nějaké části, a tématem je i to, co je špatně, tedy teď v tuto chvíli od nových subjektů nebo opozičních, a upozorňování na problémová místa, rozpadlé dlažby a podobně. Často je tématem bezpečnost, bytová politika města, doprava, ale třeba také prodloužení otevírací doby zahrádek.
1: Říká vedoucí naší ostravské redakce Silvie Mikulcová, díky.
5: Naslyšenou.
1: Hnutí ANO ve volbách vede nový lídr. My jsme vysvětlovali, proč tomu tak je, protože Tomáš Macura v tom minulém volebním období hnutí ANO skončil. Tím lídrem je letos 31-letý starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, o kterém už Lukáš Vomlela mluvil v úvodu, že nemohl být primátorem v tom minulém volebním období, protože chvíli předtím složil zastupitelský mandát. Byla to tedy z pohledu hnutí ANO jasná volba? Jak silný a úspěšný politik to je, pane Vomlelo?
0: Jo, děkuji, protože tím, že nejsem ve studiu, tak netuším, že ten dotaz míří ke mně, ale on je dlouhodobě činný v lokální politice, vlastně dlouholetým starostou Slezské Ostravy, a tady v tomto ohledu vlastně má za sebou celou řadu nejrůznějších úspěchů a vlastně i tak, jak se vlastně pozice Tomáše Macury svým způsobem zhoršovala v rámci hnutí ANO, tak on naopak se stal vlastně průběžně lídrem ostravského ANO, ačkoliv vlastně nekandidoval na post primátora statutárního města Ostravy, ale v momentě, kdy v podstatě došlo k těm rozkolům, tak bylo vidět, že mezi Tomášem Macurou a mezi ANO, tak řada těch jednání vlastně probíhala ve Slezsko-Ostravské radnici. A bylo poměrně zajímavé, když bylo jasné, že Richard Vereš se nemůže stát z těch důvodů vlastně primátorem statutárního města. Ale řekl bych, že je vnímán jako někdo, kdo má za sebou poměrně úspěšnou kariéru starosty jednoho z docela významných městských obvodů Ostravy jako takové, Slezské Ostravy. A je to zároveň vlastně někdo, kdo zřejmě má podporu ze strany hnutí nebo vedení hnutí ANO. Takže je vlastně byl takovým vlastně celou dobu takovým přirozeným lídrem a tady v tomto ohledu vlastně svoji pozici naplnil.
1: Pokud jde o ODS, tedy stranu, která má aktuálně primátora, tak ta v Ostravě kandiduje spolu s KDU, ČSL a TOP 09. To uskupení se přitom nejmenuje koalice Spolu, tak jak jsme byli zvyklí v minulých volbách i na celostátní úrovni, ale vystupuje pod názvem Srdcova, s tím, že SRDC je malými písmenky, OVA jako Ostrava je velkými písmeny. Lídrem je současný primátor Jan Dohnal. Může tenhle ten název ve volbách pomoci nebo uškodit, pane Vomle?
0: To já nemím nikdy odhadnout, protože někdy v některých ohledech některé názvy bývají povedené a tady tento je určitě jeden z nich. Samozřejmě vlastně i v těch letácích a nejrůznějších materiálech, které jsem měl možnost vidět, tak skutečně vlastně tam zdůrazňováno, že jde o spojení vlastně tady těchto politických stran, které jsou součástí té koalice Spolu jako takové, co mě hodně překvapilo, tak daleko více jsou exponováni oba kandidáti nebo oba lídři za KDU ČSL, Zbyněk Pražák, který je dvojkou, a tak samozřejmě Jan Dohnal, který je primátorem statutárního města Ostrava. Se týká těch kandidátů TOP 09, tak oni už nejsou tak viditelní, pokud si to pamatuju správně, tak nejvýše na kandidátní listině, to znamená, myslím, číslo 7, má první člověk, který je za TOP 09, což jenom vlastně odráží slabost TOP 09 v rámci Ostravy jako takové, v rámci i vlastně jejich vyjednávací pozice v rámci koalice Spolu. Takže on je vlastně poměrně, ti kandidáti TOP 09 jsou pro ně bohužel upozaďování, ale myslím si, že je to takový pokus o to vlastně být daleko víc atraktivnější. Ještě možná jednu věc, která mě hodně zajímá jako politologa, tak těsně před volbami nebo před tím, než se měli dát dohromady nebo představit kandidátní listiny, tak v ostravské ODS došlo k rozkolu mezi tou stranickou buňkou v centrálním obvodu, která vlastně vyústila přeregistraci jednotlivých členů, a těch členů, kteří vlastně ODS nakonec opustili, tak bylo poměrně velký okruh, a sám jsem zvědavý, zda se jim vlastně podaří nějakým způsobem zabránit nebo respektive zachránit, řekněme, odliv určitých lidí, když to jsou jenom nižší desítky lidí, ale stejně jsou nějakým způsobem napojení zase na jiné skupiny voličů, takže právě jsem hodně moc vědavý na Moravskou stranu.
1: Protože my bychom samozřejmě mohli zacházet do dalších detailů a navíc na těch kandidátkách bychom našli další zajímavé subjekty i z hlediska celostátní politiky, protože v Ostravě kandiduje třeba hnutí Naše Česko, jihočeského hejtmana Martina Kuby. Zajímaví jsou tady z pohledu celostátní politiky motoristé sobě, protože jejich lídrem je poslanec Matěj Gregor. A mohli bychom pokračovat dál, ale bohužel na to nemáme čas. Můžeme pokračovat možná v našem volebním vysílání, když budeme čekat na sečtení hlasů, kdy doufám, že i vy budete naším hostem. Ale zeptám se celkově. My jsme tady už několikrát mluvili o tom, že Ostravě vládne velmi široká koalice. ANO, Spolu, Piráti, Ostravák, Starostové. Vy jste vlastně všichni říkali, že to nějak funguje, že ty strany spolu dokáží komunikovat. Dá se tedy čekat něco takového i po těchto volbách, že ať už to dopadne jakkoliv, že tady bude široká koalice? Pane Vomlilo.
0: To nevím odhadnout, protože podobné výsledky jsme vlastně čekali i po krajských volbách. Jestli si vzpomenete 2 roky zpátky, kdy vlastně nebyla nějaká výraznější konfrontace mezi stejnými politickými uskupeními. Nakonec ty volby zvítězilo hnutí ANO s tím, že nepotřebovalo mít další koaliční partnery. Ačkoliv vyjednávalo i s koalicí Spolu, tak se nakonec rozhodli pro koalici z SPD. Vlastně ať chceme nebo nechceme, vždy vlastně existuje a politika je nemilosrdná tady v tomto ohledu. A já si nedělám bohužel iluze, možná to souvisí s mým věkem, ale v každém případě vždy se vlastně zohledňuje povolební matematika a ne vždy to může dopadnout tak, jak by si některé subjekty přáli. Čili já jsem opravdu přesvědčen o tom, že ta následná konstelace může být i rozdílná, ačkoliv se nerýsují nějaké výraznější spory nebo vymezování se proti tomu společnému vládě. Těch politických stran je tam poměrně hodně a umím si představit, že vítěz upřednostní jenom některé z těch stávajících partnerů.
1: Tak uvidíme, budeme to samozřejmě sledovat. Silvie Mikulcová už mluvila o tématech, která se objevují v předvolebních kampaních, už o tom předtím mluvil i Ondřej Slach. Já se zeptám opačně, je něco, co vám v těch kampaních chybí, co z vašeho pohledu je a mělo by být velké téma pro Ostravu a v těch kampaních nezaznívá? Nikol Horáková-Hiršlerová. Tak tu jsem teď zaskočil podle výrazu, tak se otočím na druhou stranu na Ondřeje Slacha.
2: Což mám stejně. Něco řekne a z těch témat, to, co jsou témata, která se v těch volbách rozbírají, spíše omezení Ostravu trápí, otázka sociální exkluze, společenské problémy, které nějakým způsobem tu Ostravu se jí dotýkají. Zmínila jsem posun v tom, že mnohem více se hovořilo o stárnutí. Dřív to bylo téma, které bylo trošičku ignorováno a hovořilo se primárně o růstu v malých obyvatelích, ale ten trend je prostě nevyhnutelný a strana to musí reagovat. Takže to je jako jedno téma. Jinak, jako, když se na to podívám celkově, tak ty témata jsou jako celkem očekávatelná. To znamená projekty, doprava, bydlení, hodně se hovoří o vzdělávání. To je jako další posun. Jsou vnímány univerzity jako významný hráč v rámci města Ostravy. A to není tak, že říkám kvůli tomu, že z té univerzity jsem. Nicméně my jsme tady zmiňovali velké projekty, ale třeba se nedávno otevřel projekt Ostravské univerzity za 1 miliardu korun, jo, který se postavil. Jako prošlo to médii, ale je to vlastně téměř na úrovni těch velkých projektů městských. To znamená univerzity. a vzdělání. A přičemž podle mě to, co bude muset řešit politici, je to dva body, mi chybí. Chybí mi to, že nám bude končit programové období v roce 27 a dva roky plus. Ostrava získala hodně peněz ze strukturálních fondů, víc než si lidi ve městě uvědomují. A další téma, které si myslím, že je důležité, je finanční udržitelnost toho města. Taky to téma je trošičku, jako řekněme, ono se jako zmiňuje, ale není úplně explicitní. A myslím si, že víme, jak je konstruován rozpočet, jakou roli hraje počet obyvatel, jaké jsou závazky města Ostravy. Takže myslím, že finanční kondice města prostě bude a měl by být větší téma.
1: Doplnila by něco přece jenom Nikol Horáková-Hiršlerová?
3: No, já si myslím taky, že univerzity jsou teď nějakým zmiňovaným partnerem nebo součást toho města, si myslím, je důležitý bod. Já si myslím, tady by měla zasnít i trošku víc o té identitě toho města. Jaká je Ostrava zač? Sice se to ukazuje na některých billboardech, že zase budeme makat, ale jestli je toto opravdu ten image Ostravy, co Ostrava chce, si myslím, o tom by se mělo vést větší diskuze, jak Ostrava a Ostraváci vnímají sami sebe. A to mi tady trošku chybí.
1: Jak podle vás vnímají Ostraváci sebe bez té diskuse? Samozřejmě jsi to je naběhla. Na dlouhou debatu, no. Ale teď jste si trochu naběhla.
3: No, já si myslím, to není jednoznačný a chybí nám tady výzkumy, protože různé skupiny obyvatelů samozřejmě mají i různé představy, jaká Ostrava má být, jak oni Ostravu vnímají, ale určitě už není taková jednolita, jak to známe z minulosti, že je to město industriální a těžkému promyslu, ale taky to ještě není to kulturní město, ani to ještě není město toho sportu. Je to ani není studentské město, kam některé politici směřují, že bychom potřebovali více těch studentů, ale já si myslím, je to takový přechod a jednoznačně se na to nedá odpovědět.
1: Ondřej Slach kývá hlavou. Jaká je Ostrava? Jak vnímají Ostraváci Ostravu?
2: No, já si myslím, že to, co zaznělo, je celkem přesné. Je takové jako vlastně rozcestí, které trvá už hodně dlouho a je to taková snaha se vědět s tím, co bylo a z toho vzít to, co je pozitivní, jak to přenést do budoucnosti, bez toho, že by to město popřelo sebe sama. Je takové jako velmi těžké, protože jsme to zdědili jako hodně věcí, které jako nebylo úplně pozitivní. Nicméně, jako ta otázka určitě jako na stole v té diskuzi úplně jako neprobíhá. A možná je dobré se podívat, jak vidí Ostravu jiní, než lidi z Ostravy a pořád nějakým způsobem tam zůstává ta setrvačnost toho města na východě, které se potýká s špatným ovzduším a podobně, ale to je takové téma, které tady asi jako je nadáme z téhle diskuze. Ostraváci se vnímají dobře, na druhou stranu, by se vnímali líp, tak by se odcházeli míň.
1: Právě to takže už jsem se nadechoval, že vám doplním a namítnu na ten začátek věty, že Ostraváci se vnímají dobře. Vy už jste o těch odchodech obyvatel Ostravy mluvil před chvílí. Říkal jste, že ta vlna odchodů se zpomalila. Ono, dodejme, že během posledních 30 let Ostrava ztratila 70 tisíc obyvatel. Alespoň co jsem, není to tak?
2: No, když vezmu i cizince, tak cizince je to o něco méně, je to nějakých, teďka nějakých 290 tisíc obyvatel, čili minus 40 tisíc.
1: Tam je totiž v poslední tisíců době nárůst, to souvisí s válkou na Ukrajině?
2: Tak, standardně to bylo 11 tisíc a od té války v Ukrajině to skočilo na těch 22, takže to teďka jako vlastně pomohlo Ostravě z hlediska demografie jako takové. A já bych zdůraznil, že to má jako dva aspekty. První aspekt je samozřejmě z hlediska financování městského provozu, to znamená velká část financí je na počet obyvatel. To znamená, pokud ztrácí město obyvatele, klesá rozpočet. Ročně ztratí Ostrava 2,5 tisíc obyvatel, přepočteno nějakých 100 milionů mínus ročně v rozpočtu města Ostravy. A to, co je jako jenom pár čísel, se omlouvám v rychlosti, které možná ukážou to, co Ostravu čeká v blízké budoucnosti, tak ve věku 3 až 5 let poklesne počet dětí v tomto věku o 27% do roku 31. Z 8400 na 6100 A naopak v té kategorii 85+, to znamená, to už jsou jako skutečně jako seniori, tak tam v roce 2040 bude mít Ostrava dvakrát tolik, než máte, čili 16,8 tisíce podle demografických prognóz. A to je to, co Ostrava bude řešit. To znamená stejně na zmenšování infrastruktury pro školy, školky, by to řeší primárně obory. Na straně druhé, a domy důchodců, zdravotnictví. To jsou obrovské téma, které prostě Ostrava bude řešit a bude muset jako velmi pragmatická a nesmí dělat chyby, protože těch financí do budoucna asi nebude víc.
1: V souvislosti s Ostravou se samozřejmě mluví o transformaci. Tady už jsme se toho několikrát dotkli, že postupně skončila samozřejmě těžba uhlí, končí těžký průmysl. V tomto volebním období, pokud to bereme z hlediska komunálních voleb, jsme sledovali příběh okolo hutí Liberty, kde tedy je výrazně omezený provoz, byť v nějaké podobě ještě ta společnost funguje. Jak se s tímhletím, s tou transformací Ostrava a Ostravané vyrovnají, nebo Ostraváci vyrovnávají?
3: Já můžu jenom mluvit o našem výzkumu, kde jsme mluvili s lidmi z uhelného průmyslu. Naše respondenty si v rámci té transformace vedou velmi dobře. Protože její identita není primárně její práce jako horník. Ale její identita je spíše, že chtějí pracovat, že chtějí něco manuálně dělat, co je viditelné. A já si myslím, to je nějaká věc, s kterým se dá pracovat. V podstatě ty lidi nemusí být v dolech, ale můžou mít i jiné práce, které naplní tady ty požadavky. My jsme nenašli v našem výzkumu lidi, kteří byli úplně na dnu. Jo, jak jsme, třeba to byla naše hypotéza na začátku. Samozřejmě musíme i říct, že možná tady ty lidi by se nehlásili do takového výzkumu. Jo. To je takový omezený. Ale celkově jsme našli lidi, kteří mají chuť něco zmínit ve svém osobním životě, v té práce, a já si myslím, to je velmi důležitý.
1: Ondřej Slach doplní?
2: Asi jako doktorka Horáková říkala ty příběhy jako individuální povahy, které jsou velmi cenné. Sektorově strukturálně ta Ostrava samozřejmě navýšil se počet služeb. Zdůrazňujeme, že ty hlavní odvětví dneska v Ostravě je zdravotnictví a vzdělávání a maloobchod. To znamená, už to nejsou zdaleka ten těžký průmysl, který jsme znali, byť pořád má nějakou pozici. To, co Ostravě chybí v komparaci s těmi metropolitními regiony na západ od ní, tak jsou to, řekněme, ty pozice, lépe pracené pozice ve znalostně náročných službách. IT, design, marketing a podobně. To Ostravě jako velmi chybí. Na druhou stranu, ta Ostrava má v sobě tu identitu historickou, o které jsme se bavili, takže zase rozvíjí věci v oblasti materiálů, obrovský potenciál v oblasti zdravotnictví. Myslím, že Ostrava v tomhle směru má obrovský potenciál. Právě v důsledku těch změn, které se budou dít, tak Ostrava může být trošku laboratoř pro ostatní podobná místa nebo i pro další místa, nejenom v Česku, ale po celé Evropě. A myslím, že i tímhle směrem uvažují univerzity společně a jdou do oblasti zdravotnictví, nových technologií, materiálu, energetiky, které můžou substituovat do jisté míry ony pracovní místa, které zanikají. A poslední point je diskuze o, že by možná vznikla ona elektrická pec zelená v oblasti, že jo, Nové Huti za 11 miliard. Je to obrovský projekt, jak to dopadne. Ale kdyby to dopadlo, tak možná ta ocel v Ostravě může se vydávět pořád, byť bude úplně jiná. Na druhou stranu je to fakt jako velmi finančně náročný projekt, který dokonce i třinské železárny jsme už asi odpískali. Takže možná ta ocel nezmizí úplně, vrátí se v jiné podobě, v jiné formě. A vlastně proč ne?
1: Uvidíme, samozřejmě i to budeme sledovat. Máme poslední dvě minuty dnešního kulatého stolu. Otázka ve všech těchto debatách na závěr pro všechny respondenty je stejná. Na co jste nejvíc zvědaví, pokud jde o výsledky a volby, komunální volby v Ostravě? Pane Vomlel.
0: Já osobně jsem nejvíc zvědavý vlastně, jakým způsobem se vyvinou preference jednotlivým politickým stranám. Vím, že to je strašně široké a že toho času máme málo, ale jsem asi nejvíce zvědavý, jak vlastně dopadnou koaliční vyjednávání a kdo z koaličních partnerů vlastně současných zůstane v té koalici.
1: Nějaký dílčí výsledek, kde byste byl extrémně zvědavý? Samozřejmě to, jaká bude koalice a kdo bude vládnout, na to jsme zvědaví všichni. Ale něco pro fajnšmekra? Nějaká dílčí věc?
0: No, Asi nejvíc, ano, pokud jde o mě osobně, tak jsem zvědavý, kolik procent se podaří vlastně získat OK pro Ostravu, protože to není úplně nový subjekt, je to složeno z lidí, kteří dříve patřili k hnutí ANO, a sám jsem zvědavý, do jaké míry se jim podaří někoho oslovit.
1: Tak i to budeme sledovat. Na co je nejvíc zvědavá Nikol Horáková-Hirschlerová?
3: Těžké říct, protože pro mě je důležité, jaký projekty pak ty strany si budou vzít jako hlavní.
1: Takže co potom budou realizovat? A ještě stručně Ondřej Slach?
2: Já musím za sebe, jestli ty volební výsledky potvrdí, že Ostrava je jako velmi fragmentované město, čili více Ostrav jedna Ostravě.
1: Takový byl tedy dnešní kulatý stůl. Jeho hosty byla socioložka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity Nikol Horáková-Hirschlerová, Ondřej Slach, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a také Lukáš Vomlila, politolog ze Slezské univerzity v Opavě. Díky vám všem a od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Naslyšenou.
6: Radiožurnál 19 hodin. Právě a Jana Utendorovská. Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. Trump se zítra v New Yorku setká se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií, mistrovství Evropy pro ně končí v osmifinále. Kolona vás drží v Praze v Radlické před omezením u Valtrovky. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
7: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinérských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
6: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Průměrný důchod od příštího roku vzrostl o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
4: Sport.
9: Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
10: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
9: Češi vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na D1 za Všechromy a taky na D8 u Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice opatrněji na 13. kilometru. Ze 3 pruhů je tam zabraný ten pravý, stojí tam porouchané nákladní vozidlo, zpomaluje se a vybočuje už bez kolony. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu opatrněji za sjezdem na Ústí nad Labem Předlice na 71. kilometru za zatáčkou stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto, není osvětlené, je před ním jenom trojúhelník. Na dálnici D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Otrokovice spozorněte za nájezdem od Uherského Hradiště na 48. kilometru se přibrzďuje, došetřují tam srážku 2 osobních aut. Na tahu 35 z Turnova na Liberec obezřetně za nájezdem z D10 na 39. kilometru nehoda.
12: V pacifickém kopci auto ve škrpě a jedno auto stojí cirka 10 metrů od něj, takže vlastně jakoby tu hlínu ještě vyhrnuli do pravýho jízdního pruhu.
11: Na silnici 35 opačně z Liberce na Turnov, taky za sjezdem na Jeřmanice nehoda.
12: Auto svodidel už v krajních, ale nějaký vysypaný věci tam mají a...
11: V Praze se stále tvoří kolona v Radlické z centra. Od metra Radlická do omezení u Valtrovky je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál s Michalou Fanerne.
13: A s dalším tématem uniklé fotky a videa, vydírání a také digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů, ale podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich může být výrazně víc. Za chvíli se tímto tématem budeme zabývat v reportáži.
4: Večerní radiožurnál
14: a Michaela van Erne.

0: Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16.

0: Sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
1: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
0: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
2: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
0: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru Ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace Lastrada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
0: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pink, součástí večerního radiožurnálu. Mezi středoškoláky roste zájem o španělštinu, potvrzují to při nejmenším data z Olomouckého kraje. Proč je tedy mezi mladými právě tento jazyk stále populárnější, zjistíte záhy díky naší reportérce. Ještě předtím je tu Benson Boone.

0: 19 hodin, 19 minut posloucháte Radiožurnál. Hudba, filmy, cestování. I to jsou věci, které stojí za zvýšeným zájmem středoškoláků o výuku španělštiny. V Olomouckém kraji při průzkumu na středních školách zjistili, že právě španělština se dostala v zájmu studentů před jiné cizí jazyky. Například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově ji letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se na ni většina žáků.
1: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne? Nada! Nic!
2: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
1: Dobrý den. Me gusta, buenos días.
2: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
3: Já bych chtěla procestovat svět. Moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
4: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
2: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
3: Je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
2: Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
5: Zájem byl obrovský. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
2: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje, pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
6: Dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
2: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Love is a word I don't understand. Simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Český antidopingový výbor by se mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů. I o tom ve zprávách.
1: Radioservis představuje
2: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
0: Devatenáct hodin 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
3: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů. Oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. A zhruba po 2 letech oprav začne zítra znovu jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy prosklené pro 120 cestujících vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech.
4: Sport.
3: Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Na vítěznou Australanku Wilsonovou Hufvendenovou ztratila na 20-kilometrové trase přes minutu a půl. Další česká reprezentantka Eliška Kvasničková zaostala o dalších 13 sekund a skončila 20.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D46 za Olomoucí a nehoda na D55 za Hradištěm. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směrem na Vyškov pozor hned za sjezdem z D35 ze směru z Ostravy a Lipníka. Na kilometru 38 má policie hlášený nějaký předmět na vozovce. Hlídka bude na místě brzy. Na D55 ve směru z Veselí nad Moravou do Otrokovic se za nájezdem od Uherského Hradiště ještě na 48. kilometru přibrzďuje. Dokončují tam úklid po kolizi 2 osobních aut. Na silnici 35 z Turnova směrem na Liberec opatrně kousek za nájezdem z dálnice D10 na 39. kilometru po nehodě osobního auta může být ještě zabraný pravý pruh, už je to bez kolony. A na 35 se opačně z Liberce na Turnov za sjezdem na Jeřmanice došetřují nehodu tam v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Michálu Fanedne.
0: Stále je tu možnost vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana u příležitosti oslav 60 let od založení divadla, třeba prostřednictvím serveru iRozhlas.cz.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Byl George Ezra. Večerní radiožurnál se pozastaví také u menisku, který funguje jako přirozený tlumič nárazů a zajišťuje stabilitu kolena. Lidé si meniskus obvykle zraní při sportu nebo špatném pohybu. Trendem v léčbě je ho při operacích zachovat a ne odstraňovat. Připomínají to ortopedi v nové osvětové kampani Zachraň meniskus. Za chvíli vás vezmeme na sál, ještě předtím je tu Falko.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt.

0: Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují na to, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku přední odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, tak jdeme na to. No.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Také Madonna navštívila večerní radiožurnál v září, měsíci náborů dětí do různých kroužků. A stejným směrem míří i hokej, proto je tento týden takzvaně týdnem hokeje. Hvězdy minulosti tak na stadionech ukazují, jak je to krásný sport. Podrobnější budeme hned, jakmile dozní kapela Poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: 21. září posloucháte Radiožurnál. Dnes začíná akce s názvem Týden hokeje. Ti nejmenší mohou dorazit do více než 150 klubů po celém Česku. A to až do neděle. Na stadionech potkají i bývalé úspěšné hokejisty, jako tomu bylo v minulých letech. A jak můžete zjistit na informačním kanále českého hokeje.
2: Teď jsme zrovna v Pardubicích, tady ten hokej se teďkon zvednul, hrajou na špici, tak to ty rodiče přiláká na ten stadion a to přesvědčení těch děcek o to, že by ten sport milovali, si myslím, že je už pak přirozený. Vítězství mistrovství světa v Praze si myslím je další bonus, takže dneska vidíme plný let a mám z toho radost.
3: Možná jste po hlasu poznali vítěze olympiády z Nagana Jiřího Šlégra, ač Litvínovák na minulé akci vyrazil do Pardubic a zmiňoval také úspěch hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa v roce 2024. Tam odsud má zlato i útočník Jakub Flek, který na Instagramu českého hokeje vysvětluje, co dětem může dát právě hokej, ale mimo led.
4: Že to jistým způsobem jako vychovává, dává ti to nějaký ten všeobecný rozvoj a vždycky, když se o tom bavíme s klukama, tak vždycky říkám, že si jednou nedokážu představit, že budu bez té party těch kluků v té kabině a myslím si, že to mi jednou bude hodně chybět.
3: Jestli vás třeba i tohle zaujalo, na stránkách pojďhráthokej.cz si v náborové akci Týden hokeje vyfiltrujete jednotlivé akce podle krajů a nabízených datumů. Řeč je o dětech zhruba v předškolním věku, které často ještě ani neumí bruslit. Na místě je k dispozici hrazdička na opření a z minulých let budete potkávat také hokejisty v malých dresech profíků z NHL, Paláta nebo Vejmelky. Dostali je na minulých akcích.
5: V případě, že Český svaz ledního hokeje v současné době posílá výstroje do klubů, tak náklady už jsou vyloženě nulové a stačí už přijít jenom hrát hokej a mít chuť na ten zimní stadion zajít.
3: Říkal další bývalý hokejista Libor Procházka. Někdy jsou na ledě takové hvězdy, o kterých pětileté děti ani neví, co dokázali. I jedna taková vzala v minulosti brusle a kulicha a v předklonu se bavila s dětmi a nejen s nimi.
6: Vzkaz tým rodičům, aby nám věřili, aby nám důvěřovali, že to, co děláme, že děláme dobře, že děláme správně a aby u toho vydrželi. Hlavně děti, aby měli zábavu a pak už jenom záleží na nich. Tady v tom věku jenom záleží, aby se jim to líbilo, aby z toho měli radost.
3: To byl Jaromír Jágr na jedné z akcí v rámci Týdne hokeje. Ten dnes začíná a nadšené děti tak v našem vysílání určitě uslyšíte. František Kuna, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ministr zdravotnictví chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Co na to vláda, co na to opozice a co premiér Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Utendorfskou.
3: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Aukční síň v Paříži draží majetek zesnulé herečky Brigitte Bardotové. Česká fotbalová reprezentace se sešla před Ligou národů bez 6 zraněných hráčů. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz dá vláda do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
3: Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z hnutí STAN.
5: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, noci budou klesat až ke 4. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
6: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez 6 hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
8: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
7: První zápasový blok sezóny zahájí Češi v sobotu proti Chorvatsku. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. Belgii po obratu soupeře podlehli 1-3 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pomalý provoz na D1 před Brnem a nehoda v Královci na Trutnovsku. Na dálnici D1 hlásíte silnější provoz kamionů před Brnem ve směru z Vyškova.
10: Od 290 km v pravém jízdním pruhu kamiony na Tvrdostoje. Je to hned tu sjezdu jako na rohlenku na toho pravý parkoviště.
9: Už se to ale postupně zlepšuje, osobním autem jedete levým pruhem výrazně rychleji. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Vlašim a Kolín stojí na 43. kilometru nepojízdná dodávka. Silničáři už tam dovezli šipku, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Drážďan do Prahy zvyšte opatrnost u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlice na 71. kilometru zůstala v odstavném pruhu světelná šipka. Porouchané vozidlo už na místě není. A na silnici 16 z Trutnova do Lubavky vás zpomalí nehoda v Královci. Na železničním přejezdu havarovalo vozidlo, místem se projíždí kyvadlově, krátce se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehlaňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a teď už také Zuzana Burešová.
2: A hned vám taky popřeji klidný dobrý večer. A teď se společně vrátíme do horkých slunečných dnů. Letošní léto bylo pro hasiče a lesníky opravdu extrémně náročné. Lesních požárů bylo víc než v jiných letech a navíc se ukázalo, jak těžké je dostat hasičská auta na místo zásahu. Na Vysočině proto začali preventivně budovat nové koridory. Jak přesně vypadají, povíme už za malou chvíli. Dobrý večer.
1: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Průseky a vyfrezované cesty, na které se vejdou velká hasičská auta, začaly letos lesníci budovat na Vysočině a má to svůj důvod. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování cest má svůj význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly budovat i v dalších krajích.
1: Při tom zásahu hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, protože hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekl

V této půlhodině se nám shodou okolností sešla dvě témata, která souvisí, řekněme, s požární prevencí. Za chvíli budeme ve večerním radiožurnálu mluvit o tom, jak chránit vzácné dokumenty před požárem. Na originální a účinný způsob totiž přišli čeští vědci a určitě stojí za to si reportáž poslechnout. Tak za chvíli.

0: Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, potvrdili i požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou, a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř.
5: Takže všichni v pohodě připravení?
4: A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
6: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí, a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super. V tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, kde půjde váte. Zprávu připravila Jana Utendorská.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2,50 korun za litr, zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ano, každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Rozhodla o tom irská komise pro ochranu dat. Americká firma má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. A bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Právě ta podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Pod Habancovým vedením Opava vyhrála v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce jí patří 11. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavená vozidla na D1 a nehoda v Říčanech. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehledněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Vlašim a Kolín na 43. kilometru nepojízdná dodávka označená šipkou. Podobná situace na D1 do Prahy také před sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru nepojízdné osobní auto, na místě už je policie, i tam je to dobře vidět. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje za Loděnicí. Na kilometru 6,5 v pruhu pro pomalá vozidla se pohybují silničáři. Provádějí tam údržbu zeleně. U Prahy nehoda na silnici 2 do Kutné Hory. Na konci Říčan havarovala motorka, na místě záchranáři a zpomaluje se. Na silnici 53 ze Znojma do Pohřelice se vyhněte překážce před Lechovicemi. Za odbočkou do obce Práče leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehláňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní Radiožurnál nabízí aktuální díl Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
6: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
7: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
8: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
9: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
10: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
4: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
4: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
11: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, tak že vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
4: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
11: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
4: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
12: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
4: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
12: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací.
4: On totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
12: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
4: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
11: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou. A prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů. A z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne, podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
4: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
11: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy SPD, ale právě
4: i část,
11: kritici
4: ano?
11: Jsou i z hnutí ANO. Aha, aha. Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
13: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
14: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
4: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
15: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
4: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
15: V žádném případě my nejsme pro to, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF. To
11: objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
16: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
11: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
16: A nově se z ní má stát prostředek naplnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
11: Léčba neplodnosti teď, jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém ten sociální, že tam není ten partner.
17: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
11: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
17: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá a dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
11: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to takže rovnou to poslal do připomínkového řízení.
17: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
11: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají proto dítě odpovídající zázemí.
18: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
17: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém. taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
11: To je pro a proti, a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
17: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
11: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spolu vlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, iCare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
19: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
11: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
17: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
11: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tedy k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček, těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
17: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
11: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek. Ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu se produkční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklů s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotnět, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky, rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
17: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
11: To jsou ta data z roku 2023.
17: A nic novějšího nemáme.
11: Jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval COVID a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
17: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
11: Přesně tak.
17: 12.
11: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
17: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
11: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
17: Můžou přijít takhle i cizinci teda?
11: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv.
17: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
11: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další. Další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
17: Ale
11: a
17: samozřejmě musí tam být ta indikace gynekologa teda, protože
11: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takovéto dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
17: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
11: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
17: Jak to bude vypadat v té sněmovně, co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne, SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí?
11: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
17: Piráti jsou asi pro,
11: starostové jsou pro.
20: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohly podstupovat umělé oplodnění.
17: Jak by to měla ODSka?
11: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
21: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
11: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
0: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
11: Je to tak?
0: A ta vláda to bude řešit?
11: V řádu týdnu.
0: Takže do sněmovny.
11: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a zase s ním vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
0: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
11: Začít na vládě určitě.
0: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
11: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
0: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
11: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A poslechněte si také zprávy s Janou Tendorskou.
3: Důchody stoupnou o 300 korun, seniori navíc jednorázově dostanou 2000. Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí vůči ruským občanům a firmám. Česká volejbalová reprezentace si nezahraje čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Belgii podlehla 1-3 na sety. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoci s rostoucími cenami a zároveň příliš nezvýšit výdaje států do dalších let.
4: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
3: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
5: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli 2 ruské miliardáře, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnicky v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
6: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
3: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun.
7: Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v 8. finále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu. Kapitán týmu Patrik Indra považuje evropský šampionát za neúspěšný. V zápasech českého univerzála limitovala bolest zad.
8: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bolest jsem to nic necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství. Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny, takže neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc.
7: Češi začali šampionát výhrami nad Řeckem, Švédskem a Slovenskem, pak ale ve skupině podlehli domácí Itálii a Slovinsku a v osmifinále je vyřadila Belgie.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Brna a na silnici 54 u Veselí nad Moravou. Na dálnici D1 pozor na nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem z bratislavské dálnice na kilometru 196 se střetlo osobní auto s nákladním. A policie to s nimi řeší v odstavném pruhu. Kolona na D1 se netvoří. A počítejte ale se zdržením před nájezdem na D1. Na dálnici D2 tam je kolona zhruba od 3. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za velkým meziříčím. Na kilometru 148 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, větší vozidla v místě vybočují. Na D8 z Drážďan do Prahy podobná překážka u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlic na 71. kilometru pozor na odstavenou světelnou šipku. A na Hodonínsku překáží nehoda na silnici 54 z Veselí nad Moravou do Blatnice. Na železničním mostě osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer, už za hodinu vás pozdraví moderátor Jan Pokorný se svým hostem gerontoložkou Ivou Holmerovou. Mluvila o tom, jak důležité je nechat si otestovat paměť. Pokud máte potíže, může za nimi být ale i jiná příčina, například únava, stres nebo deprese. V každém případě si rozhovor poslechněte. Paní doktorka je opravdu špičkovou odbornicí.
9: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: ve večerním radiožurnálu přidáme další aktuální téma. Licenci k užívání jména Václava Havla nově bezplatně získá městská knihovna v Praze. Dagmar Havlová se pro ně rozhodla, protože podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit a přiblížit úplně všem.
1: Protože si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu a vlastně tu péči do budoucna, což je taky důležité.
2: Vysvětluje Dagmar Havlová.
1: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
2: Už dříve odněla licenci na používání jména zesnulého prezidenta bývalé knihovně Václava Havla.
1: Knihovna, která byla jaksi v soukromých rukou, tak za 22 let se tam vyměnilo 15 ředitelů. A to není dobře. A tak jsem si uvědomila, toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla, ale tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
2: O jméno prvního českého prezidenta mělo zájem ale více lidí.
1: Dostala jsem několik nabídek, ale z těch nabídek jsem si vybrala právě městskou knihovnu Praha.
2: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské

Tak to byla zpěvačka Kristýna, její novinka Slamky, text napsal Kamil Petera, jeho texty zazněly třeba v písních Mariky Gombitové. Posloucháte večerní radiožurnál a za chvíli pravidelný sportovní přehled.

0: Po senzačním čtvrtém místě na mistrovství světa čeští volejbalisté zopakovali na evropském šampionátu scénář z roku 2023. V Turíně končí už osmi finále po porážce z Belgii. Víc poví na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Český tým se na mistrovství Evropy volejbalistů nedostal mezi nejlepších osm týmů. Z Belgii prohráli 1-3 na sety. Trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou, pak už byl podle něj soupeř lepší.
2: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, kterýho jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
1: V nominaci české fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
3: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A-týmu nováčci Ondřej Kryčfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debitanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Zdravotní problémy měl také dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton. Pokračuje asistent trenéra Radek Babel.
4: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
1: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zítřejším zápasem s Velkou Británií. Body ve čtyřhře je připravená sbírat deblová světová jednička Kateřina Siňaková, která v dějišti turnaje v Šenčenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
5: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků, tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
1: České tenistky se s Britkami ve čtvrtfinále turnaje poháru Billie Jean Kingové utkají zítra v 11 hodin českého času. Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Eliška Kvasničková uzavřela první dvacítku. Novou šampionkou je Australanka Felicity Wilsonová Hafendenová. Mezi muži do 23 let byl Čech Alberto Monti 33. vyhrál Nizozemec Gal.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

si zdali, lekko bliž. Jo, jo, karton album rek, kam taky po ruce lám. Jsem modrý, mám cibulka, mám tapety parmazán.

пісень тихо

0: traje. Sí.
1: Právě z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Utendorská se zprávami.
1: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už včera. Podle listu Ukrajinská pravda, šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky hájí tím, že Moskva zprodeje ropu. Financuje válku. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Do výše jízdného se zdražování paliv zatím nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy. A ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
2: Sport.
1: Z chorvatského fotbalového týmu vypadli před sobotním zápasem Ligy národů v Praze zranění obránci Juranovič a Erlič. Nahradili je tři noví hráči. Celkem 5 absencí na poslední chvíli hlásí taky Anglie, se kterou se Češi utkají v následujících týdnech dvakrát. Chybět budou mimo jiné Palmer, Rice nebo Rashford.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Jesenice a nehoda u Slaného. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až po 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. A dočasně je uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směrem k dálnici D1. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Humpolcem. Na 93. kilometru pojedete kolem nepojízdného osobního auta. Blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu u Slaného. Za sjezdem na Smečno za čerpací stanicí havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený. A na Žďársku máme hlášené komplikace u Borovnice. Silnice 353 do Sněžného je neprůjezdná, hasiči tam z vozovky odstraňují spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Česká společnost ornitologická každoročně organizuje týden skleněného zabijáka. Tato akce, která začala právě dnes, upozorňuje na problém skleněných ploch, o které se zabíjí a zraňují ptáci. Odhaduje se, že po nárazu do prosklené plochy v Česku zahyne každý rok milion ptáků. Ornitologové proto vyzývají veřejnost k aktivní kontrole rizikových míst. Jak to udělat, tak podrobnosti najdete na stránkách České společnosti ornitologické.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Vlčí jámy, Blatenský vodní příkop a nebo přírodní park Přebuš. Tak to jsou jen některá z míst, kam se právě dnes vydali účastníci Euroranda. Evropský festival pěší turistiky je poprvé v Krušných horách a my se tam ve večerním radiožurnálu vypravíme v reportáži už za chvíli. Budu ráda, když počkáte.

0: S večerním radiožurnálem se teď vydáte na cesty. Turisté z Německa, Francie, Španělska i dalších zemí se právě dnes vydali na trasy v Krušných horách. Přijeli na týdenní evropský turistický festival Eurorando. Vybírat můžou z téměř 60 tras s průvodcem, které jim představí historické i přírodní památky na české i saské straně hor. Na jednotlivé trasy sváží turisty autobusy z několika centrálních míst, třeba z Božího daru.
1: Jsme přijeli z Brna, jsme z klubu českých turistů.
2: Říkají turistky Jana a Vlasta, které za silného větru nastupují do připraveného autobusu, který je odveze na Výšlap v okolí Kraslic.
1: Jsme a těšíme se na všechny výlety.
2: Je tady studené počasí, to vám nevadí, nelitujete toho už?
1: My jsme zvyklí, z jihu Moravy jsme zvyklí.
2: Na stejný výlet vyráží i paní Michaela, vy vypadáte, že vám je opravdu zima.
3: My se těšíme, až se oteplí, my jsme z nížiny, nejsme zvyklí na zimu.
2: Na sobě máte péřovou bundu, palčáky, čepici.
3: Oblíkla jsem se už jakoby na zimu, i když před 14 dnema jsme chodili v letních šatech, ale ještě ani to snad nestačí.
2: Na jednotlivé výlety turisty rozvážejí autobusy. Nabírají je v německém Obervízentálu, v Loučné pod Klínovcem nebo v Božím daru. Většina turistů je tady ze zahraničí. Je tu slyšet angličtina, francouzština nebo španělština. Nejvíc lidí ale dorazilo z Německa. Například na výlet v okolí Horní Blatné vyrazili s průvodcem Vladimírem Rakem jen německy mluvící turisté. Jednou z nich je Silvia ze saského města Chemnic.
4: Chceme poznat nové lidi a turistické zajímavosti Česka. V Německu chodíme na tury častěji, ale na české straně jsme zatím tolik nechodili. Proto jsme chtěli projít všechny české trasy, poznat nové lidi a také kulturu jiných zemí.
2: Průvodce Vladimír Rak asi po kilometr a půl dlouhém pochodu dovedl skupinu k bývalému cínovému dolu, k takzvaným vlčím jámám.
5: Jak se stropy a stěny propadly, tak dneska to vypadá jako krásná přírodní soutěska za těch 200 let nečinnosti, neexistence toho dolu. To vypadá opravdu jako rokle a vpravo tam je dokonce vidět vytesaný průchod ve skále jako obrovské skalní okno, což ukazuje ten původní směr té chodby, kudy chodili a dobývali ty rudy.
2: Turistický festival Eurorando potrvá na české i německé straně Krušných hor do soboty 26. září. Z Božího daru a Horní Blatné, Václav Malý, Radiožurnál.

Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny právě dnes slaví herečka Daniela Kolářová. Její hlášky ve filmech je příjemné si připomenout, třeba ty z filmu Vratné láhve, kde zaznělo ve vztahu k manželovi: co ke mně cítíš, kromě odporu? Zase si u toho usnul, ty už nečteš, ty tou knihou jen listuješ nosem. Víc než 50-letou hereckou dráhu Daniely Kolářové si připomeneme už za chvíli.

0: Sedět doma a koukat do zdi, to je pro herečku Danielu Kolářovou ta nejhorší představa. I proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní role a skoro se nechce ani věřit tomu, že právě dnes slaví už 80. narozeniny. Ke gratulantům se teď přidáváme i my. Daniela Kolářová totiž hodně rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Mám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem prosula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Babi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Jana Utendorská se zprávami.
2: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. České tenistky čeká první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat, rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí ČESMAT Bohemia Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: Vláda zároveň zavede mimořádnou daň pro rafinérie, která bude platit letos a příští rok. Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň z základní školy v Buštěhradu na Kladensku k výrobě pornografie. Radiožurnál to řekla policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že trestní oznámení podalo přímo vedení školy.
5: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žákyň, které v současné době prověřují a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
2: Spojené státy, Dánsko a Grónsko zítra v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to dnes oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Grónsko je autonomní součástí Dánského království. Bílý dům o ostrov v minulosti usiloval údajně kvůli zajištění své bezpečnosti. Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin ráno. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové.
6: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
2: Sport. České tenistky rozehrají už zítra v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
7: Tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
2: Pokud Češky Velkou Británii porazí, utkají se v semifinále s vítězkami zápasu mezi Kazachstánem a Španělskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice 7 u Slaného a komplikace v omezení na D11 za Poděbrady. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Slaného neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie teď odklání dopravu.
9: Po jezdu na Slaný, kde začíná vlastně to zúžení, tak policie zastavila dálnici a odklání provoz přes Slaný.
8: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s komplikacemi v omezení za Poděbrady. Na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrným pásem uvízla dodávka kvůli defektu. A průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, jede se pomalu a tvoří se kolona. A na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov, před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 a pracují silničáře na vozovce. Pravý pruh je uzavřený, zatím je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehlaňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního rozhovoru Jana Pokorného s hostem Radiožurnálu.
10: Hostem je lékařka a gerontoložka, spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti, ředitelka gerontologického centra v Praze 8, vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, docentka Iva Holmerová. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tohle všechno zvládáte, paní docentko?
11: No, já neříkám, že to zvládám.
10: Ale děláte.
11: Já mám nástupce a jsem moc ráda, že prostě přebírají tu... Ty otěže, jsou-li to otěže, spíš tu práci a jsem na ně nesmírně hrdá a funguje to krásně, jak zejména třeba v České alzheimerovské společnosti, v gerontologickém centru, i v tom centru pro studium dlouhověkosti, které není tak letité, bych řekla nikoli staré letité, jako ty ostatní instituce, ale tam už také se rýsují nástupci.
10: Dlouhověkost, to je teď hit, ne?
11: Dlouhověkost nebo longevity, jak to vezmeme, čím dále tím více se o tom začíná mluvit, nebo mluví se o tom. Já vždycky, když se objeví takové ty otvíráky, ty články na titulní stránce nějakých novin nebo na titulní stránce webu a podobně o tom, že Český statistický úřad vydal zprávu, jak nám populace stárne a co budeme dělat, tak se trochu usmívám, protože už od pamatuji dlouho, teda se přiznám, že jo, už od 90. let s kolegy a zejména také z demografie vlastně upozorňujeme na to, že naše populace stárne, že bude stárnout, že to je prostě zákonitý proces. No a tehdy v těch devadesátkách, počátkem našeho tisíciletí, to nikdo moc nechtěl vědět, nikdo ani z novinářů o tom příliš nechtěl mluvit. Když se z téma stárnutí dostalo nakonec někam do nějakých novin, tak to pan editor často posunul ještě na nějaké ty zadnější stránky. A teď prostě jenom zpráva o tom, že stárneme a je to otvírák. Takže trochu se tomu usmívám, ale je to tak prostě, je to realita.
10: Kromě otvíráku je dlouhověkost taky biznis.
11: To čím dál tím víc. A my se snažíme právě v tom centru pro studium dlouhověkosti, abychom na to nahlíželi i takovým kritickým zrakem, abychom se dívali na to, co opravdu dlouhověkost je, co přináší v různých oblastech lidské činnosti a s tím souvisí také péče samozřejmě, protože ne každý, kdo je dlouhověký, potřebuje péči, ale zase každý z nás v jakékoliv životní etapě péči potřebovat může, je ideální, když budeme pečující společností, takže i ta péče je nesmírně důležitá. Tak i z tohoto vzorného úhlu na to nahlížíme a já jsem ráda, že vlastně asi v brzké době snad to vše vyjde, budeme i akreditovat vlastně takový oživený program, který v současné době máme. Máme doktorský program studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií a ta studia dlouhověkosti se budou více možná zaměřovat i na tu péči. Takže longevity and care, tak zní vlastně naše webová stránka.
3: Host Radiožurnálu.

0: podávali prý lidem každý den po dobu 3 měsíců rajský protlak a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky je překvapily. Některé testy se zlepšily a s nimi ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Věděla jste, že rajčata můžou působit blahodárně?
1: Ano, rajčata jsou zdravá, působí blahodárně a tam je specifická, trošku specifická záležitost v tom, že se to týká i vařených, převařených, konzervovaných rajčat, různých produktů, kečupů a podobně. Pokud tam nejsou samozřejmě zase nějak přidané nějaké další škodlivější látky. Ale rajčata jsou skutečně zdravá, ale ono je mnoho zdravých potravin, ale je důležité, anebo mnoho zdravých látek, ale dlužno podotknout, že žádná z těchto látek, ani různé vitaminy a podobně izolovaně, pokud jsou podávány izolovaně, jako jakási tedy rádoby zázračná pilulka proti demenci, tak prostě nefungují. Jo? A důležité jsou, co se týká těchto nefarmakologických intervencí v podstatě, kam ještě i potraviny vlastně řadíme, důležité jsou takové ty komplexní intervence. Komplexní intervence, které prostě fungují a proto je opravdu dostatek bytelných vědeckých důkazů, například veliká studie Finger, která už běží vlastně mnoho let, původně finská studie, která běží už v mnoha zemích vlastně globálně a ta ukázala, že intervence, která zahrnuje právě tu zdravou stravu, řekněme tedy včetně olivového oleje, včetně rajčat, dalších oxidantů a tak dále, která zahrnuje prevenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich zvládání samozřejmě a hlavně aktivity. A ty aktivity, které jsou jaksi tělesné samozřejmě, čili cvičení, chůze, trénink přiměřený a podobně, které jsou duševní, ale které jsou také sociální. A tam se míří zejména na osamělost.
0: Pro lidi, kteří by se třeba ode dneška rozhodli každý den si dávat, já nevím, sklenici rajského protlaku, bychom měli říct, že je možná důležitější je nechat si tu paměť otestovat, což nabízí ve spolupráci s vámi Český rozhlas.
1: Ano, a za to moc děkujeme. Jménem se tady mohli mluvit za kolegyně z České alzheimerovské společnosti, vlastně ale i za sebe, protože celá léta tuhle tu spolupráci sleduji a jsme velice rádi, že Český rozhlas nás právě tímhletím způsobem podporuje a že už po mnoho let je tady jedno z míst, kde se měří paměť. Česká alzheimerovská společnost projekt Dny paměti vlastně už vede mnoho let, více než 20 let a jsou to skutečně 10 000 lidí, kteří byli otestováni a já bych řekla, že vlastně ty zprávy nebo ty výsledky jsou velmi příznivé, protože je důležité pamatovat, zejména jestli mi je 60 a více, na to, že paměť je také měřitelná, že jestliže mám nějaké poruchy paměti, nějaké poruchy s myšlením a podobně, tak bych měl vyhledat nějakou pomoc, ale vlastně ty výsledky jsou pozitivní v tom, že vlastně se ukazuje, že ne každý, kdo se dostaví s nějakými takzvaně tedy subjektivními stezky na paměť, má poruchu paměti, že ty testy jsou nějakým způsobem patologické a pokud jsou, tak se tam často objeví jiná příčina. Ta bývá třeba únava, stres, nějaká dekompenzace různých onemocnění somatických a zejména třeba deprese. Takže já bych tím chtěla vyzvat, že ne každý, kdo má jaksi poruchu paměti, musí mít nutně demenci, Alzheimerovu nemoc a podobně, ale je důležité prostě na to pamatovat, důležité vyšetřit, protože to nasměruje člověka právě k té správné pomoci.
0: Čímž vyvracíte obavy některých lidí, kteří řeknou, dobře, tak já se tam půjdu otestovat. Ale v zápětí dodají, ne, nepůjdu, já se obávám.
1: A to bych ráda vyvrátila, protože my jsme vlastně i ten projekt, pokud pamatuju před mnoha lety už, vlastně začali právě s tímhletím optimistickým sdělením, protože jsme říkali, že je důležité pamatovat na poruchy paměti, ale zase není, je spíš škodlivé se toho zbytečně obávat.
0: A taky je dobré, když už něco takového nastává, tak to odhalit zpočátku jako u většiny chorob, protože to, kam postoupila věda, respektive farmacie, se vlastně týká zejména raného stádiu.
1: Ano, máte naprostou pravdu. A týká se to také vlastně takového takzvaného prodromálního stádia, stádia ještě předtím, než vznikne demence, takzvané mírné kognitivní poruchy. A to je vlastně období, kdy je sice zvýšené riziko rozvoje do toho syndromu demence, ale kdy je možné ještě zasáhnout. Prostě jestliže je zjištěná mírná kognitivní porucha, tak je důležité nastavit režim, preventivní režim, právě ty aktivity různé, zdravou stravu, pozitivní vztah vlastně k svému životu, pečovat o sebe, dělat něco pro sebe, protože jsem si vědom, že mám to riziko vyšší, jestliže tam je tam jedna kognitivní porucha a mohu s tím ještě něco udělat. Takže

0: To je důležité. A zdůraznila bych, že důležité jsou právě ty vlastní síly. To, aby se člověk sám snažil nějakým způsobem těmi aktivitami, zdravou životosprávou, pohybem, duševní, sociální a tak dále aktivitou. Jo? To si myslím, že je nesmírně důležité. A ty pilulky jsou také důležité. Samozřejmě ta léčba je důležitá až v případě, kdy je diagnostikován syndrom demence. A máte pravdu, že je dobré vlastně vše začínat včas.
1: Říká Iva Holmerová.

0: Dnes je zajímavý den i pro paní docentku Ivu Holmerovou. V čem?
1: Je Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci. 21. září. A ten vlastně jaksi rámuje týden Alzheimerovy nemoci nebo týden demence, syndromu demence.
0: A je důležitý taky pro osvětu, kterou můžeme v tom rozhovoru udělat, protože i kolem Alzheimerovy choroby je řada mýtů. Tak kdybych to vzal po lopatě, Alzheimerova choroba je druh demence?
1: Ano, Alzheimerova nemoc je nejčastější příčina toho syndromu demence. Ale tenhle ten syndrom demence má mnoho ještě dalších příčin nebo dalších důvodů, proč vzniká. Takže v pořadí jsou vlastně vaskulární cévní změny a potom další takzvaná neurodegenerativní onemocnění jako demence z levého tělísky nebo frontotemporální demence a podobně. Takže to jsou různé syndromy, různé soubory příznaků vlastně, kterým vévodí hlavně poruchy myšlení, paměti, orientace, soustředění a tak dále, ale jsou do určité míry jiné u těch jednotlivých příčin, u těch jednotlivých nemocí. A Alzheimerova nemoc je vlastně typ demence, který je hlavně amnestický, čili tam je výrazné to poškození paměti.
0: A víte, co mě překvapilo? Když jsem ještě před covidem prodělal takovou virózu, že jsem po ní ztratil čich, tak specialistka na ORL mi řekla, že to může být příznak počínající Alzheimerovy choroby.
1: No, to nebylo moc asi šetrné, nebo moc to vás, moc vás to nepotěšilo, asi jak si tak hádám.
0: Nic, poslali mě na magnetickou rezonanci mozku. No,
1: a bylo to vše v pořádku, dobrá. Ale ano, samozřejmě, může to být, porucha čichu bývá často v určitém procentu, nevím přesně jak, protože ty studie se prostě různí, jaksi součástí prvních příznaků, které mohou znamenat, že se něco děje v mozku, takže určitě nějaká ta opatrnost, to vyšetření další bylo na místě, ale takových těch rizikových znaků, známek může být samozřejmě více a nejvýznamnější je porucha paměti. Porucha paměti zejména taková, kdy vlastně si nevybavím něco ani v kontextu nějaké situace, když prostě zapomenu celou tu situaci. Takže bych jenom možná uklidnila i naše posluchače, i nás tady, jak sedíme, že vlastně takové to, prostě, že si nyní nemohu vzpomenout na něčí jméno, ale mám to už na jazyku a potom si to, buď to na to vzpomenu, nebo si to nějakým způsobem připomenu v tom kontextu, tak to je součást jaksi poruch paměti, které přicházejí s vyšším věkem. A samozřejmě, jaksi nekonečná paměť nebo takzvaná hypermnézie také není normálním stavem, takže přirozený proces je, že zapomínáme. To je jasné, ale je normální, když jsme schopni si tu situaci vybavit.
0: A je normální, když tady před mnou sedí kolegyně, zprávařka, kterou znám několik desítek let. Chci říct, že zprávy přečte ta a ta a nevzpomenu si za Boha?
1: No, to je normální, to je, vy si ale vážně? Vy potom víte, může se to stát.
0: Já vím.
1: Ale jestliže si vybavíte tu, nebo prostě v nějaké situaci jste to teď zapomněl, ale máte to takzvaně na jazyku, tak by z toho nedělala závěry. Negativní závěry.
0: Mm-hmm. Co odlišuje takovéto běžné zapomenutí, řekněme, od změn, s nimiž už je dobré vyhledat lékaře?
1: Myslíte klinický, myslíte tak, jak se to projevuje. Třeba lidé s Alzheimerovou nemocí, tam, jestliže už ta nemoc je pokročilejší, tak prostě vždycky dochází k nějakým změnám, i co se týká soběstačnosti. To je velice významné. A potom, jak jsem řekla, je tam důležitý ten kontext, že ani to připomenutí nepomáhá. To znamená, tam se třeba vyskytují takové i situace, které nám mohou připadat jako podezíravost, nebo až takové paranoidní bludy. Prostě ten člověk má pocit, že mu někdo něco bere, že prostě něco nemůže najít a třeba mu to někde někdo schoval, jo. A je to asi taková situace, že vy, když jdete do vedlejší místnosti, tam si něco položíte, tak si zpravidla uvědomíte, že jste v té vedlejší místnosti byl. Zatímco u člověka s Alzheimerovou nemocí vlastně se může vymazat, neuložit vlastně spíše celá tahle ta situace. Čili ani ta nápověda vlastně nefunguje a na tom jsou založeny některé testy paměti. I went for you. I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Na hodinách Radiožurnálu je půl jedenácté. A ve studiu se zprávami Monika Chmielová.
1: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu, šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. A pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky. Sport. Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník anglického Sunderlandu je totiž vyšetřován kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. 33-letý Xhaka se k prohřešku přiznal. Potvrdil to ve vyjádření na svém Instagramu. Napsal, že měl hlubokou nedůvěru k vakcíně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená silnice 7 u Slaného a překážka v omezení na D11. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného a v omezení havarovalo nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s překážkou v omezení za Poděbrady. Na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměru zastavila dodávka kvůli defektu. Projíždí se pouze pravým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru až na 0. kilometr projíždí se pouze jedním pruhem. Dočasně je také uzavřený nájezd na okruh od Jesenice. A na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy. Za odbočkou do Modřic a k Olympii silničáři opravují svodidla v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je gerontoložka, spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti, docentka Iva Holmerová. Vybral jsem teda jenom jednu část vaší práce. Paní docentko, když člověk čte třeba na sociálních sítích zkušenosti lidí, kteří pečují o své blízké, kteří mají Alzheimerovu nemoc, tak oni musí být buď zatraceně silní, oni si buď myslí, že to všechno zvládnou sami, ale když potom zjistí, že to tak nebude, tak hledají sami taky pomoc psychologů a psychiatrů. Co je na té péči nejobtížnější?
1: To jste nakousnul, bych řekla, veliký balík problémů, který by nám asi tak vystačil na několik hodin analýzy a povídání a podobně. Těžko se dá říct, co je nejnáročnější. Je to velice individuální u každého. Je prostě ta péče je relativně méně náročná v případech, kdy ten člověk, o kterého pečující pečuje, když ten člověk je vstřícný, laskavý, hodný. Ale jakmile se vyskytnou zejména poruchy chování, buď které vyplývají z jeho povahy, nebo třeba z typu demence, což bývá často třeba u frontotemporální demence, tak je ta péče nesmírně náročná. A záleží samozřejmě také na tom pečujícím, na jeho odolnosti, také na jeho povaze samozřejmě. A takže někdo snáší vlastně různé situace a dobře se s nimi relativně vypořádá. A pro někoho jsou určité věci, takové triggery vlastně, kdy neví jak dál. A ono ty situace, třeba když přicházíme zvenku, nebo když nám to sdělují ti rodinní pečující, ono to jsou třeba drobnosti, zdánlivé drobnosti. Třeba takové stále povídání stejného, opakování se, což není nic vlastně zlého, když to tak vezmeme. Ten člověk s demencí vlastně neví, on to zapomene a zase znova se zeptá, nebo znova něco připomene, někam zajde a podobně, ale pro toho pečujícího to je nesmírně náročné, takže je nesmírně důležité, že Česká Alzheimerovská společnost poskytuje právě podporu také rodinným pečujícím vlastně ve všech pobočkách, které vlastně má v každém kraji. To si myslím, že je jedna z činností, na které jsme docela hrdí, protože si myslíme, že jsme docela nesnad přímo pomohli, ale ano, asi i pomohli, poskytli informace mnoha lidem a snad jsme jim umožnili i to snášet lépe.
0: Jaká je praktická rada pro pečující, když už mají pocit, že to nezvládnou?
1: Aby taky pečovali o sebe, aby pečovali o sebe, aby si nechali pomoci, víte, a já když už prostě mám před sebou v ordinaci takového opravdu vyčerpaného pečujícího, což prostě bývá časté, takového, kdo si to třeba nechce přiznat, říká to ještě zvládnu to, tak říkám, víte, ono je důležité, prostě ten pečující musí být živý pečující. Živý pečující a pokud možno zdravý a ideálně i spokojený, takže prostě člověk, který pečuje, by v každém případě měl umět si říci taky o pomoc. Měl by umět přijmout. A možná v tom našem kulturním prostředí je důležité právě i umět říci si, požádat a podobně, protože zatím možná naše veřejnost není příliš jaksi zvyklá na to tu pomoc nabízet. Ale co je moje zkušenost, jestliže člověk si umí říci, udělá tak zdvořile společensky přiměřeně, že jsou lidé v naprosté převážně většině ochotní a vstřícní.
0: Říká Iva Holmerová.

0: Když mluvíme s docentkou Ivou Holmerovou o lidech, kteří pečují o své blížní s Alzheimerovou nemocí, tak můžou se obrátit na vaše pobočky, můžou se obrátit na další místa. A co když nastane ten okamžik, že už to nezvládne ani domácnost, ani nějaký profesionál a holt není jiné volby, než umístit nemocného člověka v nějakém Alzheimer centrum? Co se dělá?
1: Víte, já bych možná ještě, než budeme umisťovat, tak bych možná ještě se vrátila k tomu, na koho se mohou lidé obrátit, jo? Protože tam já vidím velké, jaksi pole, zatím u nás bohužel ne zcela orané. A vy jste zmínil pobočky České alzheimerovské společnosti a podobně. Samozřejmě na ně je možné se obrátit, ale alzheimerovská společnost je vlastně jenom malá neziskovka, je malá obecně prospěšná společnost. Jsou samozřejmě i jiné iniciativy, které se na tom poli snaží nějakým způsobem pomoci, ale pořád je to nesmírně málo. Ale vlastně existují v podstatě úřední nebo legislativně dané body, kam by se lidé měli a mohli obracet. A to jsou vlastně sociální odbory obcí a jsou to pobočky vlastně úřadu práce jako prodloužená ruka státu. A my máme tu zkušenost a zpětnou vazbu právě i z činnosti poradenství České alzheimerovské společnosti, že opravdu ta komunikace s těmi úřady je nesmírně náročná, takže já si myslím, že než se začneme obracet na ty ústavy, protože to ústavní řešení je do jisté míry extrémní, to je prostě už definitivní nějaké řešení. A mnoho lidí by ještě mohlo setrvat nějakým způsobem v domácím prostředí, kdyby byla zajištěná podpora v domácím prostředí. Kdyby vlastně to jednání s úřady, co se týká různých žádostí o, dejme tomu, příspěvek na péči nebo možnosti parkování, průkazu ZTP a podobně, kdyby to probíhalo nějakým způsobem méně byrokratickým a méně zdlouhavým procesem, kdyby prostě ten stát prostřednictvím toho úřadu práce podal nějakou pomocnou ruku a nezasílal různé nesrozumitelné dopisy, nesrozumitelná vyjádření, prostě něco, v čem se ti lidé neumí orientovat. Jo? Já z mnoha zkušeností vím, že prostě překonat tu byrokracii, žádost dejme tomu o ZTP nebo příspěvek na péči, to je prostě neuvěřitelně těžká záležitost. Já bych řekla, že to je až abuzus, že to je až prostě špatné zacházení ze strany toho státu vlastně s těmi lidmi, kteří vlastně se snaží o neskutečně dobrou věc vlastně. Bez nich ten systém by kolaboval. Jo? A oni opravdu tvrdě narážejí na naprosto nepřátelské prostředí.
0: A to jsou lidé, kteří jsou zpravidla emočně na dně, mají vyčerpaní, toho dost, vyčerpaní, ano. A ještě narážejí na nějaké byrokratické překážky.
1: Ano, ano. A takový ten jazyk, který je naprosto nesrozumitelný, který je naprosto úřední, který vlastně jim poskytne informace, co se stane, jak budou, dejme tomu, pokutování, kdyby něco náhodou zneužili, ale už vlastně vůbec jim nevysvětlí, k čemu vlastně to, které opatření, třeba ZTP nebo parkovací karta a podobně, jsou dobré, jak jim to může pomoci. To opravdu, to je další velké téma na diskuzi a myslím si, že prostě ta byrokracie u nás je neúnosná. Nedávno jsem i v blízkém okolí zažila vyřizování právě té parkovací karty a je to vlastně tak, že ten systém člověka dostává do pozice sociála. Někoho, kdo žadatele, prostě prozebníka, jo. On potom, když projdete tím systémem, tak on vám kromě té parkovací karty, kterou třeba potřebujete fakticky a o kterou byste jenom požádal, dejme tomu ve Skandinávii na obci a vyřídili by vám to do měsíce, tak tady to trvá bezmála rok, ale dostanete potom vlastně zadarma dálniční známku, o kterou nestojíte. Jo? Jenom aby vám to dokázalo, že vlastně máte ten statut toho sociálně potřebného. Takže tady si myslím, že je něco velice špatně. Jo? A zbytečně se opravdu lidé dostávají do úzkých, do neřešitelných situací a potažmo také do těch ústavů, protože co už, když si nevím rady, co dělám, prostě zažádám o nějaký ústav. Ale ten ústav je vlastně už definitivní řešení, že vlastně to je dlouhodobé řešení, je to nejnákladnější řešení pro celou společnost. Však nechceme být všichni v ústavech. A i lidé s demencí, i lidé s Alzheimerovou nemocí mohou ještě dlouho žít spokojený život, když budou mít nějakou podporu, když jejich rodinní pečující budou mít podporu v různých věcech. A ideálně tam, kde žijí.
0: Iva Holmerová, host Radiožurnálu.

0: S docentkou Ivou Holmerovou, spoluzakladatelkou České Alzheimerovské společnosti, probíráme různé aspekty života s demencí. Je to vlastně život?
1: Já jsem moc ráda, že jste to zmínil, protože ano, to je vlastně takové heslo, slogan alzheimerovských společností, že i s demencí se musí a dá žít dál a že se může žít ještě dlouho kvalitním životem. Protože ono, my hovoříme o demenci, ale anebo o Alzheimerově nemoci a máme možná určitou utkvělou představu. Ale vlastně to onemocnění prochází, nebo ten syndrom demence, typicky u té Alzheimerovy nemoci, prochází různými fázemi. A v té první fázi člověk potřebuje, aby mu byla včas a správně stanovena diagnóza, ale nejenom to, aby získal adekvátní informace, aby mu bylo postupně sděleno vlastně, jakým diagnostickým procesem prochází, aby se mohl seznámit jednak s prognózou toho onemocnění, která je poměrně dlouhá, samozřejmě je to několik let. A vlastně také s tím, co člověk potřebuje, čili je nesmírně důležité poradenství, i co se týká právních záležitostí, prostě uspořádat si svůj život do budoucna tak, aby člověk mohl těch pár let, těch několik let, či mnoho let ještě, která má před sebou, aby je mohl prožít kvalitním způsobem.
0: A ta prognóza se sděluje jak? Je její součástí taky třeba věta ve smyslu a jednou budete žít ve svém vlastním světě?
1: Může to být samozřejmě, když záleží to na úrovni té komunikace, ale v každém případě to sdělení by mělo být co nejotevřenější. Jo? A v každém případě by tam měla být zachována nějaká naděje, protože my opravdu jaksi nevíme přesně, jakým způsobem ten proces bude probíhat. A ono by to nemělo být způsobem, kterým třeba byla prognóza sdělena naší kolegyni, vlastně, která je členkou pracovní skupiny pro lidi s demencí i při Alzheimer Europe. Paní Ryšavá, která nám vlastně sdělila, že jí byla prognóza sdělená, takže ano, máte Alzheimerovu nemoc, tady máte recept a tak jako doba dožití je 3 roky, že jo? Což vedlo k tomu, že se naprosto zhroutila vlastně a teď normálně žije už několik let vlastně s diagnózou, se správně nastavenou terapií, je velice aktivní a jak říkám, je nesmírně užitečná i co se týká vlastně informování o Alzheimerově nemoci a podobně. Čili jestliže je stanovená diagnóza, stanovená včas, nastavená léčba, tak lidé ještě dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu, mohou žít normálně. Ale a normálně i aktivně a tak dále, prostě žít a užívat si života. A potom, i když to onemocnění, ten syndrom postoupí třeba do té fáze rozvinutější, tak stále je možné a dobré žít samozřejmě už s nějakými službami, s nějakou podporou. Ale to by mělo být zajištěno, to by měla naše společnost nějakým způsobem se o to postarat, aby to bylo možné. Ono to je dobré, ale je to samozřejmě i efektivní, i co se týká ekonomických samozřejmě a společenských nákladů a využití zdrojů. No a ne každý má to štěstí, že se vlastně dožije až svého těžkého stádia demence, protože demence, Alzheimerova nemoc přichází ve vysokém věku. Takže vlastně ta správná péče, eventuálně oddálení té těžké fáze a podobně, má opravdu veliký význam. No a v té fázi té závěrečné je samozřejmě nutné zajistit péči tak, aby ta péče byla kvalitní, aby hlavně člověk neměl jaksi příznaky, které jsou trýznivé, pamatovat i na to, že člověk s rozvinutou demencí mívá často bolest, třeba. Ale my máme z naší studie třeba prokázáno, že i ve zdravotnictví na to relativně málo myslíme, jo? Že prostě je potřeba zajistit dobrou péči i z toho zdravotnického pohledu, odbornou, zdravotní i sociální i další.
0: Docentka Iva Holmerová byla hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmielová.
3: Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií a vypadli na evropském šampionátu v osmifinále. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi, hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace Last Rada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
5: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyviní, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
3: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
3: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v Prostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
7: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
3: Sport. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
8: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, že to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
3: Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená sedmička u Slaného a nehoda na D11 za Sadskou. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na 11 z Prahy do Hradce Králové opatrně na začátku omezení u Sadské. Na kilometru 25,5 se střetlo osobní auto s nákladním, už je to označené šipkou, s opatrností se projíždí plynule. Překážku máme hlášenou stále i na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. V omezení za Poděbrady na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrem stojí dodávka kvůli defektu. Projíždí se pouze pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žadce. Za Třemošnou havarovalo nákladní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer vám, kteří nechcete nebo nemůžete spát. Přejeme klidnou jízdu, práci a taky příjemnou společnost večerního radiožurnálu.
10: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Tak jaký cizí jazyk se učí vaše dítě? A hlavně, proč si ho vybralo? Kdybychom se zeptali v Olomouckém kraji, tak se dozvíme z průzkumu na středních školách, že studenti si oblíbili španělštinu a často ji preferují před ostatními jazyky. Tak například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově ji letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se na ní většina žáků.
1: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne? Nada! Nic!
2: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
1: Dobrý den. Me gusta, buenos días.
2: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
3: Já bych chtěla procestovat svět. Moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
4: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
2: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
3: Je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
2: Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
5: Zájem byl obrovský. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
2: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje, pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
6: Dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
2: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Agentury dnes vydaly i tuto zprávu. 4 velké americké televizní stanice se dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. A to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž v pátek Trump zakázal vstup do Bílého domu, stejně jako stanici MS Now a serveru Politico. Proto dnes 4 stanice ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotovaly slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu Donaldem Trumpem. Všechny stanice v prohlášení uvedly, že žádná vláda by neměla omezovat zpravodajskou stanici, protože jí vadí její zpravodajství.

0: 60 kusů munice ze druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. Jsou asi v polovině průzkumu, který je potřeba udělat na skoro 60 kilometrech. Na místě byl během války výcvikový prostor Waffen SS Čechy, velký asi jako dnešní Praha.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják jí drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa ráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik podplukovník Jiří Toufar.
2: Byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění, a tenhle ten konkrétní případ tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rickl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hliníkové válečky, ve kterých byly světlice.
4: Je na tom Loich Patrone z roku 44.
1: Mluvčí ředitelství silnice dálnice Jan Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
5: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr.
1: Silničáři chtějí 58 kilometrů dlouhou středočeskou část dálnice D3 začít stavět za asi 70 miliard korun za 2 roky. Z Václavic, Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 11:30. Monika Chmelová připravila zprávy.
4: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Zjistil to server iRozhlas. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Čína vyloučila z komunistické strany a armády dva vysoké vojenské představitele. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína. Místopředseda ústřední vojenské komise Chang Youxia a náčelník štábu vojenské komise Liu Chenli jsou obviněni mimo jiné z korupce nebo zanedbání povinností. Čínská armáda patří mezi hlavní cíle protikorupčního tažení prezidenta Xi Jinpinga. Například letos v květnu uložil vojenský soud trest smrti s dvouletým odkladem dvěma bývalým ministrům obrany. A policisté pátrají po 94-leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu. Může být v ohrožení. Podle policejní mluvčí Veroniky Hipšlerové žena nejspíš předevčírem odešla z domova. Od té doby se rodině neozývá. Irena Hanzlíčková je vysoká zhruba 160 cm. Má střední postavu, prořídlé šedé krátké vlasy, hnědé oči a nosí brýle s tenkými obdélníkovými obroučkami a velkými skly. Pohřešovaná podle policie není nebezpečná. Jakékoliv informace ohledně ne, volejte na linku 158. Sport. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů, tedy o 2 až 3 kola. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen na 290 kilometrů schválila komise Formule 1 a zrušila 3-hodinový limit pro trvání celého závodu. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená sedmička u Slaného a nehoda na D11 u Sadské. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz od Prahy z dálnice D7 a od Chomutova na silnici 16 objíždí se přes město. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně u Sadské. Na začátku zúžení na kilometru 25,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Místo je označené šipkou a podle řidičů se projíždí bez větších komplikací. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov, před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 a pracují silničáři, pravý pruh je uzavřený. Na D3 z Tábora do Českých Budějovic pozorněte za Soběslaví. Na 97. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na silnici 27 z Plzně do Žadce vyšetřují nehodu za Třemošnou. Havarovalo tam nákladní auto, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer vám všem, teď krátce po 11:30, tak co vás s námi čeká, tak za necelou půl hodinu půlnoční zprávy a potom repríza 20 minut radiožurnálu. Na otázky moderátora Tomáše Pancíře odpovídá Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie. A jaké ty otázky jsou? Jestli snižuje premiér důvěru v justici a nebo se pohybuje ještě v rámci přípustné veřejné kritiky.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

A teď se vrátíme o pár desítek let zpátky do historie. Snímek postřeleného muže ležícího před československým rozhlasem z 21. srpna roku 1968 se stal jedním z výrazných symbolů sovětské okupace. Paměti národa se po 58 letech podařilo mladíka z fotografie identifikovat. Je jím Jaroslav Mareček, který má kulku v noze i po téměř 60 letech. Jeho příběh si přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas a dál poslouchejte večerní radiožurnál.

0: Na československých hranicích v Mostech u Jablunkova vzniká speciální most pro divoká zvířata. Ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata se tak na své migrační trase bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici.
1: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě víme, že probíhá migrace zvěře. Tady tohle území nespadá ani pod HKO, ani pod žádnou rezervaci.
2: Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny je místo ale chráněné jako migrační koridor. Nový ekodukt bude navazovat na blízký podchod pro zvěř pod železnicí. Místem nejčastěji prochází vysoká zvěř, pak ale taky velcí savci.
1: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází. Je medvěd hnědý, nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné.
2: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších zvířat. V plánu je už dlouho. Na silnici se zvýšil provoz mimo jiné po otevření automobilek v Nošovicích a Žilině. Základy ekoduktu jsou už hotové, teď roste do výšky, říká stavař Jan Subka.
3: Chtěli bychom do konce měsíce připravit převedení provozu tak, abychom mohli začít budovat pilíř uprostřed.
2: Ekodukt bude 40 metrů dlouhý, dodává Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic.
4: Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85.
2: Na mostu pro zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlost cesty odsloní speciální stěny. V Česku je podobných staveb zhruba 30 a další vzniknou třeba na dálnicích D6, D11 nebo D35. Z mostů u Jablunkova Natálie Janišková, Radiožurnál.

Václav Havel jako kluk, který hledá svoje místo ve světě. Nová rodinná inscenace s názvem Vašek měla právě dnes premiéru v pražské Peškovce. Za chvíli představíme a to už vlastně bude poslední dnešní předpůlnoční reportáž. Ty další uslyšíte v nočním radiožurnálu.

0: Přiblížit Václava Havla dětem a přitom nenudit jejich rodiče chce nová rodinná inscenace Vašek. Premiéru měla právě dnes večer v pražské Peškovce. Představují se v ní členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Havlův život, jeho texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, poskládala do divadelní mozaiky režisérka Tereza Pušová.
1: Tak tady půjdu do vězení.
2: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
3: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
2: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
4: Kdo se bere příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
2: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů, takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
5: Jsem člověk velmi trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závidění hodně rozvážný a houževnatý.
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Vysílání Radiožurnálu pro vás taky Eagle Eye Sherry. Tady je vysílání Radiožurnálu ještě stále v pondělí 21. září. Do půlnoci s vámi byla moderátorka Zuzana Burešová. Teď už vás zdraví taky Jiří Štefl. Živé vysílání, to noční, začíná chvilku po půl jedné. Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku. Čeští volejbalisté končí po porážce s Belgičany na mistrovství Evropy v osmifinále. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na severu déšť, teploty do 17 stupňů. Je úterý 22. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu.
3: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
3: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
5: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
3: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
6: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
3: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci Ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okrsku Řezno. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček.
7: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do úterní půlnoci. Země Evropské unie je prodlužují každých 6 měsíců. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po nedělních porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel, potvrdil to kancléř Friedrich Merz.
8: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
9: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
10: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
9: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
11: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
9: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová.
12: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
13: Vysvětluje Dagmar Havlová.
12: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
13: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
14: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
13: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Nabízí také testování paměti.
15: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
16: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
15: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
17: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
15: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále evropského šampionátu neprošli. Sice proti Belgičanům vyhráli první sadu, ale nakonec jim v Turíně podlehli 1-3 na sety. V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
18: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Kryčfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debutanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: České tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na pražském okruhu u Jesenice. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy, za odbočkou do Modřic a k Olympii. Silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A z dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna se nově nedostanete na Velkou Bíteš. Je tam uzavřená silnice 37 do Bíteše. I odbočka z exitu tímto směrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Proč Soudcovská unie oficiálně reagovala na slova, která na adresu justice pronesl na předvolebním mítinku premiér Andrej Babiš? Využijí soudci pozvání premiéra a půjdou si poslechnout detaily ke kauze Čapí hnízdo? Kde je hranice mezi legitimní kritikou soudů a podkopáváním důvěry v justici? A může situaci sklidnit schůzka předsedy Vrchního soudu s ministrem spravedlnosti? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
21: Dobrý den.
20: Vedení Soudcovské unie v pátek vydalo prohlášení k výrokům premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvoledním mítinku v Havířově. Andrej Babiš tam hovořil mimo jiné, a teď cituji, o mafii, která vás zavře na objednávku, o soudcích, kteří údajně rozhodují bez důkazů a nebo rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. To jsou slova, která použil předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. Vy píšete, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudní a to vaše prohlášení končí výzvou předsedovi vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo aby se podobných výroků zdržel. Proč jste se rozhodli takto reagovat na slova Andreje Babiše vyslovená na předvolebním mítinku?
21: Tak my samozřejmě jako soudci se zdráháme účastnit se jakýchkoliv politických debat a diskuzí. Ani nám to nepřísluší. Nicméně pokud na takovém fóru veřejně zazněly takto silné výroky ve vztahu k justici, potažmo tedy k činnosti soudů, tak to vyvolalo v řadách tedy členů Soudcovské unie a předpokládám, že nejenom u nich poměrně silné reakce a proto jsme se rozhodli vydat to prohlášení, které jste citoval.
20: Vy říkáte, že to zaznělo na takovém fóru. To fórum opravdu byla debata s potenciálním voličem na náměstí na předvolebním mítinku. Pak se to začalo šířit na sociálních sítích. Opravdu to má v tom případě takovou váhu, abyste na to reagovali? Nezvýšili jste naopak tou reakcí dosah a dopad toho vyjádření?
21: To je možné, ale v každém případě jsme považovali za nezbytně nutné na takto silné výroky, které zazněly na adresu soudu, zareagovat. A samozřejmě proběhlo to na nějakém mítingu, kde přesně nevím, kolik bylo občanů, ale pak se samozřejmě tato informace objevila i tedy v mediálním prostoru nebo v prostoru sociálních sítí a to už mělo pak takový lavinový efekt z hlediska tedy informovanosti i dalších, kteří na tom mítingu samozřejmě nebyli. A to bych chtěl zdůraznit, jako soudci se rozhodně nebráníme nějaké kritice našich postupů nebo toho, jak někdo vnímá rozhodování soudů. A to třeba i samozřejmě ze strany politiků, to není nic, co by nějakým způsobem zasahovalo do nezávislosti soudního rozhodování. Ta veřejná kritika soudní moci je legitimní, to dokonce říká i Český ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva v tomto směru

0: víme o nich také pouze tedy z mediálního prostoru. Chápu, že ten, kdo je obžalován, tak, že má právo se hájit způsobem, který uzná za vhodný, to znamená i nesouhlasit s tím rozhodnutím a vyjadřovat k tomu nějaký svůj názor, ale je třeba z našeho pohledu ten názor tedy korigovat na jaksi věcnou kritiku a nikoli tedy tímto způsobem, protože ten obžalovaný pak samozřejmě má i řadu opravných prostředků, ať už řádných či mimořádných.
1: K tomu já se za chvíli ještě vrátím, ale když zůstanu u toho prohlášení, opravdu jste očekávali, že Andrej Babiš vyslyší vaši výzvu a že se podobných výroků do budoucna zdrží?
0: Tak nevím, jestli jsme to očekávali, bylo by to určitě z našeho pohledu jaksi vhodné, nicméně to nám nebránilo v tom, abychom tedy takovéto prohlášení, které jste znovu opakuji citoval, vydali.
1: Andrej Babiš na to reagoval o víkendu. Ta slova v zásadě zopakoval v nedělním videu na Facebooku. Doplnil je pozváním, řekl, že vás rád přivítá ve Strakově akademii, kde vám jeho právník vysvětlí detaily kauzy Čapí hnízdo. Dostali jste už nějaké oficiální pozvání do sídla vlády?
0: Pokud je mi známo, tak dosud jsme žádné oficiální pozvání neobdrželi.
1: Pokud ho dostanete, půjdete do Strakovy akademie?
0: Tak pokud by takové pozvání přišlo, tak bude záležet na okruhu témat, o kterých by se s námi případně pan premiér chtěl bavit. A my se rozhodně nebráníme tomu hovořit o obecném chodu justice, o případných nějakých problémech, které justice má, s kterými se potýká, jak by bylo možné některé procesy vylepšit nebo zefektivnit, ale abychom tedy se bavili na téma konkrétní kauzy, navíc ještě kauzy v tomto případě nepravomocně skončené, tak to nám opravdu nepřísluší.
1: Takže pokud by to bylo tak, jak o tom Andrej Babiš o víkendu na sociálních sítích mluvil, že by chtěl, aby jeho právník vám řekl detaily ke kauze Čapí hnízdo, tak pokud by to bylo takto, tak byste nešli?
0: Tak teď hovořím sám za sebe. Pokud by to mělo být takto nastaveno, tak si neumím představit, že bychom se takového jednání zúčastnili.
1: Dnes kvůli premiérovým výrokům požádal předseda Vrchního soudu o schůzku ministra spravedlnosti. Očekáváte, že to může pomoci? Co si od toho slibujete?
0: Tak předseda Vrchního soudu samozřejmě jako vysoký soudní funkcionář, pokud jedná s ministrem spravedlnosti, tak takové jednání a jeho výsledek určitou a to poměrně významnou váhu mít může, zda to něco změní na těch vyjádření, která padla, uvidíme.
1: Když se ještě zastavím u té konkrétní kauzy, vy jste říkal, že samozřejmě nemáte detailní informace, protože vy to nesoudíte, máte, předpokládám, informace z médií, říkal jste, že to je živá kauza, ale přesto, když vezmeme v úvahu, jak dlouho se řeší, když vezmeme v úvahu třeba výroky soudce Pražského městského soudu potom, kdy v té kauze odsoudil spolupracovnici Andreje Babiše Janu Naďovou, když vlastně zpochybnil její vinu, přestože ji odsoudil, nevyvolává tahle ta kauza oprávněně pochybnosti?
0: Tak samozřejmě ta délka řízení je u každé kauzy zásadní. Pokud je ta délka řízení nepřiměřená, tak to nepřispívá ničemu. Do určité míry to i tedy narušuje ty zásady spravedlivého procesu a to řízení by mělo probíhat rychleji. Ty konkrétní důvody, proč konkrétní kauza trvá tak dlouho, samozřejmě já této věci znát nemohu. Je to i způsobeno tím, že se tam rozhodovalo opakovaně městským soudem a pak vrchním soudem. Ta kauza určitě je složitá, komplikovaná, to také na tu délku řízení nějaký vliv zákonitě musí mít. Výroky předsedy Senátu z Městského soudu asi já nebudu nějak komentovat.

0: komentovat, bylo to jeho stanovisko, známe rozhodnutí vrchního soudu, takže...
1: Rozumím tomu, že to nechcete komentovat. Na druhé straně, co si má myslet normální člověk, když soudce veřejně řekne, že někoho, koho odsoudí, považuje za nevinného, nebo že má pochybnosti o tom, že je vinný?
0: No, samozřejmě to v očích veřejnosti může vyvolávat nějaké otázky, jak je to možné a co zatím je, a může tam pak ten občan hledat jaksi nějaké i možná zákulisní informace nebo nějaké zákulisní postupy, ale ono to tak zkrátka není. Tady se řešila nějaká procesní situace, co lze ještě akceptovat ze strany odvolacího soudu, co nikoli. Tady ty výroky možná nebyly úplně zvoleny ve vztahu tedy k té laické veřejnosti šťastně, ale už zkrátka dobře zazněly. Ale odborná veřejnost asi ví, co tím bylo myšleno. Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že za tou kauzou jsou nějaké problémy, o kterých tedy padla ta slova na tom meetingu.
1: Nemohou takováto slova předsedy Senátu Městského soudu podrývat důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví?
0: To si nemyslím.
1: Dobře. Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy v tom prohlášení k výrokům Andreje Babiše vyzýváte pana předsedu vlády, aby svá slova doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí. Jaké prostředky tím máte na mysli?
0: No tak především jsme tím měli na mysli ty opravné prostředky. Samozřejmě v této konkrétní věci to řízení není pravomocně ukončeno v důsledku známých, to znamená nevydání k trestnímu stíhání, to řízení teď neběží. Čili pokud je nějaký nesouhlas s rozhodnutím soudu, tak samozřejmě lze využít opravný prostředek. Tady tedy už je to ve fázi, že by se měl rozhodovat o věci samé, a opravným prostředkem samozřejmě je řádným opravným prostředkem odvolání, pokud s rozhodnutím nesouhlasím. Pak máme ještě mimořádné opravné prostředky, to znamená dovolání, a ještě je tady možnost také případně ústavní stížnosti.
1: Pokud
0: Takže by, tudy jsme my uvažovali.
1: Pokud by pan premiér měl pocit, že soudy postupovaly špatně, tak jak o tom mluvil, bylo by na místě třeba i trestní oznámení?
0: Teď úplně nerozumím, jak myslíte trestní oznámení.
1: Pokud je tu mafie, která vás zavře na objednávku, jak tvrdí pan premiér, tak pokud by k tomu měl informace, nebylo by to na trestní oznámení?
0: No tak pokud by tady byly nějaké konkrétní informace o tom, že nějaká konkrétní osoba nebo nějaká organizovaná skupina osob ovlivňuje cíleně trestní stíhání s tím, aby někdo byl nedůvodně nejenom trestně stíhán a odsouzen, tak zcela nepochybně.
1: Mimochodem, pokud v té kauze Čapí hnízdo byla odsouzená spolupracovnice Andreje Babiše Jana Nagyová, plyne z toho v podstatě automaticky, že až tomu přestane bránit poslanecká imunita, tak bude stejně uznán vinným i Andrej Babiš?
0: To podle mého názoru nikoli.
1: Dovedete si představit, že v případě Andreje Babiše by to dopadlo opačně?
0: Znovu opakuji, konkrétní kauzu neznám. Ten rozsah těch důkazů je tam určitě velký z toho, co je nám známo z mediálního prostoru. Lezdy ty důkazy tedy jsou i protichudné z hlediska toho, jaké získaly orgány činné v trestním řízení, jaké předkládá obhajoba. Takže to si vůbec neodvažuji ten výsledek odhadovat.
1: Když se vrátím k důvěře v justici, pan premiér ve včerejším facebookovém videu mimo jiné řekl i to, že pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale jsou to soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužití dětí podmíněné tresty. Co říkáte na tuhle kritiku?
0: Tak z mého pohledu je to poměrně zjednodušující soud, protože my neznáme opět ty konkrétní kauzy. Ono samozřejmě, když zazní, že za znásilnění padl podmíněný trest, tak to může vyvolávat celou řadu tedy negativních reakcí a i velmi emocionálních reakcí, ale tady je potřeba zkrátka dobře znát i konkrétní okolnosti konkrétního činu, jeho následek, osoby, pachatele, poškozené. Jako ten trest, jakkoliv se může někomu jevit špatný nebo vadný, nepochybně byl uložen v rámci zákonné trestní sazby. A stěží na základě takto vyřčených tedy závěrů hodnotit konkrétní kauzu. To podle mého názoru možné není.
1: Vy sám nekroutíte někdy, když čtete o nějakých případech hlavou, třeba když připomenu ten hodně propíraný případ z Jižní Moravy, podmínka pro muže, který dlouhodobě znásilňoval svou dospívající nevlastní dceru. Soud to odůvodnil, že obžalovaný přece může živit rodinu. Opravdu tohle je rozsudek, který podporuje víru lidí v to, že tady je spravedlnost?
0: Tak samozřejmě, že takovýto rozsudek vyvolává silné reakce ve společnosti. Samozřejmě, že i my jako soudci nebo někteří z nás, kteří se zabýváme trestním právem, tak si můžete říkat, jak asi bychom takovou kauzu posuzovali my, ale to opět vše bez znalosti spisů a bez znalosti těch konkrétních okolností a na to mohu mít jiný pohled, než má kolega. Zkrátka dobře, tak to bylo rozhodnuto, ale jedná se o z mého pohledu jednotlivosti, to není žádné systémové selhání, že by tady docházelo k ukládání nepřiměřeně mírných nebo nějakých ve veřejnosti tedy vyvolávajících nedůvěru v justici trestů za tento druh trestné činnosti.
1: Vláda před týdnem schválila priority trestní politiky s tím, že uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Máte pocit, že to usnesení vlády fakticky míří i směrem k soudcům, že vás tím vláda chce přimět, abyste některé činy trestali přísněji?
0: Tak je na vůli zákonodárce, jak nastaví samozřejmě konkrétní trestné činy a jak nastaví trestní sazby za ty trestné činy, a pokud takový zákon je přijat, tak my se s tím samozřejmě řídit musíme, ale...
1: Pardon, že do toho skáču, to ale není tento případ, protože tady jde o jakousi politickou deklaraci, co vláda považuje za zásadní, kde podle názoru vlády by měly být tresty přísnější, například jsou tam zmíněny násilné sexuální činy, týrání zvířat a tak dále, s tím, že tedy vláda říká, že to je určeno státním zástupcům. Mě zajímá, jestli to nevnímáte jako určitý tlak i na vás, na soudce.
0: Já teda to tak osobně nevnímám. Je třeba tady stále, jak si tomu soudu nechat ten prostor pro úvahu o druhu a výši trestu a není možné, jak si mu diktovat, jak má v konkrétní kauze rozhodnout a jaký trest má ukládat. Pokud bychom stanovili za nějaké takto závažné trestné činy pouze nějakou jednu sazbu, tak to by asi ve veřejnosti také nevyvolalo příliš dobré reakce, protože každý případ je zkrátka dobře jiný, byť může být prezentován mnohdy i mediálně tak, že vyvolává ve veřejnosti velmi negativní reakce.
1: Když se vrátím ke kritice soudů a soudců, vy jste na začátku říkal, že to je v pořádku, že to je legitimní, že tomu se nebráníte. Kde vidíte hranici mezi legitimní kritikou soudů a mezi podkopáváním důvěry v justici?
0: No, vidím ji právě v těch výrazech, které v rámci té kritiky jsou použity. A samozřejmě v této konkrétní věci je velmi významné, jaksi, že tím autorem těchto výroků je takto vysoce postavený ústavní činitel.
1: To znamená, dá se říci, jaké výroky a od koho jsou ještě přijatelné a jaké už ne?
0: No, tady je to motivováno zřejmě i tou konkrétní kauzou, která se pana předsedy vlády týká. A to samozřejmě, to probíhající trestní řízení na každého, koho se bezprostředně týká, jako obžalovaného, nějakým způsobem doléhá, nějakým způsobem ho vnímá a mnohdy má tedy potřebu ho komentovat, ať už někde ve svém okolí nebo prostřednictvím i sociálních sítí, ale tady my jsme viděli zkrátka překročení té hranice jednak v těch použitých výrazech a jednak v osobě toho, kdo ty výrazy použil.
1: My zatím mluvíme o trestním právu, o rozhodování obecných soudů, ale hodně silných výroků politiků v poslední době mířilo také na adresu ústavního soudu, a to mimo jiné v souvislosti s rozhodováním o kompetenční žalobě prezidenta. Vy jste i k tomu v létě vydávali prohlášení. Máte pocit, že to je nějaký širší trend, že politici záměrně zpochybňují justici?
0: To si netroufám tvrdit, je to odpovědnost každého jednoho politika, který by si měl jaksi důsledně uvědomit, že v tomto státě existuje nějaká dělba mocí a co je tedy ještě nějaká věcná kritika nebo nějaký názor nesouhlasný s nějakým rozhodnutím a co už jaksi je za hranicí toho, co v tomto směru by bylo únosné.
1: Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v pátek v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že jste to prohlášení vydali i kvůli zkušenostem z některých, jak řekl, nám blízkých zemí, kde politická moc významně začala zpochybňovat nezávislost soudní moci a následovaly potom reálné kroky. Máte obavu, že tenhle scénář hrozí v Česku?
0: Tak já doufám, že nikoli, že tyto neblahé zkušenosti některých kolegů z okolních států nebudeme následovat, že tady je to víceméně vyvoláno v tomto případě v podstatě dvěma konkrétními kauzami.
1: Říkáte, že doufáte, to znamená, že vůbec nemáte žádné pochybnosti, anebo že to riziko vidíte?
0: Tak samozřejmě to riziko tady může existovat vždycky, kdy jaksi moc výkonná, to znamená politici mohou mít nějaké snahy tedy ingerovat do moci soudní, ale právě proto třeba i my ty výroky sledujeme a pokud cítíme, že se týkají tedy celé justice a že by mohly mít do budoucna nějaké neblahé důsledky nebo mohly by vyvolávat právě ten pocit nedůvěry v justici, takže je potřeba na to zareagovat. Proto jsme to i v této věci udělali, jakkoliv jinak se snažíme být spíše zdrženliví a nevstupovat do toho politického kolbiště.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza pondělních 20 minut Radiožurnálu. Teď už je v kalendáři úterý, je 22. září, na hodinách skoro 4 minuty po půl jedné. Zprávy s Monikou Chmelovou.
3: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci Ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček už včera. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Krajský soud Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí také zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Sport. Barbora Maxová postoupila na evropském šampionátu v Sofii jako čtvrtá česká boxerka do čtvrtfinále. V Bulharsku ve váze do 60 kg porazila Starovojtovovou z Litvy 4-1. Její příští soupeřkou bude Turkyně Ezerová. Mezi 8 nejlepších boxerů naopak nepostoupil v kategorii do 80 kg Daniel Florian.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice kolem Slaného a omezení na D5 před Rudnou. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Jde o nehodu se zraněním a únikem kapalin z vozidla. A policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje za loděnicí. Na kilometru 6,5 v pruhu pro pomalá vozidla se pohybují silničáři. Stříhají keře a stromy kolem vozovky. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. A na D48 zpozorněte u Bělodína ve směru na Nový Jičín. U sjezdu na hranice na 3. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěma nebo přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefelem.
2: Druhý den tohoto týdne, je to úterý 7 minut po půl jedné. Skupina One Republic na úvod, ať se vám dobře poslouchá a klidnou noc.

0: snů. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, posloucháte nás v noci z pondělka na úterý. Průseky a vyfrézované cesty, na které se vejdou velká hasičská auta, začali letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že zpřístupnění cest má svůj význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly objevit i v dalších krajích.
1: Při tom zásahu hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa a zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Úterý 22. září začínáte s Radiožurnálem zprávy sport počasí zelená vlna v 6 minutách. 1 hodina v noci. U mikrofonu Monika Chmilová.
1: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. Fotbalová reprezentace trénuje na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
1: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. Rozhodne o něm městský soud v Říčanech. Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti a jednu i zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk proti rozhodnutí soudu podá stížnost.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez řady hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Po své první nominaci musel udělat hned úvodní den srazu 6 změn. Češi se ve skupině utkají s Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
5: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem odvysílá Radiožurnál Sport po 11. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená sedmička u Slaného a překážka v tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz z dálnice D7 od Prahy na přímo do Slaného. Stejně je to i v opačném směru, od Chomutova se jezdí přes město. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zvyšte pozornost při průjezdu Cholupickým tunelem. Na 8. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, stojí vpravo v zálivu. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov, před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 napracují silničáři v pravém pruhu. A na D48 zpozorněte u Bělotína ve směru na Nový Jičín. U sjezdu na hranice na 3. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
0: A posloucháte nás na začátku nového dne, je úterý 22. září. I tenhle týden si v radiožurnálu připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Blíží se 90. výročí jeho narození a my pro vás vybíráme z bohatého archivu pořadu Hovory z Lán. Ten jsme vysílali v 90. letech. Už za chvíli si poslechněte, jakou měl Václav Havel představu o funkčním systému zdravotní péče.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Jak funguje v Česku zdravotnictví, Václav Havel poznal z pozice pacienta opravdu nesčetněkrát. A na péči si nikdy nestěžoval. Za to systém jako celek podle něj zasloužil reformaci. Poslechněte si další díl série Svět podle Havla. Tentokrát o názorech na zdravotnictví.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů zlán.
4: Systém českého zdravotnictví poznal Václav Havel velmi dobře a opakovaně z pozice pacienta. Uvědomoval si ale, že péče o běžné občany nemusí být zdaleka na takové úrovni, jako když se lékaři starají o něj. Zmínil to třeba v dubnu 1994.
3: Moje zkušenosti jako prezidenta jsou s naším zdravotnictvím jsou naprosto vynikající, ale bohužel si nejsem jist, jestli stejně dobré zkušenosti mají i ti, co nejsou prezidenty.
4: O rok později v únoru 1995 zase prezident Havel svolal dokonce jednání expertní skupiny k aktuálním otázkám ve zdravotnictví. Tehdy se totiž řešilo, jak celý systém reformovat.
3: Mělo by to být setkání zcela přátelské, neformální, kde všichni odloží v šatně svůj stranický či jiný kabát a budou mluvit opravdu za sebe a otevřeně. A jsem na to docela zvědav. Mě to zdravotnictví dost zajímá, protože vím, že ta situace je velmi komplikovaná. Příčin je pravděpodobně víc. Jednu z nich bych viděl v takové pravděpodobně ne zcela dojasněné koncepci transformace našeho zdravotnictví. Já sice vím, že se o tom mluví stále a mnoho lidí se tím zabývá, ministerstvo dělá, co umí, ale přesto si myslím, že ta věc není zcela vyjasněná. Ale možná ještě důležitější než toto je celkový mravní stav společnosti. Lékaři nejsou o nic horší, bezohlednější nebo sobečtější než kdokoliv z ostatních. Že zdá se mi, že třeba právě v této době, v této velké transformační době, kdy lidé hledají a nalézají svou novou odpovědnost, kterou dřív nemuseli mít, je třeba znovu a znovu vytvářet takové společenské klima, které prostě bude něco takového to vylučovat, posilovat tu odpovědnost, posilovat úctu k právu, úctu k spoluobčanům, dělat cosi pro lepší klima společenské a i politické. Lidé nesmí mít pocit, že jsme vstoupili do takové doby, kdy se každý stará jen sám o sebe, kdy každý vlastně všechno smí a kdy se to, či ono přehlédne a kdy osobní zisk je vlastně jediné kritérium všeho.
4: V dubnu 1997 už prezident Havel volil ostřejší slova na adresu českého zdravotnictví a jeho koncepce.
3: Dnes se například velmi intenzivně hovoří o koncepci našeho zdravotnictví. To je trošku pozdě. 7 let po pádu komunismu měla být koncepce už dávno přijatá. Já sám jsem odpůrcem toho centralistického komunistického principu, kdy prostě všichni platíme jakési daně a stát jako ten nejmoudřejší a osvícený subjekt ty všechny daně pak rozdělí a formou dotací, subvencí platí to, co je ve veřejném zájmu. Dávám přednost pluralističtějšímu, dynamičtějšímu modelu, kde je budována celá ta nezisková sféra na principu odpisů z daní. V tomto smyslu se musí tyto oblasti reformovat. Dosud jsou příliš centralisticky řízeny. Zároveň ale jakési přerozdělovací procesy tu probíhat musí a musíme si to přiznat a nepokoušet si namlouvat, že pouhé zákony trhu například vystačí jako zázračný proutek k odstranění všech problémů našeho zdravotnictví.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Posloucháte Radiožurnál. V pondělí začala akce s názvem Týden hokeje. Ti nejmenší mohou dorazit do více než 150 klubů po celém Česku, a to až do neděle. Na stadionech budou potkávat i bývalé úspěšné hokejisty, jako tomu bylo v minulých letech.
1: Teď jsme zrovna v Pardubicích, tady ten hokej se teď zvednul, hrajou na špici, tak to ty rodiče přiláká na ten stadion, a to přesvědčení těch děcek o to, že by ten sport milovali, si myslím, že je už pak přirozený. Vítězství mistrovství světa v Praze si myslím je další bonus, takže dneska vidíme plný let a já mám z toho radost.
2: Možná jste po hlasu poznali vítěze olympiády z Nagana Jiřího Šlégra, ač Litvínovák na minulé akci vyrazil do Pardubic a zmiňoval také úspěch hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa v roce 2024. Tam odsud má zlato i útočník Jakub Flek, který na Instagramu českého hokeje vysvětluje, co dětem může dát právě hokej, ale mimo led.
3: Že to jistým způsobem jako vychovává, dává ti to nějaký ten všeobecný rozvoj, a vždycky, když se o tom bavíme s klukama, tak vždycky říkám, že si jednou nedokážu představit, že budu bez té partii těch kluků v té kabině, a myslím si, že to mi jednou bude hodně chybět.
2: Jestli vás třeba i tohle zaujalo, na stránkách pojďhráthokej.cz si v náborové akci Týden hokeje vyfiltrujete jednotlivé akce podle krajů a nabízených datumů. Řeč je o dětech zhruba v předškolním věku, které často ještě ani neumí bruslit. Na místě je k dispozici hrazdička na opření a z minulých let budete potkávat také hokejisty v malých dresech profíků z NHL, Paláta nebo Vejmelky. Dostali je na minulých akcích.
4: V případě, že Český svaz ledního hokeje v současné době posílá výstroje do klubů, tak náklady už jsou vyloženě nulové a stačí už přijít jenom hrát hokej a mít chuť na ten zimní stadion zajít.
2: Říkal další bývalý hokejista Libor Procházka. Někdy jsou na ledě takové hvězdy, o kterých pětileté děti ani neví, co dokázali. I jedna taková vzala v minulosti brusle a kulicha a v předklonu se bavila s dětmi, a nejen s nimi.
5: Zkazím rodičům, aby nám věřili, aby nám důvěřovali, že to, co děláme, že děláme dobře, že děláme správně, a aby u toho vydrželi. Hlavně děti, aby měli zábavu, a pak už jenom záleží na nich. Stejně v tom věku jenom záleží, aby se jim to líbilo, aby z toho měli radost.
2: To byl Jaromír Jágr na jedné z akcí v rámci Týdne hokeje. František Kuna, Radiožurnál.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: 1:30. Krátké zprávy s Monikou Chmelovou.
3: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Hladina se měla zvýšit až o 35 cm, aby nádrže zadržely víc vody, například pro zemědělské závlahy. Soud potvrdil, že potřebné výjimky z ochrany přírody musí být pravomocné ještě před vydáním povolení. Případem se teď musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. První parlamentní volby v Rusku od začátku války na Ukrajině podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Sečtených je přes 95% hlasů. Podle agentury Interfax se Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Volby jsou v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu. A v pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Připevnili je lepící páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení. Podle francouzských médií byly obrazy vystaveny jen krátce. Použitá lepicí páska údajně lehce poškodila zeď ve výstavní galerii.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a po druhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na Pražském okruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále obousměrně uzavřená kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Budou tam také čistit vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město, je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Je tam také zavřený nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s novou uzavírkou na exitu 162. Kvůli uzavřené silnici 37 se ze sjezdu nedá odbočit na Velkou Bíteš. Uzavřené to tam má být až do poloviny října. A v Ostravě jeďte opatrně Místeckou ulicí ve směru do centra. V pravém pruhu potkáte silničáře, provádějí tam údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: No a pokračuje taky začátek nového dne. Je úterý 22. září. Emily Sanda teď z hudby.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:45, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu, už je úterý 22. září. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus lékaři upozorňují, že dříve běžné odstranění téhle vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat, pak jsem ho jednou nenahodila, takže jsem skončila na urgentu. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně. Hůř je na tom ten vnější. Vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je odtržený asi někde v té zadní části, zasahuje až dopředu. Je to jako velké roztržení. Nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo. Dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme i to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je. Takže jdeme na to. No.
2: O chvíli později se ukazuje, že pacientka má poškozený také jeden z kořenů menisku. Tento vazivový úpon kotví konce menisku přímo k holení kosti.
3: My budeme muset zafixovat i ten kořen, jinak by ten meniskus nedržel ten správný tvar.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Tak ještě jeden ten se.
5: Teď vlastně zašíváte ten meniskus.
3: Zašíváme meniskus, my jsme si tam naložili takový matracovitý vertikální steh. Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme.
2: Plazma, kterou chtějí lékaři využít kvůli lepšímu hojení menisku, se mezi tím vysrážela a vzniklo z ní jakési želé, popisuje lékař Petr Neoral.
4: Máme 1 až 2 ml dostatečně k tomu, aby jsme to mohli tam aplikovat.
2: Následně ortopedi vloží hojivý koncentrát z plazmy do trubičky a s její pomocí ho vtlačí do menisku, pak ho ještě zafixují šitím, popisuje ortoped Radim Kalina.
3: Se nám to tam podařilo dát a teďka poprosím pak kolegy, aby zatáhli ty stehy. Háček.
5: Meniskus je teda spravený.
3: Meniskus je spravený, nemáme ještě dotaženou tu kořenovou lézi, to uděláme, až zafixujeme přední skřížený vás.
2: Také připravený štěp napustí kvůli lepšímu hojení ortoped Petr Neoral zbytkem koncentrátu krevní plazmy.
4: Štěp se vložil do pouzdra speciálního a napícháváme to jak milou vodkou.
2: Nasáklý štěp pak lékaři vsunou do kolene a vytvoří tak náhradu předního skříženého vazu.
3: Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní menisku byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Díky tomu, že se povedlo menisku sešít a zachovat, by se v budoucnu mohla ke sportu znovu vrátit. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Skupina YouTube na začátku nového dne z Radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy, včetně aktualizace zelené vlny a potom taky telefonickou soutěž. Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu Monika Chmelová.
1: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. České tenistky se na úvod finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Britkami. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr, zároveň sníží